karton na dolek, a taký porcelán. Sa podrejma cibulkama, tapety parmazán. Že to není štěstí.

0: traje. Sí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dnes pro vás budu mít jednu velkou novinku. Něco velkého a pěkného, co vám určitě udělá radost. Ale nechám si to až na konec našeho pořadu. V něm uslyšíte povídání taky o droždí, o chování u stolu, čeká nás setkání s houslistou Pavlem Šporclem a taky vaření s šéfkuchařem a naším porotcem Romanem Paulusem. Díky němu si připomeneme nejlepší recept roku 2020, který může být samostatným jídlem i skvělou přílohou. Půjde o zelné šlíšky se slaninou a cibulkou, se kterými před 6 lety vyhrála Iveta Podlucká. Je to jeden z 36 výherních receptů z předchozích let, který se letos utká s těmi ostatními o titul Recept desetiletí. Tak ať je vám dobře na duši i v žaludku, přeje Patrik Rozehnal a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok a já už jsem se během té písničky od začátku přesunul teď znovu už po čase za naším kolegou, porotcem, šéfkuchařem, michelinským šéfkuchařem, má ty zkušenosti, Roman Paulus, jsme u něj doma a jenom připomínám, že jsme tu proto, že letos je to 10. rok, co se dělá podle vašich receptů a my ty recepty z předchozích 9 let jsme dali zpátky do oběhu a budeme mezi nimi spolu s vámi posluchači hledat recept desetiletí. Abychom si recepty připomněli, poprosili jsme třeba takové kolegy, jako je Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Ivan Vodochodský, ale i Roman Paulus, aby udělali recepty podle svého. Romane, na tebe padl tentokrát recept na to, co vyhrálo, to, co bylo na prvním místě, to je docela, řekl bych, závazek, jinak tě vítám.
1: Patriku, já taky děkuju za uvítání a já tě vítám tady u nás doma. No a jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
0: A dělal jsi někdy něco takhle podle někoho, že by zároveň si tušil, že ten, podle koho to je, to třeba bedlivě sleduje?
1: To si úplně nepamatuju, to si myslím, že spíš ne. A jako já vždycky, i když jsme na porotě, tak říkám, že to je opravdu velká inspirace, těch receptů je mnoho a jsou opravdu až jako na výjimky, úplně jako promile procent, tak jsou strašně zajímavý a inspirativní, takže já to beru jako vážně a doufám, že ty jídla, které společně vaříme, tak že se mi povedou a že nikoho neurazím.
0: Budeme dělat zelné šlíšky, recept Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Je to takový hodně jednoduchý recept, svým způsobem ale i zvláštní a moc chutný. Jakou nejjednodušší věc z takového toho obyčejného domácího vaření, co dům dá, máš rád ty, nebo i zbytková jídla, to taky je svým způsobem styl jídel?
1: Asi francouzskou omeletu ze tří vajec.
0: To je tvoje snídaně?
1: To se dovedu představit jako moji oblíbenou snídaně třeba s kozím sýrem a vlastně je to minimum surovin, ale pouze pokud se opravdu dobře připraví, tak si na tom člověk pochutná.
0: Co u tebe nesmí doma chybět v lednici?
1: No tak ty vajíčka, jak jsem říkal, sýr, máslo, to je takový asi základ, jako řekl bych. No,
0: když začne mizet, tak řekneš, musíme nakoupit?
1: Je plno věcí, které u nás ale musí být, ale nemusí být v ledničce. Jo. Olivový olej třeba, čerstvá zelenina, bylinky, takže jako toho je opravdu hodně, ale jako věci, co musí být úplně v lednici, tak jsou asi ty, co jsem vyjmenoval.
0: Něco z toho si připravíme i na to dnešní vaření. Bude dělat Roman Paulus už za malou chvíli a já jsem sám zvědav, jak to dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dobře, už víte, že jsme v kuchyni u Romana Pauluse, muže, který má bohaté kuchařské zkušenosti a nejen ty, i ty porodcovské. Nicméně recept, kvůli kterému se dnes scházíme u něj v kuchyni, abychom ho předělali, je to recept vítězný, tak se tu scházíme kvůli Ivetě Podlucké, ta ve Veselí nad Moravou v roce 2020 udělala zelné šlíšky, takový regionální recept a byl tak dobrý, že zvítězil, ocitl se na prvním místě. Romane, něco, čím se ho hodně změnil, překopal z toho nebo to nechal v původní verzi?
2: Mně se ten recept moc líbil a já jsem ho nechtěl hlavně překopat, ale spíš jsem si říkal, že bych ho jako zkusil tak trošičku ke svému obrazu přetvořit. Já mám hrozně rád bramborové šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
1: Takže ze šlíšků budou šišky. Tak co si máme připravit a kolik čeho?
2: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemném struhadle. A to zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme z něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba půl kila.
1: Opět nastrouhané najemno.
2: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
0: Pochoutkový rok.
1: Co nás čeká? Co budeme dělat?
2: Takže já jako první to zelí vyždímu. Vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory.
1: Navíc, ale to obohatí o takovou další chuťovou dimenzi, že to nebude jenom taková ta bramborová.
2: Do misky si dáme nastrouhan brambory.
1: Trochu soli k bramborám.
2: Soli, přidáme vejce, jedno nebo dvě, podle velikosti.
1: A promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
2: Ano, ano, ano, přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře, hele.
1: Jak má Roman radost úplně.
2: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře.
3: A přidáme mouku.
1: Kolik? Postupně? Najednou?
2: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme.
1: Jak bys poradil posluchačům, kteří nás jenom slyší, jak to těsto má vypadat, jak má být scelené, jak se má lepit nebo nelepit?
2: V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
1: Že zmí se teď navál. A budeme vyvalovat háďata?
2: Budeme dělat češky. Udělám si takovej váleček, z něho si nakrájem porce a tady už vidíme, jak pěkně se nám dělají ty zelný vlasy. Uděláme si takovýhle češky.
1: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
2: Ano, je to tak, ano, ano. A vlastně, když dobře zpracujeme ten váleček na začátku, tak je to jenom takový dohlazení v podstatě té šišky. Je dobrý nedělat je až moc tenký, protože potom při vaření se můžou rozpadat. Já si myslím, že tady to teďko, co jsme tady připravili, tak bude chutnat opravdu dobře, ale zároveň si myslím, že by to mohla být skvělá příloha třeba k nějaký vepřový pečení k moravskému vrabci. Jako to já si říkám jako často, že když se díváme na recepty nebo ty, který posluchači posílají, takže to jsou opravdu poklady.
1: Jak dlouho se vaří?
2: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
1: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Teď si uděláme něco, čím pak posypeme ty šišky.
2: Nakrájíme si cibuli. Nakrájíme si cibuli a budeme ji krájet na nudličky. Povlákně. Jako kdybychom si připravovali cibuli na francouzskou cibulačku. Nakrájíme si najemno jarní cibulku.
1: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
2: Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat

0: Já to trošku opepřím. Ale honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slanina je slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Já se na to tak těším.
0: Tě je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv, nějakému masu, i samotný. Já mám rád i třeba jenom bramborový knedlík s cibulkou, takže pro mě to jídlo úplně ideál. Jo?
0: A kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak by k tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý. Já to zkusím ještě s tou zakysankou. Trošku, to jsme tam myslím neměli. Jo, to tomu dá tu kyselost a to je takový to, co tě nutí ještě si dá další sousto.
0: Já myslím, že hezký. Je to možná ne jídlo na každodenní stravování, ale jednou za čas, když máme chuť si dát něco trošku sytějšího, tak úplně ideální strava.
1: Já ti za to moc děkuju. Jaký máš ty dojem po tom, co si udělal jídlo paní Ivety Podlucké, vlastně výherní recept z toho roku 2020?
0: No tak trošku jsem se bál, abych to nepokazil, ale tak já doufám, že paní Podlucká se na mě zlobit nebude, já ji tímto zdravím a snad si ten recept třeba podle té mý verze taky někdy vyzkouší.
1: Teď, už v téhle chvíli, je ten tvůj recept na našem webu pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní. Navíc vedle sebe dvě fotografie původního receptu a toho současného pro srovnání. Video, všechno, co potřebujete. A je to jeden z těch 630 výherních receptů za posledních 9 let. Tímhle jsme se vrátili a uzavřeli rok 2020 společně s Romanem Paulusem u něj doma v kuchyni. A příště další recept, ten posluchačský vítězný z roku 2021 od paní Evy Mlčochové ze Seloutek bude dělat Naďa Konvalinková a půjde o název, který už Naďu rozesmál, už to viděla, když se zase zamyslela, co se kdysi dělalo. Kozičkový dezert.
0: Tak na to se těším.
1: My taky, takže příští týden už víme, co budeme dělat. Dnes se loučíme s Romanem. Ať se ti daří a bylo to příjemné setkání, jako vždycky s tebou.
0: Děkujeme a já doufám, že to není poslední recept, který spolu letos uvaříme.
1: Daleka ne.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Narozeninový pochoutkový rok, 10. ročník, pokračuje v tomto díle opět dalším zajímavým povídáním. Starší z nás si určitě vzpomenou, že takové droždí neboli kvasnice se dodávalo do obchodů ve velkých kostkách. Tam se potom ukrojil požadovaný kousek a ten jste si nesli domů. Kvůli přísným hygienickým pravidlům dnes kupujete droždí už balené a menší. Za historií i současností droždí se vypravila Alena Vykydalová do olomouckého sídla jedné francouzské společnosti, která v Česku droždí vyrábí. Za generálním ředitelem Tomášem Podivínským a marketingovou manažerkou Marcelou Jankovou.
1: Věděli jste, že proces knutí těsta objevili už staří Egypťané? Jako mnoho jiných užitečných věcí byl i tento objev náhodný. Když nechali lidé těsto na slunci delší dobu, zjistili, že se jeho objem zvětšil.
2: Oni tenkrát ještě netušili, jaké chemické reakce tam probíhají.
3: A tehdy jenom se z toho poučili, takže opakovali stejné podmínky. My už dneska víme, že to těsto jim kynulo proto, protože v mouce jsou přirozeně zastoupeny takzvané divoké kvasinky. Když prostě vezmete mouku a smícháte ji s vodou, tím vytvoříte prostředí, ve kterém ty kvasinky se začnou rozvíjet. Takže strašně dlouhou dobu se vlastně droždí nevyrábělo, ale používalo se tak nějak nevědomky, díky tomu, že bylo přirozeně zastoupeno v té mouce.
1: V průmyslově se droždí začalo vyrábět teprve v druhé polovině 19. století, kdy francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur zjistil, že kvašení způsobují živé organismy kvasinky.
3: Droždí neboli kvasnice, to je pekařská surovina, která je složená z jednoho druhu hub z kvasinek. Kvasinka, to je jednobuněčná houba. Co je třeba vědět, je, že je to živý organismus. Takže ta kvasinka žije celou dobu, kdy ji takzvaně vyrábíme a celou dobu, kdy ji skladujeme a žije ještě dlouho během používání v pekárně, dokud ji nezahubí vysoká teplota v peci. My sice říkáme, že droždí vyrábíme, ale není to pravda. My droždí neumíme vyrobit, my ho jenom množíme.
1: Pro domácí potřebu si na trhu můžeme vybírat ze dvou možností. Zvolit můžeme buď čerstvé droždí, anebo sušené.
2: Čerstvé droždí je slisované do tvaru kostičky a jeho používání je v České republice si myslím tradičnější než používání toho sušeného droždí. To čerstvé droždí je potřeba skladovat v lednici. Většina hospodyněk z něj je zvyklá vyrábět si kvásek, který potom přidává do mouky. A druhým je pak droždí sušené, balené do sáčku a není potřeba ho skladovat v lednici, stačí mu pouze pokojová teplota.
3: Trvanlivost toho droždí sušeného je rok až dva. Ta oficiální, my jsme tady jednou našli nějaký vzorek, který měl 10 let a furt to ještě fungovalo.
1: Kromě toho, že je droždí potřeba k vykynutí těsta, dodává mu také vůni a chuť.
2: Droždí přirozeně obsahuje vitamíny skupiny B a pak různé biologické prvky, jako jsou aminokyseliny, minerály nebo enzymy. A je už historicky známé z dob našich babiček, že dělali třeba drožďovou pomazánku, která působí blahodárně na pleť. To je jako rarita.
3: Kolegové ze zahraničí, když slyší o drožďové pomazánce, tak se chytají za hlavu a říkají: Ježíš Maria, co to děláte? A když to ochutnají, tak říkají: a tím dáme recept.
0: Droždí určitě znají všichni ti, co pečou a vytváří třeba i kynuté věci. Inspirovat se můžete i na stránkách pochoutkovýrok.cz a to povídání o droždí tam najdete také. Za malou chvíli už nás čeká setkání s houslistou Pavlem Šporclem a mluvit budeme o jídle a vaření.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my máme příležitost si teď chvíli popovídat i s houslistou Pavlem Šporclem za účasti i Nadi Konvalinkové. Jaké bonbony jste dostávali jako odměnu?
1: Tenkrát byly asi jenom bombary, ne? Tak předpokládám, že bombary ty se dlouho cucaly. A moc jsem se na to těšil, opravdu jsem se vždycky snažil, abych zahrál dobře, abych si ty bonbony zasloužil.
0: Dostáváte i dnes jídlo jako odměnu za to, že hrajete? Nebo možná doma na to, že za chvilku přestanete hrát třeba?
1: Ne, já opravdu dostávám dokonce i jídlo, co by odměnu. Jednou jsem dokonce dělal i pořad pro televizi, kdy mě převlékli za žebráka a já jsem si musel vydělávat na ulici. A nejenom, že jsem si vydělal spoustu peněz a dokonce v jiném pořadu byl Petr Janda z Olympiku a ten nevydělal toho tolik, já jsem vydělal daleko, daleko víc.
2: Na housle, než na housle, on na kytaru.
1: Na housle, než on na kytaru, protože celkem logické vysvětlení to má, my jsme stáli na pěší zóně plné turistů a on, když hrál hity Olympiku, které my všichni známe, tak ty turisté je samozřejmě neznají. A já jsem chytře hrál malou noční hudbu a takové ty hity, tak mě tam házeli. A mimo peněz mi tam hodili i rohlík se sýrem. takže to byla velká odměna, ale opravdu na těch koncertech občas dostanu nějaké ty dorty, nějaké bonbony mi tam dosínou. Jako myslím, že bych neumřel, kdybych hrál jenom na housle bez peněžní odměny.
0: To tak poslouchám, vy máte docela zkušenost s hraním na ulici. Co to metro v tom New Yorku? K tomu došlo jak?
1: No, ano. Já jsem byl, myslím, v New Yorku jeden z nejchudších studentů, i když samozřejmě v úvozovkách, protože měl jsem kde bydlet a prostě to zázemí jsem měl, i když jsem měl nejlevnější podnájem, kde bylo asi 15 koček a opravdu to nebylo nic krásného. Proto jsem se vlastně rozhodl tenkrát, že se stanu vegetariánem, protože jsem měl na výběr, buď si budu kupovat maso a už nebudu mít na tu zeleninu, anebo opačně. Tak já jsem se rozhodl, že si budu kupovat tu zeleninu a že maso opravdu vynechám. A občas jsem si tady i vydělával v tom metru, což byla úžasná zkušenost, protože já jsem vcelku stydlivý člověk a už jenom vyndat si ten nástroj, ty housle z toho futralu, když mě lidi okukujou, pro mě není úplně to pravý ořechový.
0: Jak se vybírá místo v metru? To jste si tady nesměle řekl, tady by to šlo, nebo tady je závětří, nebo tady nikdo není dneska?
1: Já jsem hrál na 54. ulici v metru teda, tak se to jmenuje, že v New Yorku, ty stanice a nevím, proč jsem si vybral zrovna. Tak bylo to takový, že to nebyla úplně ta nejfrekventovanější, ale zároveň ne ta nejmenší stanice. Takže se to tam docela se to tak střídalo. Bylo to v centru Manhattanu, takže samozřejmě tam bylo dost lidí. No a když už jsem ty housle teda vyndal a překonal jsem ten první stud, tak jsem opravdu tenkrát vydělal asi $60 za hodinu, což bylo jednou tolik, co průměrná americká mzda tenkrát. Tak si myslím, že jsem byl docela úspěšný. A hrál jsem tam několikrát. Byl to poměrně velký přivýdělek na tu tehdejší moji situaci a dobu. A dokonce jsem jednou si vydělával, a to byla moje poslední zkušenost, na hlavním nádraží New Yorkském, kde jsem si tady stoupnul, začal jsem hrát a přišel za mnou takový obrovský, velikánský černoch a řekl, že tam hrát nesmím. A já jsem se zeptal, proč tam nesmím hrát a on řekl, že to je jeho místo. A já jsem říkal, tak si stoupni vedle, ne, teď je to jedno. A když se mi pořád nechtělo, tak se mě zeptal, jestli mám povolení.
2: Aha.
1: A to jsem nevěděl, to samozřejmě jsem neměl povolení a nevěděl jsem, že nějaké potřebuji. A on říkal, že si musím dojít na ředitelství tam a že mi to musí jako povolit, abych tam mohl hrát. Tak já jsem se šel

0: zeptat na to ředitelství a tam mi řekli, že bych musel hrát před nějakou komisí, aby mi povolili jako... Vysloveně to vyznělo tak, jako abych nedělal ostudu v tom metru. Aspoň jsem z toho to pochopil. A já jakožto student nejprestižnější školy hudební Juilliard School v New Yorku, mě to trošku urazilo, musím říct, moji ješitnost. A tak už jsem vlastně od té doby tam nehrál, protože samozřejmě žádný zkoušky před nějakou komisí jsem nechtěl dělat.
1: Tak vypnout si k nám na chvíli přišel tady Pavel Šporc, to a my moc děkujeme za tu návštěvu.
0: Děkuju moc za pozvání a všem spoustu krásné hudby a mnoho dobrého jídla.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety i dnes nechybí v našem vysílání narozeninového pochoutkového roku, který slaví 10 let. A Ladislava Špačka se chci zeptat, jak je to s překládáním jídla z talířů u stolu, když nám přinesou něco a my si to máme přeložit od obsluhy k sobě na talíř. Jak tento způsob servírování vlastně vznikl?
1: Ve středověku existovali takzvaní kráječi. To byli specialisté, kteří dranžírovali, to znamená vykosťovali a krájili to maso na plátky hostům, takže ti hosté si vlastně už brali ty nakrájené kousky a nemuseli zápasit s půlkou berana, který stál, ležel na stole. Jestliže budeme si mísu podávat, tak jsme v trochu jiné situaci. Je to běžné třeba, dejme tomu, při stolování v Americe. Byl jsem na několika obrovských banketech, při kterých v sále sedělo 1000 lidí. Bylo tam 100 stolů, u každého sedělo 10 strávníků, 10 hostů. 1000 pokrmů nevyexpeduje žádná kuchyně na světě v nějakém reálném čase. A proto ke každému stolu přišel číšník, který měl velké plato, velkou mísu a na ní měl 10 plátků masa, 10 kousků brokolice a 10 brambůrků. Hosté si překládali ty pokrmy sami na svůj talíř, protože on držel ten obrovský tác v obou rukou. Vždycky musel přijít z levé strany, protože kdyby přišel z pravé strany, tak si vykloubíme tu pravou ruku. Jestliže přijde zleva, tak levou rukou si nabereme pohodlně ten plátek a položíme na svůj talíř. Z toho vycházíme i při domácím stolování, anebo při stolování, při kterém si mísu budeme podávat. Jestliže hostitelka nabídne prvnímu hostovi, tomu nejčestnějšímu, nabídne mísu s pokrmem, který by si měl přeložit, tak mu ji přidrží, host si přeloží a potom už host posílá tu mísu dál, jeden za druhým kolem toho stolu. Tak to vám to radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

A teď ta velká novinka. To překvapení, které jsme si schovávali na tento měsíc, aby vy jste měli, doufám, radost a taky spousta inspirace. Můžu oznámit, že v tuhletu chvíli se na trh dostala naše největší sladká kuchařka všech dob. Sestavili jsme kuchařku se 170 sladkými recepty. A protože je tak velká a obsahuje recepty z celé naší země, nazvali jsme jednoduše Sladké Česko. Najdete v nich všechny sladké pochoutky, dorty, buchty a koláče, které jsme jako recepty odvysílali za těch posledních skoro už 10 let. Jsou tam úplně všechny recepty od úplného začátku naší soutěže až do současnosti. A své přidali i naši porotci. A jeden bonus i já. Dohromady 170 krásných receptů. Ty, které už znáte a ty, které ještě nikdy v kuchařce nevyšly. Je to vůbec největší a jedinečná kuchařka, kterou jsme kdy sestavili. Tak pozor, právě teď slavnostně uvádíme i s vámi na trh a do vysílání, a to díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Pořídit si ji můžete už v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si její doručení můžete objednat přes telefonní číslo. Pište si 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko si díky radioservisu tedy můžete objednat, ještě jednou pro jistotu opakuji to telefonní číslo 724 819 319 a pozor, volejte jen ve všední dny a v pracovní době, abyste se dovolali. Tu kuchařku jsme nazvali Sladké Česko, protože jsou tam recepty napříč celou naší zemí, ze všech možných rodin a ve všech možných úpravách. Z českých surovin, všechno, co zvládnete sami a to, co jste si oblíbili. A když už tuhle kuchařku máme, tak si oni taky zasoutěžíme. Co říkáte? Nejprve ale vyhodnotíme soutěž z minulého kola, kdy jsme soutěžili o kuchařky. A já jsem se vás ptal, co použil Vojta Vrtiška do receptu místo marmelády. Byl to gel, ovocný gel. Z těch správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kterým pošleme naše knižní kuchařky. Stali se jimi Zdenka Kristková z Plzně Bolevce, Ladislav Mík ze Slavkova u Brna a Alena Macku z Pardubic. Moc gratuluju. A teď už mám přichystané 3 úplně nové kuchařky Sladké Česko jako výhru pro 3 soutěžící. Pro ty, kteří správně odpoví na soutěžní otázku. Tu novou. Ptám se tentokrát, co přidal Roman Paulus dnes do těsta na zelené šlíšky. Byla to jablka nebo brambory? Co přidal Roman Paulus do těsta k zelným šlíškům, k tomu zelí? Pokud si myslíte, že to byla jablka, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že zelené šlíšky byly obohaceny o brambory, budete posílat soutěžní SMS pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte až do půlnoci z úterý na středu, vyhodnotíme to v příštím vydání Pochoutkového roku a připomenout si to všechno můžete i na webu pochoutkovýrok.cz. Tak do toho, držím vám palce. A jinak

0: děkuju za přízeň, za pozornost a připomínám, nezapomeňte na tu naši velkou novinku. Sladké Česko, nová kuchařka, kterou si můžete pořídit přes stránky pochoutkovirok.cz. Tak ať se jí daří a vám s recepty podle ní. Mějte se krásně.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne, prášky nechci.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Srdečné pozdravy do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu opět vydáme za poklady jednotlivých regionů, které jsou natolik cenné, že nás dostali na seznam světového kulturního dědictví. Dnes ovšem nebudou ony poklady ani tak utajené, jako spíš méně viditelné, protože jsou trochu skryty ve stínu svých proslulejších sourozenců. Budeme cestovat napříč republikou a vydáme se nejen do blízkosti Prahy, ale i na Vysočinu a do středních a jižních Čech. A doufám, že po dnešní ochutnávce sami pocítíte touhu se na daná místa vypravit. Takže vzhůru na cestu!

0: Když se řekne památka UNESCO, každému okamžitě vytane na mysli historické centrum Prahy. A není divu. Na seznam světového kulturního dědictví bylo zapsáno už v roce 1992, co by unikátní soubor architektury od románského stylu po baroko a secesi. Jenže málo kdo ví, že na seznamu světového kulturního dědictví je i zámecký park v blízkých Průhonicích. Tento park by měli navštívit všichni milovníci zahrad a zahrádek. Vypadá totiž jako úchvatný obraz starého krajinářského mistra. A může za to jeden muž šlechtic, jehož jméno budeme s mým průvodcem často skloňovat. My se nacházíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a také s historikem zahradního umění Zdeňkem Novákem.
1: Dobrý den.
0: Dole pod Průhonickým zámkem. Tak tady na tom místě, kde bychom se ocitli, pane řediteli, v roce 1881, tak by tady byl asi hustý les, neviděli bychom skrze stromy a možná nějaký malý rybníček, že ano?
1: Tak byl by tady rybník pod zámkem a jak vypadala obora, která se tady rozkládala, to skutečně nemám zdání. Ale to, co tady dneska vidíme, je výsledkem dlouholeté práce Arnošta Hraběte Silva Tarouka, který vytvořil úplně nový obraz krajiny kousíček od Prahy a krásně tady vidíme, jak pracoval. Hrany údolí Potoka Botiče jsou poměrně nízké a proto, aby dosáhl jejich zvýšení, vysadil na ně obyčejné naše lesní smrky, americké douglasky a sázel je hustě a pak je postupně probíral, aby se neustále do týkali korunami a aby nikdy nedošlo k takovému tomu vyholení, co posluchači znáte z lesu, že tam je bydlo a nahoře nějaká korunka. Tak to se v Průhonicích nikdy nestalo díky tomu, že promyšleně probíral ty okrajové porosty. Pak před tu temnou masu vysadil, tady třeba vidíme s paní Markétou vrbu, která už se probouzí pěkně na jaře do toho krásného zlatozeleného hávu. No a ta vrba se jasně kontrastně odráží od toho temného pozadí a díky tomu, že si všiml triku, které používají krajináští malíři, tak tu vrbu vysadil tak, aby se odrážela proti tomu tmavému pozadí a díky tomu máme pocit, že tmavé pozadí je dál, než ve skutečnosti je.
0: Takže opticky zvětšuje i velikost.
1: Opticky zvětšuje velikost parku. Vrbu vysadil u rybníka, na jehož hladině se zrcadlí a protože smuteční vrba to jsou samé čárky takhle dolů, vertikální, tak se zase zvyšuje pocit vertikality tady toho obrazu, který máme před sebou. Tady kousíček u nás napravo vyhloubil nový rybníček, upravil údolí potoka Botiče, který slyšíme, jak tamhle dole šumí. No a ten rybníček je tady vyloženě k tomu, aby získal další efekt zrcadlení, jak pro scenérie, které vidíme při pohledu od zámku, nebo když se naopak budeme k zámku blížit, tak ho tady uvidíme úplně symetricky zobrazený na té hladině toho malého jezírka. A zase celý ten prostor je limitovaný výsadbami jehličnatých stromů konifer a vidíme tady třeba takovou díru, které my zahradní archivy říkáme průhled. Průhled další části parku, takže nás láká Silva Tarouka, abychom tam šli a vede nás po cestách, které místy zapouští do terénu, tak aby právě tyhle ty průhledy cesty nerušily, aby to bylo jednolitá travnatá plocha a pocit velikosti, rozsáhlosti, ohromnosti toho parku, aby se tím rozdrobením na malé částečky nezničil.

0: No a tady je i fůra takových různých prostředí, protože já si vzpomínám, že když jsem tady byla minule, že jsem byla okouzlena tím, že jdete část parku v jednom prostředí, který teda opravdu nepřipomíná středočeskou krajinu původní, ačkoliv pohledem Sylvie Tarouky asi ano, ale potom se najednou člověk ocitne v takovém jako intimním sevření tam na té jedné straně, kterou vidíme odsud, jsou vlastně skalky obrovské a vypadá to tam zase úplně jinak.
1: Asi proto, že to je prostě dílo génia. A on se řídil pravidlem, které popsal jeho veliký předchůdce, německý zahradní architekt kníže Hermann Pickler Muskau, který napsal, že zahrada má být jako galerie, že procházíte díky cestám, o kterých už Goethe řekl, že jsou to vaši němí průvodci zahradou, tak procházíte po cestách a před vámi se odvíjí obraz za obrazem. No a abyste se nenudili, tak ty obrazy musí být přiměřeně různé, ale zase nesmí být divoké, aby vás nějak zneklidnili, znervóznili, protože zahrada vás má nabít pozitivně, nemá vás nějak rozčilovat. Takže ten průhonický park je přesně takhle stavěn a střídají se tady světlé prvky, plochy, světlo, to je obloha samozřejmě nejsvětlejší, vodní hladina, louky a trávníky jsou světlé prvky a stromy, terénní útvary jsou temné prvky a ta geniální kombinace světlých a temných prvků vytváří právě to, co se vám tak strašně líbí.

0: pouštíme našeho průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka a míříme do středních Čech, konkrétně do Kutné Hory. Její historické jádro s chrámem svaté Barbory je pokladem UNESCO od roku 95, ovšem zároveň s nimi i blízký Sedlec s katedrálou na nebevzetí Panny Marie a proslulou kostnicí, neboli osáriem. Největší evropská kostnice je v Paříži, ovšem ta nejpůsobivější je u nás a právě v Sedlci. Lidské ostatky jsou v ní totiž uspořádány do dekorativních objektů a obrazců.
1: Tak, milí posluchači, my už se nacházíme v dalším obrovsky cenném kusu historie kutnohorské části Sedlec, protože jsme v proslulé kostnici a jsme tady samozřejmě s průvodcem, vikářem Pavlem Topkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítám vás.
1: Děkujeme, je to neuvěřitelně zvláštní místo. Jak vlastně vznikla tady ta unikátní kostnice a možná, že bychom měli říct, že je součástí chrámu Páně?
2: Kostnice vznikla původně jako stavba hřbitovního kostelíka. Sedlecký hřbitov měl významnou pověst. Podle ní tady opat Heidenreich zházel prst ze svaté země. Tím z hřbitova udělal takzvané svaté pole a byl velký zájem o to být tady pohřben. V dobách největší slávy měl hřbitov asi 3,5 hektarů a když se zmenšoval, tak se vykopala celá řada kostí. A byla otázka, co s nimi. Postupným vývojem se došlo k tomu, že ty kosti se umístí do spodní kaple kostela a aby se neumístili jen tak, tak se z nich vyrovnalo 6 pyramid. Velkou změnu, velkou stavební úpravu tady začátkem 18. století provádí Jan Blažej Santini Eichel. Pravděpodobně to byla součást jeho snahy revitalizovat, jak bychom dnes řekli, celý sedlecký klášter. A odhaduje se, že on také navrhl podobu kostních pyramid tak, jak je známe dnes.
1: Tušíme, otče, kolik části těch lidských ostatků tady vlastně je. Tady zůstaly ostatky po nějakých morových ranách, takže kolik a z jakých období tady máme těch odpočívajících ostatků?
2: Odhaduje se, že tady v kostnici jsou umístěny ostatky možná až 60 tisíc lidí, pocházejí ze středověku a v převážné většině jsou to oběti epidemií, ať už morové, ať už hladomoru. V menší míře jsou to také oběti husitských bouří a nepokojů.
1: Já jenom pro posluchače, kteří tady nikdy nebyli, ty ostatky jsou uspořádány do neuvěřitelně krásných, pietních a velmi dekorativních obrazců, útvarů, lustru, svícnu a také do těch kosterních pyramid byly použity vlastně na ty dekorace jak kosti dlouhé, tak lebky a je to se skládáno do nejrůznějších opravdu až ornamentálních výzdob, takových závěsů, lustru a podobně. Vy jste říkal, že uspořádal Jan Blažej Santini Eichel?
2: Ano, odhaduje se, že ten tvar pyramidy navrhnul Jan Blažej Santini Eichel. A ta pyramida vlastně má své duchovní poselství. Je to hora. Na hoře se Bůh zjevuje člověku. Pyramida je zjednodušený tvar hory. Navíc ty pyramidy tady jsou korunovány, takže naznačují slávu, moc, vítězství. To ale není vítězství smrti, ale je to vítězství nad smrtí. To je skutečně místo, kde se setkáváme s pro nás možná trochu cizím způsobem zbožnosti našich předků, kteří dennodenně byli se smrtí v kontaktu. Oni věděli, že lidský život směřuje ke smrti a doufali a věřili, že po té smrti bude něco následovat. A to všechno se snažili vyjádřit různým způsobem. Jedním z nich je třeba právě způsob, který vidíme tady v Sedlecké kostnici.

0: Na Vysočinu se zpravidla jezdívá kvůli malebné krajině. Ovšem na jih Vysočiny většinou každý míří kvůli dalšímu pokladu, který je ve městě Třebíč hned dvojitý.
1: Tak, milí posluchači, a my se skutečně nacházíme v Třebíči, stojíme před vstupem do baziliky svatého Prokopa s mužem, který vlastně může za to, že se třebíčské památky na seznam světového kulturního dědictví dostaly. Je to někdejší městský architekt, pan Lubor Herzán. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Lubore, než si řekneme, jak to vlastně celé začalo, tak si napřed krátce musíme vysvětlit něco málo tady o té úžasné stavbě, u níž stojíme. Bazilika je samozřejmě křesťanská, katolická, židovská čtvrť je z podstaty židovská, takže ten zápis byl motivován také něčím, co bychom mohli nazvat soužití vzájemné, sousedské, či jak to označit.
2: Ano, myslím, že se označila velice přesně. Tam ty důvody k zápisu byly v podstatě tři. Jednak jedinečnost a unikátnost židovské čtvrtě. Totéž vlastně platilo o bazilice, zase doklad křesťanské architektury.

0: Je tudy středověké a třetí bylo právě to relativně mírumilovné soužití těch dvou komunit, kde dokonce si křesťané a židé třeba ručili majetkem. Ta bazilika byla někdy ve 13. století postavená a potom vlastně 1468 tady byl docela velký problém, protože Třebíč napadl uherský král Matyáš Korvín, který Třebíč vyplenil včetně baziliky a 200 let potom tady byla pustina, ve vlastní bazilice byla konírna, dole v kryptě byl sklad piva a podobně. A od 200 let později potom Matyáš Kaňka v duchu barokní gotiky nebo gotizícího baroka přestavěl, dostavěl tu baziliku a poslední takový významný počin byl na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Kamil Hilbert se svým synem dostali tu baziliku víceméně do současné podoby. I ostatní věci už jsou jako drobností.
1: My se teď přesuneme do židovské čtvrti, abych jenom doplnila vaše slova o to, že Matyáš Kaňka byl významným spolupracovníkem Jana Blažeje Santýnyho Eichla, takže ho znají i ti, kdož byli třeba na Zelené hoře, u Žďáru nad Sázavou a zase Kamila Hilberta a jeho syna znají všichni, kdož chodí do chrámu svatého Víta, protože ta závěrečná dostavba byla právě jeho dílem. No, ale vy jste říkal, že to nejkrásnější, co tady v Třebíči vlastně, nebo to nejzásadnější, co rozhodlo o tom společném zápisu, je židovská čtvrť, tak se tam teď půjdeme podívat. Jsme v úplném srdci třebíčské židovské čtvrti. Stojíme teď u takzvané zadní synagogy. Když tou čtvrtí, milí posluchači, projdete, tak sami si musíte všimnout, že je to neuvěřitelně kompaktní urbanistický celek. Ale Třebíč je zase relativně malé město. Jak tehdy, pane Lubore, vlastně došlo k tomu, že byla vybrána právě ona a právě její židovská čtvrť jako reprezentant těch nejdochovalejších židovských čtvrtí z celé Evropy a vlastně z celého světa?
0: Principem zápisu do seznamu UNESCO je to, že by to měly věci ojedinělé a reprezentant nějakého typu. Středověký hrad, románské náměstí, renesanční zámek a tak dále. A tady těchto prvků už bylo vlastně v tom seznamu UNESCO poměrně dost, ale chyběla tam nějaká výrazná židovská památka. Tak jsme byli jedním z čekatelů. A právě v tom nominačním procesu se muselo to porovnat s dalšími významnými židovskými lokalitami ve světě a vysvětlit, proč je ta Třebíč nejvýznamnější.
1: Jak je možné, že nepodlehla tato židovská čtvrť žádné asanaci ani žádnému bourání ještě před rokem 89 za bývalého režimu, kdy se to běžně dělalo, že tady ty staré, malé, kompaktní uličky a domky se většinou zbořily a postavilo se tam něco nového, tak jak je možné, že v Třebíči ne?
0: No, Třebíč vydělala na své chudobě. Tady samozřejmě už od roku 1976 byl nastolen asanační plán, který počítal s tím, že vlastně celá tato čtvrť by měla být shrnuta buldozery z povrchu zemského a postaveno tady typické panelákové sídliště. Tím, že tady je to údolí řeky Jihlavky vlastně a jsou tady tekuté písky, čili bylo by poměrně náročné tady zakládat nové sídliště a nebyly na to peníze pořád. No a v tom perestrojkovém období tam už dokonce se začalo uvažovat o tom, že by se třeba ty některé reprezentanty té židovské architektury zachovaly, včetně této synagogy. Ovšem představa, že tu synagogu budou obklopovat paneláky, byla velice tristní.
1: V 90. letech po revoluci byla celá ta židovská čtvrť revitalizována, proto vypadá tak, jak vypadá dneska. Vy jste mi ale říkal, že tehdy Třebíč porazila mnohem slavnější evropská města.
0: No, to nebylo to poražení, ale to porovnání vlastně, z kterého vyplynulo, že Třebíč je nejzachovalejší ghetto v Evropě a de facto na světě. Tak jen tak namátkou Benátky, Toledo, Worms, Wroclaw a další.
1: Vy jste tady už řekl, že je to vlastně nejzachovalejší židovské ghetto na světě, tak v čem spočívá ta jeho největší hodnota? V tom, že je tady těch domů tolik, nebo že jsou ty uličky tak zachovalé a neporušené žádnými přístavbami, nebo z architektonického a urbanistického hlediska, v čem je ta největší vzácnost?
0: No, tady se musí vrátit trošku do historie. Mezi lety 1723 až 1848 tady bylo židovské ghetto, to znamená jasně oddělené území, kde směli žít jenom židé a ti měli různá pravidla. Byl tady familiánský zákon, že se směl žít jenom nejstarší syn a podobné věci. A to území bylo omezeno na jedné straně řekou Jihlavkou, na druhé straně Hrádeckým kopcem a tak dále. A ten rozvoj židovského města probíhal tak, že se musela zastavit kdejaká mezerka a tím vlastně vznikla taková velice bizartní srostlice, která dneska děje to, co tady vidíme. Jo? To je stav 18. století.
1: Takže oni se snažili vždycky do jakékoliv průrvy a mezery vmáčknout další domeček.
0: A nejen do průrvy, ale třeba zastavovali i ty uličky. Tam byla ulička mezi dvěma domy a potom se vlastně zastřešila a nad ní se udělala

0: A z jihu Vysočiny teď zamíříme na jih Čech, do obce ležící 16 kilometrů západně od Českých Budějovic. Právě tam jsou totiž Holešovice, které jsou na seznamu UNESCO jako jediná naše vesnice, a to kvůli unikátnímu stylu, jemuž se říká selské baroko.
1: Tak milí posluchači, my už se nacházíme v samém srdci Holešovic a usedli jsme tady pod překrásnou starou lípou s panem starostou a také rychtářem, protože to má vyšito na zádech na své kamizole, Janem Jílkem. Dobrý den.
2: Dobrý den všem a i vám.
1: Napřed musíme naše posluchače z jiných částí republiky trochu uvést do této krajiny. Jak byste představil Holešovice někomu, kdo tady nikdy v životě nebyl? Jaká je tady oblast, kde se vlastně nacházíme a čím je typický?
2: Jsme nad podhůří Blanského lesa, to znamená napřed hůří Šumavy. Jsme velmi blízko k letě. Holešovice jsou zhruba 500 metrů nad mořem. Je to podhorská oblast. Její doménou byl chov dobytka a zemědělství. Velmi drsná a tvrdá oblast, která se vyznačovala pěstění plodin, které nebyly náročné na živnou půdu, protože tady máme skalistou oblast, velmi neúrodnou oblast. Nicméně Holešovice díky těm drsným podmínkám se staly kořenem obcí, která si zachovala to tvrdé jádro, to svébytné, to zemědělství tady zůstalo po staletí doménou s tím, že ty sedláci potřebovali půdu k tomu, aby ty statky dokázali zvelebovat a dokázali je zachovat pro tu generaci tak, aby byly součástí světové kulturní dědictví.
1: Byla ta obec vždycky v minulosti bohatá, nebo my už teď vidíme takový ten relik těch dávných časů? Vy jste říkal, že to tady bylo poměrně tvrdé, což asi generovalo i tvrdé lidi, ale ta stavení vypadají překrásně, tak vypadalo to tady třeba v 19. století stejně?
2: Vy jste narazila přesně na tu dobu, kdy se ty stavení začaly měnit v tuhle to krásný to selský baroko, které je jakýmsi hybridem toho měšťanství, ty kultury přenesený z města sem na venkov. Myslím si, že to zdobný, nebo to, proč si sedláci začali ty své domy zdobit s ohledem na to, jak si to zdobili měšťané, protože jezdili na ty trhy nebo jezdili do těch měst, tak si to přinesli sem na tu vesnici. To, co to dneska vidíme, tak je mezidobí 1840 až 1920. V tom se Holešovice strašně změnily a dostali tuhle podobu. A ty statky dneska, které vidíte, že jsou kamenné nebo zděné, tak dříve byly dřevěné a jsou nejcennější z hlediska toho UNESCO.

0: Ono asi si každý klade otázku, kdo sem přijede, jak je možné, že se povedlo udržet takový unikátní architektonický komplex. Vy jste teď popisoval, jak se ti sedláci zvelebovali ta sídla, protože bohatli, protože chtěli je trošku napodobit šlechtu. Ale vysvětlete mi to kouzlo, jak je možné, že to přežilo všechny osudové a dějinné nástrahy minulého století, včetně normalizace, ale ještě předtím kolektivizace a ještě předtím války. Jak se to stalo, že ty Holešovice zůstaly úplně nedotčené?
1: Ta sem není úplně jednoduchá. Prostě je to taková delta, kterou musíte oběc a ta delta byla dlouho zapomenutá a právě Holešovice byly odříznuty.
0: A to je vlastně zachránilo.
1: A to je samozřejmě zachránilo, protože Holešovice byly i součástí Sudet, kdy došlo v roce 1946 k vysídlení původního německého obyvatelstva. Tím se přetrhaly ty kořeny, což je na jednu stranu škoda, na druhou stranu ty lidi sem přišli, dostali to jakoby do vínku a teď mnohdy nevěděli, co s tím. Pak přišla kolektivizace, ale přesto všechno se v roce 1960 ty statky staly národní kulturní památkou. V roce 1998 měli tu čest právě být zapsáno jako jedinečná památka na seznam UNESCO a to z důvodu, že to není skanzen a že to je živá vesnice, že ty lidi tady žijí, že ty lidi si o ty statky pečují, že to rozvíjíme, že jsme obec jako samospráva, to znamená, snažíme se tu nastavit podmínky, aby se nám tu společně dobře žilo, ale zároveň jsme to kulturní dědictví pro ty další generace uchránili a zvelebovali.

0: A dnešní pátrání po utajených pokladech uzavřeme v Praze a s překvapivým hostem. Je jím profesor Pavel Calda, jedna z největších kapacit tuzemského porodnictví a genetiky, ale ve volném čase také skvělý fotograf a milovník památek a Prahy. O památkách UNESCO jsme spolu několikrát diskutovali a pan profesor při naší nedávné rozmluvě upozornil i na jedno nebezpečí.
1: Já se trošičku obávám, že to prohlášení památkou UNESCO je polibek smrti pro tu dotyčnou lokaci. Není to jenom osud Prahy, můžeme se podívat do Benátek a můžeme se podívat do Florencie, můžeme se podívat do řady dalších míst. Ten takzvaný overturismus si myslím, že je katastrofa. Já ho asi nezastavím, ani to není mým posláním, ale je mi to líto. Já říkám, že kdyby se u soutoku Vltavy a Sázavy postavila náhradní Praha jako kulisy Barandovský a tam se ty turisti z toho letiště lifrovali rovnou, aby si tam mohli nakoupit ty typický český trdelníky v uvozovkách a ještě jim tam někdo chodil na chůdách a předváděl jim tam nějaký žonglérský kousky, že by byli úplně stejně spokojení, když si to všecko vyfotějí na ty mobily. A že by to dopadlo úplně stejně, jako když je odvezete do skutečné Prahy a je mi tý skutečný Prahy opravdu líto.
0: Co si myslíte úplně na závěr, že je na Praze nejvíc okouzlující? Co na tom městě fascinuje vás ještě pořád?
1: To město je naprosto unikátní. Prahu nejde srovnat s žádným jiným světovým velkoměstem. Já jsem měl hrozně rád Malou Stranu a Podhradí a oblast Královské cesty, ale teď se jim významně vyhýbám. Ale je to nádherné město a samozřejmě jakožto pražský patriot na ně nedám dopustit.
0: A to je pro dnešek z našeho putování za vzácnými a ne vždy na první pohled viditelnými poklady našich regionů všem, milí posluchači. Pokud se do nich vydáte, mějte na paměti, že je s nimi nutno zacházet jako s drahokamy, protože když je dokázali uchovat a opečovávat ti, kdož tu byli před námi, měli bychom to dokázat též. Krásné dny plné překvapivých objevů vám přeje a naslyšenou případně setkání se těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači Cesty k uzdravení, pořadu, který představuje možnosti léčby u různých onemocnění. Od mikrofonu Českého rozhlasu regionálního vysílání vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Martina Coufalová a Lenka Čurdová. Říká se, že oko je okno do duše, ale pro architekta je to především nejdůležitější nástroj k pochopení světa, prostoru a světla. Co se však stane, když se toto okno začne pomalu zatahovat neprostupným závojem, když bílá barva betonu zežloutne a ostré rysy mrakodrapu se rozpíjí v šedé mlze? Dnes vás vezmeme do fascinujícího světa moderní oftalmologie, kde se potkává technika přesná na mikrony s uměním vidět krásu. Budeme si povídat o diagnóze, která dříve znamenala nezvratné šero, ale dnes představuje jeden z nejbezpečnějších a nejúžasnějších návratů ke světlu. Řeč je o šedém zákalu. Naše pozvání přijali dva muži, pro které je precizní vidění profesní nutností i vášní. Přivítám pana doktora Pavla Němce, očního lékaře, ředitele sítě očních klinik Lexum, muže, který vrací zrak tisícům lidí. A mým druhým hostem je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, muž, jehož stavby definují náš veřejný prostor, ale který se sám musel postavit výzvě slábnoucího zraku, pan inženýr architekt Josef Pleskot. Těším se na ně.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením. Víc k tomu už řekne oční lékař, pan doktor Pavel Němec, oční kliniky Lexum. Jak se šedý zákal projevuje a zda bránil v práci architektovi Josefovi Pleskotovi, na to všechno se začnu ptát právě teď. Pánové, vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane doktore, s čím konkrétně za vámi přišel pan Pleskot?
3: Pan architekt za námi přišel s v podstatě takovou jednoduchou věcí, kterou každý očař hned jakoby od toho stolu řekne, tohle je jednoduchý a je to situace, v které zřejmě dokážeme velmi dobře pomoci a bude to vlastně vyhraná situace. Ale jediný, co nás vždycky zarazí, bývá profese toho pacienta, když přichází se šedým zákalem. A pokud je ta profese náročná na detaily, vnímání barev, celky, tak začneme být i my trošku nervóznější v hledání toho optimálního řešení pro takového pacienta. Takže ten výsledek, který je na konci operace, je dialogem od začátku o tom, jaké je očekávání pacienta, co mu můžeme nabídnout, co mu doporučujeme vzhledem k celkovému zdraví těch očí a jak se může potom ta zvolená optika, kterou mu voperujeme do oka, jak se může používat. Na ty detaily toho, s čím vlastně konkrétně přišel, se možná zeptejte pana architekta, protože pro nás je to vždycky stejné. Rozmazané vidění, slábnoucí zrak, zvyšování dioptrií, vždycky takhle to nějak zní ten šedý zákal, ale ty konkrétní nuance bývají u každého pacienta trošku rozdílné.
1: Jak to u vás začalo, pane inženýre? Víte, já bych se s vámi ráda bavila o architektuře veřejného prostoru a vůbec o tom, co jste v životě dokázal. Ale my jsme v pořadu Cesta k uzdravení. Čili jak se u vás projevil šedý zákal a možná, kdy vás to vyloženě zaskočilo?
2: No já nemůžu říct, že by mě to zaskočilo nějak úplně a že by mě to položilo na lopatky, jo. Ale protože přece jenom jsem člověk, který si myslí, že přes to zrakové vnímání se nějakým způsobem svět může samozřejmě jevit, ale taky vykládat, tak v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše, tak jsem začal zjišťovat, odkud ten stín teda je, samozřejmě tu fyzikální podstatu jsem záhy pochopil a u své oční lékařky, paní doktorky Hajkové, jsem o tom mluvil a ona říkala, no, je to na hranici, není to úplně, kdyby vaše profese nebyla taková, jaká je, tak bychom to možná ještě odložili, ale já jsem říkal, paní doktorko, mě moc času nezbývá, já potřebuju, abych viděl zase jako dřív. Tak jsme se takhle začali radit, rozprostřela přede mnou možnosti, samozřejmě mě upozornila i na nějaké rizika, ty rizika jsem si spíš jakoby upozadil. Vybral jsem si společnost, která mě to udělá dobře. Už v okamžiku, kdy jsem přišel do společnosti Lexum, tak už jenom to základní vyšetření, které jsem absolvoval, bylo velice k mé spokojenosti, protože analyzovali můj problém a řekli mě na konci, my bychom pro vás měli takovéto řešení, ale na základě mých požadavků, protože já jsem říkal, chci vidět výborně na střední vzdálenost a relativně výborně na dálku. Ta střední vzdálenost je pro mě úplně nejdůležitější. Vnímání prostoru, interiéru, ulice a tak dále. A pak samozřejmě miluju horizonty, miluju volnou krajinu a i to vidění do té dálky je pro mě důležité. Nablízko si vezmu brýle. Dostal jsem vlastně doporučení, bylo mě řečeno, jste vhodný pacient pro to a to. A pak jsem přišel teda na operaci prvního oka, druhého oka, pan doktor Němec to asi posoudil ještě daleko pečlivěji, vyhodnotil to i ve vztahu k mé profesi a doporučil mi něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem mu říkal, pane doktore, já chci vidět hodně do široka, chci vidět hodně jasně, chci vidět, aby se mi barvy neskreslovaly, protože taky vím, jaká je vzájemná korelace mezi barvou a tvarem. Takže jsem chtěl, abych měl přirozený vidění barev a tím pádem, co je pro mě důležité, i tvaru a prostoru.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes na téma šedý zákal s očním lékařem Pavlem Němcem a také s architektem Josefem Pleskotem, který po zákroku vidí přesně tak, jak si zadal.
2: Přesný popis toho, co pacient očekává od té operace, jaké je jeho přání, ve spojitosti s jeho profesí, vás samozřejmě vystaví do mírného presu, protože tam je obrovská odpovědnost za výběr toho řešení, to je první věc, musíte věřit tomu výběru toho řešení. Většinou takovéhle stavy, kdy přemýšlíme o těchto nadstandardních čočkách, si probíráme na vizitě celé refrakční, která rozhoduje o tom, jaký implantát je vhodný právě z hlediska těch požadavků. A za druhé je tam velký nárok na to provedení, musí to být precizně provedeno, aby ten výsledek, který slibujeme před tím zákrokem a který technologicky dodává ta čočka, to znamená, ona je tak vyrobená a měla by tak fungovat, tak aby jsme jí dokázali tu technologii dodat. A to záleží i na tom, jak se udělá ta operace, jak proběhne. Já se tady vrátím k tomu popisu, který říkal pan architekt. On velmi dobře zmiňoval ten začátek těch zrakových problémů, které bývají u šedého zákalu, a já už jsem je na začátku také zmínil. Tady je potřeba k tomu dodat ještě jednu věc. Nejenom, že se pacientům začne trošinku měnit barevné vnímání, anebo se objevují právě ty stíny související s periferními zákaly čočky, ale změní se částečně i trochu dioptrie. Vlastně první věc, pro kterou si pacienti přichází v takové situaci, kdy nastupuje šedý zákal, je, že velmi pravděpodobně potřebují nové brýle. Pro ty si vlastně přichází. Pan architekt už brýle měl a zkoušel multifokální korekci, tedy takové ty brýle, které vám umožní koukat do různých vzdáleností.
1: Které ne každému ale sednou.
2: Přesně tak. A právě to byla důležitá poznámka i v jeho popisu toho, co by chtěl. Chtěl by se těch brýlí zbavit, protože ne úplně přesně odpovídali tomu, co očekává od brýlové korekce a co mu nabízela. Z podstaty věci ty multifokální brýle polovina lidí nesnáší a nemá je ráda a dá je do šuplíku. A druhá polovina je adoruje a velebí až do nebe, protože si na ně zvykne dobře.
1: Pane architekte, vy jste dal docela náročné zadání panu doktorovi Němcovi. Povedlo se? Vidíte přesně tak, jak jste vyžadoval a chtěl a potřeboval?
3: Ano, pokud si dobře vzpomínám, tak vidím tak, jak jsem viděl předtím, než jsem začal mít problémy s viděním. Jediné, co mě pořád teda provází, je nějaké přespřílišné slzení těch očí a tak dále, ale to doufám, že je nějaká záležitost, která se asi buď usadí, anebo už to mám jednou provždy. Ale to je jediná věc, která mě trápí, jinak vidím skvěle, skvěle.
1: Souvisí šedý zákal s věkem?
2: Určitě, tak jako nám šednou vlasy, jako se nám dělají vrásky, tak se mění stavba a průsvitnost čočky. To je čistě věková záležitost. Jinými slovy, každý z nás, pokud se dožijeme určitého věku, dospějeme k šedému zákalu. A někdo trošinku dřív, protože bude mít úraz předchozí operace nebo případně cukrovku, o které jsme tady mluvili v jednom z předchozích pořadů, tam ta čočka se může skalit trochu dřív, ale normálně u většiny populace to bude někde mezi 65. a 70.

0: Tím pátým rokem, kdy se začnou projevovat ty známky šednutí čočky nebo změny její transparence, abych byl přesný, to znamená průsvitnosti.
1: Co všechno ještě vlastně pacient, klient vidí, když přichází šedý zákal? Vy jste říkal, pane architekte, že se vám rozostřil obraz, přišel stín a je tam ještě něco, na co bychom si měli dát pozor?
2: Já si neuvědomil. Skutečně u mě to byl jenom ten stín z té levé strany. Dokonce jsem taky diskutoval, jestli neprovést tu operaci jenom na jednom oku. To mě bylo rozmluveno a já jsem to pochopil. Takže přijal jsem tu možnost operaci obou očí, protože samozřejmě to pravé oko by bylo postiženo tím šedým zákalem asi co by dub.
1: Nechtěl jste, jak jste tady řekl, aby se vám svět deformoval a to se povedlo. Jakým zákrokem prošel pan architekt a vůbec, jak se vlastně odstraní šedý zákal, pane doktore?
0: Možná se malinko vrátím ještě k tomu spektru těch problémů, které pacienti mají, protože pan architekt přišel v poměrně rané fázi zákalu a to víceméně ještě k tomu asymetrické fázi, to znamená levé oko bylo víc postiženo než to pravé.
1: Ale pokud, a to je běžné?
0: Ano, stává se to. A pokud byste ale nechala tu čočku kalit dál, to znamená čekali jsme s operací, tak ta čočka bude procházet postupně fázemi snižování průsvitnosti, takže to projde fází dalších barevných změn vnímání, dalšího rozmazání obrazu, velmi pravděpodobně takzvaným nárůstem mínusových dioptrií, tedy takzvaná myopizace. Ale když to spěje ještě dále, tak ta čočka se skalí až do takové perleťové barvy, jako perleťový knoflík, který míváme u košile, to znamená, stane se velmi netransparentní, neprůsvitnou. V tu chvíli se pacient dívá přes něco, co vypadá jako mléčné sklo v ordinaci. Sice obrysy stíny vidí, ale vlastně už to nemá žádnou ostrost. Tak to už jsou velmi pokročilé fáze a ty nemáme rádi. Špatně se to operuje, má to svá rizika, není to úplně příjemná situace. Takže radši opereme ty časnější fáze.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Otázka, jak se dá léčit šedý zákal, si myslím, že není úplně přesná. Asi bychom se měli zaměřit na moderní postupy a moderní technologie.

0: odstranění šedého zákalu. Protože asi léky na to žádné nejsou.
1: Přesně to říkáte. Ono se sice neustále o nějakých kapkách spekuluje, které by zpomalily kalení té čočky nebo dokonce zvrátily, ale nic takového zatím není. Jediným řešením šedého zákalu je v určité fázi rozvoje té nemoci operace. To znamená, odstraníme tu skalenou čočku a místo ní do oka dáme novou umělou čočku. Je to elegantní, jednoduchý výkon, který dnes trvá poměrně krátce. V dobách, kdy jsem já začínal s medicínou, tak se ještě pacienti hospitalizovali, leželi kvůli němu na lůžku u několik dní. Bylo to daleko složitější. Dnes ten přístup je naprosto moderní a troufnu si říct, abyste to na začátku už zmiňovala. Tohle je jeden z nejelegantnějších a nejúspěšnějších operačních výkonů v medicíně. Vemte si jenom to číslo, které se v České republice provádí těch výkonů, je někde mezi 150 až 180 tisíci operacemi za rok. A všechny v podstatě končí v pásmu 95% a vyšší úspěšnosti. To je vlastně s jinými obory a segmenty medicíny naprosto nesrovnatelná úspěšnost.
0: Říká oční lékař z kliniky Lexum, pan doktor Pavel Němec. Pane architekte, vzpomenete si na ten zákrok, jak jste ho prožíval?
2: Já jsem strašně odevzdaný člověk. Věřím odborníkům, věřím vědě, věřím medicíně. Prostě já v tomhle tom nemám vůbec žádný problém. Jednou jsem se rozhodl, chtěl jsem zvýšit svoje schopnosti vidět a ono to vidění souvisí nejenom s tím ostrým viděním, ale když vidíte špatně, i vnímáte špatně, žijete špatně, prostě chtěl jsem si tenhle ten hlubší prožitek vidění až do vnitřku někam opravdu vylepšit a prodloužit a proto jsem šel naprosto s vírou.
0: Pane doktore, jak se diagnostikuje šedý zákal? Jakým vyšetřením pacient u vás projde? A potom samozřejmě mě zajímá následné ošetření, po případě chirurgický zákal. Mm-hmm.
1: To vyšetření vlastně vždycky začíná rozhovorem s pacientem a už když začne mluvit, tak my máme stopu nějakou. To znamená, jdeme samozřejmě po té takzvané refrakci, to znamená po těch dioptriích a díváme se na to, jestli dioptrie jsou správně nebo ne, protože velká část pacientů může mít jenom špatné dioptrie, my je dokorigujeme a vidí zase dobře. No a potom podstoupí velmi jednoduché vyšetření, což je úplně základní výrobní prostředek každého oftalmologa, vyšetření na takzvané štěrbinové lampě, tedy na mikroskopu binokulárním, kterým si zvětšíme to oko. A ten název štěrbinová lampa znamená, že si zúžíme paprsek světla a on nám krásně prořezává jednotlivé struktury oka, tak jak svítí do něj a my krásně vidíme zákaly té čočky. Tím jednoduchým vyšetřením víme hned, že máme co dočinit se šedým zákalem. To pacientovi sdělíme, ale pak nastává ta důležitější fáze, protože to je diagnóza, kdy určíme tu nemoc. Zbývají nám další oftalmologická vyšetření, kterými vyloučíme jiné patologie oka. To je velmi důležité, protože musíme vědět, že zrakový nerv, centrální sítnice i nakonec ta periferní část jsou v pořádku, že na rohovce nemáme žádnou patologii, že fungují víčka a spojivkový vak je v pořádku. Takže vyšetříme dalších x struktur pro to, abychom věděli, jaký zákrok můžeme nabídnout pacientovi. Tedy operace je skoro vždycky stejná, ale jaký implantát, jakou čočku mu můžeme doporučit. Ale po tomto diagnostickém setu vyšetření nastane velmi důležitá fáze, protože po rozhovoru s pacientem a po sdělení jeho přání si začneme vypočítávat ten implantát, který přijde do oka. To vypočítání toho implantátu je nesmírně náročné. Ona sice to za nás dělá dneska jedna mašinka, kde si pacient opře bradu a čelo, my zmáčkneme čudlík a vyleze nám nějaký výsledek. Ale ten výsledek pak musíme zkontrolovat, korigovat, případně přepočítávat ten výsledek dioptrií různými formulemi, rovnicemi.
0: Dovolím jenom dotaz, jestli tato šikovná mašinka je na všech očních klinikách, anebo jde o nějaké
1: tadle
0: speciální.
1: Tohle musí být na všech očních klinikách, které chtějí operovat šedý zákal. Mm-hmm. Oni musí mít schopnost zkalkulovat tu čočku, která přijde do oka. My vezmeme 20 dioptrií, což je přibližná síla čočky lidské, 20 dioptrií dáme z oka pryč a nějakých 20 dioptrií v průměru musíme dát dovnitř, ale každý z pacientů má jinou hodnotu, kterou mu budeme implantovat podle parametrů, které na tom oku změříme, udělá to za nás tedy ten přístroj. A potom tedy je náročné to, že si položíme před sebe ty papíry, které vyrazly z mašinky, jak jsme si teď řekli, z toho přístroje, který měří a kalkuluje dioptrie. A říkáme si, jestli nám to sedí nebo nesedí, odpovídá, konfrontujeme si délku oka, zakřivení, úhly přední komory, hloubku přední komory. Je tam x parametrů v tom oku, které zohledňujeme a to vše vůči implantátu, který jsme si na začátku už s pacientem domluvili, že by byl ten pravý implantát pro něj, tedy ta pravá čočka. A říkáme si, jestli to bude fungovat nebo nebude. Pak teprve nastává ta chirurgická fáze, tedy ta vlastní operace. Je to fakt krásný, elegantní výkon, který 2 mm otvorem se dostaneme k vlastní lidské čočce, otevřeme obal té čočky, čočky, vysajeme ten skalený vnitřek a do toho obalu, který tam jediný zůstane po té čočce, vložíme jako do nějakého igelitového sáčku ten nový implantát, který jsme si předtím spočítali, změřili a připravili. Během té operace, tak jak už tisíckrát jsem mluvil s pacienty, tak si většinou stěžují na tři věci. Někteří z nich na to, když se nandá takzvaný rozvěrač na oko, protože musíme mít víčka držené nějakým mechanismem, aby bylo oko otevřené. Někteří z nich si stěžují na to, že první světelný impuls toho mikroskopu, kterým já se dívám do toho oka, tak je příliš silný a že je to oslňuje. A potom poslední fázi, kdy tam tlačíme tím malým 2-milimetrovým otvorem čočku, která má vlastně 12 mm v průměru, je srolovaná do takové ruličky, tak tam někdy cítí tlak na to oko v té poslední fázi. Tak teď si rád poslechnu, jak to vnímal pan architekt.
0: Jak jste to vnímal, pan architekt?
2: Tak to je skvělý, protože já jsem vnímal, myslím, při druhé operaci, to znamená, když proběhla operace pravého oka, tak jsem vnímal jenom tu poslední fázi. Předtím to roztahování, příliš velký světelný tok, mě všechno připadalo úplně normální, na co si dokážu neže zvyknout, ale přijmout. A u toho levého oka jsem ani to vkládání nebo to rozvírání, to rozbalování té čočky vůbec nevnímal jako problém. U toho pravého jsem to cítil.
0: Důležité poselství. Není se čeho bát v případě, že nám diagnostikují šedý zákal. Máme tady navíc příběh moderní medicíny pana architekta Pleskota, kterému se vrátil zrak přesně dle jeho zadání. Pane architekte, na čem právě teď pracujete? Co vám dělá radost?
2: Celkově ta práce, vůbec všechny složitý úkoly, které můžu řešit, ty nejsložitější mě nejvíc baví. Pořád chodím do práce rád a samozřejmě udržování zdraví, aby sloužilo, je pro mě hrozně důležitý. Tak konkrétně jsme u medicíny, dělali jsme nedávno projekt Centrum experimentální medicíny na Albertově v Praze. A to Centrum experimentální medicíny se začne stavět. Takže to je jeden z projektů, který mi dělá velikánskou radost.
0: Gratuluju. A jsem ráda, pane doktore, že jste panu architektovi vrátil a zachoval zrak, že se budeme moci těšit na spoustu ještě vašich velkých architektonických počinů, protože přišla velká energie, odchází velká energie a ještě ostrovit.
2: Ještě klouby bych potřeboval.
0: To mi povídejte. Tak já vám moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu a hodně štěstí a zdraví.
1: Děkuji za pozvání.
2: Moc děkuji za pozvání taky.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Prostějov chce prodat městské byty na Žižkově náměstí. V budově Českého rozhlasu v Olomouci se konal den otevřených dveří. Fotbalisté Sigmy v ligové nadstavbě porazili Karvinou. Dnes bude zataženo s občasným deštěm. Teploty do 13 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Vedení Prostějova rozhodlo o prodeji městských bytů v domě na Žižkově náměstí v centru města. Původně v roce 2024 radnice nabízela budovu celou za minimální cenu necelých 20 milionů korun. O koupi ale nikdo neprojevil zájem. Více mluvčí magistrátu Jana Gáborová.
2: Bytový dům pochází z roku 1895 a nachází se v městské památkové zóně. Tvoří ho hlavní budova a dvorní trakt. V objektu se nachází několik bytů a nebytových prostor, přičemž část bytů je aktuálně pronajata a část je volná.
0: Armáda spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto nevyhovujících podmínek vracejí s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci, hlavně co se týče dostupného bydlení. Právě děti tvoří 55% obyvatel azylových domů armády spásy. Český rozhlas v sobotu uspořádal den otevřených dveří, a to ve všech svých regionálních stanicích, taky v Olomouci. Zájemci zaplnili v rezervačním systému všechny termíny prohlídek. Vedoucí programu Jiří Matějů ale provázel i ty, kteří přišli bez objednání. Nejmladšímu návštěvníkovi byly 2 měsíce, nejstaršímu 92 let.
3: Snažíme se to samozřejmě rozprostřít tak, aby nedošlo k přehlcení, protože se chodí i na těch nádherných lávkách, které tady máme v budově, a musíme dbát určitých bezpečnostních předpokladů, ale každopádně jsme rádi, že lidi chodí, jsme rádi, že nás poslouchají a jsme rádi, že mají zájem o Český rozhlas Olomouc. Sport.
0: Olomoučtí fotbalisté v šancelize na úvod finále play-off o umístění vyhráli 3-1 v Karviné. Do domácí odvety si tak odvezli komfortní náskok. Trenér Sigmy Pavel Hapal ale upozorňuje, že ještě není rozhodnuto, a připomíná nedávné semifinále s Bohemians.
4: Co na to říct, my jsme s Bohemkou taky vyhráli 3-1, nakonec jsme to 2-0 prohráli a vyhráli jsme až v prodloužení, takže není nic hotového, bylo z kluku cítit taková chuť, bavilo je to, mluvili na sebe, byli organizovaní, myslím, že tam bylo dost fakt pěkných situací a akcí, které ještě mohly skončit dalšími brankami, ale i Karviná měla svoje situace a svoje šance.
0: Odveta finále play-off o umístění se bude hrát v Olomouci příští sobotu.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě většinou zataženo, lokálně, hlavně na východě kraje s občasným deštěm. Teploty dosáhnou k 9 až 13 stupňům, v Jeseníkách ke 2 až 6. Foukat má mírný severovýchodní až severní vítr, který bude zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Hranicích dnes neprojedete po ulici Bělotínská u křižovatky s ulicí 1. máje, a to kvůli stavebním pracím na mostě. Počítejte s objížďkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ilonu Čákovou s malým vozem ještě možná jako dohlášení k dopravě, také ohlédnutí za dnem otevřených dveří v rozhlasové reportáži. Nabídneme mimo jiné body programu Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc datem 17. května 2026. Den poté, tedy den po dni otevřených dveří. Děkujeme ještě jednou i všem brzkým ranním superposluchačům. 4,5 minuty po páté. Den poté. Pěkně zdravíme a pozdravení posíláme především dneska taky Anetkám. Je toho 17. máje, brzy ráno. Mohou už ale samozřejmě slavit.

0: On, to je Meteor lásky, myslím, že i kapelu Meteor měla v 80. letech. Nebo to byla kapela super? Věra Špinárová, 5 hodin, 10 minut. Současnost, 17. květnový den, brzký ranní čas, 5:10. No a u nás v Českém rozhlase Olomouc už čibera hraní ptáče, Petr Jungmann a všechno stran 17. májového dne.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 17. května. Svátek mají milostivé Anety. A dneska je den internetu, jak bývá někdy nazýván Světový den telekomunikací a informační společnosti. A jako slavit? Prostě ať to lítá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Provoz ostravské Ostravar arény, dříve Paláce kultury a sportu Vítkovice, oficiálně zahájili před 40 lety v roce 1986 mezinárodní závody ve sportovní gymnastice Vítkovická Kladina. Dnes patří Vítkovická aréna stále mezi největší haly u nás, kapacitou až 11 000 diváků na koncert. Brzy ji předstihne nová brněnská aréna a to se ještě mluví i o pardubické aréně až pro 22 tisíc. První Čech stál na střeše světa přesně před 35 lety. Horolezec Leopold Sulovský v roce 1991 zdolal nejvyšší horu světa Mount Everest. Slavný a ikonický Darwinův oblouk v Tichém oceánu u Galapág se vlivem přirozené eroze zřítil před 5 lety. Z útvaru připomínajícího vítězný oblouk zůstaly jen 2 boční sloupy. Nejstarší téměř kompletní rukopis hebrejské Bible, zvaný Kodex Sasun, byl před 3 lety v New Yorku vydražen za 38 milionů dolarů, což je skoro 830 milionů korun. Jednalo se o rekordní sumu v aukci za ručně psanou knihu. Před 100 lety se narodil český Deniken, spisovatel, záhadolog Ludvík Souček. I jeho smrt je obestřena velkou záhadou a zmizením rukopisu Tušení světla. Více si přečtěte v Nefově knize Tušení podrazu. Stanislav Neveselý, bývalý hokejista, úspěšný trenér, rodák z Břilic u Třeboně, se narodil před 90 lety. A slavná irská zpěvačka Enya slaví 65. Já přeju hezkou neděli.

0: 5 hodin 16 minut a 17. je v kalendáři.
1: Počasí.
0: A 17 stupňů taky možná během toho týdne bude, ono totiž za týden má být 23 až 27. To bude asi koncem toho týdenního výhledu, tedy za týden, příští týden, o víkendu. Příští víkend. A mezi tím možná ještě doznívání srážek. Na noc a ráno hlásili meteorologové pro Olomoucký kraj. Zataženo lokálně s přehánkami, postupně s občasným deštěm, hlavně na Jesenicku a na východě Olomouckého regionu. A taky i ty hodnoty 9 až 5 se nejčastěji naplnily, co by noční ranní minima. Přes den dneska u nás v Olomouckém kraji v neděli 9 až 13, na horách kolem 4 nad nulou a čekáme většinou zataženo, lokálně zejména na východě kraje s občasným deštěm i nadále. V noci na pondělí 8 až 4 stupně, co by minima, co by maxima, no možná těch 17, 18, 14 až 18 oficiálně hlásí na zítřek, co by denní očekávaná maxima. Oblačnost na obloze lokálně s přehánikami a velká oblačnost přechodně polojasno pak v úterý, ale až 20 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Bluegrass a banjo jambory patří neodmyslitelně k sobě. Na loňský 53. ročník se vrátíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už po desáté a naposledy. Poslechneme si legendární poutníky, kteří hrají už 55 let a festival zakončovali. Ale zazní i bluegrass progresivní, netradiční v podání kapely The Jumper Cables. Bude to v pořadu Na cestě v neděli 17. května po 15. hodině. Chybět nebude ani pozvánka na letošní ročník banjo jambory. K poslechu zve Jarka Nosková.
3: Z brašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou si letos připomínají 100 let od svého zpřístupnění. Oslavují samozřejmě i s návštěvníky, což těší jejich vedoucí Barboru Šimečkovou, která říká, podobná jeskyně není u nás ani v Evropě. Je naprosto jedinečná, unikátní. K prohlídce vás pozve v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

železa, jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Na 5.21 Český rozhlas Olomouc. Můj život je plný failů. Zapomněl jsem přístupový hesla k seznamu i k Gmailu, k Instači i k Faceu. A teď všichni kámoši mají dojem, že mezi živými nejsou. To bylo dřevo, to byl Xindl X a další slam poetry bude k mání u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Neboli slam poetristé, básníci, kteří vytvářejí básně přímo před vámi naživo. Tak ti budou vystupovat v rámci slam poetry exhibice ve čtvrtek 21. v 19 hodin ve foaje Domu kultury v Šumperku. My vás ještě pozveme a vybavíme vstupem zdarma od Českého rozhlasu Olomouc. No a teď návštěva muzea s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Ostrecku a odboniem na výciště. Kalimba de Luna. Střídáme zprávami. Krátké čerstvé ranní nedělní. Honza Faltýnek.
1: 17:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dopravu v Šumperku bude ještě dnes komplikovat dvoudenní uzavírka části ulice 8. května. Důvodem jsou práce na rozšíření teplovodu. Dopad mají taky na provoz městských autobusů, řekla mluvčí radnice Jana Kaněvová. Olomoučtí radní připravují revitalizaci lokality Šmeralova v blízkosti řeky Moravy. Součástí jsou podle informací na sociálních sítích města sportoviště pro děti i dospělé, multifunkční plochy, prostor pro skateboardisty nebo inline bruslení. V běžeckou trať se v sobotu promění Smetanovy sady v Olomouci. Odehraje se tam tradiční charitativní akce Běh pro paměť národa. Její výtěžek podpoří dokumentování vzpomínek pamětníků, vzdělávací programy i pomoc bývalým politickým vězňům a disidentům, uvedla Tereza Poborská Soušková z pobočky Paměť národa Střední Morava. Sport. Čeští hokejisté prohráli poprvé v historii se Slovinskem na mistrovství světa. Ve skupině letošního šampionátu mu podlehli 2-3 v prodloužení. Další zápas odehrají Češi v pondělí proti Švédsku. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji většinou zataženo, lokálně, hlavně na východě kraje s občasným deštěm. Teploty 9 až 13 stupňů, v Jeseníkách kolem 4.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D1 před Horními Moštěnicemi ve směru na Přerov. U krajnice stojí osobní auto s defektem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: pouť k Eldorádu, za 5 minut bude 6:15, brzy ráno 17. května. Jdeme na fotbal. Ne všechny zápasy fotbalové šance ligy jsou v závěru sezóny divácky atraktivními. Na finále playoff o umístění mezi Karvinou a Olomoucí přišlo jen lehce přes tisícovku fanoušků. Návštěvníci karvinského stadionu viděli výhru hostů 3-1. Olomoucká Sigma si tak vytvořila do odvety komfortní náskok.
1: Co na to říct, my jsme s Bohemkou taky vyhráli 3-1, nakonec jsme doma 2-0 prohráli a vyhráli jsme v prodloužení, takže není nic hotového.
2: Upozorňuje olomoucký trenér Pavel Hapal na nedávné semifinálové drama, kdy Sigma v playoff o umístění vyřadila Bohemians až po 120 minutách. S výkonem týmu na stadionu v Karviné ale mohl být spokojený.
1: Bylo z kluku cítit taková chuť, bavilo je to, mluvili na sebe, byli organizovaní. Myslím, že tam bylo dost fakt pěkných situací a akcí, které ještě mohly skončit dalšími brankami, ale i Karviná měla svoje situace a svoje šance.
2: Dost šancí měla i Karviná, jak potvrzuje její hlavní kouč Marek Jarolím.
3: V tom kontextu, že se ten zápas hraje na dva zápasy, tak když už prohrát, tak ten gól je lepší. Na druhou stranu jsme ukázali, že ty šance si umíme vytvářet a i ten druhý zápas jsme schopni vymazat ten náskok Olomouce a o to se budeme snažit.
2: Odveta je na programu příští sobotu v Olomouci. Útočník Sigmy Antonín Růsek přiznává, že současná podoba nadstavby není pro týmy uprostřed tabulky atraktivní. Už několik sezon se totiž sedmý celek tabulky nemůže zapojit do bojů o evropské poháry.
4: No jako nehraje se sice o nic, ale myslím, že to byl zajímavý zápas jako kombinační z obou stran. Řekl bych, že vyrovnaný a my jsme proměnili prostě víc šancí, no, než soupeř. Myslím si, že každý jsme si vytvořili nějaký šance a myslím, že se potkali jako velice dva dobrý týmy jakoby kombinačně na tom a myslím, že to v tom zápase bylo vidět.
2: Říká olomoucký fotbalista Antonín Růsek. V karvinské kabině se hráči na nadstavbu v tuto chvíli příliš nesoustředí. Už ve středu je totiž čeká finále MOL Cupu proti Olomouci. Právě přes domácí pohár se české kluby mohou dostat do vysněné evropské soutěže.
5: Stoprocentně jsme do toho zápasu šli, aby jsme vyhráli, ale teď po tom zápasu tak je taková rozdílná atmosféra, no, teď v té kabině, že víme, co nás čeká ve středu a je to těžký přemýšlet nad něčím, když ve středu máte tak důležitý zápas, který kromě asi 2-3 lidí to v kabině nikdy nehráli. Takže aby řekl pravdu, tak moc to neřešíme.
2: Dodává karvinský záložník Albert Labík. Zatímco vítěz MOL Cupu má za normálních okolností jistou pohárovou Evropu, vítěz playoff o umístění získá vedle finanční prémie lepší nasazení v domácím poháru pro příští sezonu. Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: deštík, chladnější, osvěžující ráno, teplo vypadá asi jinak, no ale už od půlky týdne přes 20 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: Teď třeba podrobněji, konkrétně 5 hodin 47,5 minuty 17. května, Olomoucký kraj a dnešní ráno ještě s oblačností, vlastně stejně jako celá neděle, ale ne zataženo, ale spíš jenom tak jako místně s přeháněčkou postupně občasným deštíkem. A to zejména v oblasti Jesenicka a východní část či výspy Olomouckého kraje. A teploty tak nejčastěji kolem 10 nad nulou. Přes den ale 9 až 13, stále podle nejčerstvějších předpokladů, ale bude to postupně narůstat ty teploty už během pondělka v Olomouckém kraji při oblačné obloze teploty až do 18 stupňů Celsia, až 20 potom zřejmě v úterý a středa až 21, koncem příštího týdne prý i 27.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Špraněk, národní přírodní rezervace, kopcovitá skalnatá krasová lokalita v okolí Javoříčských jeskyní. Najdeme tu největší skalní bránu na Moravě a také spoustu zajímavých kytek, mezi nimi orchideje. Do Bukových lesů se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou spolu s botanikem vlastivědného muzea v Olomouci Františkem Lamlou se těší Aleš Spurný na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Kde pak Fajron? Ještě třeba Jiří Korn, taky Madonna a potom zase do práce povoláme četu zprávařskou, abychom zjistili, abychom pozvali třeba do Prostějova. Už od rána prý má zaplnit část centra Prostějova. Historická auta, motocykly, veterány. Tak nejen tato pozvánka bude součástí nejbližších zpráv. Zpráv v 6 hodin, teď je 5.52. A teď ještě tajemný Jiří Korn, ten taky nemá Fajron. Předpokládám, že jestli neskouší, bude zkoušet brzy i filharmonický program pro náš region a pro jeden dvořákovský jarní olomoucký festival.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Sedm krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedm krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: U Ničovy a Litovly si můžete nově půjčit kolo přímo na ulici. Dělníci dokončují v Mikulovicích opravy mateřské školy. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem. Dnes bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 13 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Obyvatelé a návštěvníci Litovle a Uničova můžou nově využívat sdílená jízdní kola. Službu zajišťuje soukromý provozovatel. Více mluvčí Uničova Marek Juráň.
3: Prvních 15 minut výpůjčky je zdarma a následně se platba řídí ceníkem, kde je obsaženo, že každých dalších 30 minut stojí 25 korun a maximálně za 24 hodin uživatel zaplatí 300 korun. Registrace probíhá tak, že si uživatel nejprve stáhne bezplatnou aplikaci a zaregistruje se do svého města.
2: Jízdní kola si zájemci můžou půjčit taky telefonicky. Bližší informace jsou na webu Uničovské i Litovelské radnice. V Širokém Brodě místní části Mikulovic na Jesenicku končí rekonstrukce tamní mateřské školy. Areál poškodili předloni na podzim povodně. Opravy vyšly zhruba na 2 miliony korun. Podle starosty Romana Šťastného z hnutí STAN práce budou hotové do konce května.
4: Během těch prací došlo vlastně k odvodnění celé budovy, z revitalizace jejich školní zahrady, kdy vlastně voda zničila veškeré prvky, které tam měly, takže udělalo se nové oplocení a mají tam teď krásné prvky, které budou moci využívat k té své denní činnosti. Teď na čem to ještě stojí, tak příjezdová komunikace, která byla poničena, tak se v tuto chvíli dokončuje. Myslím si, v horizontu konce května by měla být tato stavba ukončena.
2: Část centra Prostějova dnes ráno zaplní historická auta a motocykly. K vidění budou na náměstí TG Masaryka. Součástí akce je taky soutěž elegance a spanilá jízda městem. Vicejednatel pořádajícího hanáckého automoto veterán klubu Josef Jakeš.
5: Je to symbolická akce. Těch registrovaných bývá někdy až ke stovce vozidel a třeba 30, 35 motocyklů. Vyhodnocujeme ještě nejstarší automobil, nejstarší motocykl.
1: Sport.
2: Češi prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku. Góly dali pardubičtí útočníci Kaut a Lukáš Sedlák. Šancí přitom bylo daleko víc, ale co k dalšímu skórování národnímu týmu chybělo, ví Sedlák.
6: Moc jsme hráli okolo, sice jsme byli u nich v pásmu, ale měli jsme víc chodit do brány, víc tam házet ty puky a dorážet, trošku to zjednodušit. Málo jsme se tlačili do těch přebrankových prostorů, tam jsme měli být daleko hladovější, urputnější a trošku více tlačit do té brány.
2: V dalším utkání Češi nastoupí proti Švédsku, hrát se bude v pondělí.
1: Počasí.
2: Dnes na střední Moravě čekejte převážně zataženo, odpoledne se hlavně ve východní části kraje a na Jesenicku vyskytne déšť. Teploty dosáhnou k 9 až 13 stupňům, v Jeseníkách ke 2 až 6. Foukat má mírný severovýchodní až severní vítr, který bude zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na dálnici D1 před Horními Moštěnicemi ve směru na Přerov. U krajnice stojí osobní auto s defektem a na D1 také opatrně na 22. kilometru před Prostějovem ve směru na Olomouc. Na vozovce leží sražená zvěř.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pro.
7: probouzecí nejen pro kočky Anety k svátku od kapely Elán, naopak taky jedna hodně zamilovaná, to už vás 90. let slavná od kapely Roxette, to bude ten nejbližší hudební program po 6. hodině, teď je 4 minuty po 6. 17. května, brzké ráno, den poté, tedy den po dní otevřených dveří a poděkování organizátorům, ale především návštěvníkům, příchozím, divákům a posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Třeba se ještě mihneme ve vysílání, třeba jsme vás natočili, zaznamenali, třeba se ozveme, třeba máme nové posluchače v rodině. No a třeba pro ně, nebo pro kohokoliv, kdo se zavčas ozve, až vás vyzve Český rozhlas Olomouc, budeme mít o víkendu ještě dárečky, třeba exhibující slam poetristy, slam poetry exhibici ve čtvrtek v Šumperku a pak ještě audiovizuální hudebně krásná podívaná i poslouchaná Štěpán Švestka, Collegium Virtuosi, to bude prý hudba světel Music of Light v sobotu 23. zase v Olomouci. Pozveme a včas vás taky vyzveme, abyste si dárečky získali.

0: Poslouchati srdéčku, listen to your heart, zpívali Roxette a vzpomínka na Marie Fredriksen. A na první lásku i na Karla Gotta můžeme zazpomínat za chvílinku. Teď je 6 hodin, skoro 13 minut, 17. května 2026. Pěkné dobré nedělní májové ráno.
1: Stalo se před 100 lety.
0: Co měl třeba deník, kterým listuje Dita Vojnarová v záhlaví. No určitě tak třeba někdy i 17. května, ale před 100 lety možná byla neděle, možná ne. Avšak Čechoslováci, kteří před 100 lety plánovali stěhování do ciziny, se měli obrátit i na Ministerstvo sociální péče. Proč no takto z dobových novin z května 1926 Ditu Vojnarovou enormně zajímalo?
2: Ministerstvo totiž zhromažďovalo a zpracovávalo zprávy z celého světa a každého zdarma a zcela spolehlivě informovalo. Vzkazovalo, že i ti, kdo měli zprávy od příbuzných a známých, kteří se už v cizině zdržovali, udělají dobře, když se před odjezdem obrátí na zmíněné ministerstvo, které má o všech zemích podrobné zprávy, jak úřední, tak mimo úřední, a má proto lepší přehled než jednotlivec, třeba v cizí zemi i dlouho žil. V článku se psalo: neobracejte se na různé spolky, ústavy ani na různé

agenty, kteří často nechtějí nic jiného, než vylákat od přistěhovalců peníze. Jak o tom svědčí sta případů, ve kterých chudí vystěhovalci, hlavně ze Slovenska, byli podvedeni a okradeni o těžce dobyté peníze. Ministerstvo nemá jiného zájmu, než aby naši příslušníci, kteří se rozhodli vystěhovat, byli správně a podrobně informováni o tom, co je v cizí zemi čeká, jak se tam nejsnáze dostanou a na koho se mají obrátit o radu a pomoc.

0: dostává počasí. A někdy je taky 6.17 a 17. května k tomu. A někdy bude třeba i 17 stupňů Celsia a nebude to tak dlouho trvat, ale dneska ještě ne. Ono totiž po ránu ještě mělo být 9 až 5, na horách i kolem plus 2. A přes den má být dneska v Olomouckém kraji tak do 13-14 stupňů. A většinou zataženo či oblačno. A hlavně východní výspa Olomouckého kraje a celé republiky s občasným deštěm, případně taky Jesenicko. V noci na zítřek 8 až 4 ještě. Zítra už ovšem možná i 19 stupňů Celsia v maximálních očekávaných denních hodnotách a většinou oblačno, místy ještě možnost přeháněk, ale i polojasno potom možná v úterý a až 21 20 stupňů Celsia, poroste, 21, 22 zřejmě očekávána už ve středu a pak už to pošupe, pak už to pojede a příští týden, koncem toho příštího týdne, za týden, příští víkend prý i 27.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: cílit svou pozornost. Můžete třeba na půl sedmou na čerstvé zprávy nejen z olomouckého regionu, ale my se zaměříme třeba na některá místa v Šumperku a především tedy obecní šumperská policie. I o tom bude zmínka za chvíli, tedy přesně o půl sedmé s časovým znamením, které jste si včera tady u nás ohmatali, okoukali, naposlouchali, možná někteří i pustili, natočili se, však den otevřených dveří měl opět velký úspěch. Třeba i na webu olomouc.rozhlas.cz je 6:23, to se sluší a patří po ráno z ráda i v neděli 17. května.
1: Když oknem vejde ráno,
0: třeba tak.
1: A osvítí tvou tvář
0: oblačno.
1: Jen hlavu dám si kousek blíž.
0: Proč ne?
1: K té tvé tam na pouštář.

0: je čas zjistit, co nového nejen v Šumperku, nejen u nás v Olomouckém kraji, obecně i možná i v republice ve světě. Slovo má Honza Faltýnek. Dobré ráno.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Městská policie Šumperk přichází s novinkou. Polomotorizovaná hlídka se nově zaměří na vytipovaná riziková místa namísto plošného pokrývání celého území, a to formou pravidelných opakovaných kontrol těchto lokalit několikrát během jedné služby. Více na webu šumperk.cz. Vedení Prostějova rozhodlo o prodeji městských bytů v domě na Žižkově náměstí v centru města. Původně radnice nabízela budovu celou za necelých 20 milionů korun. O koupi ale nikdo neprojevil zájem, řekla mluvčí magistrátu Jana Gáborová. Olomoucký kraj zve veřejnost k zapojení do dotazníkového šetření. To je zaměřené na spokojenost občanů se službami krajského úřadu. Probíhá do 14. června a je zcela anonymní. Občané můžou dotazník vyplnit například online. Sport. Olomoucká Sigma vyhrála v Karviné ve skupině o umístění v první lize 3-1. Odveta je na programu příští sobotu na Andrově stadionu. A o posledním týmu skupiny o záchranu se rozhodne až v závěrečném kole. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako pražská Dukla, která prohrála 0-2 v Teplicích. Právě vzájemný souboj Dukly a Baníku rozhodne o jistém sestupujícím. Dále Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji většinou zataženo, odpoledne hlavně ve východní části kraje a na Jesenicku s deštěm. Teploty 9 až 13 stupňů, v Jeseníkách kolem 4.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na silnici 45 v Karnovské ulici v Bruntálu. Kvůli opravám je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
0: Prázdný expres Nadě Urbánkové, taky jedna Big Beatová od Briana Adamse, kdo si počká, ten si dočká, ale teď dej zpátky čas, třeba včerejší 10. a 16. a den otevřených dveří, to bude za chvíli v reportáži.

Rázný rozhlas 639, ale třeba ještě vzpomínka, památka od posluchačů Flipchart. Plocha, kam jste mohli mi zanechat ty vzkazy, kratinké pozdravy, super, skvělé, báječné, ale i hlubší vyznání jsou tam k mání. No a vlastně i teď plány, kdy se zase naplní při dalších příležitostech a festivalových událostech i budova na Pavelčákově 19. Český rozhlas v sobotu uspořádal

0: den otevřených dveří obecně. Posluchači mohli navštívit nejen budovu na Pražských Vinohradech na Praze 2, ale všechny regionální stanice studia budovy taky tu v Olomouci. Pavel Čákova 19.
1: Tak vás vítám u nás v Českém rozhlase Olomouc. Mé jméno je Vítek Šoukal. Vysílám pro vás dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc mezi 5 a 9 hodinou.
2: Návštěvníky olomouckou budovou Českého rozhlasu provázeli moderátoři a redaktoři, jejichž hlasy znají z vysílání. Mnohé zaujalo atrium se skleněnou střechou.
1: Je to jedno z nejkrásnějších míst, které tady v budově najdete, protože vidět vlastně na všechny strany. Vám to možná připomene i nějaký soutěžní pořad, který běžel v televizi kdysi. Pevnost Bojard, tam se také tak dívali vždycky z vrchu, akorát, že nám tady nepobíhají tygři teda dole.
2: Dagmar Pumprlová jezdí z Přerova na den otevřených dveří do olomouckého rozhlasu pravidelně.
3: Mně se to tu líbí, no, každý rok.
2: Vy jste si už připnula takovou placku, miluji rozhlas. Platí to?
3: Jasně, já poslouchám denně, v autě, všude, doma, práci. Pořád Český rozhlas Olomouc.
4: Jarmila Šuláková s orchestrem spolupracovala.
2: Ve střižnách a studiích se návštěvníci dozvěděli více o práci se zvukem.
5: Tak tady je to vaše království, pane Vítku.
1: Ano, přesně tak. Tady vysílá Český rozhlas Olomouc. Tady jsem v 5 hodin ráno a dříve.
2: Nejmladšímu návštěvníkovi byly 2 měsíce, nejstaršímu 92 let. I když zájemci naplnili všechny termíny prohlídek v rezervačním systému, vedoucí programu Jiří Matějů provázel i ty, kteří přišli bez objednání.
6: Snažíme se to samozřejmě rozprostřít tak, aby nedošlo k přehlcení, protože se chodí i na těch nádherných lávkách, které tady máme v budově, a musíme dbát určitých bezpečnostních předpokladů, ale každopádně jsme rádi, že lidi chodí, jsme rádi, že nás poslouchají a jsme rádi, že mají zájem o Český rozhlas Olomouc.
2: Po prohlídce budovu rozhlasu opouští trojice dám.
7: Nadia.
8: Věra.
9: Milata.
8: Já jsem nadšená osobně. To by mě, jít jsem si říkala, bavilo, kdybych to mohla pracovat někdy.
10: Já jsem úplně unešená taky.
11: Jsem nebyla objednaná, že jsem jenom jako čekala, ale jsem ráda, vyšlo mě to. Takže jsem spokojená, jsem ráda.
2: Další příležitost prohlédnout si budovu Českého rozhlasu v Olomouci budou mít zájemci na podzim. A to v rámci festivalu Prý Bohemia Rádio. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Brianová kanadská sobotní láska na jednu noc. One Night Love Affair, Brian Adams, 45.
1: Počasí.
0: A už je ráno, tedy ono postupně pozvolna možná bude ubývat případných srážek, případné oblačnosti postupně a pak na konci příštího týdne i znatelně se bude oteplovat, ale postupně, jak pak je dnes v Olomouckém kraji a jak to bude pokračovat v noci a na začátek toho týdne, ptáme se pana inženýra Václava Smolky a pěkně vítáme, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Jaké je ráno v Olomouckém regionu?
2: Tak aktuálně máme oblohu převážně zataženou, teploty jsou nejčastěji od 10 do 6 stupňů Celsia a vítr je většinou slabý ze severních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Co čekat, co bude dál?
2: Tak i nadále by měla převažovat zatažená obloha, odpoledne se hlavně ve východní části kraje a také na Jesenicku může vyskytnout déšť. Maximální teploty budou dnes od 9 do 13 stupňů, na horách to bude kolem 4 stupňů a vítr bude postupně mírný severní od 3 do 7 metrů za sekundu a bude zvolna slábnout.
0: Ještě se kousíček posuneme, ten vstup do toho týdne noc a potom pondělní den.
2: Taky v noci by měla být obloha většinou zatažená a zejména v jihovýchodní části kraje a přechodně také i na Jesenicku to může být s deštěm. Minimální teploty budou od 8 do 4 stupňů, vítr bude většinou slabý, severovýchodní až severní do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být zataženo, hlavně na jihovýchodě kraje a také na Jesenicku ještě ráno může doznívat déšť. V průběhu odpoledne ale by měly srážky pozvolna ustávat a také se bude protrhávat a ubývat oblačnost. Maximální teploty už budou zítra výrazně vyšší než dnes, to znamená 14 až 17 stupňů, na horách kolem 8 stupňů a vítr bude slabý severovýchodní až severní do 4 metrů za sekundu, večer potom bude proměnlivý.
0: Máme to namalováno, máme v tom jasno, i když oblačno a možná i s nějakou přehánkou. Zatím moc děkujeme a přejeme krásný zbytek víkendu, hezký vstup do toho nového týdne. Díky, naslyšenou.
2: Děkuji, hezkou neděli, naslyšenou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
3: Braněk, národní přírodní rezervace, kopcovitá skalnatá krasová lokalita v okolí Javoříčských jeskyní. Najdeme tu největší skalní bránu na Moravě a také spoustu zajímavých kytek, mezi nimi orchideje. Do Bukových lesů se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou spolu s botanikem Vlastivědného muzea v Olomouci Františkem Lamlou se těší Aleš Spurný na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Změny velké nebo jenom nepatrné. Olomoučtí radní připravují revitalizaci lokality Šmeralová v blízkosti řeky Moravy. Myslím, že tam je loděnice, myslím, že to už teď výletní centrum, myslím, že tam budou taky šmeralky i koleje, takže zhruba v této lokalitě se na chvilku ocitneme. Také v těch nejbližších zprávách je 6.53, tak to byla mimo jiné kratinká zastávka v programu zpráv v 7 u nás v Českém rozhlase Olomouc, samozřejmě i na hokej se vydáme. No a něco z Jeseníku. Vypadá to, že by tam mohla být zajímavůstka. Náměstí Svobody v Jeseníku dnes zaplní improvizované restaurace a kavárny. Také o tom se zmíníme. O 7 hodině, jak říkám, 6.53. A když zajímavé události, třeba hudba jako Piráti z Karibiku, ale i Vivaldiho koncerty, ale i Coldplay, ale i Edith Piaf, to prý zvládají Collegium Virtuosi a solista Štěpán Švestka. A oni vás zvou na 23. tohoto měsíce do sálu Moravské filharmonie v Olomouci do Reduty na 19. hodinu a vstupenkami vás vybaví kdo jiný než Český rozhlas Olomouc. Když budete dál poslouchat víkendový program a dárečky od Českého rozhlasu Olomouc, třeba jako poděkování, pokud jste naladili i nově díky včerejšímu navštívení našeho studia.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Samospráva Olomouce chystá investici do ploch pro relaxaci u řeky Moravy. V centru Jeseníku se dnes koná gastronomická přehlídka. Olomoučtí fotbalisté v ligové nadstavbě zdolali Karvinou. Dnes bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 13 stupňů. Pěkné nedělní ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Olomoučtí radní připravují revitalizaci lokality Šmeralova v blízkosti řeky Moravy. Návrh počítá například s vytvořením travnaté odpočinkové plochy pro relaxaci a pořádání pikniků. Součástí jsou také podle informací na sociálních sítích města sportoviště pro děti i dospělé, multifunkční plochy, prostor pro skateboardisty nebo inline bruslení a také místo pro drobné občerstvení. Náklady dosáhnou necelých 25 milionů korun. Strážníci z Moravské Třebové budou i nadále dohlížet na bezpečnost v okolních obcích. Městská policie prodloužila spolupráci s 8 vesnicemi, kam budou její hlídky pravidelně výjíždět. Zaměří se především na kontrolu dodržování rychlosti, říká velitel městské policie Radovan Zobač.
3: Okolní obce v rámci ORP projevily zájem ohledně měření nejvyšší povolené rychlosti v jejich obcích. Toto měření probíhá už od poloviny loňského roku. A za loňský rok bylo v těchto obcích změřeno 182 přestupců, kteří tu nejvyšší povolenou rychlost, která je 50 km v hodině, v obci překročili.
2: Náměstí Svobody v Jeseníku dnes zaplní improvizované restaurace a kavárny. Svá jídla a nápoje v nich budou nabízet amatérští kuchaři. Akce začíná v 10 hodin a co na návštěvníky čeká, prozradila za organizátory Martina Seidlerová.
4: Můžou se těšit na speciality české, ukrajinské i mezinárodní kuchyně. Budeme mít sladké i slané dobroty, koláče, zákusky, pavlovy, laskonky a těch slaných jídel třeba burgery s trhaným masem nebo smažené ryby hranolky. Budeme mít i bezlepkové nebo veganské dobroty. Zatím máme přihlášených 11 kuchařů amatérských, jednak ze Jeseníku i z okolních obcí.
1: Sport.
2: Fotbalisté Olomouce v šancelize v prvním finále play-off o umístění zvítězili 3-1 v Karviné. Domácí odvetu odehrají příští sobotu. K výhře pomohl jedním gólem útočník Sigmy Antonín Růsek.
5: No, jako nehraje se sice o nic, ale myslím, že to byl zajímavý zápas jako kombinační z obou stran. Řekl bych, že vyrovnaný a my jsme proměnili prostě víc šancí, no, než soupeř. Myslím si, že každý jsme si vytvořili nějaký šance a myslím, že se potkali jako velice dva dobrý týmy jakoby kombinačně na tom a myslím, že to v tom zápase bylo vidět.
2: Vítěz skupiny o umístění obsadí 7. místo, získá finanční prémii a také lepší nasazení v domácím poháru.
1: Počasí.
2: Převážně zataženo odpoledne hlavně ve východní části kraje a na Jesenicku s deštěm. Tak bude vypadat dnešní počasí na střední Moravě. Teploty dosáhnou k 9 až 13 stupňům, v Jeseníkách ke 2 až 6. Foukat má mírný severovýchodní až severní vítr, který bude zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se v Palackého ulici v Lošticích, když pojedete na Mohelnici. Provoz je tam kvůli stavebním pracím převeden do protisměru.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: fotbal, případně jako fotbal, probrán tady krátce ve zprávách. No a pak ještě hokejovou reprezentaci musíme probrat, pochopitelně aktuálně. Prohrála na mistrovství světa s týmem, který je z poloviny složen z hráčů Olympie Lublaň. Jde o Slovinsko. Ve slovinské sestavě najdeme i hokejistu z prvoligové Třebíče. I ta zajímavostka přijde na přetřes v reportáži sportovní hokejové a tentokrát reprezentační. Ale dění u nás v kraji také neuniká naší pozornosti. Na situaci v základní škole Bohuslavice na Prostějovsku, kde proti řediteli protestovali žáci, rodiče a učitelé, se zaměřila také policie a zajímá se o ní i dětský ombudsman. I o tom uslyšíme více. V dobrém ráno Českého rozhlasu Olomouc, jinak ale pohodovou neděli přejeme. 7 hodin, 5 minut.

0: Dobré ráno, přejeme z Českého rozhlasu Olomouc, pohodové, ač samozřejmě musíme sledovat veškeré dění. 10 minut po sebe, teď i v reportáži. Policisté prošetřují na základní škole v Bohuslavicích, v těch na Prostějovsku, podezření z dotačního podvodu. O situaci ve škole se zajímá také dětský ombudsman a Česká školní inspekce, která vyzvala k odvolání ředitele. Na toho si dlouhodobě stěžují žáci, rodiče i část pedagogů. Ředitel pochybení i rezignaci odmítá.
1: Dcera je minimálně od září 2025 vedena na denním studiu, přitom mám pokračoval jako domoškolák.
2: Popsala v březnu svou zkušenost s vedením školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Lenka Jánská.
1: Jsou jí dokonce omluvané absence, nevíme kým, nevíme jakým způsobem, takže za nás asi někdo podepisuje omluvenky.
2: Lenka Jánská je jednou z desítek rodičů, kteří si stěžují na postupy ředitele Martina Neorala.
1: Pan ředitel nám odmítá opakovaně přístup k jakýmkoliv dokumentům. My vůbec nic nevíme, takže jsme byli nuceni se obrátit na oficiální úřady.
2: Vedení školy kritizuje i část pedagogů a k odvolání ředitele po provedených kontrolách vyzvala zřizovatele, tedy obec Bohuslavice, také Česká školní inspekce. Martin Neoral chce ve funkci setrvat.
3: Poslal jsem rodičům tu informaci, že budu pokračovat dál ve škole, budu pokračovat dál v roli ředitele.
2: Pochybení odmítá a kritiku spojuje mimo jiné se změnami, které ve škole zavedl.
3: Snažíme se o to, aby ta naše škola byla nějakým způsobem otevřená modernímu vzdělávání. A pro mě je důležitý, že ty moje dveře jsou pro rodiče otevřené k nějaké diskuzi, protože všem v podstatě nám jde o to sami a to je úspěch jejich dětí. Takže z toho důvodu já chci pokračovat dál prostě na tom, co jsme v té škole vytvořili. Já to dělám především z toho důvodu, aby ty naše děti v životě nečekal šok. Jo.
2: Na základní školu se zaměřila také policie, potvrdila mluvčí Miluše Zajícová.
4: V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Vzhledem k tomu, že v dané věci probíhá v současné době prověřování, nebudeme k případu sdělovat další bližší informace.
2: Martin Neoral to považuje za nesmysl.
3: To je absolutní nesmysl s dotačním podvodem. A to, že policie šetří, tak nějaké informace o tom mám, ale nemám nějaké bližší a konkrétnější.
2: Situací ve škole se tento týden začal zabývat také dětský ombudsman Martin Beneš. Pokračuje mluvčí úřadu Michaela Vajzová.
5: Jelikož problémy ve škole již podrobně popsala Česká školní inspekce, zaměří se na postup zřizovatele školy, tedy obce Bohuslavice. Zřizovatel by totiž měl přijmout opatření, která by situaci ve škole zklidnila.
2: Nezávislý starosta obce Roman Jedlička plánované setkání s ombudsmanem po telefonu potvrdil, dal ale situaci komentovat nechtěl. Už dříve uvedl, že ředitele neodvolá a toto stanovisko podle něj trvá. Z Bohuslavic Barbora Taševská, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: jsou andělci, co si pohrávají i se srdcem Annie Lennox. Orchestra of Angels, There Must Be an Angel, Duo Eurythmics a Annie Lennox u mikrofonu.
1: Počasí.
0: A 7.17. 17. května 2026. A do mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc můžeme prezentovat, že bude líp a líp a líp a líp a možná až hodně, hodně moc. Třeba vyhlídka počasí pro Republiku Českou od pátku do neděle za týden. Pravda, hlásí klidně 12 až 7 stupňů noční minima, ale taky jasno, polojasno na obloze a teploty z počátku toho vlastně jenom pár denního období 20 až 24, ale úplně na konci za týden. V tom týdenním horizontu hodnoty 23 až 27 stupňů Celsia. Ale lehce se to může upravovat, upřesňovat, měnit. Dnes v 7 ráno oficiálně vyšla tato předpověď pro Olomoucký kraj a neděli. Převažovat má u nás zatažená obloha, odpoledne se hlavně ve východní části regionu a na Jesenicku vyskytne déšť. A dneska ještě 9 až 13, na horách 2 až 6 nad nulou. V noci na zítřek pak 8 až 4 stupně Celsia. Obloha zatažená, zejména v jeho východní části kraje, přechodně na Jesenicku i s deštěm. No a zítra přes den, tedy to už vyskočí až k nějakým 17-18 stupňům Celsia, ale ještě převážně to pondělí spíš oblačné, zatažené.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pomáháme lidem s postižením žít naplno a vytváříme propečující prostor k odpočinku. Takové krédo naplňuje spolek Ze tmy a spolek Most k péči, který se snaží k dostupnější péči v Olomouckém kraji stavět mosty. Proč je to tolik důležité a jak velmi se změní život rodiny s dítětem s kombinovaným postižením či autismem? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc se zeptáme Naděždy Škrabalové a Dagmar Kozákové. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne. Dne.
3: Bývalý zpěvák skupiny Deep Purple Ian Gillan se v roce 1978 rozhodl zkrátit název své kapely pouze na příjmení a vrátit se k hardrockovým kořenům. Eponymní deska tehdy vyšla jen v Japonsku, i proto se jí říká The Japanese Album. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Gillan.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: bude lehce mrazit z reportáže, možná z výsledku, možná od toho ledu na zimním stadionu. 7 hodin 22 minuty. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Po úvodních dvou duelech tak mají ve skupině ve Friburgu místo 6 možných 4 body. Českou reprezentaci dokázal zaskočit tým, který se v poslední roky pohybuje na hraně elitní skupiny zemí pro světový šampionát.
1: Tenis je sám na Pavláta, Machovec versus Pavláta je gól. Machovec překonává Pavláta střelou nad jeho lapačku. Slovinsko tak poráží poprvé v historii český tým na mistrovství světa, a to 3-2 v prodloužení.
2: Je to těžký, tady ty zápasy. Vždycky je lepší, když máte hodně zákroků, takový i ty zadarmo zákroky.
3: Po dvou třetinách, že jsme měli střelit na bránu 34-2 v situaci 5-5.
4: Navazuje na debutujícího brankáře Dominika Pavláta trenér Radim Rulík. Češi si v zápase na rozdíl od soupeře nepomohli přesilovkou. Museli skóre otáčet, což se sice povedlo, ale v závěru Slovinci vyrovnali na 2-2. Na ledě u toho byli v českém dresu třeba Hronek a Chmelař z NHL. Další se zkušenostmi z nejlepší ligy světa, jako Kempný, Sedlák, Červenka nebo Kubalík. K tomu mistrovská část Party z Pardubic. Slovinci složili tým přesně z poloviny z hráčů Olympie Lublaň, včetně rodáka z Mostu Lukáše Horáka se slovinským pasem. K tomu najdeme v sestavě i obránce z prvoligové Třebíče. Před dalším zápasem turnaje se teď bude hodit den bez utkání. Pokračuje útočník Matyáš Melovský.
5: Určitě, myslím si, že trošku zase resetujeme tu hlavu a připravíme se na Švédy a možná je dobře, že jsme dneska dostali od těch Slovinců trošku facku, aby jsme se trošku probudili a zařadili na vyšší obrátky do dalšího zápasu.
3: Úplně s tím útočným pásmem, že tam musíme něco změnit, to si řekneme zítra, s tím úplně úspěšný nebudeme.
4: Říká trenér hokejové reprezentace Radim Rulík. Příštím soupeřem národního týmu budou v pondělí večer Švédové. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc,

0: ona, je to trošku Helenka, hejte tam. A jinak jsou to Maywood, Late at Night. No teď brzy ráno, no, už se rozednilo, už se bude taky oteplovat. A další informace ve zpravodajském souhrnu. Ranní zprávy, Honza Faltýnek.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Zástupci prostějovské radnice zjišťují v anketě na webových stránkách města zájem lidí o případnou investici do družstevního bydlení. To by mohlo podle samosprávy pomoct zajistit dostupné bydlení ve městě. Pracovníky radnice zajímá například, jaký byt by lidé preferovali nebo kolik by za něj byli schopní platit. Dopravu v Šumperku bude ještě dnes komplikovat dvoudenní uzavírka části ulice 8. května. Důvodem jsou práce na rozšíření teplovodu. Dopad mají taky na provoz městských autobusů, řekla to mluvčí radnice Jana Kaněvová. Pracovníci olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku uspěli v soutěži Bílý slon. Získali první místo v kategorii ptáků za odchov zoborožce malajského. Podle mluvčí zoo Ivety Gronské se tento druh daří odchovat v zajetí jen výjimečně. Sport. Hokejisté Montrealu prohráli 3-8 s Buffalem, které tak srovnalo stav čtvrtfinálové série NHL na 3-3. 6 gólů dostal český brankář Jakub Dobeš, pak byl vystřídaný. O postupujícím do semifinále rozhodne 7. zápas, který se bude hrát v úterý v noci na ledě Buffala. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji většinou zataženo, odpoledne hlavně ve východní části kraje a na Jesenicku s deštěm. Teploty 9 až 13 stupňů, v Jeseníkách kolem 4.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D46 mezi Brodkem u Prostějova a Drysicemi. Cestáři tam v levém pruhu v obou směrech opravují svodidla.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
0: Late at night, hejte tam před chvilinkou, no teď ještě procházka možná pražskou ulicí někde po Flámu z 90. let s Janem Kalouskem a možná i u pomníku se zastaví, ale to už necháme pro jistotu na interpretovi. A za chvilinku budeme pracovat, půjdeme na Řepo se Strečkem Křehopalem.

0: 70. rokoch se psalo po lavicích, možná i dneska, a taky na papírky, jako básník se zpívalo v té písničce Darenky Rolincové, která už tehdy ale vyrůstala a dostávala tedy lístky a básničky. Přímo před vámi bude vznikat poezie instantní, přímo improvizovaná a strhující. Třeba, když si dáte říct, necháte se pozvat do Šumperského domu kultury na Slam Poetry exhibici básníků, Slam poetristů na čtvrtek 21. Ještě vás pozveme, ještě vás vybavíme vstupenkami zdarma od Českého rozhlasu Olomouc. A teď básník Ževota, básník Stréček Matěj Křopalu. A pojďme na Řípo.
1: V květno, co by děcka, jsme hodně chodili pomáhat do pola, do řepy. Hlavně odpoledňa, když jsme přišli ze školy, nebo když bylo volno. Tatínek zapříhli koně do platóňáko, naložili plečky, škrabáky a moteky. Maminka nachystala do kabely svačino a něco napití. Všetci jsme nasedli na vůz a jelo se do světa. Navíc, co mě

0: Jerský, na plachetke, za travnou cesto, na podsedke, nebo ke Gandhi, podlivátého, kde jsme měli řepo zase to. Tenkrát nebylo obrošovaný semeno ani dokonalý secí mašiny jak dnes. Z jednýho semena vyrostlo nekolik klíčko a tož byly řádky pěkně hosty. Tatínek plečkovali a maminka s nějakýma tetinama, co přešli pomůct, motykama řádky řepy přesekávali. Nám dětskám dali malý motečky a my jsme lezli po kolenách v tabulce mezi řádkama a milo řepo přetrhávali. Byla to práca, která nás nijak nebavila ani neuspokojovala naše olečnické myšlenky. Byl jsem šťastný, když si mě tatínek zavolali, abych jim vodil koňa v plečce. To bylo jiný, to se mě lébilo. Vodit koňa, to bylo něco jak sloužit o dragónu v jezdeckým pluku, jak nám tatínek o vojně dětské vykládali. Když vyzeli rodiče, že jsme již skutečně opachtěni, tož nám dali volno. Mohli jsme jít k potoku nebo do hájko do písečníku. Skákali jsme ze břeho do jemného žlutého písko, které si tam lidi jezdili kopat. Když jsme pak jeli dom, měli jsme písek ve vlasech, v ošeskách, v krpálech a také v trenýrkách. Museli jsme se deské poveslíka na dvoře, aby jsme to mamince nenatáhali všecko do kocheně. Víte, vzpomínám na to rád. Kolikrát nám některá ta práca nevonila, ale věřte, že nám to dělalo dobře, když nás rodiče pochválili. To byl náš motor, co nás znal dopředu. To jsme si potom přepadali, jak velecí chlapi. Tatínek dětské osnídaně nám říkávali, oslaďte si čaj, však jste chodili do řepy. Dnes já říkávám našemu mladýmu, když přijde na kafe, oslaď si, však jistě byl z řepě. A on vám na to, ne, byl jsem v Torkení, řepa ještě malá. Tož tak to bévalo aj za naše mladé let.
1: Děcka a pak mládežnici v řepě napsal namluvil Jiří Vrba, co by Stréček Křopal, technická spolupráce Zdeněk Prchlík a režie Tomáš Soldán. No a další plk na neděla o 14:30 odpoledně a vzpomínky na hry a zábave a špumpernágle, jak se také lovile chrosti. Dneska odpoledne.

0: byla Penny Lane, možná i pro nákup v nejmenovaných supermarketech. 7:45, kapela Beatles.
1: Počasí.
0: A 7:45 informace průběžná o počasí a o tom, že když se člověk podívá na radarové záběry takhle z Moravskoslezského kraje a vůbec z východu, severovýchodu, k nám jdou do Olomouckého kraje srážky. Ale jak se s tím poradí předpověď vyladěná pro olomoucký region od meteorologů? Hlásí totiž, že obloha má být zatažená a zejména v jihovýchodní části našeho regionu, přechodně taky na Jesenicku s deštěm, ale spíš teda jenom tam. Teploty byly docela v širokém rozpětí od 0 po plus 10, teď nejčastěji 8, 9 nad nulou. No a přes den tedy zataženo a ten jihovýchod Olomouckého kraje a Jesenicko s deštěm či přehánkou. Teploty dneska přes den do 13 stupňů Celsia. V noci na pondělí zase poklesnou, ale pak vystoupí až k 17-18, ale pondělí zatažené hlavně na jihovýchodě kraje a na Jesenicku s doznívajícím deštěm. V průběhu odpoledne by měly srážky zvolna ustávat. Pravda, ještě prý v úterý, jak to zatím vypadá, by mohlo být spíš oblačno, ale ve středu už se asi vyčasí a hlavně teploty budou postupně stoupat. A kdo by chtěl, tak za týden v týdenním horizontu ukazuje předpověď 23 až 27. Až tak.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Braněk, národní přírodní rezervace, kopcovitá skalnatá krasová lokalita v okolí Javoříčských jeskyní. Najdeme tu největší skalní bránu na Moravě a také spoustu zajímavých kytek, mezi nimi orchideje. Do Bukových lesů se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou spolu s botanikem vlastivědného muzea v Olomouci Františkem Lamlou se těší Aleš Spurný na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Bluegrass a banjo jambory patří neodmyslitelně k sobě. Na loňský 53. ročník se vrátíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už po 10. a naposledy. Poslechneme si legendární poutníky, kteří hrají už 55 let a festival zakončovali. Ale zazní i bluegrass progresivní, netradiční v podání kapely The Jumper Cables. Bude to v pořadu Na cestě v neděli 17. května po 15. hodině. Chybět nebude ani pozvánka na letošní ročník banjo jambory. K poslechu zve Jarka Nosková.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: 17. května ráno před 8. v Českém rozhlase Olomouc na Anetu. Pro Anety k svátku Aneta. Aneta Langerová a případně nějaké takové jenom improvizované, instantní, neumělé rýmování. Aneta zametá, Nataša je naša, ta bude mít svátek zítra, a Monika odmyká. Tak ale mnohem lepší, onačejší rýmování, štěpnější rýmy, ovšem vznikající přímo na místě, instantně před vámi a improvizovaně. Můžete vidět, slyšet na Slam Poetry Exhibici ve čtvrtek 21. To bude na Moniku, co odmyká, a odemčou se hlavně brány foaje, v tomto případě Domu kultury v Šumperku. Na Slam Poetry Exhibici ve čtvrtek vám domluvíme dva vstupy. Ani kam pro stupenky, ani fyzicky chodit nemusíte. Domluvíme. Pokud byste chtěli na Slam Poetry Exhibici na strhující výkony improvizačních umělců, slam poetristů, tak neváhejte.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Nabízíme dva vstupy na čtvrtek 21. v 19 hodin ve foaje Domu kultury Šumperk. Tak jako rituální totem v prostřed prérie stojí mikrofon zaklesnut ve stojanu uprostřed pódia. Napětí by se dalo krájet, šňůra si ani nedovolí sebeméně se pohnout. Jeden po druhém přistupují mistři slova, připraveni do posledního rýmu bojovat o vítězství. Ve velmi drásavém klání publikum se nechává uhranout, rozesmát, rozplakat, dojmout. Improvizovaná, čerstvě a aktuálně na místě vznikající poezie. To je Slam Poetry. Kdo by chtěl ve čtvrtek na šumperskou exhibici Slam poetristů, básníků, nadaných, šikovných, konkrétně Anatola Svahilce, Maldy, Tyče, Katuny a Runy, tak se může ozvat.

0: dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Majitelé pozemků u Hustopečí nad Bečvou zasažených benzenem jen pozvolna uzavírají smlouvy o pronájmu. Na zámku v Prostějově dnes zájemci můžou tvořit výrobky z recyklovaných materiálů. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem. Dnes bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 13 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Majitelé pozemků z oblasti zasažené před rokem benzenem po ekologické havárii vlaku v Hustopečích nad Bečvou zatím pouze pozvolna uzavírají smlouvy o pronájmu. Jejich plochy si státní podnik Diamo potřebuje pronajmout kvůli připravované druhé etapě rozsáhlých sanačních prací, která má začít v září. Část majitelů nadále požaduje směnu. Další se podniku neozvali, řekla mluvčí podniku Kristýna Hanušová. Technické služby Krnov přidají na tamní koupaliště nový samoobslužný vchod. Lístek si návštěvník koupí u automatické pokladny, kde půjde platit pouze kartou. Pak ho u vchodu zkontroluje pracovník koupaliště. Nový vstup bude hned u bazénu, říká Alžběta Nikodýmová z krnovských technických služeb.
5: V teplých dnech o víkendech se nám u hlavní pokladny vytvářela velmi dlouhá fronta. Druhým důvodem je to, že v blízkosti ulici Karaskové je vybudované odstavné parkoviště. V praxi to funguje tak, že návštěvník odstavil svoje vozidlo, musel projít zhruba 100 metrů kolem celého areálu, zakoupit si lístek a z těch 100 metrů se vracet zpátky k bazénu.
4: Akci s názvem Opět použí od dnešních 10 hodin bude hostit zámek v Prostějově. Zájemci na ní můžou tvořit dekorace z recyklovaných materiálů. Využijí například starý textil. Více za organizátory Gabriela Dosoudilová.
6: Bude to probíhat v prostorách výstavy Mimo rám, kterou máme. A jde o to, že opět použijí. Je chráněná dílna, která proměňuje dosloužené kusy oblečení a zbytkových textilů ve funkční i dekorativní kousky, které můžeme znovu použít, takže je zaměřená na recyklaci.
3: Sport.
4: Čeští hokejisté poprvé v historii na mistrovství světa prohráli se Slovinskem. Ve druhém utkání letošního šampionátu mu podlehli 2-3 v prodloužení. Co porážka s outsiderem s národním týmem udělá, říká reprezentační útočník Jakub Flek.
7: Věřím, že jsme dost silný tým na to, že to s náma neudělá nic a nesmí to s náma udělat nic. Určitě si k tomu něco řekneme, je to špatně, ale furt to máme ve svých rukou, my se z tohohle musíme oklepat, poučit se z toho hlavně, poučit se a být lepší v příštích zápasech.
4: Ten nejbližší Čecha čeká Čechy v pondělí, kdy nastoupí proti Švédsku.
3: Počasí.
4: Dnes na střední Moravě čekejte převážně zataženo, odpoledne se hlavně ve východní části kraje a na Jesenicku vyskytne déšť. Teploty dosáhnou k 9 až 13 stupňům, v Jeseníkách ke 2 až 6 stupňům Celsia. Foukat má mírný severovýchodní až severní vítr, který bude zvolna slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: V Hranicích dnes neprojedete po ulici Bělotínská u křižovatky s ulicí 1. máje, a to kvůli stavebním pracím na mostě. Počítejte s objížďkou.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Čtyři minuty po 8, přesně 17. májové ráno, tak možná je i na Čech ráno, možná ego zase po Čech ráno, ale spíš u Slovinců, co se týká hokeje. A teď ještě písnička Zítřejší ráno dá a tak dále a tak dále. Lucie Bílé a Pepi Vojtka. My se ještě určitě v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc tom 17. květnovém nedělním vydáme mimo jiné za fotbalisty, zatímco kdysi mohl sedmý tým fotbalové šance ligy bojovat o Evropskou ligu. Dneska může získat kromě peněz spíš lepší nasazení v domácím poháru, jak se to projevilo na střetnutí Karviné s Olomoucí. Také uslyšíme tentokrát ve fotbalové sportovní reportáži Českého rozhlasu Olomouc. Teď hrajeme, za chvilinku Uberto Tocci, ale teď duo a jedna raní.

0: milé lásky. Miluju tě, ty jámo, u nás ty jámo, pochopitelně. Toto je Umber, toto si 8 hodin skoro 11 minut. Tak opatrně s tím prožíváním těch citů hlubokým a vroucím, že Martine Pícaříku.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Tak to je prosím Gejzír, tehdy čerstvě solového Petra Kotvalda v 80. letech a teď v 8.15. 17. května 2026.
1: Počasí.
0: Postupně má být příští týden, zhruba za týden, až opravdu na konci, teplo až nad 25 stupňů Celsia. Postupně v té druhé půlce nad 20. No a snad zítra vlastně už citelnější oteplení a takové příjemné jarní, 14 až 17. To bude pondělí, ale ještě zatažené, hlavně na jihovýchodě kraje a na Jesenicku ještě i zítra ráno doznívající déšť. V průběhu odpoledne by měly srážky zvolna ustávat během toho pondělka. Na úterý ještě až tedy už možná k těm 20 stupňům Celsia, ale dneska oficiálně opravdu ještě do 13-14 stupňů a stejně jako večer v noci možnost přeháněk a ono i podle meteorologických radarů to vypadá, že se opravdu k nám nasouvají, ale možná se trošku rozpustí, rozpadnou nějaké srážky od východu, severovýchodu, tak to možná kontrolujete také na aplikacích, na radarových detektorech. No a dnes tedy ještě opravdu oblačno, zataženo a v jeho východní části kraje a na Jesenicku deštivo. Teploty dneska do 13-14 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Jak se proměňoval zvuk hudebního tělesa, které se už 75 let pod křídly Českého rozhlasu věnuje interpretaci české a moravské tradiční hudby, které osobnosti stály u zrodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, jaké hlasy se podařilo Brolnu objevit a jak hraje a zpívá tento soubor profesionálů dnes. S tím vším a hlavně s hromádkou pěkných lidovek od Brolnu se na vás v úterý po 19. hodině těší Honza Žůrek.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Ten další dopis byl tak sladký a vzkaz v lahvi ještě tím spíše. Mezi 11. a 12. tady bude dneska sladký prý sluneční, jako kuřátko zářící recept. Ono bude řeč o kuřátkách, taky o slunci, dnu slunce, dneska 17., když bude zatažená obloha, ale taky bude medový sladký kuřecí recept u Jiřinky s Alenkou.
1: Stalo se před 100 lety.
0: No a teď 100 let zpátky v čase, listování doslova papírovými novinami, tiskem tlačí. Čechoslováci, kteří před 100 lety plánovali stěhovat se do ciziny, se měli obrátit i na ministerstvo sociální péče. Proč do to pochopitelně zajímalo Ditu Wojnarovou ze současného pohledu, která ovšem listuje novinami z května 1926.
2: Ministerstvo totiž zhromažďovalo a zpracovávalo zprávy z celého světa a každého zdarma a zcela spolehlivě informovalo. Vzkazovalo, že i ti, kdo měli zprávy od příbuzných a známých, kteří se už v cizině zdržovali, udělají dobře, když se před odjezdem obrátí na zmíněné ministerstvo, které má o všech zemích podrobné zprávy, jak úřední, tak mimo úřední, a má proto lepší přehled než jednotlivec, třeba v cizí zemi i dlouho žil. V článku se psalo: neobracejte se na různé spolky, ústavy ani na různé agenty, kteří často nechtějí nic jiného, než vylákat od přistěhovalců peníze, jak o tom svědčí sta případů, ve kterých chudí vystěhovalci, hlavně ze Slovenska, byli podvedeni a okradeni o těžce dobyté peníze. Ministerstvo nemá jiného zájmu, než aby naši příslušníci, kteří se rozhodli vystěhovat, byli správně a podrobně informováni o tom, co je v cizí zemi čeká, jak se tam nejsnáze dostanou a na koho se mají obrátit o radu a pomoc.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT 2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Co nového čas zjistit v pravidelném zpravodajském servise. Souhrnu tedy v krátkých, půlových, krátkých, ranních, nedělních zprávách. Honza Faltýnek.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Městská policie Šumperk přichází s novinkou. Polomotorizovaná hlídka se nově zaměří na vytipovaná riziková místa namísto plošného pokrývání celého území, a to formou pravidelných opakovaných kontrol těchto lokalit několikrát během jedné služby. Více na webu šumperk.cz. Olomoucký kraj zve veřejnost k zapojení do dotazníkového šetření. To je zaměřené na spokojenost občanů se službami krajského úřadu, komunikací s veřejnosti i spoluprací s partnery v regionu. Probíhá do 14. června a je zcela anonymní. Občané můžou dotazník vyplnit například online. Dnes je Mezinárodní den proti homofobii. Připomíná rozhodnutí Světové zdravotnické organizace z roku 1990, kdy byla homosexualita vyřazena ze seznamu nemocí. Cílem dne je upozornit na diskriminaci LGBT komunity. Sport. Fotbalová Ostrava má po výhře 2-0 nad Zlínem stále šanci na záchranu v šancelize. Pražská Dukla totiž prohrála v Teplicích 0-2. O přímém sestupujícím se rozhodne ve vzájemném duelu Dukly a Baníku za týden v Praze. Slovácko prohrálo s Mladou Boleslaví 0-3 a Olomouc porazila v úvodním finále play-off o umístění Karvinou na jejím hřišti 3-1. Více o tomto utkání už za chvíli v našem vysílání. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji většinou zataženo, odpoledne hlavně ve východní části a na Jesenicku s deštěm. Teploty 9 až 13 stupňů, v Jeseníkách kolem 4.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržíte se na silnici 45 v Karnovské ulici v Bruntálu. Kvůli opravám je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Dneska Aneta, zítra Nataša, pak Ivo, pak Zbyšek, pak Monika a tak dál. Jarní oslavenci, co se jmenin svátku týká. No a tohle je prosím Klára a kapela Činaský, úvod jejich kariéry.

0: Za 5 minut 8:45 17. května, dobré ráno z Českého rozhlasu Olomouc i Anetkám, dnešním oslavenkyním. Ne všechny zápasy fotbalové šance ligy jsou v závěru sezóny divácky úplně atraktivní a navštívené. Na finále playoff o umístění mezi Karvinou a Olomoucí přišlo jen lehce přes tisícovku fanoušků. Návštěvníci karvinského stadionu viděli výhru hostů 3-1. Olomoucká Sigma se tak vytvořila do odvety komfortní náskok.
1: Co na to říct, my jsme s Bohemkou taky vyhráli 3-1, nakonec jsme doma 2-0 prohráli a vyhráli jsme v prodloužení, takže nic hotového.
2: Upozorňuje olomoucký trenér Pavel Hapal na nedávné semifinálové drama, kdy Sigma v playoff o umístění vyřadila Bohemians až po 120 minutách. S výkonem týmu na stadionu v Karviné ale mohl být spokojený.
1: Bylo z kluku cítit taková chuť, bavilo je to, mluvili na sebe, byli organizovaní. Myslím, že tam bylo dost fakt pěkných situací a akcí, které ještě mohly skončit dalšími brankami, ale i Karviná měla své situace a své šance.
2: Dost šancí měla i Karviná, jak potvrzuje její hlavní kouč Marek Jarolím.
3: V tom kontextu, že se ten zápas hraje na dva zápasy, tak když už prohrát, tak ten gól je lepší. Na druhou stranu jsme ukázali, že ty šance si umíme vytvářet a i ten druhý zápas jsme schopni vymazat ten náskok Olomouce a o to se budeme snažit.
2: Odveta je na programu příští sobotu v Olomouci. Útočník Sigmy Antonín Růsek přiznává, že současná podoba nadstavby není pro týmy uprostřed tabulky atraktivní. Už několik sezon se totiž sedmý celek tabulky nemůže zapojit do bojů o evropské poháry.
4: No, jako nehraje se sice o nic, ale myslím, že to byl zajímavý zápas jako kombinační z obou stran. Řekl bych, že vyrovnaný a my jsme proměnili prostě víc šancí, no, než soupeř. Myslím si, že každý jsme si vytvořili nějaký šance a si myslím, že se potkali jako velice dva dobrý týmy jakoby kombinačně na tom a myslím, že to v tom zápase bylo vidět.
2: Říká olomoucký fotbalista Antonín Růsek. V Karvinské

0: Ke kabině se hráči na nadstavbu v tuto chvíli příliš nesoustředí. Už ve středu je totiž čeká finále MOL Cupu proti Olomouci. Právě přes domácí pohár se české kluby mohou dostat do vysněné evropské soutěže.
1: 100% jsme do toho zápasu šli, aby jsme vyhráli, ale teď po tom zápasu tak je taková rozdílná atmosféra, no, teď v té kabině, že víme, co nás čeká ve středu, a je to těžký přemýšlet nad něčím, když ve středu máte tak důležitý zápas, který kromě asi 2-3 lidí to v kabině nikdy nehráli. Takže aby řekl pravdu, tak moc to neřešíme.
0: Dodává karvinský záložník Albert Labík. Zatímco vítěz MOL Cupu má za normálních okolností jistou pohárovou Evropu, vítěz play-off o umístění získá vedle finanční prémie lepší nasazení v domácím poháru pro příští sezonu. Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Podtitul se zpívá tahle písně Petra Kenta It's a Real Good Feeling. 8.46. Počasí. O jednom domácím úkolu zda byl splněn nebo nesplněn a o jednom skvělém slunečném dni se bude dneska mluvit mezi 11 a 12 na návštěvě u Jiřinky s Alenkou. No minulý týden dostala Alenka V od Jiřinky S domácí úkol a jestli tedy splnila, upekla, úsporně, ušetřila, ušporovala, zjistíme tedy po 11. hodině. Po 10. bude dokonce i houslový virtuos, pan Šporcl. I se šátkem, modrými houslemi a vařečkou u plotny v pochoutkovém roce, ale teď, jestli to slunce a ta žlutavá kuřátka dneska vyběhnou, no, má být do 13-14 stupňů Celsia, teď po ránu, před dopoledním časem oficiálně, ještě tak k 10 stupňům, no a obloha zatažená, zejména v jihovýchodní části Olomouckého regionu, přechodně také na Jesenicku s možností deště a potvrzují to radarové detektory, protože od východu severu východu, co si přichází, i co se týká srážkové činnosti. No hlavně pak přijdou změny, zítra až 17-18 stupňů Celsia, ale zataženo hlavně na jihovýchodě kraje a na Jesenicku ještě doznívající případný déšť a v průběhu odpoledne pak mají ty srážky ustávat a má být tedy až 17 či 18 stupňů Celsia, no a pak každý den stupeň možná i dva k dobru a výš a za týden na konci týdenního výhledu je tam až 27.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Špraněk, národní přírodní rezervace, kopcovitá skalnatá krasová lokalita v okolí Javoříčských jeskyní. Najdeme tu největší skalní bránu na Moravě a také spoustu zajímavých kytek, mezi nimi orchideje. Do Bukových lesů se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou spolu s botanikem vlastivědného muzea v Olomouci Františkem Lamlou se těší Aleš Spurný na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.

pohodovčička, a pak ještě tučňácká, ovšem Jelenovsky, Míša Tučnovská verze písničky Spím v obilí, což v těchto chladnějších ránech a po dešti nedoporučujeme, tak v písničce ano, klidně májově, no a potom taky upozorníme na všechno podstatné u nás v regionu už za pár minut nejčerstvější zprávy, také doprava, počasí, třeba pro nově příchozí a naladěné.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Případ krádeže kabelů na železničním koridoru na Přerovsku projedná v červnu soud. V Uničově a Litovli fungují nově pouliční půjčovny jízdních kol. Čeští hokejisté nezvládli na mistrovství světa zápas se Slovinskem. Dnes bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 13 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Okresní soud v Přerově zahájí v polovině června hlavní líčení v kauze krádeže měděných kabelů na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou. Případ se stal loni v listopadu. Událost zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou. Obžaloba viní z krádeže trojici mužů. Více předseda senátu soudu Jan Rektor.
2: Tyto kabely byly pod napětím a sloužily k zajištění bezpečnosti a plynulosti železničního provozu, zejména k zajištění provozu návěstidel, výhybek a kolejových úseků. V případě uznání viny hrozí obžalovaným trest odnětí svobody ve výměře až 6 let.
0: Obyvatelé a návštěvníci Litovle a Uničova můžou nově využívat sdílená jízdní kola. Službu zajišťuje soukromý provozovatel. Pokračuje mluvčí Uničova Marek Juráň.
3: Prvních 15 minut výpůjčky je zdarma a následně se platba řídí ceníkem, kde je obsaženo, že každých dalších 30 minut stojí 25 korun a maximálně za 24 hodin uživatel zaplatí 300 korun. Registrace probíhá tak, že si uživatel nejprve stáhne bezplatnou aplikaci a zaregistruje se do svého města.
0: Jízdní kola si zájemci můžou půjčit taky telefonicky. Bližší informace jsou na webu Uničovské i Litovelské radnice. Pacientům má s používáním umělé inteligence pomoct nová příručka České asociace umělé inteligence. Varuje hlavně před využíváním chatbotů k určování diagnóz nebo léčby. Podle odborníků totiž umělá inteligence nepracuje s kompletním zdravotním stavem člověka a může uživatele utvrzovat i v chybných závěrech. Na přípravě materiálu spolupracovali taky lékaři a ministerstvo zdravotnictví. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa poprvé v historii se Slovinskem, a to 2-3 v prodloužení. Ve Friburgu sice otočili skóre, ale nedokázali vedení navýšit. Právě to podle trenéra Radima Rulíka rozhodlo.
4: Měli jsme šance na to, ale nedali jsme gól a to rozhodlo, že jsme neodskočili víc než 2-1 a tak pak je to ošitný. Musíme to přijmout, musíme to zkousnout a připravit se na další zápasy.
0: Další utkání čeká český tým v pondělí proti Švédsku. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě převážně zataženo, odpoledne se hlavně ve východní části kraje a na Jesenicku vyskytne déšť. Teploty 9 až 13 stupňů, v Jeseníkách 2 až 6 stupňů Celsia. Povane mírný severovýchodní až severní vítr, který bude zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na křižovatce ulic Sukova a Mozartova v Olomouci, došlo tam k nehodě. A se zdržením počítejte stále v ulici Vrchlického v Konici, na silnici 373 na Březsko je kyvadlový provoz jedním směrem kvůli opravám vodovodu. Ty potrvají až do půlky září.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: To dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc bylo 9 hodin dopoledne, no a to znamená, a jak jsme včera upozorňovali a pěkně zvali také některé skupinky našich diváků, návštěvníků v rámci Dne otevřených dveří, nalaďte si pořad, ze kterého jsme před vašimi zraky a slechy pouštěli ukázku v sobotním odpolední. Ano, dnes dopoledne pravidelný cyklus přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc krátce po 9 a po 2 písničkách s Alešem Spurným. Za chvilku se konkrétně vydáme na výlet do krásného koutu našeho regionu, ležícího uprostřed mezi Bloštěcemi, Konicí, Litovlí, Jevíčkem, na dohled od Bouzova. Lokalita zvaná Špraněk zahrnuje bukové lesy, jeskyně, výjimečný skalní útvar zvaný Skamenělý zámek a spoustu zajímavých vzácných květin a taky živočichů. Národní přírodní rezervace toho jména jména Špraněk, má 102 hektary, evropsky významná lokalita 270 hektarů. Redaktora Aleše Spurného přírodu provedl botanik Vlastivědného muzea v Olomouci František Lamla. A oba se podělí za chvíli.

0: přímo z místa.
1: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Jsem moc rád, že když jsem botanikovi vlastivědného muzea v Olomouci Františku Lamlovi volal do Řecka, jestli má nápad na nějakou botanickou výpravu v tomhletom čase, takže říkal, že Národní přírodní rezervace Špraněk by byla tím vhodným místem. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
1: Nedávno jsme se tu zastavovali u javoříčských jeskyní a teď tedy vyrazíme do terénu, do krajiny. Od té doby za měsíc se to tu docela proměnilo. Nad námi šumí listí stromů, protože docela fouká vítr. No a my vyrazíme tentokrát nikoliv za tím, co je pod zemí, přestože to jsou krásné jeskyně veřejně přístupné a spousta veřejnosti ukrytých krasových útvarů, tak my se vydáme za těmi rostlinami samozřejmě. Co bychom tady dnes mohli vidět?
2: Vlastně ten substrát, díky kterému jsou tu jeskyně, vápenec, je významný i pro rostliny. Většina oblastí, kde se vyskytují vápence, hostí velkou diverzitu rostlin, spousta druhů, například orchidejí, toto vápnité prostředí preferuje, tak snad budeme mít štěstí a na některé z nich narazíme.
1: Když už se člověk vydá od jeskyní do té přírody okolní, tak většinou kvůli skalám, protože tu jsou pěkné vyhlídky, jedna třeba z místa, kde stával hrad Branky, který připomeneme třeba v našem cyklu Panská sídla střední Moravy. Je tu na Moravě největší skalní brána, říká se jí Skamenělý zámek. Tam můžeme trochu nahlédnout i do jedné jeskyňky, která je ovšem ukončena mříží a tam už dál veřejnost přístup nemá. I když nejde o žádné velehory, tak je to krajina dramaticky tvarovaná se strmými srázy, pěkné kopečky, člověk se tu může i zadýchat, je to sportovní výkon tak trochu, ale zvládne to leckdo. Mě ještě zaujalo, když jsem si našel článek z časopisu, který vydává Agentura ochrany přírody a krajiny, že tu je spousta zajímavých živočichů, nejen těch rostlin, ku příkladu měkýši, asi 77 převážně suchozemských druhů a mezi nimi třeba zdobenka tečkovaná nebo vrásenka orlojovitá a také trojlaločka piskatá. Hladovka horská je tady taková pěkně zavinutá. Je tu zmíněn i hemis a pavouci. Mezi 126 známými druhy pavouků i třeba pavučenka krvavá, skálovka brýlová a také skálovka dlouhonohá. Jsou tu motýly 31 druhů a třeba pestrobarvec petrklíčový, bělopásek dvouřadý, okáč strdivkový, brouci, zdobenec skvrnitý a další. Článek se jmenuje NPR Špraněk. Poklady tu nejsou jen v podzemí. Autoři jsou Jiří Šafář, Martin Koudelka a Václav Polášek. Najdete ho na internetu. My se s Františkem Lamlou vydáme tady do přírody po schodech nahoru zkoumat podrosty pod buky v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc.

0: Šli jsme po schodech, chatě jeskyňka. A pan Lamla už si tady všímá listů.
1: Cestou už jsme narazili na několik druhů typických pro tady ty vápnomilné bučiny, které se na Šperenku nacházejí. Ty vápnomilné bučiny, které tu jsou, mají správně přízvisko květnaté. Podrost je velmi druhově bohatý a to vlastně zapříčněno tím vápencem, na který je v našich zeměpisných šířkách vázano velké množství druhů rostlin.
0: Míme naučnou tabuli číslo 4, která nám připomíná, že se tu vyskytuje také můra sklepní, meta temnostní, což je pavouk na první pohled, píďalka jeskyní, což je motýl, a taky jezevec lesní a netopír severní. V hnědém listí hnědá květinka přinutila našeho průvodce, aby rychle k ní přiběhl. Já bych si vůbec nevšiml na tom pozadí. O co jde?
1: No, narazili jsme na první orchidej tady té naší malé výpravy. Je to hlísník hnízdák, nezelená rostlina, bezlistá, dost obskurní v podmínkách střední Evropy, vlastně tím svým vzezřením. Jak asi víte, rostliny potřebují zelené barvivo k výživě. Tato rostlina ale zelené barvivo nepotřebuje, protože výživu získává z hub, na které je připojena svými kořeny. Je to poměrně nezvyklý způsob výživy mezi rostlinami, ale orchideje jsou na něj poměrně dobře adaptované a v této čeledi existuje spousta druhů, které se vydali touhle cestou evoluční.
0: Ta rostlina má takovou barvu houby, řekl bych.
1: Dříve se dokonce myslelo, že tady tyhle rostliny jsou saproxylické, to znamená, že dokážou rozkládat rostlinný opad podobně jako houby a tím se vyživují, ale tak to není, oni jsou vlastně napojené na ty houby, které tohle dokáží dělat, které jsou těmi rozkladači.
0: Takže ta rostlina neprovozuje běžnou fotosyntézu, jakou známe od jiných?
1: Ne, fotosyntézu vůbec neprovozuje, všechny organické látky bere od těch hub. Jde o jeden z běžnějších druhů středoevropských orchidejí, který můžeme najít takhle v listnatých lesích a kvete právě v první polovině května obvykle.
0: A co tuto kytku řadí k těm orchidejím?
1: Evoluční historie. Orchideje jsou druhově nejpočetnější rostlinou čeledí. Celkový počet na světě se odhaduje až na nějakých 30 000 druhů. A zcela jistě jde o jednu z čeledí s největší diverzitou forem a tvarů a barev. Takže orchideje jsou jak ty zelené s velkými pestře zbarvenými květy, tak jsou orchideje velice drobné, s květy zelenými, nenápadnými, nebo i tyhle nezelené, mykoheterotrofní.
0: I u nás je to jedna z nejpočetnějších skupin ty orchideje?
1: U nás jde o, řekl bych, středně velkou čeleď. Máme nějakých 70 zástupců, 70 druhů orchidejí v České republice, takže jsou čeledi mnohem větší, ale i mnohem menší než vstavačovité. Okrotice bílá toto. Orchidej, která obvykle kvete až začátkem června, takže zatím má jenom listy. A ta už vypadá tak nějak klasičtěji, má zelené listy a bude mít bílé květy.
0: Tvarově vyniká tady mezi tím nízkým podrostem, který tvoří hlavně výhonky stromů, ale i další jiné listy, taková dužnatější.
1: Tahle asi nebude letos kvést. Orchideje jsou vytrvalé rostliny, takže než poprvé vykvetou, tak to klidně může trvat 10 let u některých druhů. Teďka na začátku května bychom tady měli být v ideálním období na hledání jedné velice drobné a extrémně vzácné orchideje, korálice trojklané, která podobně jako ten hlísní hnízdák taky nevytváří listy, zeleného barviva jen minimum a živí se taky skrz ty houby. Tak třeba budeme mít štěstí a na nějakou narazíme.
0: Zatím jdeme po asfaltové cestě.
1: Našli jsme další skupinku rostlin hlísníku hnízdáku, což asi dokazuje, že opravdu tady jde o jeden z těch běžnějších druhů vstavačovitých.
0: Já bych si myslel, kdybyste mě neupozornil na to, že se jedná o orchidej, která právě taky si užívá jaro, že už je to suchá kytka, která tady zbyla z minulých období tou barvou.

0: nejdeme do kopce, jdeme z kopce. A ten les, kterým jdeme, má trochu jiný charakter.
1: Procházíme takovou mladší bučinou a kromě tloušky těch stromů, které kolem nás vidíme, to můžeme poznat hned i na tom bylinném podrostu, který je tady najednou mnohem chudší. Ty druhy se tu vyskytují v menších počtech. No a to krásně ukazuje na to, že ty druhy, kterými je taková ta lokalita významná, preferují ta pozdější až klimaxová stádia, pralesovitá stádia toho vývoje lesa. V těch mladších porostech jim to tolik nevyhovuje.
0: Přesto i tady vidíme stromy pokácené, popadané a vidíme, že zůstávají v té krajině, do níž se časem vsáknou. Je to dobré pro ten les? Je to důležité?
1: Je to zcela určitě vhodné z hlediska rostlin, ale určitě pro mnoho živočichů a hub je lepší, když ten les žije vlastním životem.
0: A jak jsme říkali, houby jsou důležité zase třeba pro některé rostliny. Přicházíme k místu, kde stával hrad Branky na skále nad úzkým hlubokým údolím. Přišli jsme blíž ke skalám a k těm kamenům a když se pořádně díváme, tak můžeme pod nohama vidět ulitu šneka a i spoustu malých rostlinek, fialové, bílé a úplně nejromantičtější mi přijdou malinké bílé zvonečky. Na velkých listech z té kytky se třpití kapky, protože ještě přednedávnem tady pršelo.
1: Došli jsme k vápencovým skalám, které představují druhý velice významný typ stanoviště, na kterém se vyskytují zajímavé druhy rostlin. Velkou část těch skal pokrývá vápnomilná a na střední Moravě dost vzácná tráva jménem pěchava vápnomilná. Pak tady vidíme také drobné keře skalníku celokrajného nebo ty zmiňované půvabné konvalinky.
0: Mechy a lišejníky?
1: Spousta druhů má také své stanovištní preference a mnoho z nich se vyskytuje právě třeba jenom na vápnitých nebo naopak nějakých kyselých substrátech. Tohle je právě jeden z těch mechů, který obvykle roste na vápencích. Je to mech rodu Nekera.
0: A tady malá taková kapradinkovitá rostlinka z té skály vykukuje?
1: Na skále tu roste skalní kapradina, slezíník červený a Asplenium trichomanes. Kapradiny docela dobře zvládají extrémní stanoviště, ať už extrémně zastíněná nebo naopak extrémně suchá. A proto často rostou třeba na skalách. No a jsou obvykle silně vázané na daný geologický substrát. Takže máme kapradiny vápnomilné, jako třeba tady ten puchýřník křehký, nebo před chviličkou tam byl slezinní kroutička. A pak třeba kapradiny hadcové, které rostou striktně jenom na hadcích, na ničem jiném, slezinník hadcový a tak podobně.
0: František Lamla, náš průvodce, botanik z Vlastivědného muzea v Olomouci, si na místě, kde stával hrad, vytáhl stativ, fotoaparát z batohu a fotil keřík s bílými kvítky.
1: Já jsem tady právě fotil jeden z hlohů a fotil jsem ho pro Fotoatlas, což je publikace vznikající už posledních minimálně 8 let, která by se snad měla v nejbližších letech dokončit a která bude obsahovat vlastně všechny planě rostoucí a splňující druhy rostlin v České republice. Ale to je ten poslední rok, kdy můžeme fotit před tím, než se bude kniha dokončovat.
0: Tak to bude tlustá kniha, ale.
1: Bude to tlustá kniha, bude to spíš kniha do knihovny, než sebou do terénu.
0: U spousty tlustých knih mi vadí, že si je právě nemůžu vzít sebou na výlet a oni se špatně čtou třeba i v posteli, když to má člověk držet nad sebou. Preferuji teda, když si můžu stáhnout třeba PDFko a prohlížet si to v tabletu.
1: Fotoatlas by měl zanedlouho po vydání té fyzické knihy vyjít i v elektronické podobě a dokonce i v podobě mobilní aplikace. Takže si vlastně všechny ty detailní fotky optimalizované k určování rostlin budete moct vzít sebou i do terénu.
0: I do skal, po kterých právě teď chodíme s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc v pořadu Přímo z místa. A zatímco vy jste si rozbalil ten stativ a fotil jste desítky snímků hlohu, tak já jsem si tady ohnul přes to zábradlí a nafotil jsem si na mobil tady tuto žlutou kytku.
1: Tak to jste si nafotil pryšec chvojka, druh poměrně běžný u nás, preferující osluněná suší stanoviště, kterému právě tahle skála a jí mělké substráty vyhovují.
0: Pak jsem si ještě vyfotil tady takové rostlinky na mechu.
1: Tak toto je už vyloženě specialista skalních stanovišť. Jde o rozchodník ostrý, rostlinu sukulentní s tlustými lístky, která dokáže dobře přečkat ty suché periody roku, které tady jsou obzvlášť těžké pro jiné rostlinné druhy.
0: Myslím si, že jak jsem se toho počasí bál, tak to vyšlo úplně nádherně, protože po dešti není takové vedro, sem tam zakryje slunce mrak, takže je ideální počasí na výlet, na pozorování kytek. Kdy se projeví třeba ty deště tady v krajině, kdy to poznáme, že zapršelo?
1: Myslím, že na rostlinách to poznáme velmi rychle. Řekl bych, že už den po těch deštích je vidět, že získávají zase vitalitu, lístky se narovnávají. Třeba tady na těch bílých tolitách, nad kterými stojíme, už byly trošku vidět důsledky toho dlouhého sucha, ale teď už zase vypadají dost vitálně a myslím si, že zítra budou v plné formě.

0: Další z bylin odrostu, která určitě stojí za zmínku, kyčelnice cibulkonosná. Taková středně vysoká bylina, poměrně pěknými bledě-růžovými květy, která je zajímavá tím, že se pomocí těch květů vůbec neroznožuje, nevytváří u nás plody. Roznožuje se vlastně vegetativně, klonuje se pomocí takových tmavých černých cibulek, které vytváří v paždí listu. A ty černé cibulky se dají jíst. Mají poměrně příjemnou takovou kedlobnovou chuť.
1: Já jsem si původně myslel, že to je nějaký hmyz, který sedí u těch listů.
0: To jsou vlastně rozmnožovací orgány tohoto druhu byliny.
1: Tak zkusím taky ochutnat rozmnožovací orgán. Chuť je výrazná.
0: Ale chce palčit.
1: Ale je to dobré. Řekl bych, dobré koření třeba do salátu.
0: Dá se to přidávat do salátu, no.
1: Vyfotíme, najdete na webu olomouc.rozhlas.cz. Prošli jsme kus cesty, viděli jsme spoustu kytek, o nich jsme už mluvili, ale tu korálici, tu jsme zatím nenašli.
0: Tu jsme zatím nenašli, ale ještě máme šanci, ona se tady vlastně může najít prakticky kdekoliv. Ale náš dosavadní neúspěch je nejspíš zapříčiněn dosud dost suchým jarem. Ta korálice vlastně podobně jako hlísník je orchidej nezelená, vyživující se pomocí hub a tyto druhy jsou hrozně háklivé na ten průběh zimy a časného jara a v letech suších prostě žádné lodyhy nevytvoří. To ale není konec světa. Ta rostlina si spokojeně žije pod zemí v podobě těch korálovitých oddenků, vyživuje se pomocí těch hub a čeká, až ty podmínky zase budou dobré, takže jeden rok nemusí být žádná, to je možná případ letoška, ale příští rok jich tady můžou být všude desítky a ta rostlina vlastně to zvládná bez problému.
1: Přesto jsem rád, že jsme došli ke kytce, která roste tady přímo u cesty. Možná i tvarově nebo vzhledově z těch orchidejí tady budí největší zájem. Je velmi nápadná a zajímavá. Tvarem toho květu, já jsem přemýšlel, jak se tam ten hmyz dostává, na co ho ta rostlina láká.
0: No, našli jsme bezesporu nejemblematičtější evropskou orchidej, dokonce v plném květu, z čehož mám velkou radost. Myslel jsem, že bude trošku brzo. Střevičník pantoflíček, v Evropě nezaměnitelná rostlina s charakteristicky utvářeným květem, který má takové čtyři dlouhé okvětní plátky a pak obrovský žlutý pisk v podobě takové bačkůrky, nádobky. No a ten pisk je takhle zvláštně utvářen za účelem opylení. Slouží jako taková krátkodobá past na opylovače, kteří jsou zlákáni právě tím tvarem, barvou a taky vůní, kterou má střevičník specifickou. Mě to připomíná třeba krém na ruce. No a to všechno ten hmyz láká. Ten si na okraji toho pisku sedne, následně hledá, kde by mohl být nějaký ten nektar nebo nějaká potrava pro něj a přitom spadne dovnitř do té bačkůrkovité dutiny, kde chvilku jako hledá, co by tam mohlo být. Nakonec zjistí, že tam vůbec nic není. Ten květ je takzvaně šálivý, nic tomu opylovači neposkytuje. No a v tu chvíli se ta včela nebo ten hmyzák pokouší najít cestu ven. Jenomže tím stejným otvorem se zpátky dostat nemůže, ten je tak kluský a má zahnuté okraje, že mu neumožní tamtudy zpět vylézt. A po chvilce najde v zadní části toho květu dvě skulinky, kterými se musí vyloženě protlačit zpátky na denní světlo a přitom na svá záda nalepí pilovou pastu, kterou potom může přenést na další květ jiného střevičníku.
1: My jsme našli jeden exemplář tady u stromu a vidíme, že za tím jedním květem už se chystá další k rozvinutí. To znamená, že teprve přijde doba těch kytek.
0: Střevičníky bývají v optimu kvetení nejčastěji v druhé polovině května, takže ta druhá rostlinka otevře svůj květ, typoval bych tak za 5 dní, za týden. Střevičník pantoflíček je taky velice dlouhověká rostlina. Ty trsy, pokud jim není nějak ublíženo, tak můžou na lokalitě přežívat klidně desítky let, možná nižší stovky let.
1: Květ, který mě zaujal v článku, z něhož jsem citoval na začátku, tak je lilie.
0: To byla lilie zlatohlávek. Ta se tady v lesích kolem Španěku také vyskytuje, ale na tu ještě čas, ta pokvete až tak v druhé polovině června.
1: Taky má takové nápadné barevné květy.
0: Velmi nápadné starorůžové s hnědým tečkováním květy.

0: Opět na základně u Javořických jeskyní se ocitáme na konci naší dnešní vycházky s botanikem Františkem Lamlou z Vlastivědného muzea v Olomouci. Ještě jste mě od střevičníku upozornil na pár zajímavostí, než jsme sem došli.
1: Prošli jsme ještě dobrých 700 metrů tady toho krásného vápnomilného lesa a viděli jsme ještě pár dalších rostlin, viděli jsme další druh orchideje, vemeník asi dvoulistý, který má ale ještě do květu pár týdnů. Procházeli jsme také pod starými jedlemi, které jsou často charakteristickou příměsí ve vápnomilných bučinách, kde jsou opravdu majestátní exempláře. A pak jsme šli také krajem květnaté louky, na které kvetl vítl chocholatý nebo zběhovce ženevské.
0: Vy k tomu místu máte osobní vztah?
1: Tady téhle rezervaci, tady tomuhle lesu dost možná vděčím za výběr svého kariérního i nějakého osobního směřování. Vlastně bylo to v roce 2012, kdy jsme sem podnikli výpravu s lidem Medvědího potoka, což je takový přírodovědný kroužek z Olomouce. A právě během té výpravy jsme si ukázali spoustu tady těch krásných rostlin, orchidejí, střevičníky a tak dál. A to mě tak nějak nasměřovalo k výběru botaniky a k té lásce k tomuhle přírodovědnému odvětví.
0: Takže až si uděláte výlet k největší skalní bráně na Moravě, tak si ho můžete obohatit pozorováním těch rostlin, které dnes František Lamla v lese odhalil, anebo těch, které teprve rozkvetou. Národní přírodní rezervace Špraněk má 100 hektarů, je co objevovat, po čem pátrat a můžete si zpříjemnit samozřejmě ten výlet návštěvou i Javořických jeskyní, od kterých vám přejeme krásný den a těšíme se zase naslyšenou.
1: Zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Obraz a banjo jambory patří neodmyslitelně k sobě. Na loňský 53. ročník se vrátíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už po desáté a naposledy. Poslechneme si legendární poutníky, kteří hrají už 55 let a festival zakončovali. Ale zazní i bluegrass progresivní, netradiční v podání kapely The Jumper Cables. Bude to v pořadu Na cestě v neděli 17. května po 15. hodině. Chybět nebude ani pozvánka na letošní ročník banjo jambory. K poslechu zve Jarka Nosková.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pomáháme lidem s postižením žít naplno a vytváříme propečující prostor k odpočinku. Takové krédo naplňuje spolek Zetmi a spolek Most k péči, který se snaží k dostupnější péči v Olomouckém kraji stavět mosty. Proč je to tolik důležité a jak velmi se změní život rodiny s dítětem s kombinovaným postižením či autismem? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc se zeptáme Nadeždy Škrabalové a Dagmar Kozákové. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: zpěvačka Kim Wilde. Chvilinku před 9:45 v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc datem 17. května 2026. No a včera jsme do Kořán otevřeli všechny možné dveře studií přípravných pracovišť. Český rozhlas obecně v sobotu uspořádal den otevřených dveří. Posluchači, posluchačky, diváci, návštěvníci mohli navštívit nejen budovu na Pražských Vinohradech, ale i všechny regionální stanice, také tu v Olomouci na Pavelčákově 19.
1: Tak vás vítám u nás v Českém rozhlase Olomouc. Mé jméno je Vítek Šoukal. Vysílám pro vás dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc mezi 5. a 9. hodinou.
2: Návštěvníky olomouckou budovou Českého rozhlasu provázali moderátoři a redaktoři, jejichž hlasy znají z vysílání. Mnohé zaujalo atrium se skleněnou střechou.
1: Je to jedno z nejkrásnějších míst, které tady v budově najdete, protože vidět vlastně na všechny strany. Vám to možná připomene i nějaký soutěžní pořad, který běžel v televizi kdysi. Pevnost Bojard, to se také tak dívali vždycky z vrchu, akorát, že nám tady nepobíhají tygři teda dole.
2: Dagmar Pumprlová jezdí z Předova na den otevřených dveří do olomouckého rozhlasu pravidelně.
3: Mně se to tu líbí, no, každý rok.
2: Vy jste si už připravila takovou placku, miluji rozhlas, platí to?
3: Jasně, já poslouchám denně, v autě, všude, doma, práci. Pořád Český rozhlas Olomouc.
4: Jarmila Šuláková s orchestrem spolupracovala.
2: Ve střižnách a studiích se návštěvníci dozvěděli více o práci se zvukem.
5: Tak tady je to vaše království, pane Vítku.
1: Ano, přesně tak. Tady vysílá Český rozhlas Olomouc. Tady jsem v 5 hodin ráno a dříve.
2: Nejmladšímu návštěvníkovi byly 2 měsíce, nejstaršímu 92 let. I když zájemci naplnili všechny termíny prohlídek v rezervačním systému, vedoucí programu Jiří Matějů provázel i ty, kteří přišli bez objednání.
6: Snažíme se to samozřejmě rozprostřít tak, aby nedošlo k přehlcení, protože se chodí i na těch nádherných lávkách, které tady máme v budově, a musíme dbát určitých bezpečnostních předpokladů, ale každopádně jsme rádi, že lidi chodí, jsme rádi, že nás poslouchají a jsme rádi, že mají zájem o Český rozhlas Olomouc.
2: Po prohlídce budovu rozhlasu opouští trojice dám.
7: Naďa.
8: Věra. Milata. Já jsem nadšená osobně. To by mě, jít jsem si říkala, bavilo, kdybych to mohla pracovat někdy.
9: Já jsem úplně unešená taky.
10: Jsem byla objednaná, že jsem jenom jako čekala, ale jsem ráda, vyšlo mě to. Takže jsem spokojená, jsem ráda.
2: Další příležitost prohlédnout si budovu Českého rozhlasu v Olomouci budou mít zájemci na podzim. A to v rámci festivalu Prý Bohemia Rádio. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

restarty kariéry strupetami v 80. letech a Velou Golem, start kariéry Pavla Vítka původem Olomoučák a před chvilkou také procházka plus minus kolem Javoříčka, Luke a tak dále. Ale pozor, netopíry někde na Jesenicku necháme spíš v klidu. V jeskyních na pomezí na Jesenicku začne příští týden rozsáhlá modernizace a budou chvilku zavřené. Tak ještě možná naskok na poslední chvilku. Dneska prý do 16 hodin, ale spíš zase po tom dalším otevření. No a v klidu bychom mohli nechat také rybníky, rybníčky, třeba ty zámecké. Také o tom totiž za chvilinku bude řeč v čerstvém zpravodaj nejen z Olomouckého kraje a nejen z rybníka v Čechách pod Kostýřem a z těch jeskyní na pomezí už za chvíli v 10.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Do rybníku u zámku v Čechách pod Kosířem někdo svévolně vypustil ryby. V centru Jeseníku se dnes koná gastronomická přehlídka. Fotbalisté Olomouce v ligové nadstavbě porazili Karvinou. Dnes bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 13 stupňů. Pěknou neděli u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Vodohospodáři v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku řeší nepovolené vypuštění ryb do místního zámeckého rybníku. Podle zástupců agentury ochrany přírody a krajiny můžou ryby ohrozit tamní obojživelníky. Rybník přitom byl nedávno obnovený. Co ryby způsobují, popisuje vodohospodář agentury Tomáš Mastík.
3: Nelegálně vysazené ryby například požírají vajíčka nebo půlce chráněných obojživelníků, případně při hledání potravy a rytí do dna ničí vývoj vodních rostlin. Jde spíš o to, že u těch nově obnovených rybníků se snažíme obnovit jakýsi vodní režim, správně nastartovat ten ekosystém a ty ryby tam na začátku nemají co dělat. Pro jeho správný vývoj je potřeba, aby ten rybník první dva roky byl bez obsádky.
1: Kdo ryby do rybníku vypustil, není jasné. Pokud se nepodaří vylovit, budou muset správci zámku rybník vypustit. V jeskyních na Pomezí na Jesenicku začne příští týden rozsáhlá modernizace elektroinstalace. Na podzim roku 2024 jí totiž poškodily záplavy. Jeden z hlavních turistických cílů oblasti je otevřený návštěvníkům naposledy dnes do 16 hodin. Kvůli stavebním pracím se pak jeskyně uzavřou předběžně až do listopadu, sdělil mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš. Náměstí Svobody v Jeseníku zaplnili improvizované restaurace a kavárny. Svá jídla a nápoje v nich od těchto chvil nabízejí amatérští kuchaři. Více za organizátory Martina Seidlerová.
4: Můžou se těšit na speciality české, ukrajinské i mezinárodní kuchyně. Budeme mít sladké i slané dobroty, koláče, zákusky, pavlovy, laskonky a těch slaných jídel třeba burgery s trhaným masem nebo smažené rybí hranolky. Budeme mít i bezlepkové nebo veganské dobroty.
2: Sport.
1: Olomoučtí fotbalisté v šancelize na úvod finále play-off o umístění vyhráli 3-1 v Karviné. Do domácí odvety si tak odvezli komfortní náskok. Trenér Sigmy Pavel Hapal ale upozorňuje, že ještě není rozhodnuto a připomíná nedávné semifinále s Bohemians.
5: Co na to říct, my jsme s Bohemkou taky vyhráli 3-1 a konec jsme doma 2-0 prohráli a vyhráli jsme až v prodloužení. Takže není nic hotového, bylo z kluku cítit taková chuť. Bavilo je to, mluvili na sebe, byli organizovaní. Myslím, že tam bylo dost fakt pěkných situací. Akcí, které ještě mohly skončit dalšími brankami, ale i Karviná měla své situace a své šance.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte v Olomouckém kraji převážně zataženo, odpoledne se hlavně ve východní části regionu a na Jesenicku vyskytne déšť. Teploty 9 až 13 stupňů, v Jeseníkách kolem 4. Foukat má mírný severovýchodní až severní vítr, který bude zvolna slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se v ulici Palackého v Lošticích, když pojedete na Mohelnici. Provoz je tam kvůli stavebním pracím převeden do protisměru.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Dnes pro vás budu mít jednu velkou novinku. Něco velkého a pěkného, co vám určitě udělá radost. Ale nechám si to až na konec našeho pořadu. V něm uslyšíte povídání taky o droždí, o chování u stolu, čeká nás setkání s houslistou Pavlem Šporclem a taky vaření s šéfkuchařem a naším poradcem Romanem Paulusem. Díky němu si připomeneme nejlepší recept roku 2020, který může být samostatným jídlem i skvělou přílohou. Půjde o zelné šlíšky se slaninou a cibulkou, se kterými před 6 lety vyhrála Iveta Podlucká.
1: Je to jeden z 36 výherních receptů z předchozích let, který se letos utká s těmi ostatními o titul Recept desetiletí. Tak ať je vám dobře na duši i v žaludku, přeje Patrik Rozehnal a slavte s námi.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok a já už jsem se během té písničky od začátku přesunul teď znovu už po čase za naším kolegou, porotcem, šéfkuchařem, michelinským šéfkuchařem, má ty zkušenosti. Roman Paulus, jsme u něj doma a jenom připomínám, že jsme tu proto, že letos je to 10. rok, co se dělá podle vašich receptů a my ty recepty z předchozích 9 let jsme dali zpátky do oběhu a budeme mezi nimi spolu s vámi posluchači hledat recept desetiletí. Abychom si recepty připomněli, poprosili jsme třeba takové kolegy, jako je Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Ivan Vodochodský, ale i Roman Paulus, aby udělali recepty podle svého. Romane, na tebe padl tentokrát recept na to, co vyhrálo, to, co bylo na prvním místě, to je docela, řekl bych, závazek, jinak tě vítám.
1: Patriku, já taky děkuju za uvítání a já tě vítám tady u nás doma. No a jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
0: A dělal jsi někdy něco takhle podle někoho, že by zároveň si tušil, že ten, podle koho to je, to třeba bedlivě sleduje?
1: To si úplně nepamatuju, to si myslím, že spíš ne. A jako já vždycky, i když jsme na porotě, tak říkám, že to je opravdu velká inspirace. Těch receptů je mnoho a jsou opravdu až jako na výjimky, úplně jako promile procent, tak jsou strašně zajímavý a inspirativní. Takže já to beru jako vážně a doufám, že ty jídla, které společně vaříme, tak že se mi povedou a že nikoho neurazím.
0: Budeme dělat zelné šlíšky, recept Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Je to takový hodně jednoduchý recept, svým způsobem ale i zvláštní a moc chutný. Jakou nejjednodušší věc z takového toho obyčejného domácího vaření, co dům dá, máš rád ty, nebo i zbytková jídla, to taky je svým způsobem styl jídel?
1: Asi francouzskou omeletu ze tří vajec.
0: To je tvoje snídaně?
1: To se dovedu představit jako moji oblíbenou snídani třeba s kozím sýrem a vlastně je to minimum surovin, ale pouze pokud se opravdu dobře připraví, tak si na tom člověk pochutná.
0: Co u tebe nesmí doma chybět v lednici?
1: No tak ty vajíčka, jak jsem říkal, sýr, máslo, to je takový asi základ, jako řekl bych. No,
0: když začne mizet, tak řekneš, musíme nakoupit?
1: Je plno věcí, které u nás ale musí být, ale nemusí být v ledničce. Jo. Olivovej olej třeba, čerstvá zelenina, bylinky, takže jako toho je opravdu hodně, ale jako věci, co musí být úplně v lednici, tak jsou asi ty, co jsem vyjmenoval.
0: Něco z toho si připravíme i na to dnešní vaření. Bude dělat Roman Paulus už za malou chvíli a já jsem sám zvědav, jak to dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Z brašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou si letos připomínají 100 let od svého zpřístupnění. Oslavují samozřejmě i s návštěvníky, což těší jejich vedoucí Barboru Šimečkovou, která říká, podobná jeskyně není u nás ani v Evropě. Je naprosto jedinečná, unikátní. K prohlídce vás pozve v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc.
1: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny Skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.
2: Rozum schová nikam.
3: Dobře, už víte, že jsme v kuchyni u Romana Pauluse, muže, který má bohaté kuchařské zkušenosti a nejen ty, i ty porodcovské. Nicméně recept, kvůli kterému se dnes scházíme u něj v kuchyni, abychom ho předělali, je to recept vítězný, tak se tu scházíme kvůli Ivetě Podlucké, ta ve Veselí nad Moravou v roce 2020 udělala zelné šlíšky, takový regionální recept a byl tak dobrý, že zvítězil, ocitl se na prvním místě. Romane, něco, čím se ho hodně změnil, překopal z toho nebo to nechal v původní verzi?
4: Mně se ten recept moc líbil a já jsem ho nechtěl hlavně překopat, ale spíš jsem si říkal, že bych ho jako zkusil tak trošičku ke svému obrazu přetvořit. Já mám hrozně rád bramborové šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
3: Takže ze šlíšků budou šišky. Tak co si máme připravit a kolik čeho?
4: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemném struhadle. A to zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme z něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba půl kila.
3: Opět nastrouhané najemno.
4: Taky nastrouhané najemno. Potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc. Zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
5: Pochoutkový rok.
3: Co nás čeká? Co budeme dělat?
4: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory.
3: Navíc, ale to obohatí o takovou další chuťovou dimenzi, že to nebude jenom taková ta bramborová.
4: Do misky si dáme nastrouhan brambory.
3: Trochu soli k bramborám.
4: Trochu soli, přidáme vejce, jedno nebo dvě podle velikosti.
3: Promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
4: Ano, ano, ano. Přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Už teď to vypadá dobře, hele.
3: Jak má Roman radost úplně.
4: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se

0: Připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře.
1: Tak přidáme mouku.
2: Kolik? Postupně? Najednou?
0: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme.
2: Jak bys poradil posluchačům, kteří nás jenom slyší, jak to těsto má vypadat, jak má být scelené, jak se má lepit nebo nelepit?
0: V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
2: Takže zmísit teď na vál a budeme vyvalovat háďata?
0: Budeme dělat češky. Udělám si takovej váleček, z něho si nakrájem porce a tady už vidíme, jak pěkně se nám dělají ty zelný vlasy. Uděláme si takovýhle češky.
2: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
0: Ano, je to tak, ano, ano. A vlastně, když dobře zpracujeme ten váleček na začátku, tak je to jenom takový dohlazení v podstatě té šišky. Je dobrý nedělat ty až moc tenký, protože potom při vaření se můžou rozpadat. Já si myslím, že tady to teďko, co jsme tady připravili, tak bude chutnat opravdu dobře, ale zároveň si myslím, že by to mohla být skvělá příloha třeba k nějaký vepřový pečení, k moravskému vrabci. Jako to já si říkám jako často, že když se díváme na recepty nebo ty, který posluchači posílají, takže to jsou opravdu poklady.
2: Jak dlouho se vaří?
0: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
2: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
0: Jdeme do pánvičky.
2: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
0: Jdeme do pánvičky.
2: Teď si uděláme něco, čím pak posypeme ty šišky.
0: Nakrájíme si cibuli a budeme ji krájet na nudličky. Povlákně. Jako kdybychom si připravovali cibuli na francouzskou cibulačku. Nakrájíme si nájemno jarní cibulku.
2: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
0: Dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat.

0: Já to trošku opepřím. Ale honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slanina je slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Se na to tak těším.
0: Tě je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv, nějakému masu, i samotný. Já mám rád i třeba jenom bramborový knedlík s cibulkou, takže pro mě tohle jídlo úplně ideál. Jo?
0: A kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý. Já to zkusím ještě s tou zakysankou. Trošku, to jsme tam myslím neměli. Jo, to tomu dá tu kyselost a to je takový to, co tě nutí ještě si dá další sousto.
0: Já myslím, že hezký. Je to možná ne jídlo na každodenní stravování, ale jednou za čas, když máme chuť si dát něco trošku sytějšího, tak úplně ideální strava.
1: Já ti za to moc děkuju. Jaký máš ty dojem po tom, co si udělal jídlo paní Ivety Podlucké, vlastně výherní recept z toho roku 2020?
0: No tak trošku jsem se bál, abych to nepokazil, ale tak já doufám, že paní Podlucká se na mě zlobit nebude, já ji tímto zdravím a snad si ten recept třeba podle té mý verze taky někdy vyzkouší.
1: Teď, už v téhle chvíli, je ten tvůj recept na našem webu pochoutkovýrok.cz, je tam i ten původní. Navíc vedle sebe dvě fotografie původního receptu a toho současného pro srovnání. Video, všechno, co potřebujete. A je to jeden z těch 630 výherních receptů za posledních 9 let. Tímhle jsme se vrátili a uzavřeli rok 2020 společně s Romanem Paulusem u něj doma v kuchyni. A příště další recept, ten posluchačský vítězný z roku 2021 od paní Evy Mlčochové ze Seloutek bude dělat Naďa Konvalinková a půjde o název, který už Naďu rozesmál. Už to viděla, když se zase zamyslela, co se kdysi dělalo. Kozičkový desert.
0: Tak na to se těším.
1: My taky, takže příští týden už víme, co budeme dělat. Dnes se loučíme s Romanem. Ať se ti daří a bylo to příjemné setkání, jako vždycky s tebou.
0: Děkujeme a já doufám, že to není poslední recept, který spolu letos uvaříme.
1: Daleka ne.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Narozeninový pochoutkový rok, 10. ročník, pokračuje v tomto díle opět dalším zajímavým povídáním. Starší z nás si určitě vzpomenou, že takové droždí neboli kvasnice se dodávalo do obchodů ve velkých kostkách. Tam se potom ukrojil požadovaný kousek a ten jste si nesli domů. Kvůli přísným hygienickým pravidlům dnes kupujete droždí už balené a menší. Za historií i současností droždí se vypravila Alena Vykydalová do olomouckého sídla jedné francouzské společnosti, která v Česku droždí vyrábí. Za generálním ředitelem Tomášem Podivínským a marketingovou manažerkou Marcelou Jankovou.
1: Věděli jste, že proces knutí těsta objevili už staří Egypťané? Jako mnoho jiných užitečných věcí byl i tento objev náhodný. Když nechali lidé těsto na slunci delší dobu, zjistili, že se jeho objem zvětšil.
2: Oni tenkrát ještě netušili, jaké chemické reakce tam probíhají.
3: A tehdy jenom si z toho poučili, takže opakovali stejné podmínky. My už dneska víme, že to těsto jim kynulo proto, protože v mouce jsou přirozeně zastoupeny takzvané divoké kvasinky. Když prostě vezmete mouku a smícháte ji s vodou, tím vytvoříte prostředí, ve kterém ty kvasinky se začnou rozvíjet. Takže strašně dlouhou dobu se vlastně droždí nevyrábělo, ale používalo se tak nějak nevědomky, díky tomu, že bylo přirozeně zastoupeno v té mouce.
1: Průmyslově se droždí začalo vyrábět teprve v druhé polovině 19. století, kdy francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur zjistil, že kvašení způsobují živé organismy kvasinky.
3: Droždí neboli kvasnice? To je pekařská surovina, která je složená z jednoho druhu hub z kvasinek. Kvasinka, to je jednobuněčná houba. Co je třeba vědět, je, že je to živý organismus. Takže ta kvasinka žije celou dobu, kdy ji takzvaně vyrábíme a celou dobu, kdy ji skladujeme a žije ještě dlouho během používání v pekárně, dokud ji nezahubí vysoká teplota v peci. My sice říkáme, že droždí vyrábíme, ale není to pravda. My droždí neumíme vyrobit, my ho jenom množíme.
1: Pro domácí potřebu si na trhu můžeme vybírat ze dvou možností. Zvolit můžeme buď čerstvé droždí, anebo sušené.
2: Čerstvé droždí je slisované do tvaru kostičky a jeho používání je v České republice si myslím tradičnější než používání toho sušeného droždí. To čerstvé droždí je potřeba skladovat v lednici. Většina hospodyněk z něj je zvyklá vyrábět si kvásek, který potom přidává do mouky. A druhým je pak droždí sušené, balené do sáčku a není potřeba ho skladovat v lednici, stačí mu pouze pokojová teplota.
3: Trvanlivost toho droždí sušeného je rok až dva. Ta oficiální, my jsme tady jednou našli nějaký vzorek, který měl 10 let a furt to ještě fungovalo.
1: Kromě toho, že je droždí potřeba k vykynutí těsta, dodává mu také vůni a chuť.
2: Droždí přirozeně obsahuje vitamíny skupiny B a pak různé biologické prvky, jako jsou aminokyseliny, minerály nebo enzymy. A je už historicky známé z dob našich babiček, že dělali třeba droždivou pomazánku, která působí blahodárně na pleť. To je jako rarita.
3: Kolegové ze zahraničí, když slyší o droždivé pomazánce, tak se chytají za hlavu a říkají: Ježíš Maria, co to děláte? A když to ochutnají, tak říkají: a tím dáme recept.
0: Droždí určitě znají všichni ti, co pečou a vytváří třeba i kynuté věci. Inspirovat se můžete i na stránkách pochoutkovýrok.cz a to povídání o droždí tam najdete také. Za malou chvíli už nás čeká setkání s houslistou Pavlem Šporclem a mluvit budeme o jídle a vaření.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my máme příležitost si teď chvíli popovídat i s houslistou Pavlem Šporclem za účasti i Nadě Konvalinkové. Jaké bonbony jste dostávali jako odměnu?
1: Tenkrát byly asi jenom bombary, ne? Tak předpokládám, že bombary ty se dlouho cucaly. A moc jsem se na to těšil, opravdu jsem se vždycky snažil, abych zahrál dobře, abych si ty bonbony zasloužil.
0: Dostáváte i dnes jídlo jako odměnu za to, že hrajete? Nebo možná doma na to, že za chvilku přestanete hrát třeba?
1: Ne, já opravdu dostávám dokonce i jídlo, co by odměnu. Jednou jsem dokonce dělal i pořad pro televizi, kdy mě převlékli za žebráka a já jsem si musel vydělávat na ulici. A nejenom, že jsem si vydělal spoustu peněz a dokonce v jiném pořadu byl Petr Janda z Olympiku a ten nevydělal toho tolik, já jsem vydělal daleko, daleko víc.
2: Na housle než on na kytaru,
1: protože celkem logické vysvětlení to má, my jsme stáli na pěší zóně plné turistů a on, když hrál hity Olympiku, které

0: občas dostanu nějaké ty dorty, nějaké bombony mi tam nosínou. Jako, myslím, že bych neumřel, kdybych hrál jenom na housle bez peněžní odměny.
1: To tak poslouchám, vy máte docela zkušenost s hraním na ulici. Co to metro v tom New Yorku? K tomu došlo jak?
0: No, ano. Já jsem byl, myslím, v New Yorku jeden z nejchudších studentů, i když samozřejmě v úvozovkách, protože měl jsem kde bydlet a prostě to zázemí jsem měl, i když jsem měl nejlevnější podnájem, kde bylo asi 15 koček a opravdu to nebylo nic krásného. A to proto jsem se vlastně rozhodl tenkrát, že se stanu vegetariánem, protože jsem měl na výběr, buď si budu kupovat maso a už nebudu mít na tu zeleninu, anebo opačně. Tak já jsem se rozhodl, že si budu kupovat tu zeleninu a že maso opravdu vynechám. A občas jsem si tedy i vydělával v tom metru, což byla úžasná zkušenost, protože já jsem vcelku stydlivý člověk a už jenom vyndat si ten nástroj, ty housle z toho futralu, když mě lidi okukujou, pro mě není úplně to pravý ořechový.
1: Jak se vybírá místo v metru? To jste si tady nesměle řekl, tady by to šlo, nebo tady je závětří, nebo tady nikdo není dneska?
0: Já jsem hrál na 54. ulici v metru teda, tak se to jmenuje, že v New Yorku, ty stanice, a nevím, proč jsem si vybral zrovna, tak bylo to takový, že to nebyla úplně ta nejfrekventovanější, ale zároveň ne ta nejmenší stanice, takže se to tam docela se to tak střídalo, bylo to v centru Manhattanu, takže samozřejmě tam bylo dost lidí, no a když už jsem ty housle teda vyndal a překonal jsem ten první stud, tak jsem opravdu tenkrát vydělal asi $60 za hodinu, což bylo jednou tolik, co průměrná americká mzda tenkrát. Tak si myslím, že jsem byl docela úspěšný. A hrál jsem tam několikrát. Byl to poměrně velký přivýdělek na tu tehdejší moji situaci a dobu. A dokonce jsem jednou si vydělával, a to byla moje poslední zkušenost, na hlavním nádraží New Yorkském, kde jsem si tady stoupnul, začal jsem hrát a přišel za mnou takový obrovský, velikánský černoch a řekl, že tam hrát nesmím. A já jsem se zeptal, proč tam nesmím hrát a on řekl, že to je jeho místo. A já jsem říkal, tak si stoupni vedle, ne, teď je to jedno. A když se mi pořád nechtělo, tak se mě zeptal, jestli mám povolení.
2: Aha.
0: A to jsem nevěděl, to samozřejmě jsem neměl povolení a nevěděl jsem, že nějaké potřebuji. A on říkal, že si musím dojít na ředitelství tam a že mi to musí jako povolit, abych tam mohl hrát. Tak já jsem se šel zeptat na to ředitelství a tam mi řekli, že bych musel hrát před nějakou komisí, aby mi povolili jako... Vysloveně to vyznělo tak, jako abych nedělal ostudu v tom metru. Aspoň jsem z toho to pochopil. A já jakožto student nejprestižnější školy hudební Juilliard School v New Yorku, mě to trošku urazilo, musím říct, moji ješitnost. A tak už jsem vlastně od té doby tam nehrál, protože samozřejmě žádný zkoušky před nějakou komisí jsem nechtěl dělat.
1: Tak vypnout si k nám na chvíli přišel tady Pavel Šport, to a my moc děkujeme za tu návštěvu.
0: Děkuju moc za pozvání a všem spoustu krásné hudby a mnoho dobrého jídla.
3: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.

0: trojka Českého rozhlasu Olomouc.
1: Játra nepoškozuje jen alkohol, ale také špatná životospráva, přejídání nebo cukrovka. Diagnóza pak zní steatóza, což je metabolická porucha jater narušující průběh důležitých funkcí, které největší orgán lidského těla zastává. Nemá prakticky žádné příznaky, je ale nebezpečná, což vysvětlí internista Jan Gregar, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

0: Rada z etikety i dnes nechybí v našem vysílání narozeninového pochoutkového roku, který slaví 10 let. A Ladislava Špačka se chci zeptat, jak je to s překládáním jídla z talířů u stolu, když nám přinesou něco a my si to máme přeložit od obsluhy k sobě na talíř. Jak tento způsob servírování vlastně vznikl?
1: Ve středověku existovali takzvaní kráječi. To byli specialisté, kteří dranžírovali, to znamená vykosťovali a krájili to maso na plátky hostům, takže ti hosté si vlastně už brali ty nakrájené kousky a nemuseli zápasit s půlkou berana, který stál, ležel na stole. Jestliže budeme si mísu podávat, tak jsme v trochu jiné situaci. Je to běžné třeba, dejme tomu, při stolování v Americe. Byl jsem na několika obrovských banketech, při kterých v sále sedělo 1000 lidí. Bylo tam 100 stolů, u každého sedělo 10 strávníků, 10 hostů. 1000 pokrmů nevyexpeduje žádná kuchyně na světě v nějakém reálném čase. A proto ke každému stolu přišel číšník, který měl velké plato, velkou mísu a na ní měl 10 plátků masa, 10 kousků brokolice a 10 brambůrků. Hosté si překládali ty pokrmy sami na svůj talíř, protože on držel ten obrovský tác v obou rukou. Vždycky musel přijít z levé strany, protože kdyby přišel z pravé strany, tak si vykloubíme tu pravou ruku. Jestliže přijde zleva, tak levou rukou si nabereme pohodlně ten plátek a položíme na svůj talíř. Z toho vycházíme i při domácím stolování, anebo při stolování, při kterém si mísu budeme podávat. Jestliže hostitelka nabídne prvnímu hostovi, tomu nejčestnějšímu, nabídne mísu s pokrmem, který by si měl přeložit, tak mu ji přidrží, host si přeloží a potom už host posílá tu mísu dál, jeden za druhým kolem toho stolu. Tak to vám to radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: A teď ta velká novinka. To překvapení, které jsme si schovávali na tento měsíc, aby vy jste měli, doufám, radost a taky spousta inspirace. Můžu oznámit, že v tuhletu chvíli se na trh dostala naše největší sladká kuchařka všech dob. Sestavili jsme kuchařku se 170 sladkými recepty. A protože je tak velká a obsahuje recepty z celé naší země, nazvali jsme jednoduše Sladké Česko. Najdete v nich všechny sladké pochoutky, dorty, buchty a koláče, které jsme jako recepty odvysílali za těch posledních skoro už 10 let. Jsou tam úplně všechny recepty od úplného začátku naší soutěže až do současnosti. A své přidali i naši porotci. A jeden bonus i já. Dohromady 170 krásných receptů. Ty, které už znáte a ty, které ještě nikdy v kuchařce nevyšly. Je to vůbec největší a jedinečná kuchařka, kterou jsme kdy sestavili. Tak pozor, právě teď slavnostně uvádíme i s vámi na trh a do vysílání, a to díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Pořídit si ji můžete už v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si její doručení můžete objednat přes telefonní číslo. Pište si 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko si díky radioservisu tedy můžete objednat, ještě jednou pro jistotu opakuji to telefonní číslo 724 819 319 a pozor, volejte jen ve všední dny a v pracovní době, abyste se dovolali. Tu kuchařku jsme nazvali Sladké Česko, protože jsou tam recepty napříč celou naší zemí, ze všech možných rodin a ve všech možných úpravách. Z českých surovin, všechno, co zvládnete sami a to, co jste si oblíbili. A když už tuhle kuchařku máme, tak si o ní taky zasoutěžíme. Co říkáte? Nejprve ale vyhodnotíme soutěž z minulého kola, kdy jsme soutěžili o kuchařky. A já jsem se vás ptal, co použil Vojta Vrtiška do receptu místo marmelády. Byl to gel, ovocný gel. Z těch správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kterým pošleme naše knižní kuchařky. Stali se jimi Zdenka Kristková z Plzně Bolevce, Ladislav Mík ze Slavkova u Brna a Alena Macků z Pardubic. Moc gratuluju. A teď už mám přichystané 3 úplně nové kuchařky Sladké Česko jako výhru pro 3 soutěžící. Pro ty, kteří správně odpoví na soutěžní otázku. Tu novou. Ptám se tentokrát, co přidal Roman Paulus dnes do těsta na zelené šlíšky. Byla to jablka nebo brambory? Co přidal Roman Paulus do těsta k zelným šlíškům, k tomu zelí? Pokud si myslíte, že to byla jablka, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že zelené šlíšky byly obohaceny o brambory, budete posílat soutěžní SMS pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Čas máte až do půlnoci z úterý na středu, vyhodnotíme to v příštím vydání pochoutkového roku a připomenout si to všechno můžete i na webu pochoutkovýrok.cz. Tak do toho, držím vám palce. A jinak děkuju za přízeň, za pozornost a připomínám, nezapomeňte na tu naši velkou novinku. Sladké Česko, nová kuchařka, kterou si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz. Tak ať se jí daří a vám s recepty podle ní. Mějte se krásně.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne, prášky nechci.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomoucký plavecký stadion a akvapark zdraží vstupné. Česká televize a Český rozhlas jsou stále nejdůvěryhodnější média v Česku. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa v prodloužení se Slovinskem. Odpoledne bude zamračeno s občasným deštěm, teploty do 14 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Návštěvníci olomouckého městského plaveckého stadionu a akvaparku si od letní sezóny připlatí za vstupné. Například celodenní vstup do venkovní části akvaparku bude dospělé stát 260 korun, o 20 víc než dosud, uvedl to mluvčí radnice Jan Horejš.
2: Ke změně ceníků dochází zejména kvůli navýšení cen za dodávky tepla od 1. ledna letošního roku. Zároveň vlivem inflace rostou i provozní náklady areálů, například na chemii do bazénů či servis technologií. Pro ilustraci změn ceníků. Za hodinu plavání na plaveckém stadionu nyní lidé zaplatí o 10 korun více, tedy 140 korun za hodinu.
0: Letní sezóna olomouckého plaveckého stadionu a akvaparku začne 1. června. Česká televize a Český rozhlas by měly nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NMS pro server Novinky tak odpovědělo víc než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně víc než ostatním médiím. 44% lidí si myslí, že cílem připravovat reformy je zvýšení vládního vlivu na vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí. Průzkumu se ve druhém týdnu měsíce května zúčastnilo přes 1000 respondentů nad 18 let. Na derniéru muzikálu Dcery se dnes můžou zájemci vypravit do tančírny v javornické místní části Račí údolí na Jesenicku. Představení ochotnického divadla začíná v 19 hodin. Vicedramaturg tančírny Zdeněk Jurčík.
3: Nedělní představení Dcery je o příběhu kláštera Voršilek. Jedná se o muzikálové představení amatérského a divadelního souboru Na hraně a je to celé pod vedením Niky Libertové a Kláry Degáčové. Je to derniéra.
0: Sport. Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Po vítězství nad Dánskem překvapivě podlehli ve skupině Slovinsku 2-3 v prodloužení. Důvody porážky vyjmenoval reprezentační útočník Martin Kaut.
4: Nebyli jsme efektivní, přehrávali jsme situace a sice jsme měli 35 střel na bránu, ale gólman většinu všechno viděl. Neměli jsme nikoho před bránu. Měli jsme se tam tlačit víc a ten zápas rozhodnul ve třetí třetině, ale přehrávali jsme to a musíme dát hlavy nahoru a připravit se na další zápas.
0: V něm Češi vyzvou v pondělí Švédsko.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekáme na střední Moravě převážně zataženo až oblačno, hlavně ve východní části regionu a na Jesenicku se vyskytne déšť. Teploty dosáhnou k 10 až 14 stupňům, v Jeseníkách ke 3 až 7. Foukat má mírný severní vítr, který bude zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Hranicích dnes neprojedete po ulici Bělotínská u křižovatky s ulicí 1. máje, a to kvůli stavebním pracím na mostě. Počítejte s objížďkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Nedělní dopoledne stane se pro mnohé chvíli nudy, ale pro někoho docela příjemnou inspirací, třeba díky návštěvě Jiřinky a Alenky. Alenka dostala takový úkol právě minulý týden v neděli předpolednem, že musí úsporně, ale opravdu úsporně něco dobrého a přesto dobrého tedy upéct. Tak zjistíme, jak to dopadlo, mimo jiné inspirativní zdroje od děvčat. Na návštěvě u Jiřinky s Alenkou se ocitneme, ale je dobře, že posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc datem 17. května. My totiž vlastně zadáme taky domácí úkol, ale moc příjemný třeba na příští víkend, ono totiž 23. v sobotu se bude konat docela zajímavá hudební, ale nejenom hudební paráda. Takže je jaro,
6: Vivaldiho jarní tóny, ale třeba taky velmi působivé pirátské tóny. A nebo hity kapely Coldplay slibují na jednom zajímavém audiovizuálním zážitku kolegium virtuózy a solista Štěpán Švestka. Vybavíme vás povolením ke vstupu od nás z Českého rozhlasu Olomouc, proto a nejenom proto dál poslouchejte naše víkendové vysílání.

0: tancování po francouzsku a v tomhle případě i po Francii a jedno zamilování Bonnie Tyler, hodně štěstí do světa vysíláme, přejeme. To byla ona, to byla písnička Lost in France a za chvilinku třeba Jakub Smolík. No a teď možná tip, který se zrovna teď může hodit kde komu a nejenom z hobby magazínu. Budeme prosím renovovat, revitalizovat, vyměňovat stará okna za moderní plastová. To je většinou první zásah pro zlepšení tepelně izolačních vlastností domů. Existuje ovšem i možnost, jak zachovat stávající dosavadní okna třeba v památkově chráněných domech a přesto jejich vlastnosti, jak si zlepšit. Jiří Kelnar se těmto úpravám věnuje už dlouho a poradí teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jaké by třeba byly možnosti alternativy.
1: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo u starých oken vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšuje teplný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
2: Vy tady máte nějaké ukázky?
1: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
2: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
1: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zasklívací lišty.
2: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
1: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme nadělně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
2: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
1: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, to je i těsnění.
2: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
1: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
2: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
1: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, volí třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
2: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
1: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
2: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
1: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak, co dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
2: Z Olomouce Mirek Kobza, Český rozhlas.
0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pomáháme lidem s postižením žít naplno a vytváříme propečující prostor k odpočinku. Takové krédo naplňuje spolek Zetmi a spolek Most k péči, který se snaží k dostupnější péči v Olomouckém kraji stavět mosty. Proč je to tolik důležité a jak velmi se změní život rodiny s dítětem s kombinovaným postižením či autismem? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc se zeptáme Naděždy Škrabalové a Dagmar Kozákové. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
2: Jak se proměňoval zvuk hudebního tělesa, které se už 75 let pod křídly Českého rozhlasu věnuje interpretaci české a moravské tradiční hudby, které osobnosti stály u zrodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, jaké hlasy se podařilo Brolnu objevit a jak hraje a zpívá tento soubor profesionálů dnes. S tím vším a hlavně s hromádkou pěkných lidovek od Brolnu se na vás v úterý po 19. hodině těší Honza Žůrek.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Čas za 4,5 minuty, 11:30, možná to u vás zvoní a bude taky u Jiřinky s Alenkou. Na návštěvu se tam ještě vypravíme určitě v dopoledním nedělním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A teď je naskok na Jesenicko, tedy Zlatohorsko a okolí Zlaté hory. Případné obnovení těžby zlata z ložiska u Zlatých hor, které obsahuje zhruba 10 tun tohoto drahého kovu, má podle státního podniku Diamo ekonomický potenciál. Vedení města ovšem s případnou těžbou zlata nesouhlasí. Proti jsou také zástupci zdejšího sanatoria Edel.
1: Přijeli jsme autem před ústí hlavní úpadnice, která vede na třetí patro. Tou budeme autem sjíždět do podzemí. Sjíždíme vlastně takovým autotunelem.
2: Kam konkrétně jedeme?
1: Jedeme na lokalitu Zlaté hory Západ. Ten provoz, to zpracování toho nerostu by byl v tom stávajícím areále Diama ve Zlatých horách, ale ta samotná těžba je vlastně od toho areálu, tak jako od speleoterapie, vzdálená přes 2 kilometry a my tam musíme teprve tím podzemím dojet.
3: Popisuje vedoucí odboru hornictví státního podniku Diamo Karol Šmehil. Právě v těchto místech geologové dokončili první etapu průzkumu.
1: Geologický průzkum a následný výpočet zásob doložil, že se zde nachází přibližně 10 tun zlata, 8 tun stříbra, asi 25 tisíc tun zinku, 5 tisíc tun mědi a něco kolem 1 000 tun olova.
3: Říká Šmehil. Kromě zmíněných surovin geologové zaznamenali i možný výskyt gália. Nálezy surovin tak znovu otevřely debatu o možné těžbě.
4: Z našeho pohledu ten výpočet zásob má velmi dobrý ekonomický potenciál, ale také potenciál vlastně pro ten regionální rozvoj.
3: Uvádí mluvčí Diama Tomáš Indrej. V současné době se pracuje na takzvané studii proveditelnosti.
1: Pracujeme s několika variantami, říkáme tomu scénáře, a ty scénáře hodnotí jednak, jak to budeme těžit a hlavně, jak to budeme zpracovávat.
3: Vysvětluje Šmehil. Samospráva Zlatých hor s případnou těžbou nesouhlasí. Pokračuje nezávislý starosta Milan Rác.
5: Každá těžba obecně má na životní prostředí vliv. Jsem zvědav, jak bude vyřešena například zaplavování vydobitých prostorů flotačním kalem. Tato náročná operace jednak technicky, ale náročná i na množství vody jako takové. Technologické množství odpadní vody.
3: Z případné těžby mají obavy i zástupci sanatoria Edel, kteří v Fíčné hoře využívají část štol ke speleoterapii.
6: Obáváme se o bezpečnost našich prostor, je to přece jenom jedno podzemí, je to jeden masiv hory, obáváme se stability prostoru speleoterapie a samozřejmě bojíme se i ovlivnění mikroklimatu.
3: Říká ředitelka sanatoria Alexandra Plevačová. V případě schválení těžby Diamo počítá s dalším jednáním se samosprávou i veřejností.
4: Pro občany jsme v loňském roce uspořádali aktiv, kde se nás vlastně mohli zeptat na všechno. My v tom letošním roce v tom chceme znova pokračovat. V červnu bychom chtěli udělat další aktiv.
3: Uzavírá Indrej. Diamo předloží v červnu vybraný scénář případné těžby dozorčí radě. Ta rozhodne o dalším postupu. Ze Zlatých hor Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Tady je Český rozhlas Olomouc, 17. májové dopoledne, chvilinku po půl 12. A postaráme se vám o program třeba taky na příští víkend. Dobře, že posloucháte Český rozhlas Olomouc. Vypadá to na takový jeden moc pěkný, zajímavý večer. Třeba s vivaldiovskými klasickými tóny, nebo třeba s pořádnými pirátskými chytlavými strhujícími. Tedy populární filmová klasická

0: hudba v naprosto emotivních aranžích, kde diváci uslyší ikonické skladby třeba kapely Coldplay, ale i Edith Piaf, ale i toho Vivaldiho, ale i Led Čmeláka nebo Piráty z Karibiku. V Redutě 23. května v 19 hodin v Olomouci. No a třeba i s vámi. Kolegium Virtuózy Music of Light, Štěpán Švestka, to je oficiální název programu, na který vás zveme a vezmeme.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Tedy ono to obsazení není úplně filharmonické, bude jich pár těch kolegů Virtuózů a Štěpána Švestky, ale prý to zvládají naprosto fenomenálně a i audiovizuálně, takže se světly s veškerou show, kterou si budete moci užít. Reduta, Štěpán Švestka a kolegium Virtuózí Music of Light, sobota 23.5. od 19. hodiny a to třeba i s vámi, kdo posloucháte Český rozhlas Olomouc a oni vás všichni poslouchají v rozhlase. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Koho posloucháme? Odkud voláte?
2: Tady Kamil z Olomouc.
0: Pěkně vás zdravíme a prostor a čas si nachystáte, vyčleníte v diáři, zaznamenáte příští sobotu, ten čas uděláte, doufáme.
2: No určitě. No,
0: tak já si myslím. Bude to prý opravdu krásné, audiovizuální. No a to všechno podstatné, ostatní důležité, to se ještě samozřejmě domluví. Teď gratulujeme a posíláme i tyto tóny.
3: Oči do k

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Zvedal 11.42, nedělní dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc a klasické body našeho programu, tedy stálice, tedy děvčata.
1: Český rozhlas Olomouc na návštěvě u Jiřinky s Alenkou.
2: Haló, ahoj, Ali, seš to ty?
3: Ano, Jiříko, jsem to já. Ahoj, co děláš, můžu dál?
2: No, nedělám nic, ale jestli mě chceš pomoct, tak pojď.
3: No, to já ráda.
2: Tak pojď nahoru.
4: Jiřinko, pojď mi prosím tě pomoct sundat tu tašku z ramene, mám plný ruce.
5: A to víš, že jo, vejdi, kdo s dárkem v ruce přicházíš. No a to v ruce to máš co, prosím tě, to schytila létající talíř?
4: No, jistě, několik. Ale na tom talíři je jenom ten koláč dle tvého válečného receptu, co jsem přece měla upéct, ne? Nevzpomínáš, jaký úkol si mi dala?
5: Ježiš, ty jsi opravdu nezapomněla, to je od tebe hezké. Tak ukaž. No to je ale nádhera, je politý čokoládou a na něm nakreslené sluníčko. No tak to asi po válce tu čokoládu asi neměli, o té si mohli jenom vzdát, ale povedlo se ti to.
4: Čokoládu asi neměli, ale musela jsem jí tam dát, nebo něco jiného případně, abych mohla nakreslit.

0: si to sluníčko, protože dnes je den slunce. No a tak jsem chtěla zabít jednou ranou dvě mouchy, jak se říká. No, mouchy tam naštěstí nejsou.
1: Aha, tak to si dítě důvtipné, jen jestli to nezabije i nás. Ukaž, rozkrojím a ochutnám.
0: No, doufám, že nás to nezabije. Tak co tomu říkáš, když uvážíš, že jsem to upekla fakt jen z toho mála? Vypadá to přímo slavnostně, ne?
1: Vypadá to krásně, ještě se to na mě usmívá, no. Tak v rychlosti zopakuj, prosím, co jsi použila na ten základní koláč válečný, ano?
0: Dobře, takže potřebovala jsem jenom opravdu 1/4 litru mléka a stejně tolik mouky, mletých vloček a cukru a jeden prášek do pečiva. A kdybychom k tomu přidali trošku ovoce nahoru, tak by to bylo naprosto skvělé.
1: No, takže vlastně, když to tak chystáš, tak je nejjednodušší vzít ten 1/4 litrový hrnek a postupně ho takhle plnit tím stejným množstvím ingrediencí, že?
0: A může být dvojnásobný nebo menší, prostě jeden hrníček, který si vezmeme jako odměrku. Prášek rozmícháme v mouce a pak všechny ingredience smícháme dohromady, vylijeme do kulaté formy a dáme péct. Poleva už je tam navíc, jak jsme říkali. A pokud máme i trochu kávy, můžeme si ten koláč dát po obědě. Už si promyslela, co to dnes bude?
1: Tak mohlo by to být dneska už opravdu něco jen lehčího, když máme takový dobrý moučník. Co říkáš?
0: Tak se koukni do spíže a podle toho, co tam najdeš, můžeme něco vytvořit. Pokud tam něco najdeš.
1: Bude to něco velmi lehkého, jako vánek.
0: Aha, otevřeme okno, otevřeme balkon a budeme se kochat jarním povětřím. Dobře, takže se opět zasněla, takže tuším, že místo vánku máš ve špajzu jenom průvan.
1: Ne, to jsem tě jenom tím vánkem chtěla trochu vyděsit. Naopak k válečnému moučníku bude dnes medové kuřátko.
0: A tak to už se těším.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: se těším na to medové kuřátko, slíbila si ho a je to dobrý nápad, hlavně těm, co nestihli medovou pusu pod rozkvetlou třešní, se to medové kuře bude určitě hodit.
1: To jsme teda my asi obě, že? Přesně tak, a bude to kuře s medovou omáčkou a rozmarínem a žampiony.
0: Teď jsme si o něco veřejně řekli. Uvidíme, kdo přijde.
1: Nezvonil někdo?
0: Možná přijde i kouzelník.
1: Ježišmarja, no, to je kouzelná neděle.
0: Tak jsme se zasněli, teď pokud máš kuře v lednici, jdu na balkon pro květináč s rozmarínem. Už jsme to kuřecí prsíčko jednou pekli, tak můžu vařit s tebou, nebo to bude něco jiného?
1: Ne, fajn, pojď, jdeme na to. Žampiony mám už nakrájené na plátky, tak už jenom potřebujeme trochu medu, kečup, olej a kostku houbového vývaru.
0: Kdo nemá houbový vývar, ochutí práškem ze sušený hub, pokud je nemá, poradí si jinak a přidá vývar právě takový, který zrovna má.
1: Tak, postup přípravy kuřete s medovou omáčkou a rozmarinem je tento. Omytá kuřecí prsa bez kůže osolte a z obou stran osmažte do zlatova na oleji. Dejte stranou. Do pánve vhoďte na plátky nakrájené žampiony a smažte do zlatova. Přidejte nasekaný rozmarin.
0: Žampiony by se neměly dusit, ale opékat, takže žádné podlévání. Až když jsou žampiony do zlatova, pak teprve podlejeme, aby se všechno spojilo. A to tak, že rozmícháme v teplé vodě kečup, med a rozdrobenou kostku vývaru.
1: Vrátím maso na pánev a až to zaliješ tou směsí, necháme to probublat na mírném ohni asi 20 minut, aby maso změklo a vývar se vyvařil v omáčku. Podáváme z rýží či bramborovou kaši a zapijeme vínem.
0: A to je nejlepší závěr receptu a nakonec určitě je co zapít. Nějaký ten významný den by nebyl?
1: No víš co, přes zimu jich moc nebylo, ale teď, jak se oteplilo, je jich tam jako máku. A žasnu, co všechno má svůj den mimo den spánku. Byl také den paniky.
0: Jiřinko, tak zachováme paniku, ale byl také den bez kalhot a den bez podprsenky. A proč to vlastně nespojili do jednoho?
1: A to potom byla panika, viď?
0: No, vidíš to.
1: A dokonce je dnes, 17. května. Představ si, je den tančí jako kuře. No to teda nevím, jak to vzniklo. To jsme sice jako kuře netančili, ani nevím, jak to dělá, ale pěkně jsme ho upekli. Víš co, tak ono těch podivuhodných dnů je více. Jen mě překvapuje, že ještě nemá svůj den blbec a že jich je do roka až dost.
2: Ani to je hodin, já už musím letět, Jiří.
3: Tak frčno, díky za pomoc.
2: Tak dík, tak zase příště. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Český rozhlas Olomouc.

0: děkuju ti.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: odpoledne ohlásil velký zvon z kostela svatého Bartoloměje v Medlově.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Rekonstrukce Stupkovy ulice v Olomouci zkomplikuje provoz autobusů městské hromadné dopravy. V Prostějově se zvýšila kapacita odlehčovací služby. Varhanní koncert v olomouckém kostele svatého Mořice připomene 110 let od úmrtí skladatele Maxe Regra. Oblačno nebo zataženo, přehánky nebo doznívající déšť, teploty až 17 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Provoz autobusů městské hromadné dopravy z centra Olomouce na sídliště Tabulový vrch od pondělí zkomplikuje oprava Stupkovy ulice, potrvá do konce letních prázdnin. Autobusy pojedou po objízdné trase, zastávky Stupkova a Karafiátova budou po dobu opravy silnice mimo provoz. Rekonstrukce Stupkovy ulice bude stát 31 milionů korun, řekla vedoucí magistrátního odboru dopravy Zdeňka Gajdošová. Výlukové jízdní řády budou na označnících zastávek a na webu dopravního podniku města Olomouce. Na rizika spojená s používáním umělé inteligence upozorňuje pacienty nová příručka. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé po chatbotech chtějí určit diagnózu nebo léčbu. To by ale dělat neměli, protože umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav. Může si taky vymýšlet, pokračuje praktický lékař Pavel Sova.
2: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
0: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Prostějovské centrum sociálních služeb navýšilo na dvojnásobek počet lůžek v odlehčovací službě. Nabízí jich 12 a je o ně velký zájem. Podle ředitelky centra Heleny Vránové je na umístění klientů pořadník.
3: Je to vlastně služba, která pomáhá pečujícím osobám, které se starají o své blízké příbuzné doma v jejich domácím prostředí a v okamžiku, kdy se starat nemůžou, například také onemocní nebo si potřebují třeba jenom odpočinout či načerpat sílu na nějaké dovolené, tak toho svého příbuzného mohou k nám dát do odlehčovací služby.
0: V olomouckém kostele svatého Mořice začne v 18 hodin varhanní koncert skladeb Maxe Regra. Od úmrtí tohoto německého hudebníka uplynulo tento týden 110 let. Na svatomořické varhany zahraje absolvent Univerzity hudebních a dramatických umění ve Vídni Jan Kopřiva. Více za organizátory varhaník Jiří Stodulka.
4: A zahraje nám tři chorálové fantazie opus 52 právě Maxe Regra, mezi kterými jsou právě Alle Menschen müssen sterben, Wachet auf, ruf uns die Stimme a Halleluja, Gott zu loben. Jsou to jedny z těch nejznámějších a největších Regrových děl. Sport.
0: Kajakář Josef Dostal dojel šestý na světovém poháru v Brandenburgu v závodě na 500 metrů. Bratři Martin a Petr Fuchsovi skončili sedmí na double canoe na stejné distanci. Také sedmí byli Jakub Špicar a Daniel Havel na double kajaku v závodě na 500 metrů.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude zataženo, místy s deštěm, teploty 10 až 14 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 5 stupňů, fouká mírný severní vítr, večer bude slábnout. Zítra čekejte na střední Moravě zataženo nebo oblačno, místy hlavně na horách přehánky a doznívající déšť. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 8 stupňů a slabý severní, postupně proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete mít na dálnici D35 na úseku Přáslavice Olomouc letiště mezi 287. a 264. 5. kilometrem jedou dělníci levým pruhem, uklízejí odpadky a čistí vozovku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné nedělní poledne přejeme s Českým rozhlasem Olomouc u mikrofonu. Je teď Tomáš Kedzior a písničky na přání začínají na obvyklých telefonních číslech. Zavolat si můžete a vybrat písničku na lince 221 555 444 a blahopřání nebo pozdrav můžete poslat také SMS-kou do studia Českého rozhlasu Olomouc na číslo 723 70 33 51.

0: Jedeme a hlavně začínáme. Zdravíme pana Břeťu do Štítu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý. Zdravím vás všechny naše posluchače stále. A dívám se mnou, že tady 12 stupňů. Tuto písničku posílám dneska výjimečně paní Věrce Halouskové, protože má dneska narození. Už se takhle hrajeme od roku 14. Hodně nejlepší zdraví a hlavně to zdraví a i to Adámka, ale si už je tak veliké, jak říkají. No a taky našim hokejistům, že to včera byl šok. A vzpomínám si na dobrý šok. No jsme 60. porazili United SSR 4-3, takže Brežněvovi taky jistr vítali na obočí, až to vyjazoval pojišky. Jsem si na to vzpomínal ty šoky. Víte se, pane Gendo, hezky, nashledanou, děkuju.
0: Pěkně zdravíme a věnování je tady třeba právě od paní Věrky Halouskové z Bílovic s poděkováním všem, kteří mi přejí a přáli k narozeninám. Paní Marie z Kroměříže, Zdeňce do Holubic, panu Břeťovi ze Štítu, Jiřímu z Litovle, Lídě Síklové z Doubravice a dalším děkuje paní Věrka Halousková. K dnešním narozeninám ale hrajeme také panu Adolfovi Rýdlovi do Nové Vsi u Rýmařova. Přejeme pohodu, štěstí, zdraví a ještě mnoho dalších spokojených let prožitých v kruhu rodiny. Za všechny přeje manželka.

Hezké věnování z Českého rozhlasu Olomouc patří k narozeninám paní Boženě Mencnerové. Přejeme zdraví, štěstí a pohody, píšou Mária, Veronika a Zdena. Doješová panu Pepovi Šmoldasovi, Chytilovým Doješová, Kovářova, Dolitovlé, Mileně Šmoldasové, také Aleně Šmoldasové, blahopřeje Alena Zezulová. Dále písnička pro pana Adolfa Rýdla do Nové Vsi u Límařova. K jeho narozeninám našemu tatínkovi přejeme vše nejlepší, moc a moc zdraví, spokojenost a pohodu, píše posluchačka Angelika s rodinou. A našim milovaným babičce a dědovi Navrátilovým domohelnice pozdravují a radost posílají vnoučkové Alešek a Daneček.

0: písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc v neděli 17. května. Zdravíme paní Ludmilu, teď už z Doubravice. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den. Vám taky přeju, pane Tomášku, do Českého rozhlasu Olomouc. Děkuju za milý přivítání a chtěla bych dnes poslat ještě jednou hudební dárek, slíbenou písničku, protože jsem to nestihla v den narozenin, no, předběhla mě Beatka a tak teď bych ji chtěla dnes poslat mé vnučce Lucince Paprskářové dříve z Libiny, teď už je bydlí v Šumperku, k jejím krásným 25. narozeninám, které měla v pátek 15. května. Tak milá Lucinko, všechno nejlepší, pevné zdravíčko, štěstí, lásky, všechno, ať se ti splní všechna přání, co si přeješ a ať se ti daří v životě. Už máš čtvrt století, takže taky už to něco má za sebou. A já už bych chtěla být prababkou, tak bacha na to, už čekám. Jsou ráda, že jako už bych měla velkou radost. A tak bych chtěla popřát ještě za celou velkou rodinu tí, Lucinko, a sestra Kristinka, která taky tě přeje všechno nejlepší a je v Praze na Vysoké, jezdí do Libiny, tak ti to přeje z Libiny, z Prahy, taky to samé, všechno nejnej, hlavně zdravíčko, ať se ti daří, a celá velká rodina a všichni, co tě máme rádi. A Sebastián ti teď zaspívá tu tvoji písničku, za kterým jezdíš do Prahy na koncerty a je to tvůj dlouholetý věrný kamarád a zpěvák. Takže vyšlo mě to, pan Tomášek mě ju našel a pustí tě ju z Českého rozhlasu Olomouc.
0: Je to tak.
1: A taky ještě paní Věrušce. Paní Věrušce do Bílovic, Halouskové k dnešním narozeninám krásným kulatým, taky všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání. A ještě jednou taky jí posílám hudební dárek, ale písnička už byla, takže teď už je jenom pro tým mladý. Děkuju, Tomášku, a všem přátelům, posluchačům, dnešnímu krásnému májovému odpolední nedělnímu a také vám, ať se máte dobře a hodně děkuju, Tomášku.
0: Tak všechno děkuju, už víme, děkuju. Slyšeli jsme a Sebastián je připraven.

0: Jazz a banjo jambory patří neodmyslitelně k sobě. Na loňský 53. ročník se vrátíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už po desáté a naposledy. Poslechneme si legendární poutníky, kteří hrají už 55 let a festival zakončovali. Ale zazní i bluegrass progresivní, netradiční v podání kapely Jumper Cables. Bude to v pořadu Na cestě v neděli 17. května po 15. hodině. Chybět nebude ani pozvánka na letošní ročník banjo jambory. K poslechu zve Jarka Nosková.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: A hrajeme na vaše přání, zdravíme teď pana Antonína do Bedihošti, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače, je rozhlas Olomouc. Moje následující píseň Adleti po vlnách rozhlasu Olomouc jako pozdrav a dík paní Evě z Modřic u Brna a také Zdence do Holubic za jejich včerejší vzkazy pro mě. Paní Zdeňko, mám vám vyřídit pozdrav od Miluše Černoškové z Králi Znahanem. A na závěr dovolte neumělý pokus veršovat. Jsem stařeček, jsem, mám rád svoji zem. Kdo ji nemají rádi, zhodíme ho z bání. Tolik těžce nemocný vdovec Tonda z Bedihoště v Olomouckém rozhlasu vyjádří veliké pánbu zaplať a nashledanou.
2: Naslyšenou, panu Tondovi přejeme hodně zdravíčka, přidáváme věnování kamarádce Janě Zezulové a Marii Šulové do Mohelnice od posluchačky Jany do Vápené, Bernardic, Marci a Jitce do Žilové, manželům Havránkovým do Malém Kraše, paní Aničce Vávrové do Bruntálu, vlastní Jedokrnova a Standovi do Bernardic. Pěkné nedělní odpoledne a dobré zdraví přeje paní Anička z Vápené. A dnes má narozeniny naše snacha Dana Kromniklová z Ospělova. Hodně zdraví, štěstí, životní i domácí pohody přejí posluchači kozovští.

vyvážně bral jste půjí vtip, to špatně znáte, dámy. S hlavou jste se mi líbil líp, však bez hlavy, co s vámi. A z jejich úst se řinul smích, jak voda přes oblásky. Tak jsem tu svoji hlavu zdvihl,

0: Tak často se hraje skladba Bezhlavý rytíř Petra Nováka, tak jsme ji slyšeli v Českém rozhlasu Olomouc na vaše přání a je to paní Ludmila z Doubravice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát a popřát k zítřejším narození nám bratrovi Lubomirovi Krpcovi z Palonina toho času DPS Šumperk Bohodíkovská. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. A ještě bych chtěla jenom tak pro radost, pro potěšení panu Oldovi Cerákovi do Nemile, paní Emilce Horákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovém do Ujezda, paní Iloně Šmoldasové do Loštěc, sousedce lidí a rolnové lidi z Jidlové do Doubravice a ještě celé Šnevajzové rodině do Libivé. Je to i pro vás, pane a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji, pěkně mějte se, hezká někde naschledanou Gotwaldovi.
0: Tak my zdravíme Gotwaldovi. Písničku posíláme paní Bohunce Danielové do nemocnice v Šumperku. Spoustu zdraví a brzké uzdravení přeje Květa. Do Mohelnice milované sestřičce Emilce hodně štěstí, zdraví a každý den, ať je důvod pro zasmání. Pohodové narozeniny přeje Anička. Do Babic spokojené májové dny a zdraví vám všem přeje švagrová a hezký den a krásné narozeniny přejeme paní Marii Plešivkové a Božence Mencnerové. Takže oběma hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky přejí kamarádky z Bernartic a paní Jarka.

0: nedělní písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Do té druhé poloviny vstoupíme s paní Jindřiškou z Chropině. Dobrý den.
1: Dobrý poledne, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc a všechny naše věrní posluchače. Já bych dneska chtěla popřát mojemu bratrovi Dotovačova Laďovi Molatovýmu vzítřejšímu svátku hodně zdraví, štěstí, osobní spokojnosti a všem našim posluchačům, kteří mě posílají písničky a drží mě palečky, všechným a i doroštěním Pospíšilíkovým. A chtěla bych popřát ještě do Chropině Vaškovi Kuchařovýmu, on je muzikant, dnešním 80. Vašku všechno nejlepší, že přeje na divá. Děkuju moc zkrát Tomášku a jak budu moc zase se ozvu. Děkuju za písničku, kterou vám všem posílám.
0: Zdravíme do pečovatelského domu v Chropině. Písničku přidáváme k dobré pohodě také řezbáři Jardovi Benešovi do Loštic. Vše nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a práce, ať se daří, přeje kamarád pan Švéda z Horních Studének. Písnička je také pro potěšení paní Zdeňce Dopísková, je to od kamaráda a je to oblíbený švihák lázeňský.

0: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc je právě paní Hanka z Mohelnice. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím a chtěla bych vám říct toho, bych chtěla říct. Haló, haló, je to tady. Maruš Kopová z Dubička dnes 70. slaví. Maruš, žádné slzy, žádný hněv. Vždyť si holka jako květ, nechtěrá tě může závidět. Tak ti přejem hodně zdraví, život a tě stále baví a tu krásnou oslavičku dej si velkou slivovičku. To ti přeji všichni Janičkovi z Mohelnice. A vás zdravím do Českého rozhlasu Olomouc a hlavně vám. Vás děkuji.
0: Také děkujeme, my zdravíme na oplátku do Mohelnice. Jiří Zmožek bude zpívat také paní Aničce Stěhelové s manželem do Velké nad Veličkou, Mirečce a Mírovi Navrátilovým, paní Lídě Pitlíčkové ze Senice na Hané, Leoně Hrozenové a Kájovi a Honzovi a Lidce Vyňarským do Písečné. Pozdravuje paní Lída z Olomouce. Věnování Lucince Paprskářové, to je vnučka paní Lídy Síglové, k jejím 25. narozeninám hodně zdraví, štěstí, radosti a šťastný dlouhý život v pohodě a radosti z mládí přeje přítelkyně vaší babičky Věrka Halusková.

0: Z brašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou si letos připomínají 100 let od svého zpřístupnění. Oslavují samozřejmě i s návštěvníky, což těší jejich vedoucí Barboru Šimečkovou, která říká, podobná jeskyně není u nás ani v Evropě. Je naprosto jedinečná, unikátní. K prohlídce vás pozve v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny Skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Pokračujeme v písničkách na přání. Zdravíme paní Aničku do Velké nad Veličkou. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všetkých poslucháčů. Dnes pre dobrou náladu pošlem píseň hlavně paní Jarušce, paní Lidušce do Olomouce a zase tím mojím drahým známým, panu Milanovi s Maruškou, paní Majce Kročilové a všetkým ostatním poslucháčom a prajem všetkým pohodové dobré dni a vám taky srdečně děkujem.
1: Tak my zdravíme na tu dálku.
2: A zase do počutí a někdy?
1: Ano, budeme se těšit. Věnování pro pana Antonína do Bedihošti. Zlepšení zdraví a pohodové dny. Hezké jarní dny přeje paní Eva z Modřic. Věnování a májové pozdravy Aničce do Vápené, paní Helence do Uhelné, Jitce ke Kostelíku, Majce a Aničce do Bludova a vlastně do Krnova i kamarádkám. Zdraví paní Marci z Rybníčku. Věnování do Bílovic Věrce Halouskové k dnešním narozeninám. Vše nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti a boží ochrany přeje Božka Horníčková z Litovle a kamarádky. A ještě věnování paní Lídi Gottwaldové. Děkuji za krásnou písničku. Do Doubravice zdraví František a Joži.

0: To byla Jana Chládková s Vůní Heřmánkovou. V Českém rozhlase Olomouc pozdrav paní Majky Stršic. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny už posluchače samozřejmě, hlavně ty, co poslouchají hlavně v neděli. To je určitě Mirka Slováková mezi jinýma. A tuto písničku posílám jako poděkování za váš včera opravdu vydařený den otevřených dveří. Jirka Matějů se nám pěkně věnoval, všechno nám to ukázal a jako vždycky se tam dovím něco nového, už jsem byla několikrát ještě i na starém, když jste ještě pouštěli písničky z CDček. Takže děkuju moc, přeju zbytek služby příjemné.
0: Tak děkujeme, jsme rádi, že se líbilo fotografie a samozřejmě i videa z včerejšího dne otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Najdete na našich stránkách i facebookovém profilu, tak se podívejte Olomouc rozhlas.cz a nebo na Facebooku Český rozhlas Olomouc. A já přidávám teď věnování do České vsi paní Růžence Kýrové. Růženko, k narozeninám ti přeji hodně štěstí, zdraví, lásky od svých nejbližších a každý den, ať máš důvod k úsměvu, přeje to švagrová Věra. Písnička je také s poděkováním paní Aleně Zezulové za přání. Děkuji Šmoldasovi a Chytilovi a zdravíme také pana Břeťu do Štítu od posluchačky Jarky a tetičce Báťové.

0: Českém rozhlase Olomouc zdravíme paní Toničku Doludmírová. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomášku. Já bych prosila dnes zahrát paní Zlatušce Škrancové ze Uničova. Zlatuško, prosím vás, ozvěte se mi. Já jsem volala na váš telefon a ozval se mě asi syn a říkal, že vám to řekne. Tak jestli to neslyšíte, tak třeba vám to někdo vyřídí. A jinak bych prosila nechat zahrát panu Milánkovi z Vilémova a panu Karlu Lužnému z Přemyslovic. Oběma přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenost a boží požehnání. Přeji všichni z domova seniorů v Ludmírově a ještě všem, kteří mě nechávají hrát. Děkuji vám mockrát, pane Tomášku, za vyhledání písničky a naschledanou.
0: Pěkně zdravíme, věnování posíláme těm, kteří hodně pracují. Jsou to třeba svá řeči na D1, Kája, Martin, Marek, Pindě, René, Patrik a další. Děkuji za pozdravy a písničku paní Majce Dotršic. Zdraví Mirka Slováková.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Prostějov zjišťuje zájem obyvatel o družstevní bydlení. Případ krádeže kabelů na železničním koridoru na Přerovsku projedná v červnu soud. V tančírně v Javornickém Račím údolí bude dnes muzikálové představení. Oblačno nebo zataženo, přeháňky a doznívající déšť. Teploty až 17 stupňů Celsia, slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zástupci prostějovské radnice zjišťují v anketě na webových stránkách města zájem občanů o družstevní bydlení. To by mohlo podle samosprávy pomoct zajistit dostupné byty ve městě. Pracovníky radnice zajímá například, jakému bytu by občané dali přednost nebo kolik by za něj byli schopni platit. Okresní soud v Přerově zahájí v polovině června hlavní líčení v kauze krádeže měděných kabelů na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou. Případ se stal loni v listopadu. Událost zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou. Obžaloba viní z krádeže trojici mužů. Pokračuje předseda senátu soudu Jan Rektor.
3: Tyto kabely byly pod napětím a sloužily k zajištění bezpečnosti a plynulosti železničního provozu, zejména pak zajištění provozu návěstidel, výhybek a kolejových úseků. V případě uznání viny hrozí obžalovaným trest odnětí svobody ve výměře až 6 let.
2: Nový vysílač mobilního signálu bude v Čakové na Bruntálsku. Staví jej tam společnost CETIN. Práce potrvají do konce června. Pozemky pro výstavbu prodala firmě tamní radnice za asi 100 000 korun, říká nezávislý starosta Petr Náhlý. Bez signálu je hlavně horní část obce.
4: Tak nedovoláte se nikam, takže telefonní signál není, takže záchranka, hasiči a pak už jako i ty běžné služby, jako připojení k internetu, data v telefonu, to tady je problém a takže se nepřipojíte vůbec, tady je to hluché místo jako je.
2: Podle dat Českého telekomunikačního úřadu je v České republice zhruba 1800 podobných míst. Úřady chce nechat odstranit do roku 2030. Na derniéru muzikálu Dcery se dnes můžete vypravit do tančírny v javornické místní části Hračí údolí na Jesenicku. Představení ochotnického divadla začne v 19 hodin. Pokračuje dramaturg tančírny Zdeněk Jurčík.
5: Nedělní představení Dcery je o příběhu kláštera Voršilek. Jedná se o muzikálové představení amatérského a divadelního souboru Na hraně a je to celé pod vedením Niky Libertové a Kláry Degáčové. Je to derniéra. Sport.
2: Ve 28. kole Moravskoslezské fotbalové ligy Karviná B remizovala s Hlučínem 2-2, Olomouc B s Vítkovicemi 3-3. Stejně tak Uničov s Třincem, tedy 3-3, a Zbrojovka Brno B porazila Start Brno 3-2. Tabulku vede Třinec před Hodonínem, třetí je Bčko Brněnské Zbrojovky, Uničov 5., Bčko Sigmy Olomouc 6. a Hranice aktuálně 16.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě zataženo nebo oblačno, místy, hlavně na horách přeháňky a doznívající déšť. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 8 stupňů, slabý severní, postupně proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Motorkář boural v Olomouci v Zikově ulici. Nehoda se stala před Albertem, skončila bez zranění, příčinu vyšetřují policisté. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost. Zelená vlna vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
6: Hezký den a dobrou neděli přeji. Je tady třetí květnová neděle, jaro se nám bohužel na chvíli schovalo, ale to nevadí, my víme, že teď už nikam neuteče a počasí nám zase brzy ukáže svoji vlídnou tvář. A my si zatím můžeme naplánovat a případně udělat pár pěkných výletů. Zamíříme třeba do Litomyšle v Pardubickém kraji, kde letos vzpomínají na sochaře Olbrama Zoubka. Nejen, že vylepšili expozici jeho soch v zámeckém sklepení, ale jeho dcera připravila také nevšední výstavu v jejich litomyšlském bytě. Potom se vydáme do Zlínského kraje, do místa, kde se kdysi těžil vápenec a které je dnes nejen krásnou přírodní lokalitou, ale také chráněnou oblastí. Navštívíme romantický i poučný Kurovický lom. Podíváme se také do jihočeského Tábora, kde budeme obdivovat zbraně a zbroj z kultovních filmů, oblíbených seriálů nebo i z dávno zapomenutých reklam. A nakonec nás čeká krásně barevná a voňavá zahrada Květnice na pražském vrchu Petříně, která jakoby vypadla ze známé Trnkovy zahrady.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Litomyšli v Pardubickém kraji si letos připomínají 100 let od narození sochaře Olbrama Zoubka, a to hned na několika místech. Jednou z hlavních novinek je komorní výstava nazvaná Můj tati O, kterou připravila jeho dcera a která nabízí velmi osobní pohled na umělcův život prostřednictvím dopisů, fotografií i vzpomínek. Proměny se ale dočkala i stála sochařova expozice, a to ve sklepení Litomyšlského zámku. Na obě místa se vydáme s naší pardubickou redaktorkou Milenou Potůčkovou.
1: Já stojím v Litomyšli na Smetanově náměstí u domu s číslem popisným 137. Možná někdo už tuší, že právě tady byl jeden z domovů významného sochaře, výtvarníka Olbrama Zoubka, a tohle místo právě teď znovu ožívá, a to díky Evě Zoubkové. Ten byt a ta výstava se otevírá v souvislosti se s tím výročím narození vašeho tatínka. A tady u toho sloupu do podloubí vznikla trvalá vzpomínka na Olbrama Zoubka. Co to je?
2: Je to návrh a realizace sochaře Jakuba Grece, který byl tatínkovým dlouholetým asistentem, jeho pravou rukou v ateliéru. Tatínek tvrdil, že netouží po nějaké pamětní desce, a tohle opravdu typická pamětní deska není. Je v tom určitá hravost a je tady jeho oblíbený citát tatínkův. Byl bych šťasten, kdybych mohl sobě i jiným připomenout, že obloha nad mraky je vždy modrá.
1: A je tady provrtaný ten sloup s modrým sklíčkem, takže když se podíváme nahoru, tak vlastně uvidíme to modré nebe, i když třeba není v tu chvíli.
2: Přesně tak, akorát se nesmíte dívat v noci, to neuvidíte nic.
1: Bytová výstava znamená, že je to opravdu v tom bytě, ve kterém jste bydleli jako rodina?
2: Ano, přesně v tom bytě. Tady jsou nějaké základní informace o mém otci, je to takový stručný životopis, a jsou tady i další texty, ale všechno to jsou vlastně úryvky z dopisů, které psal mojí mamince.
1: Z vás se vlastně tímto stala průvodkyně, protože všechny výstavy komentujete si sama, nikoho jiného k tomu nepustíte, je to natolik osobní?
2: Já myslím, že ano, že to s nikým jiným nejde, ještě by teda byla skvělá moje maminka, ale nevím, jestli by se jí do toho chtělo.
1: Výročí 100 let od narození Olbrama Zoubka se promítlo i do jeho stálé expozice v litomyšlském sklepení zámeckém. Nastalo tady několik změn. Jejich autorem je scenograf David Bazika. Co všechno je tady jinak?
3: Řešili jsme to v několika rovinách. Jedna byla čistě technická, od vyčištění prostor i nové výbalby, nová elektroinstalace a hlavně nové osvětlení, které je opravdu významné. Sochy dostaly moderní způsob svícení, kde si hrajeme s kontrastem, s teplotou barev a hlavně s vyzněním krásných struktur zoubkových soch. A ta druhá je vrstva vlastně vložená, scenografická. Máme zde citace Olbrama Zoubka. Ty provází i fotografie ze Zoubkova života, které se k těm citacím vztahují.
1: Když tady někdo byl před pár lety, ten dojem bude jiný dneska, když to navštíví tu výstavu?
3: Já pevně věřím, že se nám podařilo na začátku lehce neřešitelný úkol. To znamená, aby jsme dodrželi to, co si Zoubek jakýmsi způsobem kurátorsky rozmístil. Se sochami jsme z 95% nehýbali, ale přesto, že to je všechno úplně jiné. A to jak tím světlem, tak určitou nějakou kompozicí a doplněním o jeho život, oslavu jeho života, oslavu jeho myšlenek. On opravdu žil plným životem.
0: Říká scenograf David Bazika. Obnovená expozice soch Olbrama Zoubka v zámeckém sklepení tak nyní nabízí zcela nový zážitek. Do Litomyšle tak klidně mohou vyrazit i ti, kteří už výstavu v minulosti viděli. Tentokrát ji totiž uvidí doslova v trochu jiném světle. A vy do ní můžete nahlédnout už teď na webových stránkách našeho pořadu. Znáte naše stránky? Alespoň adresu výlety.rozhlas.cz.

Pojďme se teď v nedělní vysílání vrátit k 9. a 10. květnu k soutěžní otázce. My jsme se ptali na nejstarší roubenou stavbu u nás. Napověděl jsem, že její stáří bylo určeno na roky 1547 až 48. Měla být zdemolována nebo zrušena, zničena. Tato usedlost ale byla nakonec zachráněna, byla zrekonstruována a je to unikátní technická památka. Vidíte, jak někdy je dobré, když se něco nezboří, nezbourá, nezničí, tak tady se to povedlo. Tou nejstarší roubenkou je, ptali jsme se, tedy zdali ji najdeme v Vertyni v Podkrkonoší nebo v obci Proseč v okrese Chrudim, tak správně Ačko, je to Vertyni v Podkrkonoší. Ale i v té Proseči v okrese Chrudim najdeme roubenku. Jmenuje se Flora a je považována za jednu z nejkrásnějších, a to díky kombinaci tradičního stylu a moderního luxusu. Proč říkám tohle spojení, bude hned jasné, když řeknu, že byla postavena v roce 2019. Ale není to správná odpověď, tou je tedy Ačko. Kdo ji napsal, nebo kdo napsal to Ačko do odpovědi, měl šanci na výhru na flísovou deku, vylosováni nakonec byli tito posluchači a posluchačky. Pan Jan Jíra Dušejov, pan Martin Jindra Volary, paní Vanda Dužíková Třinec, paní Věra Prokopová Klatovy a pan Tomáš Kvasnica Chýně. Tak dnes je to 3:2, tentokrát muži jsou v převaze. Gratuluji ale všem. Takže flísová deka našla své majitele, ale stále hrajeme o výletnický batoh s řadou věcí, turisticky zajímavých věcí, a tam výherce budeme znát až na začátku června. Znát soutěžní otázku na tento víkend budete po třetí reportáži.

0: malebné krajině na pomezí Hornomoravského úvalu a Hostýnských vrchů nedaleko obce Kurovice na Kroměřížsku ve Zlínském kraji je mezi kopci ukrytý Kurovický lom. Tento bývalý vápencový lom se po ukončení těžby proměnil v přírodní lokalitu s vysokou ekologickou hodnotou. Dnes je chráněn jako přírodní památka a představuje unikátní spojení geologického dědictví, biodiverzity a klidného prostředí pro odpočinek. Do lomu se vydala naše zlínská redaktorka Sylvie Pospíšilová. V galerii tamního centra ekologické výchovy na ní čekal majitel Kurovického lomu Martin Zelina.
1: Máme tady zpracovanou hezký galerii, co se týče skamenělin, máme tady pirity, kalcity, dokonce tady máme žraločí zub, který se tady našel v Kurovickém lomu, protože dříve tady bylo moře.
2: Spousta těch živočichů je ohrožených.
1: Máme tady největšího vodního brouka na světě, vodomila černého. Další velkou zajímavostí je, že máme tady teďka udělaný výzkum vážek, kde je 33 druhů vážek. Máme tady výskyt víra velkého, nově jsem začal lítat ledňáček říční, dále nám tady je líce dudek a vlhy pestré.
2: Zdá se, že Kurovický lom je pro mnoho živočichů takovou dobrou adresou. Děti spíš od rodičů dostanou dům, auto. Vy jste dostal od tatínka lom. Je to dar, který jste ocenil, nebo to byl takový danajský dar, protože pečovat o národní přírodní památku asi není úplně jednoduché, nebo se pletu?
1: Já jsem neskutečně rád a vážím si toho. Byla mi svěřená důvěra od otce. Je to pro mě takový, bych řekl, i závazek, ale na druhé straně vám to přináší spoustu radosti.
2: Tak a my už jsme sešli od galerie dolů po Štěrkové cestě do Včelína. Jak vás napadla myšlenka přizvat tady do toho prostoru včely?
1: Historicky vlastně včely do přírody vždycky patřily. Vytvořili jsme Včelín, kde přijdete, jednak je to prosklené. Chodí nám sem pan Hrubý David, který nám dělá komentované prohlídky, který je odborník a má včelstva velmi dlouho.
2: Máte tady 5 velmi pohodlných lehátek, když se na ně tak dívám. Je to tak, že člověk přijde, lehne si a prostě jenom relaxuje?
1: Ano, je to vlastně založený na tom, že přirozenou formou vy vdechujete jednak ty výpary ze včel. Včely vydávají vibrace z úlu až do 1,5 km a dávají blahodárnou energii do těla.
2: Takže se vyplatí tady chvilku pobít?
1: Vyplatí se to, je to jednak na veliké sklidnění, na odpočinek. Většinou se stává, když sem přijdete a zaposloucháte se do bzučení včel, že za chvilku usnete, což je velice příjemné. A na druhé straně je vidět ten pohyb těch včel.
2: My už jsme s Martinem Zelinou sestoupili do údolí Klomu a stojíme u vodní hladiny, která je téměř smaragdová. Kdy se tady v tom lomu začalo těžit?
1: Těžba byla zahájena v roce 1840 a ukončena v 96. roku.
2: Ví se, jaká je tady hloubka?
1: Sloupec vody je 9 metrů, pořád voda obtíká, takže se, bych řekl, za celou dobu nikdy neskazila. Tím ještě, že je to vápenec, tak se to neustále desinfikuje.
2: A já teď vyzkouším, jakou má teplotu. V lomu bych očekávala, že bude hodně čerstvá, ale ona je příjemná. Jsme tady chviličku a já musím říct, že je tady naprosto božský klid. Když tady přijdete a jste tady úplně sám, co vám to místo dává?
1: Neskutečnou pokoru, klid, odpočinek a možnost pozorovat. Když přijdete sem, opravdu cítíte sklidnění a balzám i díky té vodě, která dělá tady, bych řekl, největší gro toho Kurovického lomu.
0: Říká jeho majitel Martin Zelina. Národní přírodní památku můžete navštívit od května do září. Celoročně se ale můžete ubytovat v apartmánech Centra ekologické výchovy. Stojí na okraji lomu. A v letních měsících můžete zažít koupání, které je úplně jiné než na městských koupalištích. V Kurovickém lomu zkrátka najdete harmonii.

0: centru jihočeského města Tábora stojí v parku pod hradbami Housův mlýn. Kdysi mlel obilí, fungovaly v něm také městské lázně a dneska se v něm nachází jedna z největších filmových zbrojnic v Evropě. Meče, štíty, luky, přilby ze dřeva, ze železa, z plastu a spoustu dalších artefaktů, které se objevily v řadě filmových snímků, si mohou prohlédnout i ti, kdo se rozhodnou Housův mlýn navštívit. Nás do táborské filmové zbrojnice vezme kolega Filip Černý.
1: Zvoní ostří mečů ve filmu Blade 2 a název tohohle filmu je taky uveden na ceduli vedle vchodu do táborské filmové zbrojnice, protože zbraně z Blade 2 v expozici najdete. Já tu stojím s majitelem zbrojnice, šermířem Petrem Nůskem, a ve skutečnosti těch filmů to je napsáno mnohem, mnohem víc. Letopisy Narnie, Šangajští rytíři. Máte všechny spočítané?
2: Nemám, vím, že těch filmů, oni to nejsou jenom filmy, jsou to třeba tak jako reklamy a televizní filmy, čili nejsou to jenom filmy z zahraniční provincie, tak to asi kolem stovky projektů, kterých jsme měli tu čest být. Divadel je víc, těch asi 300.
1: No tak pojďme se na to všechno dovnitř podívat. To je
2: splněný dětský sen, protože k tomu já vám řeknu takovou storku. Když jsem jako malý dítě, byl donucen matkou, abych navštěvoval nějaký výtvarný předměty, což jsem teda zoufale nechtěl, ale teď jí za to vlastně děkuju. Tak vím, že nám lektorka tenkrát zadala domácí úkol, aby jsme přes víkend nakreslili svůj dětský pokoj. Já jsem si namatlal na tu čtvrtku tenkrát pokoj, který vlastně byl skladiště zbraní. Ono se mi to po letech vyplnilo. Teď máme tu zbrojnici, ono tady je nějakých 3500 zbraní a zbrojí, když je to plné, ale protože to živá expozice, my z toho neustále půjčujeme na různé projekty, tak jakoby je milý, že jste nás navštívil a že to tady všechno vidíte.
1: Hned u vchodu zbroj z filmu Troja. To je takový, bych řekl, úplně wow efekt. To by mě zajímalo, je to vaše, anebo třeba skončí filmování a vy tu zbroj seberete a...
2: Myslíte jako, že jí šlohnem? Ne, ne. Ten produkt, to, co my vyrábíme, to jsou ty zbraně, to je jedno z našich jako filmových řemesel, tak to končí různým způsobem. Vy buď to vyrobíte a filmařům to půjčíte, nebo to vyrobíte a filmařům to prodáte a oni si to nechají, a nebo vy to vyrobíte, filmaři si to koupí a pak se toho zbavují a já to od nich odkoupu.
1: Zbroj z posledního samuraje, to je taková impozantní. Tam měla příběh jaký? Tu jste musel odkoupit, anebo byla od začátku vaše?
2: Ne, my jsme měli to štígro, že jsme se dostali do tendru, tak jsme se dostali na zbrojíře anglický, který prostě si nevěděli rady, protože byli zahlceni tím filmem, tam bylo opravdu jako hrozně moc zakázek, nebo ta zakázka byla hutná, jak se říká jeho česky. A zkusili jsme tendr, jestli nám to vyjde, a my jsme s touhletou zbrojí, která v tom filmu teda nehraje, ale její kopie v ní hrajou, protože tam Tom Cruise jakoby je v této zbroji a se zbraněma je jakoby natáčený, jo. A ta zbroj se odlivala z různých materiálů, to, co vy tady vidíte, tak je hliník a kov, což je těžký, to by ten Tom Cruise sice utáhl, ale nebyl by úplně šťastný a dal by nám to někde v cateringu vyžrat, jak se říká. A hlavně ta tamnější produkce z toho odlivala zbroj, třeba která je poškozená, zbroj, která je od bláta, a tak dále, a tak dále. A tahle ta zbroj, to je originál, podle kterého se to lilo. Takže my máme takovýhle krásný zářez, že jsme vyráběli zbroj, podle níž se dělali zbroje přímo do tohohle filmu.
1: A zatímco poslední samuraj jde do bitvy, já s Petrem Nůskem jdu obdivovat další tisíce exponátů filmových zbraní a zbroje.
0: Loučí se z expozice v táborském Housově mlýně náš jihočeský

Máme. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji, za B. Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Tak typujte, hledejte a odpovídejte textovou zprávou, píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa, vždycky dodávám, nezapomeňte na poštovní směrovací číslo, máme třeba v Česku několik dlouhých lhot, pak bychom pátrali třeba, do které máme poslat výhru, takže nezapomeňte na PSČ, jak se říkalo a říká. A tuhle zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do dnešní půlnoci, vždycky je to do půlnoci nebo minutu před půlnocí je uzávěrka a zpráva je spoplatněna 4 korunami, službu totiž zajišťuje náš partner ATS Praha. Takže multifunkční nožíky jsou ve hře, stále také hlavní cena, ta květnová, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky Alulife a kniha 7 krásky na cestách. Znění, tedy celé znění soutěžní otázky, ne že teď by to bylo poloviční, ale prostě vždycky najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i odvysílané reportáže, fotografie, interaktivní plánovací výletnická mapa, prostě všechno, co se vám může hodit, třeba právě na ty krásné, příjemné jarní dny, byť teď s trochou deště.

0: Tajemná, romantická, uklidňující. Taková je zahrada Květnice na pražském vrchu Petříně. Je jako stvořená pro procházky nebo klidné posezení a snad každých 14 dnů je jiná. Trvalková zahrada vznikla pod ohradní zdí Petřínského růžového sadu, jehož je součástí, a je jako vystřižená z Trnkovy zahrady. Do Květnice nás teď zavede naše pražská kolegyně Jolana Nováková.
1: Tady to kdysi bývala navážka, teď je to nádherná romantická zahrada Květnice. Od kdy tady je?
2: Celý růžový sad je na bývalých vojenských pozemcích, které se začaly předělávat v roce 1932 až 1943, tím vznikla i Květnice.
1: Máte nějaká čísla v hlavě?
2: Rozloha Květnice činí přibližně 1600 metrů čtverečních a v nadmořské výšce jsme přibližně 320 až 325 metrů nad mořem.
1: To říká Lukáš Kolář z lesů hlavního města Prahy. My se tak procházíme, prohlížíme si. Kolik těch květin tady dnes je?
2: Dnes je tady přibližně 3000 květin, jedná se převážně o trvalky a cibuloviny. Zahrada je významná tím, že kvete v podstatě celé vegetační období, takže se mění před očima. Postupně to na sebe navazuje tak, jak je ta zahrada koncipována.
1: Nemusíte být smutní, pokud byste nestihli přijít třeba na jaře, protože opravdu každé roční období tady má svoje, i když zima asi ne, protože v zimě je zavřeno.
2: Zimě je zavřeno, otevřeno je od dubna do konce října. Bez poplatku je to volně přístupný a pouze na noc se zamyká.
1: A těch bílých chalaviček tady krásných a na nich sedí zamilované páry a nejen ti, taky turisté samozřejmě. Ale máte tady spoustu zajímavostí, tak jednou zajímavostí je určitě ta nádherná Vistárie, obrovská, která popíná celou tu jednu zeď.
2: Je to překrásný pohled, máme tady krásnou vyhlídkovou plošinu, z které je vidět celá Květnice, téměř celá Květnice, a v zadní části je sklepení, kde býval dřív sklad munice a střelného prachu, když zde byly ještě hradby, a tohle je vystaveno na baště číslo 4.
1: Ano, to je důležité, to jsme neřekli, aby si dokázali posluchači představit, ve které části Petřína se vy nacházíme. Vypadalo to tady tehdy, před těmi 90 nebo kolika lety, stejně jako teď nebo podobně?
2: Byla snaha, aby to vypadalo stejně nebo nejvíc podobně. V roce 2021 proběhla rekonstrukce Květnice a byla koncipována tak, jako před těmi téměř 100 lety.
1: To znamená, že máte nějaké obrázky, jak to tady tehdy vypadalo, podle toho jste jeli.
2: A plány. Ano, je to tak.
1: Tady je taky takový vodní prvek a bývaly tady sochy.
2: Sochy zde bývaly, Rusalka a Vodník od Viléma Amorta, ale Rusalka byla v 90. letech ukradena a už po rekonstrukci, která probíhala v roce 2021, nebyly sochy navráceny a zřejmě se s tím ani nepočítá.
1: Troufám si tipnout, že protože by si je mohl zase někdo odnést.
2: Asi zřejmě je to tak.
0: Přitakává správce zahrad vrchu Petřína Lukáš Kolář z lesů hlavního města Prahy, který půvabnou a romantickou zahradou Květnicí provedl naši kolegyni Jolanu Novákovou. A pokud byste se do ní chtěli podívat hned teď, máme pro vás jako vždy fotografie na webu našeho pořadu. Připomínám adresu výlety, krátce vylety.rozhlas.cz.

A je tu závěr dnešních, tedy nedělních a vlastně i víkendových výletů. No a tradice velí připomenout soutěžní otázku. My jsme navštívili filmové zbrojnice v Táboře, tím jsme se vlastně inspirovali. Po Česku je totiž roztroušena řada míst, která objevujeme díky filmům. Pak se díváme na domy, které jsme třeba viděli ve filmech, nebo na náměstí, na přírodní úkazy a tak dále. Je tady prostě řada míst, která si filmaři oblíbili, později i turisté, hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá, pozor, vesnický Hollywood. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Tak hledejte, pátrejte a odpovídejte textovou zprávou. Celé její znění najdete, teď už nebudu opakovat, na webu výlety.rozhlas.cz. Jenom připomenu, hrajeme o multifunkční nožíky, o hlavní cenu také za měsíc květen, tedy o výletnický batoh, to je batoh s reflexními prvky, vhodný do šera na silnici, když půjdete, aby vás nezajelo auto. A v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky a lulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak si představím, že flísovou deku roztáhnete někde na pasece, vezmete si brýle, sundáte ty naše ponožky, otevřete alulahev se studeným pitím a knihu Sedmi krásky na cestách a budete si užívat. Ať už s tím batohem nebo bez něj, si užívejte zbytek neděle, přeji vám krásný den, hezké jaro a těším se na slyšenou opět za týden, až se ozve znělka výletu. Vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Olomouci, Přerově a v Prostějově finišuje příprava kandidátek pro volby. Do rybníků zámku v Čechách pod Kosířem někdo své volně vypustil ryby. Restaurátoři opraví v olomouckém Neředíně historický kříž. Oblačno nebo zataženo přehánky a doznívající déšť, teploty až 17 stupňů Celsia, slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Politické strany a hnutí v Olomouci, Přerově a v Prostějově finišují s přípravou kandidátních listin pro podzimní komunální volby a už mají zpravidla jasno o svých lídrech. Na čelných místech kandidátek jsou zkušení komunální politici i méně známá jména. Lhuta pro odevzdání kandidátních listin pro komunální volby i pro nominace v senátních volbách skončí v úterý 4. srpna. Obecní volby se spolu s prvním kolem senátních voleb uskuteční 9. a 10. října. Vodohospodáři v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku řeší nepovolené vypuštění ryb do místního zámeckého rybníku. Podle zástupců agentury ochrany přírody a krajiny můžou ryby ohrozit tamní obojživelníky. Rybník přitom byl nedávno obnovený, pokračuje vodohospodář agentury Tomáš Mastík.
2: Nelegálně vysazené ryby například požírají vajíčka nebo půlce chráněných obojživelníků, případně při hledání potravy a rytí do dna ničí vývoj vodních rostlin. Jde spíš o to, že u těch nově obnovených rybníků se snažíme obnovit jakýsi vodní režim, správně nastartovat ten ekosystém a ty ryby tam na začátku nemají co dělat. Pro jeho správný vývoj je potřeba, aby ten rybník první dva roky byl bez obsádky.
0: Kdo ryby do rybníku vypustil, není jasné. Pokud se je nepodaří vylovit, budou muset správci zámku rybník vypustit. Každý třetí prodejce zábavní pyrotechniky loni v prosinci nedodržel zákon. Vyplývá to ze zjištění České obchodní inspekce, která na konci loňského roku udělala skoro 200 kontrol. Nejčastěji se prodejci provinili prodejem pyrotechniky nezletilým. Přitom od loňského prosince platí přísnější pravidla pro ověřování věku kupujících a taky pro online prodej zábavní pyrotechniky, připomíná mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
3: Při realizaci kontrol jsme spolupracovali v 55 případech s mladistvými figuranty. Z toho porušení bylo prokázáno ve 24 kontrolách při přímém prodeji a v 10 kontrolách při prodeji online.
0: Historický kamenný kříž u polní cesty poblíž okružní ulice v Olomouci Neředíně čeká letos oprava. Dílo z poslední čtvrtiny 19. století je zapsané na seznamu kulturních památek a podle odborníků je dokladem lidové zbožnosti v krajině.
4: Restaurátorské práce budou podle informací na sociálních sítích města zahrnovat rozebrání kříže, jeho převoz do dílny, důkladné čištění, opravy poškozených částí i doplnění detailů. Součástí obnovy bude i restaurování reliéfu Panny Marie Bolestné a osazení bronzového korpusu Krista na vrcholový kříž. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové přivítají v předposledním kole ligové nadstavbové skupiny o titul už jisté mistry ze Slavie. Východočeši bojují o udržení čtvrté příčky, která jako poslední zajišťuje účast v předkolech evropských pohárů. Zápas začne v 17 hodin, stejně jako duely Liberec Sparta a Plzeň Jablonec. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě zataženo nebo oblačno, místy hlavně na horách přehánky a doznívající déšť. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 8 stupňů, slabý severní, postupně proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Částečně omezen je provoz v hranicích. Na silnici první třídy číslo 47 v Bělotínské ulici opravují tam most, vozovka je zúžená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je 17. května, máme den po dní otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc a vy se můžete na fotografie či videa podívat na naše webové stránky anebo facebookový profil. Bylo to opět skvělé a to díky vám. Iva Janžurová zanedlouho oslaví 85. narozeniny, zaměříme se na to v pořadu Hvězdné návraty po 16. hodině. A teď mezi 2. a 3. je s vámi Tomáš Kedzior u mikrofonu, za chvíli startuje soutěž Hřebíky.

0: poslední den v tomto týdnu přináší samozřejmě to stejné, co každý den ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc po 14. hodině, oblíbenou soutěž, která opět nabídne velmi zajímavé ceny, a to právě teď.
1: Uhoďte hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne od 14 hodin na vás čekají
2: hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: A mezi těmi cenami jsou třeba nádherná knížka s názvem Chuť mého života, vydavatelství Kazda, je to velmi veselý román, pak je tady bloček s propiskou Besipu, je tady dámské černé tričko Českého rozhlasu velikosti L, a nebo třeba audiokniha s názvem Karel je King. Je to o životě Karla IV. Z trošku jiné stránky. Velmi zajímavá věc, můžete ji vyhrát. Soutěžní telefon 221 555 444 a pravidla, stačí třikrát správně odpovědět a ozve se tohle. Samozřejmě třikrát a výhra je vaše. Tak telefon 221 555 444 zopakuji, a kdo pak už se nám dovolal, hezký dobrý den.
3: Dobrý den, telefon Adam.
0: Takže Adame, pěkně vás zdravím, tleskám na rozjezd. Otázek je celkem 10, na každou máte limit 10 vteřin, takže Adame, je to vaše.
3: Jedničku.
0: Jedničku. Adame, jak se jmenuje nejvyšší česká fotbalová soutěž? Maxaliga, Šanceliga nebo Šance Národní liga?
3: Šanceliga.
0: Je to Šanceliga. Určitě byste věděl i ty ostatní, ale nechme to teď být. Adame, další otázka.
3: Pojedem asi poradí.
0: Dobře.
3: Dva.
0: Znáte obec, která se jmenuje Střeň? Aspoň trochu?
3: Ano.
0: Znáte? Ve znaku Střeně je jedno netradiční zvíře. Rak, veverka nebo komár?
3: Rak.
0: Dáváte raka, jak tohle to můžete vědět? Adame, úžasné.
3: Na kole, na motorce.
0: Znáte to, je to pravda, je to tam vidět, je to stříbrný rak s červeným křížem na krunýři. No, úžasné, takže tohle teda zaslouží dvojitý potlesk. A teď, Adame, výherní otázka, doufám.
3: Ano, já doufám taky. Dáme třetí.
0: Dáte třetí. Tak já vám ji řeknu. Co je to apelativum? Je to cizí slovo apelativum, které znamená, nebo je to něco jako pojem z češtiny, nebo je to latinský název jedné byliny, anebo apelativum je léčivo?
3: Tak to nevím teďka.
0: Dejte to, dvě vteřiny máte, Adame.
3: Čeština.
0: Dáte češtinu. Na poslední chvilku jste to dal. Je to obecné jméno, tedy takové jméno, které není vlastním jménem. Abyste si to představil, apelativum je třeba slovo Xerox, Semtex, Botasky. Takže takhle to je, Adame, vy jste vyhrál. Blahopřeju, je to skvělé, já vám dám ještě jeden potlesk. Vy si to prostě zasloužíte. Takže blahopřejeme panu Adamovi, věřme, že i ostatním se bude dařit stejně tak. Koho pak vítám na telefonu? Pěkný dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr, Lasce.
0: Takže Petře, zdravím pěkně do Lasců. No a na vás tedy otázky 4, 5, 6 a dokonce. Dobře, Sen noci svatojánské je známá divadelní hra, komedie, dramatika Moliéra, Shakespearea nebo Jiráska?
4: Shakespearea.
0: Je to samozřejmě Shakespeare, psal ji koncem 16. století. Petře, 5, 6, 7, 8, 9.
4: No, tak
0: desítka, pětka. Když řeknu Senča, tak je to japonský a prý v té zemi nejoblíbenější. Zelený čaj, černý čaj anebo senča je rýžový nápoj.
4: Tak rýžový nápoj je sake, tak to bude asi zelený čaj.
0: Je to ten zelený, no jo. Sake z křížovek, dobře známe. Šestka, sedmička, tak osmička, šestku, devítka. No. Berete šestku. No dobře, tak je docela těžká. Které ministerstvo vedl v minulé, tedy takzvané Fialově vládě, Lukáš Vlček? Buď to ministerstvo průmyslu a obchodu, nebo ministerstvo financí, a nebo ministerstvo vnitra?
4: Tak vnitra to nebylo, takže obchodu.
0: Dáváte obchodu, no. Dneska se prostě daří, těžké otázky nejsou žádnou překážkou. Je to tak, dodám pro úplnost, že to bylo od října 2004 do prosince 2025. Hodnotit to nebudeme, to nám sem nepatří. Petře, blahopřeju, potlesky pro vás ještě jeden. Vyberte si výhru a my pokračujeme v dnes velmi úspěšné soutěži. Kdo je na telefonu? Hezký dobrý den.
5: Dobrý den, Kostě Zábře.
0: Kostě, tak my jsme slyšeli 6 správných odpovědí. Jak to vidíte vy? Budete pokračovat?
5: Jasně.
0: No dobře, 7, 8, 9 a 10.
5: Tak 7.
0: Když je něco exaktní, tak je to nedokončené, přesné či precizní, anebo proměnlivé?
5: Exaktní, to je věda, takže přesné.
0: No. Vaše odpověď byla úplně stejná, takže tleskám za ní znovu. 8, 9 a 10. Kosťo, já doufám, že to udržíte. Tak.
5: Postupně, tak 8.
0: Drahany, znáte? Víte, kde jsou?
5: Ne.
0: Nevíte. Ta otázka není tak úplně, kde jsou, jako zeměpisně, ale polohově. Buď to v údolí, nebo v širé Hanácké rovině, anebo na kopci. Kosťo, teď se ukažte, vy jste ze Zábřeha, nebo tam někde.
5: Tak, mám tu poradce, říká na kopci.
0: Na kopci, a to docela vysoko, na Drahanské vrchovině. Zimy tam nejsou žádná legrace a i v létě je tam občas zima. Zdravíme do Drahan. Tak, devítka, desítka. Kosťo, je to na vás, ať to bude s čistým štítem dneska. Dobře. Kdo dostává každý rok cenu Česká hlava? Za A kadeřníci a stylisté, za B vědci a výzkumníci, anebo za C vybraný rektor České vysoké školy?
5: Česká hlava. Zasloužili by si to všichni, ale zase se to týká vědy.
0: No, jste to říkal toho té otázky 7, že to je věda. Kosťo, vy máte ten potlesk opravdu asi nejvíc zasloužený, protože vy jste to prostě nepokazil. Vy jste to držel, ten trend. A kdyby takhle hráli naši hokejisté, bylo by to asi lepší, že? Kdyby to...
5: Bylo... No, tak třeba si tu smolu už vybrali s těma Slovincema a bude to už jenom lepší.
0: No, doufejme, budeme tleskat. Začátek mistrovství byl pěkný s Dánskem, včera to tedy bylo. Kosťo, vy jste vyhrál, já nebudu šetřit potlesky, je to vaše. Vyberte si výhru a blahopřejeme. No a dodám k tomu, že samozřejmě poslední otázka zůstává už na jindy, tak aby to bylo spravedlivé pro všechny, aby na každého zbyly právě a jedině tři soutěžní otázky. Takové je i pravidlo soutěže Českého rozhlasu Olomouc, která se jmenuje Hřebíky a která dneska přinesla 100% správných odpovědí. To je fantastické.

0: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.
1: Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pomáháme lidem s postižením žít naplno a vytváříme propečující prostor k odpočinku. Takové krédo naplňuje spolek Zetmi a spolek Most k péči, který se snaží k dostupnější péči v Olomouckém kraji stavět mosty. Proč je to tolik důležité a jak velmi se změní život rodiny s dítětem s kombinovaným postižením či autismem? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc se zeptáme Naděždy Škrabalové a Dagmar Kozákové. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne. Dne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jednohubky Vladimíra Mišíka v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Je 14:30, slovo má Stareček Křoopal.
1: Pamatuju si, když jsem byl školák, jak se dneska z kraja května objevily chrosti. Chrost je brok veliký tak 3 cm s tvrdéma, dohněda zabarvenéma, lesklýma krovkama. Má 6 nožeček a na nich drápky, kterýma se pěkně zachytává na lestí stromu. Chrosti lícou obyčejně z večera za soumraku. Nejsou pro člověka nebezpeční, ale ožírajou lestí na stromech a larvy chrosta, kterým jsme říkali ponravy, žerou kořínky obily. V 60. letech minulého století kvůli práškování R. teplý dinocitem byl chrost málem vyhobené. Včel se občas objeví, ale to ze málo. Ráno jsme si dneska přestali a šli na zahradu třepat chroste ze stromu. Padaly na zem, jak zhnilý hrošky. Byly stohlí a neměly ani snahu oletět. Nazbírali jsme jich kolikrát půl kýbla. Slípky do nich klovaly, jak kdyby týdeň nežrali. Stařenka nám nadávali, že začnou kvokat a neponesou véca. Když jsme pásli hosy, uvázali jsme chroste na dlouhou niť za noho a pořádali jsme letecké deň. Někdy nás děvčeska zlobili, to jsme jim hodili chrosta do vlaso a hned bylo divadlo. Ječele a lítale po homnách, jak když vletí kuna do korníko. Joška Páťalo přenesl jednou do školy písl od globino plno chrosto. Přestávko jsme si s něma hráli vzadu za lavicama. Když vkročila paní učitelka do třídy, milé Joška nestačil píslo zavřít. Byla zrovna hodina zpěvu. Ve třídě otevřený okna, aby se nám dobře dýchalo. Stále jsme v lavicách a zpívali. Sivá holoběnko, kde zbyla? Sivá holoběnko, kde zbyla? V tém vám začaly vzadu ve třídě startovat chrosti, jak Spitfire ve válečným filmu. Paní učitelka však nehlání brvo, mávala šmicem do takto a přetém vyháněla chroste oknama na dědino. My jsme to pravda nevydrželi a začali se smít. A paní učitelka s náma. Ani se neptala, kde se tady ve třídě ti vetřelci vzali. Paní učitelka Šénová byla nejhodnější. Dodneška na něj rád vzpomínám, tak jak právě včel. Také rád někdy přemýšlí nad tém, ještě je chrost skutečně nesmrtelné.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: progresivní, netradiční v podání kapely Jumper Cables. Bude to v pořadu Na cestě v neděli 17. května po 15. hodině. Chybět nebude ani pozvánka na letošní ročník Banjo Jamboree. K poslechu zve Jarka Nosková.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Játra nepoškozuje jen alkohol, ale také špatná životospráva, přejídání nebo cukrovka. Diagnóza pak zní steatóza, což je metabolická porucha jater narušující průběh důležitých funkcí, které největší orgán lidského těla zastává. Nemá prakticky žádné příznaky, je ale nebezpečná, což vysvětlí internista Jan Gregar, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Nahráli jsme pro vás. Český rozhlas Olomouc každoročně zaznamenává desítky hodin nejrůznějších koncertů a festivalů. Z naší bohaté fonotéky dnes uslyšíte.
1: A bude to úplná špička, Robert Křesťan a druhá tráva, živě písnička Ještě není tma.

dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc každou neděli po 15. hodině, to je pořad Na cestě. Věnovat se opět budeme poslechu nahrávek z festivalu Banjo Jamboree. Vrátíme se už naposledy na loňský 53. ročník. Po hodině 16. to budou hvězdné návraty. Budeme mluvit o Ivě Janžurové a s Ivou Janžurovou, která brzy oslaví své 85. narozeniny. Autor pořadu Patrik Rozehnal nabídne scénky, vzpomínky, ale i osobní vyprávění Ivy Janžurové.

0: Skaly, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: 15 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Rekonstrukce Stupkovy ulice v Olomouci zkomplikuje provoz městské hromadné dopravy. V Prostějově se zvýšila kapacita odlehčovací služby. Varhaní koncert v olomouckém kostele svatého Mořice připomene 110 let od úmrtí skladatele Maxe Regra. Oblačno nebo zataženo přeháňky a doznívající déšť, teploty až 17 stupňů Celsia, slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Provoz autobusů městské hromadné dopravy z centra Olomouce na sídliště Tabulový vrch od pondělí zkomplikuje oprava Stupkovy ulice, která potrvá do konce letních prázdnin. Autobusy pojedou po objízdné trase, zastávky Stupkova a Karafiátova budou po dobu opravy silnice mimo provoz. Rekonstrukce Stupkovy ulice přijde na 31 milionů korun, řekla vedoucí magistrátního odboru dopravy Zdeňka Gajdošová. Výlukové jízdní řády budou na označnících zastávek a také na webu dopravního podniku města Olomouce. Na rizika spojená s používáním umělé inteligence upozorňuje pacienty nová příručka. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé po chatbotech chtějí určit diagnozu nebo léčbu. To by dělat neměli, protože umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav. Může si ale taky vymýšlet, pokračuje praktický lékař Pavel Sova.
5: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
3: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Prostějovské centrum sociálních služeb navýšilo na dvojnásobek počet lůžek v odlehčovací službě. Nabízí jich 12 a je o ně velký zájem. Podle ředitelky centra Heleny Vránové je na umístění klientů pořadník.
6: Je to vlastně služba, která pomáhá pečujícím osobám, které se starají o své blízké příbuzné doma v jejich domácím prostředí a v okamžiku, kdy se starat nemůžou, například také onemocní nebo si potřebují třeba jenom odpočinout či načerpat sílu na nějaké dovolené, tak toho svého příbuzného mohou k nám dát do odlehčovací služby.
3: V olomouckém kostele svatého Mořice začne v 18 hodin varhanní koncert skladeb Maxe Regra. Od úmrtí tohoto německého hudebníka uplynulo tento týden 110 let. Na svatomořické varhany zahraje absolvent Univerzity hudebních a dramatických umění ve Vídni Jan Kopřiva. Více za pořadatelé varhaník Jiří Stodulka.
7: A zahraje nám tři chorálové fantazie opus 52 právě Maxe Regra, mezi kterými jsou právě Allemenschen müssen sterben, Wachet auf, ruf uns die Stimme a Halleluja Gott zu loben. Jsou to jedny z těch nejznámějších a největších Regrových děl. Sport.
3: Kajakář Josef Dostál dojel šestý na světovém poháru v Brandenburgu v závodě na 500 metrů. Bratři Martin a Petr Fuchsovi skončili sedmý na debelkanoji na stejné distanci. Také sedmý byli Jakub Špicar a Daniel Havel na debelkajaku v závodě na 500 metrů.
4: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě zataženo nebo oblačno, místy hlavně na horách, přeháňky a taky doznívající déšť. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 8 stupňů, slabý severní, postupně proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dvě osobní auta se srazila v Plumlově na Prostějovsku. Nehoda se stala na křižovatce ulic Rudé armády pod Zámčí. U zraněných zasahují záchranáři. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Pokud tam míříte, projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Vítejte u poslechu pořadu Na cestě, ve kterém se vrátíme na loňský bluegrassový festival Banjo Jamboree do Čáslavy. A bude to už po desáté. Poslechneme si poslední dvě kapely sobotního večera. Progresivní The Jumper Cables a legendární Poutníky. Jejichž vystoupení zaznamenal Český rozhlas Olomouc, který právě posloucháte. Od mikrofonu klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Tak takhle hrají muzikanti Jumper Cables startovacích kabelů. Byli v Čáslavi před poslední kapelou po 10. večerní a diváky opravdu nastartovali. Hudební maraton už probíhal více než 12 hodin a už jsme měli za sebou i páteční koncert, ale na banjo jambory se spadne jezdí.

Na Banjo Jamboree zní docela pestrá směsice různých odnoží bluegrassu, jak dokládá právě kapela Jumper Cables, kterou právě posloucháme. O tom se mohli přesvědčit jak návštěvníci tohoto nejstaršího bluegrassového festivalu v Evropě, anebo i posluchači Českého rozhlasu Olomouc, protože na jeho vlnách zaznělo 10 hodin záznamu jen z loňského 53. ročníku. A to nepočítám živé koncerty bluegrassových kapel u nás ve velkém studiu. Zvu vás třeba hned ve středu 20. května, kdy vystoupí ryze dámská bluegrassová kapela Od Plotny Skok. A pokud nestíháte, nebo to do Olomouce máte daleko, záznam si můžete najít na internetu. Ostatně stejně jako kapelu Jumper Cables, která už naším hostem na koncertě byla a kterou právě teď posloucháte v pořadu Na cestě s Banjo Jamboree.

Jak jsme mohli slyšet, Jumper Cable se zabrousili třeba i k trumpskému autorovi Vickymu Rivolovi. Zazněly ovšem taky skladby z repertoáru Dylana, Stinga a teď si dáme ještě rock and roll.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme v pořadu Na cestě vystoupení kapely Jumper Cables z 53. ročníku Banjo Jamboree.

0: Brašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou si letos připomínají 100 let od svého zpřístupnění. Oslavují samozřejmě i s návštěvníky, což těší jejich vedoucí Barboru Šimečkovou, která říká, podobná jeskyně není u nás ani v Evropě. Je naprosto jedinečná, unikátní. K prohlídce vás pozve v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jak se proměňoval zvuk hudebního tělesa, které se už 75 let pod křídly Českého rozhlasu věnuje interpretaci české a moravské tradiční hudby, které osobnosti stály u zrodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, jaké hlasy se podařilo Brolnu objevit a jak hraje a zpívá tento soubor profesionálů dnes. S tím vším a hlavně s hromádkou pěkných lidovek od Brolnu se na vás v úterý po 19. hodině těší Honza Žůrek.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

A to už jsme slyšeli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc legendární kapelu Poutníci, která hraje už více než 55 let. A opět šlo o záznam vystoupení z loňského banjo jambory. Zahráli osvědčené instrumentálky nebo i klasické poutnické hity a dostalo se taky na autorskou tvorbu současných poutníků.

pořadu Na cestě se předvedla nejmladší generace současných poutníků Petr Vošta a Kuba Bílý. A my se teď ještě vrátíme k poutnické klasice, tak jak zazněla na Banjo Jamboree.

Poutníci byli poslední vystupující kapelou loňského 53. ročníku Banjo Jambory, který se konal v Čáslavi. Letošní 54. ročník, ten už je taky připraven. A program je bohatý. Nechybí zahraniční hosté, tentokrát kromě Slovenska a Ameriky, taky z Polska či Švédska. Hrát se bude opět v pátek a sobotu. A sobotní koncert zahájí česká legenda, propagátor pětistrunného banja u nás Marko Čermák s kapelou Paběrky. Objevila se jména nových kapel, na které jsem zvědavá. Nebude chybět ani doprovodný program, muzikantské workshopy, přednášky, prezentace.

Stace hudebních nástrojů, dětský program. Předprodej vstupenek už běží a veškeré informace se dají najít na stránkách pořadatele, kterým je Bluegrassová asociace České republiky.

0: může z loňského banjo jambory všechno. Zvu vás na letošní 54. ročník, který se bude konat 12. a 13. června tradičně v Čáslavi. A Český rozhlas Olomouc taky nebude chybět. Všechno zaznamenáme, aby bluegrass mohl znít i na rozhlasových vlnách. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková a úplný závěr bude patřit ještě poutníkům.
1: Pěk.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pomáháme lidem s postižením žít naplno a vytváříme propečující prostor k odpočinku. Takové krédo naplňuje spolek Ze tmy a spolek Most k péči, který se snaží k dostupnější péči v Olomouckém kraji stavět mosty. Proč je to tolik důležité a jak velmi se změní život rodiny s dítětem s kombinovaným postižením či autismem? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc se zeptáme Nadeždy Škrabalové a Dagmar Kozákové. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Prostějov zjišťuje zájem obyvatel o družstevní bydlení. Případ krádeže kabelů na železničním koridoru na Přerovsku projedná v červnu soud. Olomoucký plavecký stadion a akvapark zdraží vstupné. Oblačno nebo zataženo, přeháňky, doznívající déšť, teploty až 17 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zástupci prostějovské radnice zjišťují v anketě na webových stránkách města zájem lidí o družstevní bydlení. To by mohlo podle samosprávy pomoct zajistit dostupné byty ve městě. Pracovníky radnice zajímají například, jakému bytu by občané dali přednost, nebo kolik by za něj byli schopni platit. Okresní soud v Přerově zahájí v polovině června hlavní líčení v kauze krádeže měděných kabelů na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou. Případ se stal loni v listopadu. Událost zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou. Obžaloba viní z krádeže trojici mužů. Pokračuje předseda senátu soudu Jan Rektor.
2: Tyto kabely byly pod napětím a sloužily k zajištění bezpečnosti a plynulosti železničního provozu, zejména pak zajištění provozu návěstí dél výhybek a kolejových úseků. V případě uznání viny hrozí obžalovaným trest odnětí svobody ve výměře až 6 let.
0: Nový vysílač mobilního signálu bude v Čakové na Bruntálsku, staví jej tam společnost CETIN. Práce potrvají do konce června. Pozemky pro výstavbu prodala firmě radnice za asi 100 000 korun, říká tamní nezávislý starosta Petr Náhlý. Bez signálu je hlavně horní část obce.
3: Tak nedovoláte se nikam, takže telefonní signál není, takže záchranka, hasiči a pak už jako i ty běžné služby, jako připojení k internetu, data v telefonu, to tady je problém a takže se nepřipojíte vůbec, tady to hluché místo jako je.
0: Podle dat Českého telekomunikačního úřadu je v České republice zhruba 1800 podobných míst. Úřad je chce nechat odstranit do roku 2030. Navštěvníci olomouckého městského plaveckého stadionu a akvaparku si od letní sezóny připlatí za vstupné. Například celodenní vstup do venkovní části akvaparku bude dospělé stát 260 korun, o 20 víc než dosud. Uvedl to mluvčí radnice Jan Horejš.
4: Ke změně ceníků dochází zejména kvůli navýšení cen za dodávky tepla od 1. ledna letošního roku. Zároveň vlivem inflace rostou i provozní náklady areálů, například na chemii do bazénů či servis technologií. Pro ilustraci změn ceníků. Za hodinu plavání na plaveckém stadionu nyní lidé zaplatí o 10 korun více, tedy 140 korun za hodinu.
0: Letní sezona olomouckého plaveckého stadionu a akvaparku začne 1. června. Sport. Moderní pětibojař Matěj Lukeš skončil druhý na světovém poháru v Pazardžiku v Bulharsku a v seriálu vybojoval po druhé stříbro. Ve 28. kole Moravskoslezské fotbalové ligy Karviná B remizovala s Hlučínem 2-2, Olomouc B s Vítkovicemi 3-3, stejně tak Uničov s Třincem 3-3 a Zbrojovka B Brno porazila Start Brno 3-2. Tabulku vede Třinec před Hodonínem, třetím Bčkem brněnské Zbrojovky, Uničov 5., Bčko Sigmy Olomouc 6. a Hranice aktuálně 15. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě zataženo nebo oblačno, místy hlavně na horách přeháňky a doznívající déšť. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 8 stupňů, slabý severní, postupně proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dvě osobní auta se nabourala v Olomouci, nehoda se stala v Dalimilově ulici, skončila bez zranění, místo je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava. Tak se trochu naladíme.
6: Podívejte se na mě. No.
7: Připadá mám otrávená?
6: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
7: Já jsem Iva.
6: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
7: Postavila jsem na kávu.
6: Ne, děkuju. Já kávu nepiju.
7: Neodporujte mi. Já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
6: No dobře. Ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
7: Co na mě koukáte? Vybírejte, vybírejte. Nebo vás vemu to ulatí.
6: Vy jste opravdu od rány.
7: Tak prosím, vybírejte, vybírejte.
6: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
7: Tak ukažte, já se na to taky podívám. Já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
6: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
7: Tadyhle máte, podívejte se, to tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
6: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
7: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
6: Než přišla herecká kariéra par excellence.
7: Jaká jsem?
6: Úžasná. Tak můžem začít.
7: Zkuste to, ale rychle.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

osoba vzala, je pravá nebo se zdála, vitální tělo tisíce duší stajné.

0: Tohle byl písňový hold Ivy Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jenom jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Chtěla mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Janis Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraje svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych proved?
2: No,
4: Ještě před měsícem sis neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. Dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
4: Máš kapes?
3: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pleteň.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30krát víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takovej ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářem a hrát tlustýho pána od naproti, pak jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala. Tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavnej takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: To prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Po koktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tě mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to proštěhneš.
5: Číčo, já tě prošvinu.
6: Žety stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: zvířat. Setkání s Ivou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatní i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Adžije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu Aby řeč nestála.
2: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam jsou takový, tam byly dvě hlavní takové postavy, hrál je Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárly a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecký zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský masker a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějako zkoušel, zkoumal bych řekla, ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli, tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový, jako zase stínem, takový propadlý tváře. No, nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle, když jsem nehýbala tím obličem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že kdyby býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme potom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
3: No to já taky. Z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím videosimfikovat, tak je večer.
0: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
3: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že appendix zmizí jako brzlík.
4: Hej, paní doktore, brzlík.
3: V dětství. To je zajímavé, že?
0: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítali jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
5: Sako,
6: pro pána Chále, kam zhora?
5: Spadlo, poslí kam spadlo. Slyšíš,
6: pod kanapé.
5: Cože?
6: Pod kanapé, povídám.
5: No to, tak dělej něco.
7: Drahoušku, představ si. všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
8: To jsem to ráda. To je milé překvapení. Co? Milé překvapení.
7: To je to?
8: Tohle?
7: Kdo to je?
8: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
7: Ludvík. Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
9: Ahoj,
7: co tu děláš?
9: Na zdraví, to je situace, co tohle to?
7: A čemu se chechtáš?
9: Ty se taky skutíš a směš, jen co si obléknu saku, dovolíš asi?
7: A ty se nesměješ?
8: Já už jsem se nasmála. Až.
9: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to také... Vládíkovi vypráví.
8: Já nevím co, ale jen mu to řekni, já si to ráda poslechnu ještě jednou.
9: Já jsem tady zrovna manželce, tvé manželce jsem vyprávěl takový, zkrátka dobře, já jsem vyprávěl.

0: No.
1: Příběh. No. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. No. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, Viktor?
2: No. Popuká.
1: No, ale proč si vlastně nesedneš? Vládníko, proč jsem přišný pohled?
0: No tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
1: No tak vidíš, tak sedneme si.
0: No tak pojď.
1: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. Ať se Hladík taky zasměje, co?
2: To bude, myslím, nejradši.
1: No jo, mě se stala Hladíku taková podivná příhoda.
0: Já.
1: Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
0: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
1: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na polovce.
0: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
1: Neruš mě, sedíme takhle na polovce, já jsem jenom tak ve vestě, tedy ne ve vestě. Já jsem v košili, bez saka.
0: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, víš?
2: Láďo, ty máš fantazii.
1: Ale jo.
2: No, jo?
1: Já myslím, že to odhad správně, ne?
2: Jo.
1: Odhad to správně. No my tak sedíme na polovce a líbáme se.
0: Jo.
1: A v tomhle jednou předsíní chrastění klíčů, kroky. No zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
0: Instalatér?
2: Co by tam dělal ten instalatér?
1: Manžel.
0: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
1: Děsivá situace. Přítel, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
2: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
1: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikde ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod kanapé.
0: Pod kanapé?
2: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
1: No a právě tuhle historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
0: Jo, takhle to teda
2: bylo. No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
0: Teď už tomu rozumím.
1: No prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
0: Hrozná situace,
2: no,
0: viď?
2: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
1: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
0: Počkej, nebyl to ten...
1: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
0: No těžko, ale dovedu, povídej dám,
1: no tak,
0: to je napíno.
1: Měl jsem strach samozřejmě, tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hektot a já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi, no co jsem taky měl dělat, já jsem se smál. No.
2: Neuvěřitelná pohotovost, já se sice taky směj, ale zároveň mi jde mráz po zádech, no by to do toho Ludvíka řekl.
1: No tak.
0: Já jsi ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
1: Jak velice jednoduše, já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy. Já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu smělo, že jsem manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod kanapé pro to sako. Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
0: A ten blbec tomu uvěřil?
1: Nejen, že uvěřil, že se smál.
2: A tím vlastně byla celá situace
1: zachráněna. Mějte se moc krásně.
0: Poslechni, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
1: Jak myslíš?
0: No.
1: Z jaký situace?
0: No, když vstoupil ten manžel.
1: To byla... Kdy?
0: Ten, kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
1: S kým?
0: No s tamtím, s tím předevčerejším.
1: A s kterým?
0: No počkej, co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
2: Ládo, taková choulostivá situace. Ty v tom hledáš logiku.
0: A počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě naše východisko. No. A našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
1: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
0: Ale no, to je fantastická historka. Poslední to bych měl napsat a poslat do televize, do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč si se nemohl dostat pod to kanape?
1: A prosím tě.
0: No?
1: Z čeho jako?
2: Láďo.
0: No co?
2: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat? Jdu, tebe se to netýká.
1: No, to je fakt. Na čo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo? Proč si zbytečně zaměstnávat? Mozek, že jo, dobrou
0: moci. Dítě, to legrace, neblázím, stačí trocha fantazie. Hele, co kdybychom vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl?
1: Je už tam někdo by se to zabito vinu?
0: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
1: A prosím tě, to je nemožné.
0: No počkej, no, proč by to bylo nemožné?
2: Tomu by někdo nevěřil.
0: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
1: A co, jako?
0: Vážně.
1: Co?
0: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
1: Ty mě děsíš. Ty mě
0: Ne.
1: Tomu nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
0: To já si myslím, že někdo tomu uvěří.
2: Kdo by tomu uvěřil?
0: No, někdo. Možná, že ty. No, a on taky možná.
1: Já pro zrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
0: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poles.
3: Uctivá pokládnost.
0: Pojď. Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
4: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
5: Povídám, jde to naschledanou.
6: Božka, zůstaň aspoň do Vánoc.

死了。

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici. A já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sále, viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a to je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám rád, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, a jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak, žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejká.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale tady se nevyhrává.
4: No proč, by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, jsem řekla.
4: A já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda, pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
2: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už. A já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná. Začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny, ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dýdlova textu. Samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
6: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
3: No, to už ani nevím, to tak nějak vyplnulo samo.
6: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
3: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
6: Už letím, holubičko.
3: Co jste to řekl?
6: Uhněte mi z cesty nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
1: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát,

0: Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
1: A nepoznám, ale já mám bradičku.
0: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je no. růžovej záhoneček.
1: Jo.
0: A ta očka, a ta očka, a ta očka, kukadýlka.
1: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
0: No tak já a Alain Delon, no. že? Je to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
1: No.
0: Tedy ten váš obrázek, že?
1: No.
0: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
1: Jo.
0: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
1: No, totiž...
0: Ano?
1: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
0: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte? Kam jste ho schovala?
1: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
0: Upřímnou soustrast.
1: No, dík.
0: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
1: Co? Klofnout?
0: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
1: Jo, vlastně proč ne?
0: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
1: Akt?
0: Akt. Akt.
1: Akt?
0: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
1: Jo.
0: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
1: Jo.
0: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek. Jaký ukrýváte vy, madam?
1: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátu?
0: Ano, já čuně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
1: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit, že se o svou pověst dovedu sama postarat.
0: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
1: Fajn.
0: No, já totiž znám muže, že?
1: Jo?
0: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
1: Zajíc v pytli? To ano. Mám být já?
0: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt, vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
1: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
0: No, jak myslíte, takže, madam, co si račte přát?
1: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
0: No, na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
1: Tak vy s tím nepřestanete?
0: No.
1: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou... Ještě neoschla krev.
0: Co pak jste dělala? Řízla se, madam?
1: Jo. Řízla. Ano? Podřízla jsem.
0: Prosím?
1: Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, ano? Oči jako dva talíře a v každém chtíč.
0: Ano?
1: Víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Ha? Na hřbitově leží.
0: Na hřbitově? To vy, madam?
1: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
0: Na hřbitově leží?
1: Kdepak, na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
0: Paní, já mám slabé nervy.
1: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
0: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
1: A tě mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každý kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
0: Ty taky? Ale paní, prosím, ty těch mrtvejch je jako hub po dešti.
1: Nebo ten... Hele...
0: Ano?
1: Vy ale máte pěkný krče.
0: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
1: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit.

0: mluvit sem ke mně.
1: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
0: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev?
1: Ano.
0: Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
1: Mějte smilování, paní.
0: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
1: No to je, kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
0: Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
1: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
0: Jo, a hezky mě obejmout.
1: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
0: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
1: Ne, já to nechci vědět,
0: no,
1: já to nechci vědět.
0: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
1: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
0: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
1: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
0: Jo.
1: Já vás radši obejmu.
0: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
1: Ano.
0: Je to naše svatební fotografie.
1: Ano.
0: A na tý mají manželé vypadat šťastně.
1: Ano, ano, ale co pak to dedí? Dítě, já se třesu jako ratlík.
0: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
1: Ano?
0: Můj první se položil už u těch tří Arabů.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
4: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že jsem tenkrát jsem se strašně styděla si to říct.
5: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
4: No.
5: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
4: Dneska už je asi na to pozdě.
5: Ne. Teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi. A já tě všude hledám. Pojď.
1: Omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš.
2: No, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
2: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografie za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako zhlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. V celé republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
4: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
5: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
6: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
5: Sekačku.
6: Sekačku, ano.
5: No, to asi těžko. Ačkoliv, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
6: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
5: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
6: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
5: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
6: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
5: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
6: Nekuřáka a abstinenta?
5: Ano, myslím, že takového něco říkala.
6: Říkáte nekuřáka a abstinenta?
5: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
6: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
5: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
6: Jo, takhle proto. Ano.
5: A tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
6: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá jako tak špatně. Víte?
5: Ne, to je velmi pohledná žena.
6: Myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
5: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
6: Jo, myslíte?
5: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
6: Ano, je to zvětší trošku, ano. No, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
5: Prosím?
6: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
5: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
6: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
5: Prosím, co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
6: Že nějaká sešlá se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
5: Odřenej zadek?
6: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
5: boule?
6: Nevím. No jo.
5: No tak to je normální, ne?
6: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, si ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
5: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
6: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
5: váš soused?
6: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak.
5: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
6: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
5: Prosím
6: no,
5: vás.
6: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
5: Tak to se stane.
6: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
5: No, víte? To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
6: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
5: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci.
6: To... No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu ji ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
5: No,
6: tak

0: zatím naschledanou.
1: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
0: Ne, jo, ne, já myslím, že nás to...
2: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme ji dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: V Olomouci, Přerově a Prostějově finišuje příprava kandidátek pro volby do rybníku u zámku v Čechách pod Kosířem. Někdo svévolně vypustil ryby. Restaurátoři opraví v Olomouckém Neředíně historický kříž. Oblačno nebo zataženo, přeháníky a doznívající déšť. Teploty až 17 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeji Jiří Kořínek. Politické strany a hnutí v Olomouci, Přerově a Prostějově finišují s přípravou kandidátních listin pro podzimní komunální volby. Už mají zpravidla jasno o svých lídrech. Na čelných místech kandidátek jsou zkušení komunální politici i méně známá jména. Lhůta pro odevzdání kandidátních listin pro komunální volby i pro nominace v senátních volbách skončí v úterý 4. srpna. Obecní volby se spolu s prvním kolem senátních voleb uskuteční 9. a 10. října. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Koalice se podle něj bude zabývat i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat také generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
4: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
3: Vodohospodáři v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku řeší nepovolené vypuštění ryb do místního zámeckého rybníku. Podle zástupců agentury ochrany přírody a krajiny můžou ryby ohrozit tamní obojživelníky. Rybník byl nedávno obnovený. Pokračuje vodohospodář agentury Tomáš Mastík.
5: Nelegálně vysazené ryby například požírají vajíčka nebo půlce chráněných obojživelníků, případně při hledání potravy a rytí do dna ničí vývoj vodních rostlin. Jde spíš o to, že u těch nově obnovených rybníků se snažíme obnovit jakýsi vodní režim, správně nastartovat ten ekosystém a ty ryby tam na začátku nemají co dělat. Pro jeho správný vývoj je potřeba, aby ten rybník první dva roky byl bez obsádky.
3: Kdo ryby do rybníku vypustil, není jasné. Pokud se nepodaří vylovit, budou muset správci zámku rybník vypustit. Historický kamenný kříž u polní cesty poblíž okružní ulice v Olomouci Neředíně čeká letos oprava. Dílo z poslední čtvrtiny 19. století je zapsané na seznamu kulturních památek. Podle odborníků je dokladem lidové zbožnosti v krajině.
6: Restaurátorské práce budou podle informací na sociálních sítích města zahrnovat rozebrání kříže, jeho převoz do dílny, důkladné čištění, opravy poškozených částí i doplnění detailů. Součástí obnovy bude i restaurování reliéfu Panny Marie Bolestné a osazení bronzového korpusu Krista na vrcholový kříž. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové nastupují v předposledním kole ligové nadstavbové skupiny o titul proti už jistým mistrům ze Slavie. Východočeši bojují o udržení čtvrté příčky, která jako poslední zajišťuje účast v předkolech evropských pohárů. Zápas začíná právě v těchto chvílích, stejně jako duely Liberec Sparta a Plzeň Jablonec. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě zataženo nebo oblačno, místy hlavně na horách přeháníky a doznívající déšť. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 8 stupňů, slabý severní, postupně proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Olej je na vozovce silnice za obcí Ponikev na Prostějovsku na cestě ke křižovatce na Hvozd a Ludmírov u zemědělského družstva. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dechové i lidové písničky budeme hrát podle vás. Stačí si zavolat a poslat přání. Telefon do studia Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444, SMS-kové číslo 723 70 33 51. A pěkný poslech a dobré odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc přeje Tomáš Kedzior.

Tak to byla Lácaranka na úvod hodinky, písniček na přání. No a zdravíme pana Antonína Halase. Je to profesionální fotograf, který se narodil v Lešanech a dneska slaví 70 roků. Teď už ale více než 40 roků žije v Helsinkách, věnuje se umělecké fotografii. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a osobní pohody, píše sestra Zdena s manželem Stanislavem, dětmi a celou velkou rodinou. A písnička patří také paní Jarušce Chalabalové do Javorníku a hrajeme také do štítu. Zdraví pan Břeť a teta Bá.

0: Tak to byla Červená ružička v podání Babouků. Zdravíme teď ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc paní Lídu z Raclavic. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomášku. Já bych dneska chtěla popřát hlavně sestře, je to Marie z Pečovateláku v Přerově. Má dneska 84 roku, takže hlavně trochu zdraví, levý nohy nebolí, no a taky trochu radosti. Doufám, že ji tato písnička z Šibrňanky potěší. Moc vám děkuju a mějte se pěkně, naslyšenou.
0: Dokonce se jmenuje Moravská písnička a hrajeme ji také panu Vráťovi do Štemberka. Přeji mu hodně takových zážitků jako včera při dni otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Posílá to Maruška. Věnování našim přátelům Janě a Jiřímu do Roštění, Zdeňce do Hrochova, Lídě do Olomouce i Zdeně do Uničova a Holubic. Zdraví paní Marie Skrom. Měříte.

0: Moravská písnička od Stříbrňanky a teď pozdrav paní Ludmily z Čelčic. Dobrý den.
1: Dobrý odpoledne, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Já bych touto písničkou chtěla potěšit všechny v domově důchodců, do nemocnic a hlavně do Čelčic, manželům Kubesovým, do Prostějova Jindřice Slavikové, do Klenovic Mirušci Gibasové, do Pivina Věrušce Hélové, Jaroškovi do Přemyslovic Hýblovimu a paní Vlastičce do Krnova. Tomášku, já vám děkuji a někdy nashledanou.
0: Naslyšenou, hrát nám budou Bojané, jejich písnička patří také paní Věrce Halouskové z Bílovic. Maminko i babičko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. Přeje ti to dcera Věrka s dětmi Petříkem, Žanetkou a Adámkem. Věnování naděje, lásky a všeho přejeme do domovů, penzionů, také sestřičkám, pečovatelům i dalšímu personálu, píše paní Hela a děvčat

0: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.
1: Učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
2: Na telefonu je pan Karel z Moravského Kočova. Hezké odpoledne.
3: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc. Prosím vás, kdybyste zahrali Zbyňku Švarcovi do Cemešné, je to myslivec, takovou nějakou tou mysliveckou písničku. A ináče zdravím Zbyňo, zdravím tě s Lukášem, s Tomášem a hlavně ti přejeme zdraví a všem myslivcům, ať se daří a ať se ti podaří nějaké krásné semecovi. Děkuju.
2: Tak a budou to myslivecké melodie, které ovšem posíláme také dalším přátelům, například panu Břeťovi do Štítů, mojí tetičce Báťové k večernímu odpočinku posílám písničku, píše vaše Jaruška. Pro naši milovanou babičku Věrošku Hinkovou do Libiny, babičko, zdraví tě tvoje holky Veronika, Dalila, Andrejka a Latifa. Písnička je také panu Vrátíkovi do Štemberka, byl nadšený z vysílání a návštěvy Českého rozhlasu Olomouc, tak ať mu ta radost zůstane, pozdravuje ho jeho

0: Směs smyslivých melodií na vaše přání v Českém rozhlase Olomouc a s námi je právě teď paní Zdena z Uničova. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky a písničku pro klidný večer a dobrou noc posílám Lidušce Síglové do Doubravice, Marušce do Kroměříže, Liběnce do Lutína, Jiřince s Jindřiškem a Jaroslavě do Krnova a všem přátelům a známým, jo, Lidušce Uchytilové do Jeseníku. Všechny moc zdravím a přeju příjemný a klidný večer. Zde nás Uničová, děkuji.
0: A já přidávám dvě SMSky ze studia. Paní Evičce Dokrnová, krásné odpoledne a hodně zdraví přeje Květa. Děkuji milým a obětavým sestřičkám a personálu do Štítů, kteří se tak vzorně starají o naše milé, píše posluchačka Jarka.

0: Zpívám ti Moravo a Šohejka ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. S námi je teď paní Jana z Roštění. Dobrý den.
1: Pěkný dobrý den, Tomášku. Srdečně vás zdravím a všechny rozhlasoví přátelé a posluchače. A dnes má krásné kulaté narozeniny milá, hodná, pracovitá, skromná paní Věruška Halousková z Bílovic. Milá paní Věruško, my vám přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, život plný lásky a radosti, hojnost Božího požehnání, váš anděl strážní ať vás chrání a panenka Maria Svatohostinská ať nad vámi drží všude ochranou ruku. To vám z celého srdce a z lásky přeje Jana a Jiří z Roštění. A pane Tomáško, vám moc krát děkuji za výběr písničky, je i pro vás. Přeju vám všem do rozhlasu a všem posluchačům pěkné májové dny, i když jsou upršené, voda je potřeba a hlavně hodně zdraví. A přeju příjemný večer všem.
0: Zdravíme do Roštění paní Janu i manžela Jiřího a písničku hrajeme tentokrát od Krajan.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny Skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.
2: Rozum slova nikam pod polštář.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A další písničku už vybírá pan Olda z Nemile. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A vám, pane Tomáši, děkuji za vybrání písničky. Zdravím rodinu Gottwaldovou do Doubravice a Lidušku Siglovou, tak též do Doubravice, do Zábřeha, Emilku Horákovou a Drahušku Pospišilovou, do Velkého syn Boženku Petrželovou a do Kosova bráchu a celou jeho rodinu. Děkuji vám za shledanou.
3: A já ještě přidávám věnování manželům Kepertovým z Leštiny ke včerejší zlaté svatbě. Chci jim popřát zdraví, spokojenost, hodinu.

0: radost hrajeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme paní Marušku do Hrabíšína. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane Tomáši. I vám přeji. A na krásným nebo ke krásným narozeninám paní Věrce Hlouskové přeji štěstí a zdraví, do srdce radost, lásku, spokojenost, světlo hvězd a další narozeniny, které přijdou, paní Věruško, hezky nést a s úsměvem. A vám, pane Tomášku, děkuji, mějte se hezky a hezký večer.
0: Tak my zdravíme, posíláme písničku Srdíčkem budeme psát.

0: Český rozhlas Olomouc posílá, poslouchá v Opavě Štáblovicích pan Ivan. Hezký dobrý podvečer.
1: Jo, pěkný večer, podvečer, pane Tomáši, ještě jednou. Zdravím všechny posluchače. A dnes při takovém studeném a deštivém počasí je třeba písničko Pořád mysl a i srdce. Jo, všem posluchačům. Také zdravím paní Hanku na Lipině, Marušku s Tomáčem, paní Aničce v Ludově. Děkuju za poslední písničku a pozdrav, také ji posílám, bude to pro ní, ať se potěší. Jo, a pokud poslouchá paní Hanka Grosvanová, tak aj, ať se potěšíte pěknou písničkou. A vám děkuju a potěšte se též. A zase někdy příště. Děkuji moc.
0: Pěkně zdravíme, písničku posíláme také paní Marušce Briové. Pro radost a potěšení těch slz už bylo dost. Věrování posíláme například také paní Emilce, naší milované sestřičce. Hodně štěstí, zdraví, co je špatné, ať se zdraví, spraví a denně, ať je nějaký důvod pro zasmání. Mám tě ráda a krásné narozeniny přeji, píše paní Anička. Věrování je také pro pana Adolfa Rídla do Nové Vsi u Rýmařova, který má narozeniny. Tatínku, vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a všeho dobrého přeje Angelika s rodinou. Písnička je také do Ješova, Chytilovým, do Kovářova, paní Aleně Šmoldasové, Mileně Šmoldasové, také paní Aleně Zezulové, která ráda píše a poslouchá Český rozhlas Olomouc, a narozeniny má také paní Božena Mencnerová. Hodně štěstí, zdraví, pohody přejí Mária, Veronika a Zdena.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT 2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V krajských městech, včetně Olomouce, se konají pochody na podporu veřejnoprávních médií. Rekonstrukce Stupkovy ulice v Olomouci zkomplikuje provoz městské hromadné dopravy. V tančírně v Javornickém Račím údolí bude muzikálové představení. Oblačno nebo zataženo, přehánky a doznívající déšť. Teploty až 17 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomouckého Palachova náměstí vyrazil po 17. hodině protestní pochod na podporu Českého rozhlasu a České televize. Ve 12 krajských městech ho organizuje spolek Milion chvilek. Akcí chce vyjádřit obavu o budoucnost českých veřejnoprávních médií. Teď jsou účastníci pochodu před budovou Českého rozhlasu v Pavelčákově ulici.
2: Účastníci protestního průchodu zaplnili celou Pavelčákovu ulici. Sebou mají transparenty s hesly na podporu veřejnoprávních médií. Vyjadřují tím svůj nesouhlas s plánovanou změnou financování Českého rozhlasu a České televize. Podle vyjádření premiéra Andreje Babiše na sociálních sítích, návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada. Pak se podle něj povede i veřejná debata se šéfy rozhlasu a televize. Z Olomouce Sabina Millerová, Český rozhlas.
1: Provoz autobusů městské hromadné dopravy z centra Olomouce na sídliště Tabulový vrch od pondělí zkomplikuje oprava Stupkovy ulice, potrvá až do konce letních prázdnin. Autobusy pojedou po objízdné trase, zastávky Stupkova a Karafiátova budou po dobu opravy silnice mimo provoz. Rekonstrukce Stupkovy ulice přijde na 31 milionů korun, řekla vedoucí magistrátního odboru dopravy Zdeňka Gajdošová. Výlukové jízdní řády budou na označnících zastávek a na webu dopravního podniku města Olomouce. Expertům se podařilo vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu. Policie to uvedla na sociální síti X s tím, že je relikvie v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla je to skvělá zpráva. Zatím ale neví, co bude s lebkou dál.
3: Kdy bude lebka vystavena a zde bude vystavena, v jaké podobě, to ještě nedokážu říct, protože bychom rádi sestavili komisi spolu s Libereckým krajem, farností a biskupstvím a dalšími, abychom se zamysleli nad právě budoucností prezentace lebky svaté Zdislavy.
1: Do betonu lebku zalil muž, který v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž je věřící a vadilo mu vystavování relikvie. Chtěli proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřovaný na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení. Na derniéru muzikálu Dcery se dnes můžete vypravit do tančírny v javornické místní části Račí údolí na Jesenicku. Představení Ochotnického divadla začne v 19 hodin. Pokračuje dramaturg tančírny Zdeněk Jurčík.
4: Nedělní představení Dcery je o příběhu kláštera Vosilek. Jedná se o muzikálové představení amatérského a divadelního souboru Na hraně a je to celé pod vedením Niky Libertové a Kláry Drgáčové. Je to derniéra. Sport.
1: Kajakář Josef Dostál dojel šestý na světovém poháru v Brandenburgu v závodě na 500 metrů. Bratři Martin a Petr Fuchsovi skončili sedmý na debelkanoji na stejné distanci. Také sedmý byli Jakub Špicár a Daniel Havel na debelkajaku v závodě na 500 metrů. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě zataženo nebo oblačno. Místy, hlavně na horách, přehánky a doznívající déšť. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 8 stupňů, slabý severní, postupně proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Poruchané osobní auto budete mít na dálnici D48 do Frýdku Místku za 15,5 kilometrem u exitu Bělotín Jih.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Počtěte.
5: čteníčko Českého rozhlasu Olomouc.
6: A v něm po týdnu další už 10. část četby z románu Anny Strnadové Život na pavoučím vlákně v režii Petra Gábora účinkuje Ivana Plíhalová.

0: Sára Lebensternová.
1: Těšilo je, že Sára častěji opouští svůj byt, ze kterého dříve vycházela jen na nákup. Vždycky však spěchala domů a pečlivě za sebou zamykala. Byla velmi plachá a tak Kateřinu překvapilo, když se za ní vypravila na zahradu. Můžu si přisednout? Upřela na ní tmavé oči, ale hned sklouzla pohledem někam stranou. Budu ráda. Žijeme tady tolik roků a vy se nám pořád vyhýbáte. A jak dlouho jste tady? Už 5 let. A Lenka, která tehdy nastoupila na vysokou, bude v červnu promovat. Máte ze svých dětí radost, pokývala Sára hlavou. Taky mám dceru, Gitušku. Brzy se mi vrátí. Odmlčela se. Na chvíli se ztratila ve vzpomínkách. Na Kateřinu přestala brát ohled. Ale netrvalo to dlouho. Hledala jsem ji všude. Nikde nebyla. Špatně jsem ji hlídala. Nevím, jestli jí dali dost chleba. Měli jsme pořád hlad. Vyprávěla a Kateřina ji nechala. V jednom domě nám na útěku dali smažená vajíčka. Jenom trochu, tak na lžíci. Nic tak dobrého jsem nejedla. Máte ráda vajíčka? Obrátila se na Kateřinu. Teď si jich můžu koupit, kolik chci, ale nesním víc než 2. V Osvětimi v ní jídlo vyvolávalo přímo šílené představy. Když si teď mohla dopřát cokoliv, jen málo kdy po nějakém pokrmu zatoužila. Z vaší rodiny nebyl nikdo v koncentráku, že? Ne, posílali tam hlavně vás, Židy, a potom komunisty, cikány. Všichni jsme se báli, mlčeli jsme. Taky jsme se báli. Neupozorňovali jsme na sebe, ale nás tam poslal gestapák Schwarz. Ale o tom nerozhodovalo gestapo. To byl Hitlerův plán. Ale nám vyhrožoval Schwarz, odmítala Sára jiné tvrzení. Ten, co bydlel kousek od nás? Kateřina vypadala rozčíleně. Ano, ten. Bála jsem se ho potkat. Myslím, že nemáte pravdu. Nebyli jste sami. Poslali tam přece všechny Židy. Na to musel být zhora nějaký příkaz. Ne. Sára tvrdohlavě stála na svém, ale Kateřina se k tomu nechtěla vracet. Sama těžko skrývala své rozrušení. Oddychla si, když se Sára prudce zvedla a bez rozloučení se vracela domů.

0: Eva Winterová, Rozená Tomšičová.
1: Když loni v Praze probíhala spartakiáda, Eva kojila půlroční Evičku. Čím je člověk starší, tím víc stíhne k rodinnému krbu, smál se Josef, kterému konečně povolili návštěvu rodiny. Dřív byl na citový projev skoupý, teď se mohl nad malou rozpustit. Nosil ji, broukal, vyžádal si procházku s kočárkem a s Honzovými se oni pořád přetahoval. Eva poslala oba dědy s malou ven, aby si mohla popovídat s matkou. Byla ještě rozhozená ze včerejší bouračky. Jela s otcem, pod Nuselským mostem do nich narazil mladík a rozmáčkl přední kapotu. Naštěstí nejeli ani jeden příliš rychle. Nestalo se ti nic? Vylezla vyděšená ven a hned se otáčela po Josefovi. Mně ne, ale z auta máte harmoniku. Je vidět, že to chce změnu. Mně se ten tvůj starý krám stejně vůbec nelíbil. Koupíme přestuzek z Fiata. To přece nemůžeš, je to drahé. Můžu. Dostaneš dar za Evičku a za rok tím Fiatem přijedete za mnou. Nebo za dva. Jednou to určitě vyjde. Uběhl rok a vízum leželo na stole. Může vycestovat i s malou. Milan zůstane doma jako záruka. Tobě to je líto, že? Je, ale příště snad pojedeme všichni. Ne, abyste tam zůstali, snažil se, aby zákaz vyzněl vesele, ale Evu neošidil. Políbila ho, hned se však zase vrhla na balení. Otec je čekal na nádraží. Evička si prohlížela neznámého muže, který na ní mluvil cizí řečí. Musím počkat, než si na mě zvykne. To nebude dlouho trvat, ona je s každým hned kamarád. Josefův byt byl zařízen imitací starožitného nábytku, tmavý lakovaný povrch kontrastně ladil s bíle vymalovanými zdmi. Na prostředním stole vonila ve váze kytice růží. Ty jsi něco slavil? Zajímala se Eva s obavou, jestli nepropásla narozeniny. Ne, ale když přijede na návštěvu žena, musí se vítat kyticí a mě přijeli dvě. Zítra si prohlédnete město a pozítří vyrazíme na Bodamské jezero. Posezení v otcově přítomnosti nebylo tak rozpačité jako zpočátku u Honzových. Zřejmě tomu pomohla malá, která se jim pořád pletla do hovoru. Nevadilo jí ani, že musela časně vstát, aby si mohli prohlédnout Regensburg. Krásné město. Už bys ho asi nevyměnil za návrat, zeptala se Eva opatrně. Často jí strašila myšlenka, co bude s otcem k stáru. Tyhle věci neřeším. Jsem zdravý, občas si ještě zahraju. Musím si zvykat, že už mě v orchestru nepotřebují. Mám dobrý důchod, našetřil jsem peníze. Pošlu ti na další auto, abyste se s Milanem nepřetahovali. Ale tati, u nás je hodně rodin, které nemají ani jedno. Vy budete mít dvě. Druhý den zastavili před statkem upraveným na penzion s girlandami květů v oknech. Převislé kmínky pelargonií, plně růžových a červených květů, splývaly z úhledných truhlíků. Čekalo je koupání, cesta lodí i trajektem na drobné ostrůvky, návštěva kostnice i květinového ostrova s motýlým domem, prohlídka kláštera na ostrově Reichenau, kde byl vězněn svatý Metoděj. Eva nasávala nejen krásu přírody, i historii. Všiml sis, jak se proplétají dějiny našich postav s vašimi? Upozornila otce. Metoděj, Hus, vždycky nám Němci ubližovali. To je dávná historie, usmál se Josef. Ale poslyš, chtěl jsem se tě zeptat, nenapadlo tě, že byste tady zůstali? Milana by za vámi museli pustit. Josef se na ten dotaz připravoval několik dní. Přál si, aby kývla, Díval se Evě nehnutě do očí, ale hned první Evina věta jeho naději pohřbila. Ne, tati, ani jednou mě nic takového nenapadlo. Já Němcům nevěřím, mám to v sobě od dětství. Na každém kroku vidím, že jste na tom lépe než my, že mi můžeš koupit auto ze svého důchodu, zatímco my bychom na něj museli šetřit dlouhé roky, že jsou tady jiné vůně, chutě, lidé, které u nás nikdy neuvidím. Ale nic z toho nesmaže vinu za to, co Němci způsobili naší rodině a všem Židům. I já bych byla ráda, kdybys byl konečně s námi. Až budeš chtít, vezmeme tě naopak do Čech. Tam, kam se vracíš za svojí Frídou. Eva ze sebe vychrlila všechno, co potřebovala vyslovit. Evička přitom klečela dědovi na klíně a držela ho kolem krku, jako by tušila, že bude z matčiných slov smutný. Rozumím ti. Prozradím ti něco, co mě pořád pronásleduje. Vina na Frídině smrti. Spovídal se tiše a přerývaně. Dlouho v sobě ukrýval tajemství, o které se nemohl s nikým podělit. Měl jsem žáka, který mi nabídl práci v Japonsku. Mohli jsme se přestěhovat, všichni, já, máma a ty. Později přišla stejná nabídka i z Chicaga. To už Hitler v Německu hlasitě vyřvával. I tu jsem odmítl. Na okamžik umlkl, hledal slova, ale v zápětí pokračoval. Kaju se za svou největší životní chybu. Chodím pravidelně do kostela a modlím se, aby mi Frída odpustila. Žili bychom jinde, ale tvoje matka by byla s námi. Možná proto se o vás pořád tak bojím. Nemůžu se toho zbavit. Chtěl bych vás chránit. Před čím nás chceš, tati, chránit? Eva se zasmála, aby odlehčila situaci. Neboj se, lékařů si všude hodně váží, když jsou dobří. U nás taky. A já se snažím být dobrou lékařkou. Nastalo ticho. Jejich cesty se ten večer minuly. K rozhovoru se už nevrátili ani na zítří večer, když seděli u poslední skleničky vína. Eva viděla budoucnost pozitivně. Za rok se zase uvidíme. Přijedeme nebo si tě odvezeme tvým autem. Tehdy ještě netušila, že jí otec koupí celkem 11 Fiatů, každý rok nový. Před odjezdem se ochladilo. Eva to kvitovala s povděkem, oblékla dceři nový modrý plyšáček, aby ho na hranicích nemusela nahlásit. Němečtí celníci zkontrolovali víza, čeští se ptali na věci k proclení. Zběžně nahlédli do otevřeného kufru. Evička se potila v kabátku. Můžete jí ho sundat, ať se v něm neupeče, řekl celník a přešel do dalšího kupé. Ulevilo se jí. Nejhorší část cesty měli za sebou. Milan si je šťastně odvážel z nádraží domů. Víš, že jsem dostala od otce nabídku, abych zůstala v Německu? Řekla trochu provokativně. Tušil jsem to, ale ty jsi poslušná žena a víš, kde je tvůj krb, objímal jí Milan. Na usmířenou ti posílá peníze na druhé auto. No, po takové zradě si to rozhodně zasloužím. Ten večer si zasloužil od Evy víc. Za 9 měsíců se jim narodila druhá dcera Olga.

0: Sára Lebensternová.
1: Od velkého rozhovoru s Kateřinou se Sára už nikdy nevypravila do zahrady, když tam někdo byl. Věděli, že je občas sleduje. Vlnivý pohyb záclony ji obvykle prozradil. Kateřina byla ráda za každý pohyb nebo zvuk, který z bytu vycházel. Nemusela na ní zvonit a zjišťovat, jestli ještě žije. Každý třetí den se nabízela, že jí přinese nákup. Ale ona odmítala. Nechtěla, aby kontrolovali, co jí. Nakonec to bylo dobře, aspoň se prošla a na chvíli se dostala mezi lidi. Měla ráda ve všem řád a jakákoliv změna ji vykolejila. Jednou zjistila, že obchod, kde pravidelně nakupovala, zavřeli a začali ho rekonstruovat. Ten den dlouho bloudila Brnem, než objevila nápis potraviny. Stála u dveří tak dlouho, až se jí ujala prodavačka. Nabídla jí košík a vysvětlila, že zboží si může vybrat sama a potom zaplatí u pokladny. S nedůvěrou chodila od jednoho regálu ke druhému, sledovala, co nakupují ostatní zákazníci a vybírala stejně. Lekla se, kolik utratila. Celý týden žila z donesených zásob a další nákup už udělala podle předem pečlivě připraveného seznamu. Nakonec našla v nakupování zalíbení, každé zboží si mohla prohlédnout a dokonce propadla tajnému hřešení. Objevila chuť malých čokolád, brala je pro gitušku, ale protože nepřišla, snědla vždycky jednu po obědě sama. Uvařila si čaj a čokoládu rozlámala. Sladké kousky nechávala pomalu rozpouštět na jazyku. Se zavřenýma očima se vracela do doby svého mládí. S Kateřinou vycházela dobře, i s jejími dětmi. Byli dobře vychovaní, vždycky zdvořile zdravili. Oba už ukončili svá studia. Jiří dojížděl jen na víkend, Alenka učila na střední škole v Brně. Byla to krásná dívka. Sára si ji často tajně prohlížela. Jednou se vracela z nákupu, když je oba potkala. Jiří jí vzal z ruky těžkou tašku. Kdybyste chtěla, mohli bychom vám nakoupit. Napsala byste si, co potřebujete, nabízel se. Odmítla jeho nabídku. Ještě můžu chodit, děkuju. Maminka říkala, že byste si přála rádio, abyste měla společnost. Vyberu nějaké levné. To byste byl hodný. Ale peníze mám, nebojte se. Samozřejmě, vždyť jste nám prodala dům, připomněl Jiří. Já jsem prodala dům, ale bydlím tam. Ale máte pravdu, už si vzpomínám, řekla překvapeně a upadla do rozpaků. Rádio jí Jiří přinesl hned další den. Ukázal jí, jak se pouští a jak může přeladit stanici. Staré rádio Sára nevyhodila. Měla strach, že když to nové rozladí, nedokáže to napravit. Poslouchala hlavně vážnou hudbu. Bylo to zvláštní, dřív v ní hudba nevyvolávala žádnou odezvu. Teď se zavřenýma očima vnímala její krásu. Odpolední koncert nabízel Intermezzo Sinfonico z opery Sedlák Kavalír. Sára cítila, jak hudba prostupuje celou její bytostí. Přivřela oči a soustředila se jen na melodii. V tom do hudby vstoupilo něco kakofonického. Stáhla nohy ze židle, zaposlouchala se. Skladba pokračovala dál. Sára se usadila. Zvuk se ozval znovu, naléhavěji. Drnčel venkovní zvonek. Nespokojeně se zvedla a šla se podívat na vetřelce. Opatrně pootevřela vstupní dveře. Za nimi stál vysoký, usmívající se mladík, červené tričko překrývalo krátké kraťasy. V tak nespolečenském oděvu se na návštěvu nechodí, napadlo jí. Dobrý den, omlouvám se, jsou Palátovi doma? Nazlobilo jí, že ji vyrušil, a tak jen pokrčila rameny. Jdu za Alenkou. Někam odešla s matkou. Uvědomila si, že je v domě sama a dveře trochu přivřela. Nebojte se, jsem František Švárc, chodím s Alenkou. Sára se zhluboka nadechla. Jako by potkala strašidlo. Vy jste nějak do rodiny s tím Švarcem, co tady bydlel kousek od nás? To byl děda. My bydlíme na opačném konci Brna, ale když jsem byl malý, občas jsem za ním chodil. Odpovídal sebevědomě, klidně, bez zaváhání. Mohla byste Alence říct, že jsem tady byl a že platí, na čem jsme se domluvili? Sára zabouchla dveře a otočila klíčem. Potácivě došla do svého pokoje, vypnula rádio a lehla si do postele. Snažila se sklidnit třas. Celé Sářino tělo vibrovalo, jako by jí posadili na buben ždímačky. Nedají mi pokoj. Budou mě pronásledovat celý život. Nejdřív děda, potom vnuk. To by mě zajímalo, co dělá jeho táta. Určitě si vybral správnou partaj, jako dříve jeho otec. Vůbec jí to nešlo dohromady. Milá Alenka a tenhle kolohnát? Ze zneklidňujících úvah jí vytrhl až Jiří, který bouchl venkovními dveřmi. Byla sobota. Slétají se do hnízda, pronesla a ucítila osten žárlivosti. Venku vystřelovalo slunce své paprsky přes větve třešně a na trávníku kreslilo pohyblivé obrazce. Kateřina postavila na zahradní stolek konvici s čajem a hrníčky. Alenka nesla upečenou bábovku. Když ji včera pekli, cítila Sára její vůni až v pokoji. Chvíli zůstala za záclonou, ale zvonek u venkovních dveří ji vylekal. Vklouzla pod přikrývku a přitáhla ji až k očím. Poznala příchozího pohlase. Šel přímo na zahradu. František něco vesele vyprávěl. Dovedla si představit, že se to týkalo jí. Alenka se zasmála, ale Kateřina a Jiří zůstali vážní. Zdržel se půl hodiny, než vypil čaj a ochutnal bábovku. Potom Alenku odvedl do kina. Kateřina s Jiřím osaměli. Sára se připlížila k oknu, rozuměla jen útržkovitě. Sára říkala, děda u gestapa a otec ve straně stišili hlas. Výraz jejich tváří byl vážný. Měla bys rozmluvit. Neštěstí pro naši rodinu. Jiřího hlas zněl naléhavě. Sára postavila kastrůlek na kamna. Uvařila si čaj, vyndala z plátěného pytlíku chleba, ukrojila si a krajíc namazala marmeládou. Najíst se nestačila. Paní Lébnšternová, nebojte se, to jsem já, Jiří. Nesu vám kousek bábovky. Otevřela. Děkuji pěkně. Málem bych zapomněla. Měla jsem něco vyřídit. Myslíte ten vzkaz od Franty Švarce? Tak ten přišel a vyřídil to sám. Jeho děda mi ublížil. Bojím se ho. Sára udělala krok dozadu, jako by chtěla zabouchnout dveře. Maminka mi něco říkala, ale nebojte se, není válka. Bylo mu líto ženy, která prošla koncentrákem a navíc si nesla šrámy od sousedů. Oslaďte si život, podával jí bábovku. Počkejte, hned vám vrátím talířek. Co rádio, hraje? Hraje. Dnes jsem kvůli tomu člověku neslyšela celé intermezzo od Mascagniho. Znáte ho? Je překrásné. Ani ne, mě spíš zajímá literatura. Taky jsem ráda četla, ale nemám žádné knížky. To snadno napravíme, zaradoval se Jiří. Donesu vám nějaké, vyberete si. Nikdy jsem nepotkala tak hodného člověka. Maminka z vás musí mít radost. Někdy jí to řekněte. Prohlašuje, že jsem paličatý buřič. Jste moc hodný. Všichni jste hodní. Už jsem mamince říkala, že musí být s vámi šťastná. Ale dlouho vám to nevydrží. To já poznám. Dávejte na sebe pozor. Ta židovka je opravdu trochu zvláštní, pomyslel si Jiří. Plete svou minulost s přítomností a teď se dokonce dala na věštění. Jenže nový člen rodiny, který se k ním vloupal prostřednictvím Aleny, něm žádný optimismus nevyvolával.

0: čteníčko Českého rozhlasu Olomouc přináší v těchto týdnech román Prozajíčky z Petrova nad Desnou Anny Strnadové. Ten román se jmenuje Život na pavoučím vlákně a ještě dvakrát nám z něj bude číst Ivana Plíhalová. Těšíme se tedy příští neděli a pak i tu další.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Z brašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou si letos připomínají 100 let od svého zpřístupnění. Oslavují samozřejmě i s návštěvníky, což těší jejich vedoucí Barboru Šimečkovou, která říká, podobná jeskyně není u nás ani v Evropě. Je naprosto jedinečná, unikátní. K prohlídce vás pozve v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Bývalý zpěvák skupiny Deep Purple Ian Gillan se v roce 1978 rozhodl zkrátit název své kapely pouze na příjmení a vrátit se k hardrockovým kořenům. Eponymní deska tehdy vyšla jen v Japonsku, i proto se jí říká The Japanese Album. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Gillan.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: S Českým rozhlasem Olomouc na koncertě.
3: Dobrý večer, dnes vám bude hrát a zpívat Lenka Filipová. Příjemný poslech.

Posloucháte s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové, kterou jsme natočili v našem velkém studiu před tuctem let. Lenku Filipovou tehdy doprovázeli Jindřich Koníř a Sean Berry. Všichni měli před koncertem v Husově sboru, který se měl uskutečnit rovněž v naší režii o den později. A tak se trošku víc povídalo a méně hrálo. I tak diváci v našem velkém studiu byli určitě spokojeni.

Děkujeme. Děkujeme. Teď to bude ještě druhá keltská balada, kterou mám snad nejradši. Jmenuje se Aichivali a už nebude v angličtině, ale opravdu v původním jazyce keltském, kterým se opravdu dříve mluvilo. A uvidíte, jak jsem se s ním poradila, když se řečmi zabývám, ráda je studuju jazyky, ale tady to byl oříšek. A opravdu má krásnou atmosféru tahle ukolébavka, takže Aichivali.

0: Спасибо.
1: Dnes večer jste byli s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové a jak bývá zvykem, ještě jedna písnička na vás čeká.

0: Děkuji. Hezkou dobrou noc. Děkuji.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Prostějov zjišťuje zájem obyvatel o družstevní bydlení. Případ krádeže kabelů na železnici na Přerovsku projedná v červnu soud. Olomoucký plavecký stadion a akvapark zdraží vstupné. Oblačno nebo zataženo, přeháňky a doznívající déšť. Teploty až 17 stupňů Celsia, slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Prostějov zjišťuje v anketě na svém webu zájem o družstevní bydlení. To by mohlo podle samosprávy pomoct zajistit dostupné byty ve městě. Pracovníky radnice zajímá například, jakému bytu by občané dali přednost nebo kolik by za něj byli schopni platit. Okresní soud v Přerově zahájí v polovině června hlavní líčení v kauze krádeže měděných kabelů na trati u Lipníku nad Bečvou. Případ se stal loni v listopadu. Událost zkomplikovala dopravu na trase Praha-Ostrava. Obžaloba viní z krádeže trojici mužů. Pokračuje předseda senátu Jan Rektor.
2: Tyto kabely byly pod napětím a sloužily k zajištění bezpečnosti a plynulosti železničního provozu, zejména pak zajištění provozu návěstidel, výhybek a kolejových úseků. V případě uznání viny hrozí obžalovaným trest odnětí svobody ve výměře až 6 let.
0: Nový vysílač mobilního signálu bude v Čakové na Bruntálsku, staví jej tam společnost CETIN. Práce potrvají do konce června, pozemky pro výstavbu prodala firmě radnice za asi 100 000 korun. Říká tamní nezávislý starosta Petr Náhlý. Bez signálu je hlavně horní část obce.
3: Tak nedovoláte se nikam, takže telefonní signál není, takže záchranka, hasiči a pak už jako i ty běžné služby, jako připojení k internetu, data v telefonu, to tady je problém a takže se nepřipojíte vůbec, tady to hluché místo jako je.
0: Návštěvníci olomouckého městského plaveckého stadionu a akvaparku si od letní sezóny připlatí za vstupné. Například celodenní vstup do venkovní části akvaparku bude dospělé stát 260 korun, o 20 víc než dosud. Uvedl to mluvčí radnice Jan Horejš.
4: Ke změně ceníků dochází zejména kvůli navýšení cen za dodávky tepla od 1. ledna letošního roku. Zároveň vlivem inflace rostou i provozní náklady areálů, například na chemii do bazénů či servis technologií. Pro ilustraci změn ceníků. Za hodinu plavání na plaveckém stadionu nyní lidé zaplatí o 10 korun více, tedy 140 korun za hodinu. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové porazili jistého ligového mistra Slávy 3-1, zajistili si konečné čtvrté místo a poprvé od sezony 95-96 i evropské poháry. Třetím soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku budou v pondělí Švédové. Výběr kouče Radima Rulíka touží po nápravě šokující sobotní porážky 2-3 v prodloužení se Slovinci, která národnímu týmu zkomplikovala boj o postup do čtvrtfinále. Utkání začne pro Čechy i do třetice ve 2020. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě zataženo nebo oblačno, místy hlavně na horách, přeháňky a doznívající déšť, teploty 13 až 17, v jeseníkách okolo 8 stupňů Celsia, slabý severní, postupně proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané auto budete mít na D1 z Ostravy do Brna, stojí za 294. kilometrem před exitem Lipník nad Bečvou. Odstavená dodávka je na dálnici D1 do Brna před Přerovem a před 286. kilometrem, projítějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači Cesty k uzdravení pořadu, který představuje možnosti léčby u různých onemocnění. Od mikrofonu Českého rozhlasu regionálního vysílání vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Martina Coufalová a Lenka Čurdová. Říká se, že oko je okno do duše, ale pro architekta je to především nejdůležitější nástroj k pochopení světa, prostoru a světla. Co se však stane, když se toto okno začne pomalu zatahovat neprostupným závojem, když bílá barva betonu zežloutne a ostré rysy mrakodrapu se rozpíjí v šedé mlze? Dnes vás vezmeme do fascinujícího světa moderní oftalmologie, kde se potkává technika přesná na mikrony s uměním vidět krásu. Budeme si povídat o diagnóze, která dříve znamenala nezvratné šero, ale dnes představuje jeden z nejbezpečnějších a nejúžasnějších návratů ke světlu. Řeč je o šedém zákalu. Naše pozvání přijali dva muži, pro které je precizní vidění profesní nutností i vášní. Přivítám pana doktora Pavla Němce, očního lékaře, ředitele sítě očních klinik Lexum, muže, který vrací zrak tisícům lidí. A mým druhým hostem je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, muž, jehož stavby definují náš veřejný prostor, ale který se sám musel postavit výzvě slábnoucího zraku, pan inženýr architekt Josef Pleskot. Těším se na ně.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením. Víc k tomu už řekne oční lékař, pan doktor Pavel Němec, oční kliniky Lexum. Jak se šedý zákal projevuje a zda bránil v práci architektovi Josefovi Pleskotovi, na to všechno se začnu ptát právě teď. Pánové, vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane doktore, s čím konkrétně za vámi přišel pan Pleskot?
3: Pan architekt za námi přišel s v podstatě takovou jednoduchou věcí, kterou každý očař hned jakoby od toho stolu řekne, tohle je jednoduchý a je to situace, v které zřejmě dokážeme velmi dobře pomoci a bude to vlastně vyhraná situace. Ale jediný, co nás vždycky zarazí, bývá profese toho pacienta, když přichází se šedým zákalem. A pokud je ta profese náročná na detaily, vnímání barev, celky, tak začneme být i my trošku nervóznější v hledání toho optimálního řešení pro takového pacienta. Takže ten výsledek, který je na konci operace, je dialogem od začátku o tom, jaké je očekávání pacienta, co mu můžeme nabídnout, co mu doporučujeme vzhledem k celkovému zdraví těch očí a jak se může potom ta zvolená optika, kterou mu vyoperujeme do oka, jak se může používat. Na ty detaily toho, s čím vlastně konkrétně přišel, se možná zeptejte pana architekta, protože pro nás je to vždycky stejné. Rozmazané vidění, slábnoucí zrak, zvyšování dioptrií, vždycky takhle to nějak zní ten šedý zákal, ale ty konkrétní nuance bývají u každého pacienta trošku rozdílné.
1: Jak to u vás začalo, pane inženýre? Víte, já bych se s vámi ráda bavila o architektuře veřejného prostoru a vůbec o tom, co jste v životě dokázal. Ale my jsme v pořadu Cesta k uzdravení. Čili jak se u vás projevil šedý zákal a možná, kdy vás to vyloženě zaskočilo?
2: No já nemůžu říct, že by mě to zaskočilo nějak úplně a že by mě to položilo na lopatky, jo. Ale protože přece jenom jsem člověk, který si myslí, že přes to zrakové vnímání se nějakým způsobem svět může samozřejmě jevit, ale taky vykládat, tak v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše, tak jsem začal zjišťovat, odkud ten stín teda je, samozřejmě tu fyzikální podstatu jsem záhy pochopil a u své oční lékařky, paní doktorky Hajkové, jsem o tom mluvil a ona říkala, no, je to na hranici, není to úplně, kdyby vaše profese nebyla taková, jaká je, tak bychom to možná ještě odložili, ale já jsem říkal, paní doktorko, mě moc času nezbývá, já potřebuju, abych viděl zase jako dřív. Tak jsme se takhle začali radit, rozprostřela přede mnou možnosti, samozřejmě mě upozornila i na nějaké rizika, ty rizika jsem si spíš jakoby upozadil. Vybral jsem si společnost, která mě to udělá dobře. Už v okamžiku, kdy jsem přišel do společnosti Lexum, tak už jenom to základní vyšetření, které jsem absolvoval, bylo velice k mé spokojenosti, protože analyzovali můj problém a řekli mě na konci, my bychom pro vás měli takovéto řešení, ale na základě mých požadavků, protože já jsem říkal, chci vidět výborně na střední vzdálenost a relativně výborně na dálku. Ta střední vzdálenost je pro mě úplně nejdůležitější. Vnímání prostoru, interiéru, ulice a tak dále. A pak samozřejmě miluju horizonty, miluju volnou krajinu a i to vidění do té dálky je pro mě důležité. Na blízko si vezmu brýle. Dostal jsem vlastně doporučení, bylo mě řečeno, jste vhodný pacient pro to a to. A pak jsem přišel teda na operaci prvního oka, druhého oka, pan doktor Němec to asi posoudil ještě daleko pečlivěji, vyhodnotil to i ve vztahu k mé profesi a doporučil mi něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem mu říkal, pane doktore, já chci vidět hodně doširoka, chci vidět hodně jasně, chci vidět, aby se mi barvy neskreslovaly, protože taky vím, jaká je vzájemná korelace mezi barvou a tvarem. Takže jsem chtěl, abych měl přirozený vidění barev a tím pádem, co je pro mě důležité, i tvaru a prostoru.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes na téma šedý zákal s očním lékařem Pavlem Němcem a také s architektem Josefem Pleskotem, který po zákroku vidí přesně tak, jak si zadal.
2: Přesný popis toho, co pacient očekává od té operace, jaké je jeho přání, ve spojitosti s jeho profesí, vás samozřejmě vystaví do mírného presu, protože tam je obrovská odpovědnost za výběr toho řešení, to je první věc, musíte věřit tomu výběru toho řešení. Většinou takovéhle stavy, kdy přemýšlíme o těchto nadstandardních čočkách, si probíráme na vizitě celé refrakční, která rozhoduje o tom, jaký implantát je vhodný právě z hlediska těch požadavků. A za druhé je tam velký nárok na to provedení, musí to být precizně provedeno, aby ten výsledek, který slibujeme před tím zákrokem a který technologicky dodává ta čočka, to znamená, ona je tak vyrobená a měla by tak fungovat, tak aby jsme jí dokázali tu technologii dodat. A to záleží i na tom, jak se udělá ta operace, jak proběhne. Já se tady vrátím k tomu popisu, který říkal pan architekt. On velmi dobře zmiňoval ten začátek těch zrakových problémů, které bývají u šedého zákalu, a já už jsem je na začátku také zmínil. Tady je potřeba k tomu dodat ještě jednu věc. Nejenom, že se pacientům začne trošinku měnit barevné vnímání, anebo se objevují právě ty stíny související s periferními zákaly čočky, ale změní se částečně i trochu dioptrie. Vlastně první věc, pro kterou si pacienti přichází v takové situaci, kdy nastupuje šedý zákal, je, že velmi pravděpodobně potřebují nové brýle. Pro ty si vlastně přichází. Pan architekt už brýle měl a zkoušel multifokální korekci, tedy takové ty brýle, které vám umožní koukat do různých vzdáleností.
1: Které ne každému ale sednou.
2: Přesně tak. A právě to byla důležitá poznámka i v jeho popisu toho, co by chtěl. Chtěl by se těch brýlí zbavit, protože ne úplně přesně odpovídali tomu, co očekává od brýlové korekce a co mu nabízela. Z podstaty věci ty multifokální brýle polovina lidí nesnáší, nemá je ráda a dá je do šuplíku. A druhá polovina je adoruje a velebí až do nebe, protože si na ně zvykne dobře.
1: Pane architekte, vy jste dal docela náročné zadání panu doktorovi Němcovi. Povedlo se? Vidíte přesně tak, jak jste vyžadoval a chtěl a potřeboval?
3: Ano, pokud si dobře vzpomínám, tak vidím tak, jak jsem viděl předtím, než jsem začal mít problémy s viděním. Jediné, co mě pořád teda provází, je nějaké přespřílišné slzení těch očí a tak dále, ale to doufám, že je nějaká záležitost, která se asi buď usadí, anebo už to mám jednou provždy. Ale to je jediná věc, která mě trápí, jinak vidím skvěle, skvěle.
1: Souvisí šedý zákal s věkem?
2: Určitě, tak jako nám šednou vlasy, jako se nám dělají vrásky, tak se mění stavba a průsvitnost čočky. To je čistě věková záležitost. Jinými slovy, každý z nás, pokud se dožijeme určitého věku, dospějeme k šedému zákalu. A někdo trošinku dřív, protože bude mít úraz, předchozí operace nebo případně cukrovku, o které jsme tady mluvili v jednom z předchozích pořadů, tam ta čočka se může skalit trochu dřív, ale normálně u většiny populace to bude někde mezi 65. a 75. rokem, kdy se začnou projevovat ty známky šednutí čočky nebo změny její transparence, abych byl přesný, to znamená průsvitnosti.
1: Co všechno ještě vlastně pacient... Klient vidí, když přichází šedý zákal. Vy jste říkal, pane architekte, že se vám rozostřil obraz, přišel stín a je tam ještě něco, na co bychom si měli dát pozor?
3: Já si neuvědomuji. Skutečně u mě to byl jenom ten stín z té levé strany. Dokonce jsem taky diskutoval, jestli neprovést tu operaci jenom na jednom oku. To mě bylo rozmluveno a já jsem to pochopil. Takže přijal jsem tu možnost operaci obou očí, protože samozřejmě to pravé oko by bylo postiženo tím šedým zákalem asi co by dub.
1: Nechtěl jste, jak jste tady řekl, aby se vám svět deformoval a to se povedlo. Jakým zákrokem prošel pan architekt a vůbec, jak se vlastně odstraní šedý zákal, pane doktore?
2: Možná se malinko vrátím ještě k tomu spektru těch problémů, které pacienti mají, protože pan architekt přišel v poměrně rané fázi zákalu a to víceméně ještě k tomu asymetrické fázi, to znamená levé oko bylo víc postiženo než to pravé.
1: Ale pokud, a to je běžné?
2: Ano, stává se to. A pokud byste ale nechala tu čočku kalit dál, to znamená, čekali jsme s operací, tak ta čočka bude procházet postupně fázemi snižování průsvitnosti, takže to projde fází dalších barevných změn vnímání, dalšího rozmazání obrazu, velmi pravděpodobně takzvaným nárůstem minusových dioptrií, tedy takzvaná myopizace, ale když to spějí ještě dále, tak ta čočka se skalí až do takové perleťové barvy, jako perleťový knoflík, který míváme u košile, to znamená, stane se velmi netransparentní, neprůsvitnou. V tu chvíli se pacient dívá přes něco, co vypadá jako mléčné sklo v ordinaci. Sice obrysy stíny vidí, ale vlastně už to nemá žádnou ostrost. Tak to už jsou velmi pokročilé fáze a ty nemáme rádi. Špatně se to operuje, má to svá rizika, není to úplně příjemná situace. Takže radši opereme ty časnější fáze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Otázka, jak se dá léčit šedý zákal, si myslím, že není úplně přesná. Asi bychom se měli zaměřit na moderní postupy a moderní technologie odstranění šedého zákalu. Protože asi léky na to žádné nejsou.
2: Přesně to říkáte. Ono se sice neustále o nějakých kapkách spekuluje, které by zpomalily kalení té čočky nebo dokonce zvrátily, ale nic takového zatím není. Jediným řešením šedého zákalu je v určité fázi rozvoje té nemoci operace. To znamená, odstraníme tu skalenou čočku a místo ní do oka dáme novou umělou čočku. Je to elegantní, jednoduchý výkon, který dnes trvá poměrně krátce. V dobách, kdy jsem já začínal s medicínou, tak se ještě pacienti hospitalizovali, leželi kvůli němu na lůžku u několik dní. Bylo to daleko složitější. Dnes ten přístup je naprosto moderní a troufnu si říct, abyste to na začátku už zmiňovala. Tohle je jeden z nejelegantnějších a nejúspěšnějších operačních výkonů v medicíně. Vemte si jenom to číslo, které se v České republice provádí těch výkonů, je někde mezi 150 až 180 tisíci operacemi za rok. A všechny v podstatě končí v pásmu 95% a vyšší úspěšnosti. To je vlastně s jinými obory a segmenty medicíny naprosto nesrovnatelná úspěšnost.
1: Říká oční lékař z kliniky Lexum, pan doktor Pavel Němec. Pane architekte, vzpomenete si na ten zákrok, jak jste ho prožíval?
3: Já jsem strašně odevzdaný člověk. Věřím odborníkům, věřím vědě, věřím medicíně. Prostě já v tomhle tom nemám vůbec žádný problém. Jednou jsem se rozhodl, chtěl jsem zvýšit svoje schopnosti vidět a ono to vidění souvisí nejenom s tím ostrým viděním, ale když vidíte špatně, i vnímáte špatně, žijete špatně, prostě chtěl jsem si tenhle ten hlubší prožitek vidění až do vnitřku někam opravdu vylepšit a prodloužit a proto jsem šel naprosto s vírou.
1: Pane doktore, jak se diagnostikuje šedý zákal? Jakým vyšetřením pacient u vás projde? A potom samozřejmě mě zajímá následné ošetření, popřípadě chirurgický zákal.
2: To vyšetření vlastně vždycky začíná rozhovorem s pacientem a už když začne mluvit, tak my máme stopu nějakou. To znamená, jdeme samozřejmě po té takzvané refrakci, to znamená po těch dioptriích a díváme se na to, jestli dioptrie jsou správně nebo ne, protože velká část pacientů může mít jenom špatné dioptrie, my je dokorigujeme a vidí zase dobře. No a potom podstoupí velmi jednoduché vyšetření, což je úplně základní výrobní prostředek každého oftalmologa, vyšetření na takzvané štěrbinové lampě, tedy na mikroskopu binokulárním, kterým si zvětšíme to oko. A ten název štěrbinová lampa znamená, že si zúžíme paprsek světla a on nám krásně prořezává jednotlivé struktury oka, tak jak svítí do něj a my krásně vidíme zákaly té čočky. Tím jednoduchým vyšetřením víme hned, že máme co dočinit se šedým zákalem. To pacientovi sdělíme, ale pak nastává ta důležitější fáze, protože toto je diagnóza, kdy určíme tu nemoc. Zbývají nám další oftalmologická vyšetření, kterými vyloučíme jiné patologie oka. To je velmi důležité, protože musíme vědět, že zrakový nerv centrální sítnice i nakonec ta periferní část jsou v pořádku, že na rohovce nemáme žádnou patologii, že fungují víčka a spojivkový vak je v pořádku. Takže vyšetříme dalších x struktur proto, abychom věděli, jaký zákrok můžeme nabídnout pacientovi. Tedy operace je skoro vždycky stejná, ale jaký implantát, jakou čočku mu můžeme doporučit. Ale po tomto diagnostickém setu vyšetření nastane velmi důležitá fáze, protože po rozhovoru s pacientem a po sdělení jeho přání si začneme vypočítávat ten implantát, který přijde do oka. To vypočítání toho implantátu je nesmírně náročné. Ona sice to za nás dělá dneska jedna mašinka, kde si pacient opře bradu a čelo, my zmáčkneme čudlík a vyleze nám nějaký výsledek. Ale ten výsledek pak musíme zkontrolovat, korigovat, případně přepočítávat ten výsledek dioptrií různými formulemi, rovnicemi.
1: Dovolím jenom dotaz, jestli tato šikovná mašinka je na všech očních klinikách a nebude nějaké
2: tadle
1: speciální.
2: Musí být na všech očních klinikách, které chtějí operovat šedý zákal. Mm-hmm. Oni musí mít schopnost skalkulovat tu čočku, která přijde do oka. My vezmeme 20 dioptrií, což je přibližná síla čočky lidské, 20 dioptrií dáme z oka pryč a nějakých 20 dioptrií v průměru musíme dát dovnitř, ale každý z pacientů má jinou hodnotu, kterou mu budeme implantovat podle parametrů, které na tom oku změříme, udělá to za nás tedy ten přístroj. A potom tedy je náročné to, že si položíme před sebe ty papíry, které vyrazly z mašinky, jak jsme se teď řekli, z toho přístroje, který měří a kalkuluje dioptrie. A říkáme si, jestli nám to sedí nebo nesedí, odpovídá, konfrontujeme si délku oka, zakřivení, úhly přední komory, hloubku přední komory. Je tam x parametrů v tom oku, které zohledňujeme a to vše vůči implantátu, který jsme si na začátku už s pacientem domluvili, že by byl ten pravý implantát pro něj, tedy ta pravá čočka. A říkáme si, jestli to bude fungovat nebo nebude. Pak teprve nastává ta chirurgická fáze, tedy ta vlastní operace. Je to fakt krásný, elegantní výkon, který 2mm otvorem se dostaneme k vlastní lidské čočce, otevřeme obal té čočky, vysajeme ten skalený vnitřek a do toho obalu, který tam jediný zůstane po té čočce, vložíme jako do nějakého igelitového sáčku ten nový implantát, který jsme si předtím spočítali, změřili a připravili. Během té operace, tak jak už tisíckrát jsem mluvil s pacienty, tak si většinou stěžují na 3 věci. Někteří z nich na to, když se nandá takzvaný rozvěrač na oko, protože musíme mít víčka držené nějakým mechanismem, aby bylo oko otevřené. Někteří z nich si stěžují na to, že první světelný impuls toho mikroskopu, kterým já se dívám do toho oka, tak je příliš silný a že je to oslňuje. A potom poslední fázi, kdy tam tlačíme tím malým 2mm otvorem čočku, která má vlastně 12 mm v průměru, je srolovaná do takové ruličky, tak tam někdy cítí tlak na to oko v té poslední fázi. Tak teď si rád poslechnu, jak to vnímal pan architekt.
1: Jak jste to vnímal, pane architekte?
3: Tak to je skvělý, protože já jsem vnímal, myslím, při druhé operaci, to znamená, když proběhla operace pravého oka, tak jsem vnímal jenom tu poslední fázi. Předtím to roztahování, příliš velký světelný tok, to mě všechno připadalo úplně normální, na co si dokážu ne že zvyknout, ale přijmout. A u toho levého oka jsem ani to vkládání nebo to rozvírání, to rozbalování té čočky vůbec nevnímal jako problém. U toho pravého jsem to cítil.
1: Důležité poselství. Není se čeho bát v případě, že nám diagnostikují šedý zákal. Máme tady navíc příběh moderní medicíny pana architekta Pleskota, kterému se vrátil zrak přesně dle jeho zadání. Pane architekte, na čem právě teď pracujete? Co vám dělá radost?
3: Celkově ta práce, vůbec všechny složitý úkoly, které můžu řešit, ty nejsložitější mě nejvíc baví. Pořád chodím do práce rád a samozřejmě udržování zdraví, aby to sloužilo, je pro mě hrozně důležitý. Tak konkrétně jsme u medicíny, dělali jsme nedávno projekt Centrum experimentální medicíny na Albertově v Praze. A to Centrum experimentální medicíny se začne stavět. Takže to je jeden z projektů, který mi dělá velikánskou radost.
1: Gratuluju. A jsem ráda, pane doktore, že jste panu architektovi vrátil a zachoval zraka, že se budeme moci těšit na spoustu ještě vašich velkých architektonických počinů, protože přišla velká energie, odchází velká energie a ještě ostrovit.
3: Ještě klouby bych potřeboval.
1: To mi povídejte. Tak já vám moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu a hodně štěstí a zdraví.
2: Děkuji za pozvání.
3: Moc děkuji za pozvání taky.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

0: Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Jak změnil názory Čechů 7. říjen 2023? Začíná svátek Šavuot a Prahu navštívila izraelská historička Dina Porat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Změnil 7. říjen 2023 postoj Čechů ke státu Izrael a ovlivnila válka v Gaze názory české veřejnosti na blízkovýchodní konflikt? To jsou otázky, které si kladli výzkumníci z Herzlova centra izraelských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Kladli je dohromady ve třech výzkumech. V lednu 2023, tedy ještě před 7. říjnem, pak těsně po něm v lednu 2024 a naposled v prosinci 2025 a mohou tedy data srovnávat. Co z nich vyplývá, nám prozradí ředitelka Herzlova centra Irena Kalhousová. Dobrý večer, co je hlavním zjištěním vašich tří průzkumů?
2: Tak nás vlastně zajímalo, jestli a pokud ano, jak moc se proměnily postoje Čechů vůči Izraeli, izraelsko-palestinskému konfliktu v posledních třech letech, které samozřejmě byly nabité událostmi. Nejprve to byl 7. říjen 2023 a potom více než dvouletá válka v Gaze mezi Izraelem a Hamásem. No ale zajímavé na tom našem průzkumu je, že vlastně ty pozice Čechů se příliš neproměnily, že Češi zůstávají obecně více proizraelští než propalestinští. Nicméně zase 40% Čechů nesouhlasilo s válkou v Gaze a naopak 30% zase jí schvalovalo. Takže vidíme, že Češi nemají rádi války, ale nezměnilo to ten jejich základní, řekněme, proizraelský postoj, který stále převažuje.
1: A dá se nějak říct, v čem se data před tím útokem a dnes liší nejvíc?
2: Možná bychom mohli říct, že se liší v tom, že ubývá těch nerozhodnutých, protože obecně lidí, kteří neví, nemají názor, je v některých otázkách až třeba 50%, tak těch, kteří neví, jak říkám, v souvislosti asi i s tím, jak hodně byl ten konflikt medializován, tak těch ubývá, ale vlastně zajímavé, jak se ty hlasy přelíjí a přelíjí se tedy spíše na tu proizraelskou stranu, než na tu propalestinskou. Ale ten nárůst pro palestinských pozic je tam také, i když tedy slabší.
1: Jak konkrétně průzkum probíhal? Koho jste se ptali a ptali jste se ve všech třech průzkumech na to též?
2: Tak my jsme vlastně pro ty první dvě vlny průzkumu měli společnost Ipsos a pro ten poslední průzkum jsme měli společnost STEM a ty se ptají vždycky zhruba tisíce Čechů, kteří reprezentují českou populaci, to znamená, jsou z různých oblastí republiky, různé platové třídy, velká města, malá města, vesnice, takže opravdu by to mělo reprezentovat českou populaci. A co se týče těch otázek, tak ta základní baterie otázek zůstává stejná, to je právě síla toho průzkumu, ale samozřejmě po 7. říjnu jsme tam dodávali otázky právě k 7. říjnu a v té poslední vlně jsme samozřejmě přidali také otázky k válce v Gaze a vůbec vlastně, jak Češi vnímají Izrael v souvislosti právě s tou válkou.
1: A co tedy v názorech Čechů hraje největší roli? Jsou to třeba volební preference, věk voličů, vzdělání? Co je nejdůležitější?
2: Podle těch dat, která máme k dispozici, hodně je důležitý věk a vidíme, že obzvlášť mladé ženy jsou vůči Izraeli kritičtější než třeba muži středního a staršího věku. No a potom samozřejmě stranické preference a tam to asi úplně nepřekvapí, že voliči středopravicových a pravicových stran, konzervativních stran jsou více proizraelští, ale zase nás docela překvapilo, že proizraelský postoj zastávají převážně i například voliči Pirátů. No ale samozřejmě, když se podíváme více na to levicové spektrum, tak tam je mnohem více lidí kritických vůči Izraeli a je to dominantní především u voličů komunistické strany.

0: Co se týče voličů ANO, tak tam vidíme spoustu nerozhodnutých lidí, kteří jednoduše neví, nemají názor, takže tam vidíme, že opravdu voliči ANO jsou velmi pestrým mixem lidí s různými názory.
1: Říká Irena Kalhousová z Herzlova centra izraelských studií. Děkuji moc a hezký večer.
0: Děkuji moc za pozvání.
1: Ze Sionu vyjde zákon a slovo Boží z Jeruzaléma. Verš proroka Izajáše připomíná darování Tóry, které se slaví během svátku Šavuot. Ten letos začne už 21. května, zpívá rabín Šlomo Karlebach.

0: Svoboda nemůže existovat bez pravidel. Tak by se dalo shrnout jedno z nejdůležitějších témat svátku Šavuot. Ten totiž připomíná, že Židé při cestě z Egypta dostali od Hospodina na hoře Sinaj desatero. Teprve tato pravidla změnila uprchlé otroky v národ, který měl poslání. S vrchním zemským rabínem Karolem Efraimem Sidonem o smyslu a duchovním významu svátku Šavuot mluvila Daniela Bruhová.
1: Od čeho je odvozen název svátku Šavuot? Ptám se vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona.
2: Je odvozený od podstatného jména Šavua, což znamená týden. A Šavuot je možné číslo týdny. A mění se tímto, že to jsou týdny po svátku Pesach až po svátek Šavuot. Je to 7 týdnů, čili 49 dní, a ten 50. den je právě ten svátek Šavuot. Splývá v jedno v tom našem kalendáři s tím zemědělským obdobím žní, co tady známe jako dožínky, čili konec pšeniční žně. A samozřejmě ne tady, ale v Izraeli.
1: A jaký je duchovní obsah tohoto svátku?
2: Šavuot je poznamenaný právě tím východem z Egypta, to jako svátkem darování Tóry. V ten den toho svátku tak se shromáždil veškerý lid, všech 600 tisíc mužů a ženy k tomu a děti a tak dále, aby byli přítomni tomu, že se na Sinaji zjeví Bůh, což se taky stalo. A oni z toho desatera, který známe, slyšeli jenom první dvě přikázání.
1: Jak na to reagovali?
2: Nejdříve se šíleně polekali, poněvadž oni to viděli. To, co měli slyšet, tak vlastně viděli. Se lekli, že zešílejí a že umřou, nebo že se s nima něco děje naprosto nepřístojného. Potom řekli Mojžíšovi, aby pro Bůh, na ně už ten Bůh nemluvil, poněvadž on je takový moudrý, tak aby si to vyslechl od něj sám a potom jim to předal. Takže ten Mojžíš vlastně jako je někým, kdo je prostředníkem mezi tím národem a Pánem Bohem.
1: A Mojžíš vystoupil nahoru, aby naslouchal Bohu.
2: Bylo to v době jarním, ta hora kvetla, muselo to být úžasný, ale když mluvíme o hoře, tak většina komentářů k tomu se shoduje na tom, že to moc vysoká hora nebyla, kvůli kopeček. To důležitým na tom bylo to desatero, který v sobě nese celou Tóru.
1: Můžeme však říci, že Šavuot akcentuje významně desatero?
2: Samozřejmě, že jo, samozřejmě se čte to desatero v synagoze, připomínáme si to i jídlem.
1: Co se objevuje na talíři v tento svátek?
2: Pokrmy, který jíme, zvlášť na ten první den Šavuot, jsou většinou mlíční. Tam už nejsou žádný další příkazy, kromě toho, že to je svátek a nejdeme do práce a se máme věnovat hlavně Tóře.
1: A připomeňme, že synagoga se zdobí zelenými větvičkami. Proč?
2: To je to, co jsem říkal, že ta hora kvetla, takže to je ten důvod, proč ta bima, ten almemor, to, odkud se čte ta Tóra, je ozdobená květinama.
0: Svátek darování Tóry Šavuot doprovází i další žalm. Kdyby mě, Bože, tvá Tóra nenaplnila rozkoší, dávno bych už zahynul ve svém utrpení, zpívá opět Šlomo Karmel.

0: Na seznam 50 předních žen v Izraeli byla v roce 2018 časopisem Forbes zařazena historička Dina Porat. Téhož roku vydala knihu Nakam, což v hebrejštině znamená pomsta. Zásluhou nakladatelství Akademia je dostupná i v češtině. Věnuje se velkolepému plánu odplaty za holokaust, kterou inicioval odbojář a slavný izraelský básník Abba Kovner. Jeho biografii se psala právě Porat. Díky tomu se také dozvěděla o členech jeho tajné organizace, kteří osobně žádali o zaznamenání celé operace. Jak o této akci, jejíž průběh kniha vůbec poprvé zevrubně rozkrývá, smýšlí přímo Dina Porat, zjišťovala Šárka Švábová.
1: This book deals with the group of 50 people.
2: Tato kniha pojednává o skupině 50 mužů a žen, která měla za cíl vykonat odplatu za holokaust na životech 6 milionů Němců. Jak se vyvíjel váš pohled na jejich záměr a způsob myšlení?
3: Pravda, stali jsme se přáteli a vzájemně jsme se navštěvovali. Při každém setkání jsem pravila: poslyš, jsme dobří přátelé, ale zavraždit 6 milionů lidí nebyl zas tak dobrý nápad. A oni, kdyby s námi prožila holokaust, kdyby tam s námi byl Ježíš, připojil by se k nám. Takže se mi sice nezamlouvá jejich nápad, ale mám je moc ráda jako lidi. Souhlasím s jejich hlubokou analýzou poválečné situace, která směřovala k vytěsnění všeho kolem holokaustu. Norimberský proces se jim nezabýval. Příslušníci SS byli po stovkách tisíc posláni domů. Amerika postavila Německo zase na nohy. Nikdo nebyl za holokaust potrestán. Nikdo neměl v úmyslu uchovávat ho v paměti. Oni to pochopili a správně ve své analýze pojmenovali. Hledali ovšem nesprávné řešení v pomstě. Místo toho, aby vsadili na vzdělávání a celosvětovou mediální kampaň, ke které jsme dospěli o hodně později.
2: Záměr mstít se zdaleka nezdílela většina Židů. Ta chtěla nechat minulost za sebou a upírala zrak ku předu, k přestavbě svých životů i nového místa pro život.
1: Rebuild their life in a new place. Yeah, you know that the British who caught the survivors' ships.
3: Ano, víte, že Britové zastavovali lodě se zachráněnými Židy směřujícími do Izraele? Nechtěli, aby tam zakotvili. Místo toho je posílali na Kypr, aby tam po všech zkušenostech s nacistickými lágry opět žili v táborech. Tehdy došlo k obrovskému baby boomu. Lidé se neženili jen z velké lásky, znali se často jen 2-3 týdny, ale chtěli rodinu, chtěli obnovit život a vytvořit nové komunity, žít pospolu s dalšími Židy a bojovat o vlastní stát. Tohle byla jejich reakce.
2: Pomsta měla být pro skupinu mstitelů a k tém vyrovnání se s historií. Jak byla potom všem schopná smířit se s ní a vetknout jí nějaký smysl?
1: Sense of the history. I don't compare it to the revenge taken by the Russians, by the Czech, by the.
3: Nemůžeme to srovnávat s pomstou, kterou na Němcích vykonali Rusové, Češi, Poláci, Řekové a další. Nechtěli se s Němci usmířit, chtěli je přísně potrestat. Ale Židé měli vždy dlouhodobou perspektivu. Jako národ jsme 3000 let staří a snažíme se dívat daleko do budoucnosti. Oni hlavně chtěli, aby se na holokaust nezapomnělo. Také chtěli varovat kohokoliv, kdo by v budoucnu zamýšlel udělat Židům něco podobného. Takže to mělo být varování, ale i snaha najít určitou spravedlnost. Spravedlnost ve světě, který zapomínal a holokaust nepotrestal.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Federální zpravodajská služba Švýcarska informovala, že zpřístupní dlouho utajovaný spis k nacistickému zločinci Josefu Mengelemu. Festival Open House představí 19. května aplikaci MemoMap Praha. Ta umožňuje studovat historii holokaustu přímo v ulicích města. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noémie Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Předseda ústavního soudu Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Lebku svaté Zděslavy se podařilo úspěšně výmout z betonu. Podle Dominikánu z Jabloného je to zázrak. V německém Pforzheimu pyrotechnici úspěšně zneškodnili bombu z druhé světové války. Na zítra bude polojasno až oblačno. Ráno zejména v Čechách až skoro jasno, teploty 16 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
2: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
0: Baxa varuje také před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Lebka svaté Zděslavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně výmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád Dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
3: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to bylo úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Zděslavu, to je přímo vás nebe přímo.
0: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonné v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili víc než 1,5 tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala zhruba 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Zpravodajský portál Tagesschau napsal, že šlo o jednu z největších podobných operací v Německu za poslední roky. Bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nastavbové části Šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slavie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. příčce. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio.
1: Počasí.
0: A zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Noční a ranní teploty 5 až 0 a místy přízemní mrazíky na východě kolem 6 stupňů, tisíce metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 3. Nejvyšší denní 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14. V tisíci metrech na horách okolo 10 a v Beskydech kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Práce v komplexu Blanka směrem Smíchov a Břevnov havarovala osobní auta, blokuje tam pravý pruh mezi nájezdy z Troje a nájezdem na Letnou. A taky v ulici Sokolská v Praze, tam se stala nehoda, dvě havarovaná vozidla bez zranění z centra před Nuselským mostem. Na D10 na kilometru 61 ve směru Turnov, tam dejte pozor, vyskytují se tam zvířata na vozovce. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká 12.
4: Česká 12. Představte si, v této hitparádě už jsme v roce 2026 slyšeli 60 nových českých písní a dnes to budou další tři, tedy 61., 62. a 63. novinka letošního roku. Ty novinky budou mít Eva Farná, skupina Genius Loci a můj dnešní host Heidi Janku. Je to novinka, kterou natočila s Heidi Bendem. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. Tento měsíc, tedy měsíc květen, se překulil do druhé poloviny. Máme druhou polovinu května a v dnešní hitparádě bude také jedno z překvapení a je to překvapení, které vám samozřejmě logicky hned takhle na úvod nemohu prozradit. Ale začneme písničkou, která je velikým hitem posledního pětiletí, protože právě před pěti lety v roce 2021 dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je to hit Lucie Bílé s názvem Dobrý kafe.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá dnes na úvod a písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021. V roce 2021 23 písniček dostalo ocenění Zlatá česká dvanáctka. Letos zatím do této chvíle jen 4 písně. A mám pro vás dnešní novinky. Zpěvačka Eva Farná je v jednom kole, asi všichni víme proč. Není tomu tak dávno, co vyšel úspěšný singl Vzpomeneš si, Smiraj, který se stále drží mezi nejhranějšími hity našich rádií a byl také novinkou hitparády Česká dvanáctka. A už za měsíc čekají Evu 3 největší koncerty v životě v pražském Edenu. A částečně i o tom je nejnovější singl, který se jmenuje Perpetuum mobile. Můžeme si poslechnout, jak Eva nechává své fanoušky prostřednictvím textu nahlédnout do svého životního tempa. Yeah.

0: 61. novinka letošního roku Perpetuum Mobile a Eva Farná, autoři Eva Farná, Jan Vávra a Ron Janeček. Jak jsem říkal, Eva připravuje své tři velké koncerty a ten první bude v sobotu 13. června. Následovat bude nedělní druhý koncert a oslavy 20 let na scéně a skončí se v úterý 16. června.
1: Host České dvanáctky.
0: Ve studiu se mnou je jedna z nejpopulárnějších zpěvaček posledních 50 let naší populární hudby. Její příjmení je Janku. A já se tě teď musím zeptat, protože mě tady neustále někdo opravuje, nejen mě, i mé kolegy a kolegyně, jak je to s tvým jménem, jak se to píše a jak se to vyslovuje. Mohla bys to konečně vysvětlit tady v hitparádě Česká dvanáctka?
2: Velmi ráda to vysvětlím. Nejsi sám, kdo se mě na to ptá, nedávno jsem to taky řešila. Moje jméno vlastně není jméno, začnu tak trošku od hnědého uhlí. Heidi je zdrobnělina od Adelheid. Je to německé jméno. A ta zdrobnělina se píše Heidi a správně německy by se to mělo číst Heidi. Ale protože jsme v Čechách a já nejsem nějak stahovačná, tak mi vůbec nevadí, když mi někdo řekne Heidi.
0: Tak od teďka říkám Heidi a je to jasný. Heidi, rád tě vidím.
2: Já to
0: taky. Jsem měl říct na začátku, ale jak to bylo trošičku tajemný ten začátek, tak jsem na to zapomněl. A dlouho jsme se neviděli, takže já vlastně vůbec nevím, co je novýho.
2: No tak je toho novýho spoustu.
0: Tvoje kapela, co?
2: Ano, mám kapelu Heidi Band, která funguje někdy od roku 2018. Jezdíme takové ty open air, takové ty venkovní akce, máme se rádi se vidíme. No a kapela funguje dlouhodobě s tím, že jsme v repertoáru, nebo vlastně ten setlist, který jsme měli, se skládal víceméně z písniček z 80. let, protože tam těch hitů bylo nejvíc, ať už Fotka, Ztracený ráj, Dívčí internát, Já jsem já, samozřejmě když
0: já mám nejvohranější single, to ti musím říct, protože já jsem se díval nedávno na singly, na svoji sbírku Kuře na grilu.
2: Ano,
0: to je můj nejohranější.
2: Taky. Ano, to hrajeme taky, to hrajeme.
0: Jsem to asi mydlil tenkrát, to víš, pro mě to byla nová vlna.
2: No bylo, to bylo trošku zjevení, že jo, jasně. To jsem měla kapelu Supernova, bylo to trošku zjevení. O mně se říkalo, že co neuspívám, tak uběhám, to už taky není pravda. Nicméně s kapelou samozřejmě hráváme a moc se na sebe vždycky těšíme.
0: No a teď máte novinku, máte novou písničku. Tak jak vznikla, jak se k ní došli a kdo ji napsal?
2: My jsme si řekli, že vlastně, když tvoří ten repertoár ty hity nebo ty písničky z těch 80. let, že to je fajn, že lidi to znají, ale došli jsme k závěru, že po tolika letech, když už spolu hráváme, že by to chtělo trošku omladit repertoár. Adam nechal napsat text jednu paní nebo slečnu z Ostravy, básnířku. Mm-hmm. Asi mě má Adam dobře načtenou, protože paní během...
0: To dítě zná celý,
2: půl, no jasně, půl dne vystřihla takový text, který je vyloženě o mně. Ten text chvilku ležel ladem, protože moji kluci byli takový jakože laxní, že vlastně nemají čas na ty nové věci, nemají invenci. Adam tam trošku něco tvořil, ale nebylo to ono. A já jsem se potom naštvala. A ten text jsem zadala umělé inteligenci. Teda respektive ne já, jedna moje kamarádka. Umělá inteligence něco stvořila. Když jsem to potom pustila klukům, tak jejich hudební ego vystříklo do výšin nevídaných. A řekli, že tohle hrát nikdy nebudou. Jakože umělá inteligence. No ale chytli se trošku za nos a začali na tom pracovat.
0: Jak může ta umělá inteligence pomoct, že jo?
2: Ano, takhle, toto je správná pomoc umělé inteligence. Takže kluci začali pracovat, rozpracovali písničku, udělali aranž, udělali jako schéma, udělali melodii, no a takovou tu konečnou verzi tomu dal náš producent Marek Hoblík. Takže to je celé o naší nové písni.
0: A já myslím, že nejlepší vždycky je si ji poslechnout. Já ti moc děkuji, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuji za pozvání a doufám, že se písnička bude líbit.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Milé ženy a můj dnešní host Heidi Janku a její Heidi Band, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Vava Čechová. Před námi je poslední dnešní novinka, jmenuje se Poločas rozpadu a hraje skupina Genius Loci.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Už teď se může hlasovat, protože známe všechny tři novinky a čekáme na 9 největších hitů týdne. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme klidně pro všechny písničky, které jsou v hitparádě, tedy pro tři novinky a 9 hitů týdne. A hlasovat můžeme pro každou z těch písniček, ale bohužel pro každou z nich jen jednou. I když i já osobně bych někdy nejradši poslal nějakému hitu třeba 4 nebo 5 hlasů, ale to prostě nejde. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka Perpetuum Mobile, Eva Farna, hit Mezera 12. Druhá novinka Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 11. A hit Mezera 10 má poslední dnešní novinka, celkově 63. Poločas rozpadu Genius Loci, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý. Před námi je aktuální žebříček, hned na 9. místě je Luděk Malár, který v poslední době chrlí jednu písničku za druhou a tady je jedna z nich, jmenuje se Přání v kapse. Hodně štěstí.

Hudba, text, zpěv, Luděk Malár, Přání v kapse, písnička, která byla před 14 dny novinkou, minulý týden byla na 8. místě a dnes je na místě 9. A na 8. místě je dnes hit, který se na to 8. místo vrací po 2 sedmičkách. Petr Janda a Jan Spikmátor, Starší kluk.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, autor hudby, text Lukáš Koranda, starší kluk a mladý pán a rozdílné generace, ale jak jsme slyšeli, stejný názor. Petr Janda a Jan Smikmátor, 8. místo pro tento týden. Na 7. místě je hit, který je 8 týdnů v žebříčku a jmenuje se Dolomity. Je to hit, který pro kapelu My tři a vy napsal Jan Špalek.

Minulý týden 9. místo, předtím místo 6. a dnes také 6. To znamená návrat na 6., když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud. To je hit, který je v hitparádě 18 týdnů a je to zatím nejdelší pobyt v této hitparádě v roce 2026. Je to písnička, která má našlápnuto na platinovou českou 12 a má zlatou českou 12. A já hned dodám, že hlasy, které přichází do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Ještě připomenu číslo, na které posíláme hlasy, je to 900 1103. Zbývá 5 největších hitů týdne a na 5. místě je další z hitů, který už má zlatou českou 12 a může získat i platinu. Je v hitparádě 15 týdnů, má na svém kontě 4 vítězství a jmenuje se Loďky. Venuše.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo šesté a dnes postup na pětku, Venuše Loďky, hit, který během 15 týdnů, co je v hitparádě, už 10krát stál na stupních vítězů, ale nás ty dnešní stupně vítězů čekají až za chvíli. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete buď na Spotify nebo na YouTube, najdete si můj kanál Martin Hrdinka Oficiál a tam je seznam, který se jmenuje Hitparáda Česká 12 2026. Je tam i následující hit, který si udržel čtvrtou pozici. Jmenuje se Maják, zpívá Jana Vaculíková.

0: Dva autoři a také dva interpreti, Josef Melen a Luděk Minka. Předminule novinka, předminule druhé místo, minulý týden také druhé místo a dnes místo třetí. A z toho je logické, že to je hit, který zatím ještě neopustil stupně vítězů. A když nastupoval do této hitparády, tak šel z nuly na druhé místo a je v hitparádě tři týdny. Pro mámu je písnička, kterou jsme právě teď poslouchali. A teď bude úplně jiný hit, celkem logicky. Na druhém místě je hit, který má na svém kontě jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty,

0: Hudba a text Roman Šándor, zpíval Josef Wolter hit, který se jmenuje Když léta běží. Je to hit, který už také ví, jaké to je vyhrát hitparádu Česká 12. Je v hitparádě 7 týdnů, minulý týden 3. místo a dnes postup na dvojku. Do dnešního žebříčku se nedostala ani jedna z novinek z minulého týdne a ty novinky byly tyto: Blízko, skupina Poetika, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska a Into Deep, Charlotte Gott. No a kdo je na místě prvním, se dozvíme za chvilku. Já jenom řeknu, že to je hit, který vyrovnal svůj rekord.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasovat v této hitparádě můžeme pro všechny písničky, tedy pro 3 novinky i 9 největších hitů týdne. Hlasovat ale pro ty hity můžeme pouze jednou. Máme 12 hlasů, ale hlasovat pro ty písničky můžeme jen jedenkrát. A hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. První dnešní novinka se jmenuje Perpetuum Mobile, Eva Farná a SMS-ku má hit Mezera 12. Druhá novinka Milé ženy, Heidi Janků, hit Mezera 11. A třetí novinka Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo Přání v kapse, Luděk Malár, hit Mezera 9. 8. Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 8. 7. Dolomity, My tři a vy, hit Mezera 7. 6. místo Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit Mezera 6. 5. Loďky, Venuše, hit Mezera 5. 4. místo Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 4. Místo 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 3. 2. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 2. A vítězný hit má SMS-ku hit Mezera 1. Po 8. během 11 týdnů vítězí hit Jet Plane, ke kterému český text napsala Hana Sorosová, a zpěvák se jmenuje Ruda Sakala, vyrovnává svůj vlastní rekord 4 vítězství za sebou. Takže má 2x 4 vítězství za sebou. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slou. Snad nevzbudí

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Jedna 20 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 se prodlouží až do konce letošního roku. Nepálský šerpa Kami Rita vystoupal po 32. na Mount Everest. Víckrát se to nikomu nepodařilo. A zítra bude polojasno až oblačno, ráno hlavně v Čechách až skoro jasno, teploty 16 až 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Václav Miller. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice podle něj bude i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
3: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
1: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná. Chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že připomínky očekával. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky, ale hlavně v zimě se 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
4: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
1: Nepálský šerpa Kami Rita znovu překonal vlastní rekord v počtu výstupů na nejvyšší horu světa. Na Mount Everest vylezl po 32. Rekord překonala taky šerpka Lhakpa, která na vrchol vystoupila po 11. Víckrát se to zatím žádné ženě nepodařilo. Oba rekordmani jsou profesionálními průvodci výprav do Himaláje. Ritovi je 56 a Lhakpě 52 let. Sport. Italský tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě. Ve finále porazil 2x6-4 Nora Ruda a jako druhý tenista historie ovládl všech 9 turnajů série Masters. Před aktuální světovou jedničkou to dokázal jen Srb Novak Djokovic.
2: Počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer na západě se místy vyskytnou přehánky, jindy jen výjimečně, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm, noční a ranní teploty 5 až 0, místy přízemní mrazíky na východě kolem 6, v 1000 metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 3. Nejvyšší denní teploty pak 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14, v 1000 metrech na horách okolo 10. A v Beskydech okolo 7 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 mezi kilometry 10. a 7. ve směru Brno, tam jsou práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, tak jezděte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: V Hlinsku vás vezmou do vesmíru i za špatného počasí. Hvězdárna tu totiž kombinuje klasické pozorování s moderním planetáriem. A právě z Hlinska teď budeme živě vysílat pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi.
5: Ano, dobrý večer, je to tak. Dnes vysíláme z planety Hlinsko.
6: Přesně tak, zdraví vás Jiří Dušek.
5: A Jiří Kokmotos. My vás tady vezmeme vlastně do vesmíru, ale hlavně na naší planetu, protože té je tady věnováno asi drtivá část té expozice, která je velmi zábavná, velmi hezká pro děti, pro dospělé. No a pokud přemýšlíte už teď třeba kam na prázdniny, tak zrovna Vysočina je bezvadná na volný čas. No a udělat si výlet do Hlinska stojí za to, protože je to malebné městečko se skanzenem vlastně a tady vlastně s nádhernou planetou.
6: Přesně tak.
5: Tak jo, přátelé, tak nás poslouchejte, můžete nám taky napsat, jak jsme na tom s pozorováním.
6: Přesně tak, protože dneska, když budete mít pěkné počasí, tak ke konci našeho vysílání bude nad Českou republikou přelétat Mezinárodní kosmická stanice a my vám řekneme, kdy a kam se dívat.
5: Tak poslouchejte a budeme rádi, když nám dáte taky vědět o vašich pozorováních, nebo když budete mít jakoukoliv vesmírně kosmonautickou otázku, můžete nám napsat na mail sedmikrásky@rozhlas.cz. Dobrý poslech.
2: Sedmikrásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, což je pořad, který je věnovaný vesmíru, astronomii, kosmonautice. A dneska vysíláme z... Teď jsem přemýšlel, jak to nazvat vlastně, možná tak vědecké centrum, asi ano, dá se říct.
1: Odborně se říká Science Centrum,
0: ano, přesně tak. Planeta Hlinsko, my tady během dnešního večera vystřídáme hned několik hostí, ale začneme s Janem Douckem, řekněme zakladatelem tady toho, nebo otcem zakladatelem, majitelem původní myšlenky tady planety Hlinsko, jak to je?
2: Krásný večer. Dá se to do jisté míry tak říct, byť samozřejmě zakladatelem toho všeho je vedení města, protože jasné, to zajistilo celý ten objekt. Nicméně ta myšlenka přišla opravdu z mé hlavy a z hlavy mých kolegů.
0: No, když se řekne to slovo planeta, tak teď jako tady ze sebe budu dělat chytrého, ale mě to tady řekli vaše kolegyně, že na konci je velmi, jsou ta tři písmena ETA, která je spojená tady s Hlinskem, teda už dávno tomu, že teď už tady vlastně z toho nic moc nezbylo, nebo spíš nic než moc. A takže ETA Hlinsko není, ale má to hodně jakoby společného tady s tím místem. Tak...
2: Je to přesně tak, my když jsme vymýšleli název toho objektu, tak jsme chtěli to slovo ETA do toho zakomponovat. A ten důvod je naprosto jednoduchý, protože teď jsme v budově, kde vlastně bylo administrativní centrum ETI, bylo tady i testovací centrum dole ve sklepě, tak byly takový ty testovací mašiny, mixery, dokud neschořela, tak podobně. No a co je důležité, že vlastně, když se podíváte z některých oken ven, tak uvidíte areál, kde se vlastně ty spotřebiče vyráběly. A my to tady trošku v té expozici máme i zakomponováno. Právě v jedné části, tak i ty spotřebiče v nějaké podobě jsou.
0: Jo, to můžeme říct asi celkem rovnou, že pokud jste lehčí nostalgici, tak jako já, tak tady jedno oko nezůstane suché, protože jsou tady takové ty vysavače, mlínky. Vy, kteří jste prostě, řekněme, starších ročníků, narozeni ještě před rokem 90, tak prostě všichni jsme to měli doma, že jo? Protože nic jiného nebylo.
1: No, ale musíme asi taky říct, že zaprvé mnozí ještě do dneška používáme ty věci.
0: To je pravda,
1: jo?
0: Ano.
1: Ale že tady není to jenom jakoby muzeum, byť tady jsou ty původní jako výrobky, ale vlastně některé jsou i velmi zvětšené a člověk může dokonce do vysavače vejít, že jo, tady.
0: Ano, ano. No,
2: to je, vlastně je to, je to přesně tak. Já vám řeknu proč, protože když jsme tady dělali ty expozice, tak jsme přemýšleli nad tím, jak téma atmosféry, které právě je spojeno s těmi exponáty, provázat vlastně s fyzikálními principy, které člověk využil, okoukal vlastně v té atmosféře a pak je použil v těch spotřebičích. Takže to je ten důvod.
0: Což vlastně lux je, že jo? No.
2: Což vlastně lux je, jak lux funguje na principu podtlaku a podtlak je spojen se vzdušnými masami, které se kolem nás všude motají. Takže tohle jsme se snažili takovými často dlouhými a velkými oslými můstky propojit.
1: Já bych se vrátil teda na začátek, protože jsme se bavili o tom, že vy jste teda vymyslel ten koncept tady. A to centrum tady není dlouho, že vlastně slavíte letos třetí narozeniny, nebo budete slavit třetí narozeniny.
2: Ano,
1: že?
2: Přesně tak, v září 22. jestli se nepletu, tak budou třetí narozeniny toho objektu. Bylo to první vzdělávací nebo science centrum, tedy chcete-li, v Pardubickém kraji, které bylo v tou dobou otevřeno. A ty tři roky ukázaly, že ta expozice je velmi živá, funkční a nejenom expozice, ale vlastně i ty přilehlé prostory, které tady jsou ve smyslu laboratoře, auly, konají se tady různé akce, takže je to opravdu objekt, který, já bych řekl, komunitně funguje.
0: No, je to tady moc hezké. My jsme dokonce, nebudeme to rozmazávat, ale slyšeli jsme rozpočet, s kterým to tady bylo stavené a to teda nám zůstala vyset brada dole, když to tak řeknu, prostě za jak málo peněz jste udělali opravdu jako skvělou věc. Teda.
1: To bylo důležité, že jsi řekl, že za jak málo peněz, no, protože to, tak jako by to...
0: Ano, mohlo se i obráceně, to uznávám, ne, tak že když dneska člověk vidí science centra za 100 milionů korun, tak vy se teda rozhodně nemáte za co stydět a je to tady opravdu pecka. My si to tady za chviličku projdeme, protože těch exponátů je tady hodně. My teď jsme vlastně v místě, kde je pokladna, kam vlastně přijdou návštěvníci úplně jako poprvé. Dokonce tady máte i stylové takové skříňky.
2: To bych ano, měl ano, ano, ano.
0: To se hodí k našemu pořadu.
2: Přesně tak, my se tady na ně díváme a je tady 36 skříňek a na každé skřínce je nějaké souhvězdí, na jedničce je Hydra, na dvojce Pana a tak dále, to pokračuje. A ono to má určitou logiku, protože souhvězdí je 88, jestli se nepletu, mělo by to tak být, že? A tady jich máme 630 největších, prostorově největších, takže jsou tam vypsána, je tam vždycky znázorněno název a je tam i nějaká základní úderná věta o tom souhvězdí.
1: My bychom asi měli trochu uvést na pravou míru tu úvodní upoutávku. Vy tady nemáte planetárium, nicméně astronomické jakoby různé exponáty, těch tady je spousta. Dokonce tady jakýsi simulátor, řekněme, hvězdné pluhy, nebo nejnápadnějších souvězdí. A tím nemyslím tady ty skříňky odkládací, ale vlastně se tady jako zobrazují, že on, ty nejzajímavější obrazce. Takže jako ten vesmír tady je na každém kroku. Vidět.
0: Je to tak. A k tomu se dostaneme už za chviličku, takže poslouchejte dál pořad Sedmikrásky na nebi.
3: Sedmikrásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, kdy se spojují všechna regionální studia Českého rozhlasu od Plzně až po Ostravu a taky třeba přes Český rozhlas Pardubice, který je doma v Pardubickém kraji, odkud dneska vysíláme my konkrétně z Hlinska, z planety Hlinsko. Dalším naším hostem je Petra Plisková, ředitelka tohoto nádherného vědeckého centra. I vám dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům.
0: Tak, na vás bude trošku provést nás tady, což je vždycky do rádia taková jako nejméně vděčná atmosféra. Disciplína, protože člověk by rád vždycky řekl, no to máme tady takhle, se na to můžete podívat. To v rádiu úplně nejde, ale vezmeme to postupně. Vy máte už na začátku úplně dole, když se vstupuje sem vlastně do tohoto centra, do planety Hlinsko, pár takových jako zajímavých atrakcí.
2: Na venkovní expozici.
0: Ano, ano. Jedno se jmenuje, jak je to...
1: Cirkulon,
0: to tady Jiří Dušek se vrátil do dětských let.
2: Ano, já jsem v tom cirkuloval.
0: Cirkuloval, v tom pobíhal, v tom vyzkoušel, v tom trošku odstředivou sílu, taková vlastně jakoby nakloněná dokola plocha. Tak dole máte teda co? Kromě tady cirkulóny.
1: Tak ještě máme novou expozici, kterou jsme otvírali právě na začátku letošního roku. Je to expozice věnovaná, říkáme ji Cestujeme po planetách a je to taková deska na zdi, jestli mám popisovat pro posluchače, kde je 9 krásných otázek, kde si děti můžou vyzkoušet svoji paměť, svoje znalosti a podobně. A když ji vyluští a přijdou sem nahoru, tak tady máme takovou krásnou plazmovou kouli, kterou díky kódu, který právě získají vyluštěním těch otázek, tak můžou potom spustit.
0: Už na ně jdete takhle z hurta, ne? Od začátku.
2: Dobře, tak zvládnu tenhle vstupní kód získat. No. A cítím se tady vlastně ve třetím patře zrekonstruované budovy, protože pod náma je škola.
1: Učiliště. Učiliště, ano.
2: A tady to centrum sídlí vlastně ve třetím a ve čtvrtém patře. Tak teďka jsme tak. Jakoby v tom třetím a třetím patře budovy a prvním patře centra.
1: To jste to řekl úplně přesně, je to tak. Jsme tady v místě, které je recepce a hlavně je to taková i odpočinková zóna, kde si třeba veřejnost nebo i ty školy mohou odpočinout, dát si svačinku a spočinout chvilku.
0: No ale vedle už je samotná expozice, kde se člověk může třeba vydat do středu země, že jo?
2: Ale... Víte, má takové tři tematické celky, jak jsem pochopil.
1: Tak my tím, že se jmenuje Planeta Hlinsko, tak se jmenuje opravdu planetě a my to máme z toho pohledu spíš z těch sfér, které na té planetě máme. Je to jedna sféra, kterou právě tady my vidíme už odsud, to je litosféra, kamenný obal země. A potom, když vstoupíme o patro výše, tak je to potom ještě hydrosféra a atmosféra.
2: Mm-hmm. Takže. A tomu vlastně náleží všechny ty exponáty, ať už interaktivní nebo informační tabule
1: tak
2: a podobně.
1: Všechno navazuje a je to vlastně celkem 19 expozic. Oni jsou číslované, ale není to chronologie prohlídky. U nás si může vlastně ten návštěvník chodit jak chce, samovolně, nepotřebuje k tomu žádného průvodce ani žádné pracovní listy, které samozřejmě máme, kdyby bylo potřeba, a školní skupiny chodí s lektorem.
0: Ale hodí se vzít si sebou mobil, protože tady můžete načíst QR kód a to je tady vlastně hned na začátku. A mi přijde úplně fantastické. No, že to tady můžete rozpohybovat, to je úplně super.
1: Tak máme takovou zajímavou věc, říkáme tomu, nebo je to rozšířená realita. A vlastně díky této rozšířené realitě se můžete ocitnout někde v prvohorách, druhohorách, protože díky žaluzím, které uvidíte do kolečka celé místnosti, dokážete spustit právě tu rozšířenou realitu. A kolem vás dokonce může běhat i dinosaurus.
0: No, já to popíšu, na těch žaluzích jsou vlastně takové jakoby obrázky.
1: Černobílé kresby.
0: No, trošku to vypadá jako Zdeněk Burian, že jo? Když možná, ten dinosaurus, ano, jako, ano, když to tak řeknu. A vy na to namíříte, prostě stáhnete si tu aplikaci, že, přes ten QR kód, který tady máte, a namíříte to na ty žaluzie a ono to normálně jako zbarevní se a rozpohybuje se to. Je to teda fakt jako bezvadný.
1: Taková 3D animace, která nám představí právě tu dobu.
0: Ano, já jsem říkal už, že se tady Jiří vrátil do dětských let a co ho teda nejvíc ještě zaujalo, bylo, že se člověk může udělat tak jako ohromný výbuch, že, Kunětické hory.
1: Tak právě tady v té části, která je věnovaná litosféře, máme několik expozic a jedna je věnovaná sopkám. A když si budete chtít namíchat takovou sopku, která vybuchne a budete chtít udělat nejničivější výbuch, tak i to lze tady udělat, přesně tak.
2: No nicméně té expozici litosféře dominuje obrovský model planety Země.
1: Jo?
2: Když už jste ta planeta, ano.
1: Pětimetrový.
2: A do ní se dá stoupit, že dokonce do té planety.
1: Když obejdete ze zadu, protože zepředu je taková nenápadná, vypadá to...
2: No, jako nenápadná pětimetrová planeta, jako takže...
1: Myslím tím, že nejsou vidět žádné dveře, žádné vstupy. Vypadá to opravdu jako obyčejný globus, ale v nadrozměrném nějaké velikosti. A zezadu uvidíte krásný průřez, kde uvidíte i svítící jádro. Mm-hmm. A vlastně, když ještě vlezete dovnitř, je to taková jakoby trošičku labirintek maličký, tak tam nám běží na velké obrazovce takový 3D program, kde se dostanete opravdu do středu země.
2: Mm-hmm. To vlastně symboluje jako, ano, já jsem právě říct, že to symboluje jako výtah, že jo?
1: Tak, přesně
2: tak. Je to
1: tak.
2: Taková hezká podívaná.
0: No a co teda mě teda zase, já jsem se zase jako tady cítil trošku jako děcko a užil jsem si to. Vy tady máte simulátor zemětřesení, to prý je zejména oblíbená atrakce maminek s dětmi.
1: Ano, takové situace se tady stávají, že vidíme už od recepce, že se snaží uspat dítě právě tím, že nám ho dají do našeho zemětřesení.
0: To je zemětřesení ideální místo na uspávání dětí.
1: Ano, tak, přesně tak. No, to simuluje to vlastně pohyb toho kočárku.
0: Jo, to je takový stůl, který se vlastně jakoby
1: hýbe. Ano, přesně tak. Můžete si nasimulovat sílu právě toho zemětřesení o nejslabšího, kde ty děti ještě nespí a pak po to nejsilnější, kde nám usínají.
0: Ale ten hlavní princip je vlastně v tom, že lidi se tam postaví, jsou tam kostičky normálně,
1: ano,
0: jako
1: kostičky,
0: hrací.
1: Přesně, dva druhy, těžký a lehký, ještě ano, řekneme.
0: A ty se dají vlastně stavět na sebe, že si z toho postavíte třeba domeček, že jo, nebo nějakou věž, nebo něco takového. A podle toho, jak důmyslně a jak chytří jste, tak vám to buď to spadne, nebo
1: buď
0: nespadne.
1: Spadne.
0: Já na sebe můžu prozradit, že mi to spadlo už asi při 2 stupních Richtera, takže to bylo jenom takové chvění, když to tak řeknu.
1: Ale byla to vysoká věž, takže
0: obrovská.
1: To bylo logické.
0: Dobrá, těch věcí je tady hodně, ale já myslím, že už bychom pomalu mohli přeskočit do druhého patra. Každý návštěvník, který sem přijde, tak ke vstupence dostane takovou modrou kuličku.
1: Kapičku vody, ano. Tomu říkáme, ano. A je to takový malý suvenýr, který si pak odnese i domů, tak to říkám hned na začátku, abych třeba nalákala budoucí návštěvníky. A tu kuličku, protože se koulí, budete potřebovat v kuličkových drahách a ona nám bude nahrazovat to vodu, protože jsme tady nechtěli pracovat s vodou jako s tekutinou, tak řasy, že jo, pocákaný lidi, děti.
0: Jasné, no.
1: Takže vlastně nemáme tady ani kapku vody, ale přitom vysvětlíme celý princip koloběhu vody na naší planetě právě díky dřevěné modré kuličce.
0: A lidem dojde prostě třeba jenom, jak ta voda putuje krajinou vlastně z vyšších nadmořských výšek třeba do řek, že tady vlastně jste využili vlastně poměrně zajímavý terén okolí Hlinska, kde vlastně řeka Chrudimka, že do Labe. A ta kulička se tam krásně tak jako kutálí po takovém modelu reliefu, že jo. Tak. Pak tam máte vodojem ještě taky, myslím, že jo.
1: Tak to je asi tak nejatraktivnější z těch venkovních expozic, protože my tam máme ještě jeden veliký labirint, k tomu se pak třeba dostaneme. A tady si vlastně dokážeme tu vodu vyčistit, dokážeme dětem ukázat, že voda i něco stojí, je tam elektroměr, dokážeme se podívat, do jakého druhu čištění spadne a podobně. A všechno je to manuálně klikou, že roztočíte a vidíte, kam vlastně ta kulička všude může putovat. Jsou tam takové dlouhé vlastně jakoby potrubí průhledná, takže vy všude vidíte, jak ta kulička putuje, tím vodojenem, všecko máte vlastně krásně na očích.
0: Ano, mi tady už několikrát jako padlo, že to je skvělé pro děti, ale já musím teda i za sebe říct, že to je bezva pro dospělé, protože i vlastně nám, dospělým, tady ve spoustě věcí jakoby dojde, jak ty věci fungují a prostě trošku si osvěžíme ty věci ze školy, které už jsme si třeba dávno zapomněli, pak když se tím úplně nezabýváme. Těch expozic tady strašně moc, tak si pojďme dát teď trochu pauzu
2: a pak
0: pokračujeme. A pak budeme pokračovat. Posloucháte 7 krásky na nebi. Jenom ještě můžu dodat, že vlastně už nám chodí i nějaké maily, tak se k tím dostaneme na 7 krásky. @rozhlas.cz nám můžete psát.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Sedmi krásky na nebi, pořad o astronomii, o kosmonautice, ale dneska taky hlavně o naší planetě, o planetě Zemi.
1: Ale taky potřeba říci, že lidé často vnímají, že vesmír je to, co je nad náma, ta hvězdná obloha, ale já vždycky dodávám, že vesmír vlastně je úplně všechno, protože naše planeta je součástí vesmíru, takže i lidé jsou součástí vesmíru, takže vesmír je úplně všechno. Takže vlastně
0: jsme vesmír.
1: My si můžeme v tomhle pořadu vysílat, odkud chceme a vykládat si, o čem chceme, protože vždycky to bude o vesmíru.
0: To je pravda, ano, všechno je součástí vesmíru, je to dobře trefené. A dneska jsme ale na planetě Zemi, ale zároveň taky na pobočné planetě Hlinsko. Tady v Hlinsku je to, musím říct, že fakt nádherné místo, že se vám tady, jednak je to teda nové celkem, že jak jsme říkali, 3 roky, těch expozicí je tady celá řada. Dokonce je takový labirintík, který máte, že jo? A ten taky vlastně souvisí s vodou, jak to je?
2: Tak jak jsme zmiňovali už při minulém vstupu, tak je to vlastně v části, která se věnuje hydrosféře, takže vodnímu obalu Země, aby jsme se vyjadřovali třeba i pro menší děti. A my uprostřed celého toho patra máme opravdu labirint, kde se stanete tou kapkou vody vy jako člověk. Cítíte se tak, jak se cítí voda u nás na planetě. Jsou tam klimatizační jednotky, takže v určité části je tam zima, protože když je voda v obloze, než spadne domů třeba dolů v podobě kapek, tak je chladno, ale když se dostane třeba do domácnosti, tak si ji ohřejeme, protože si chceme udělat čaj, takže v té místnosti je teplo, není tam teda 100 stupňů, to se nemusí nikdo bát, nebojte.
0: Sauna.
2: Sauna. A je tam i dalších pár překvapení, můžete se třeba spláchnout jako záchodem a vyplujete zase v rybnice, takže uvidíte sami.
0: Je to super, protože vy to máte s těma zvukovýma efektama, takže opravdu tam to spláchnutí člověk má.
2: Ano, přesně tak.
0: A v tom stísněném prostředí má člověk pocit, že tak putuje tu kanalizační trubkou.
2: trošku, ano, přesně.
0: Já jestli můžete předat na chvilku mikrofon Honzovi Douckovi. Mě by vlastně zajímalo trošku ty nápady těch expozic, jako jestli, kde jste na to přišli, jestli, protože vy jste...
1: Okopíroval se to, anebo to bylo, kde to přišlo samo?
0: Kde jste to kopíroval?
3: No, my jsme se nesnažili kopírovat, což je asi na tom vidět. Opravdu jsme měli snahu, aby ty expozice byly unikátní a byť jsme logicky navštívili různá science centra a s kolegy jezdíme i po světě, takže máme různé inspirace, tak jsme se stejně snažili to dělat unikátně, tak aby to byly věci, které jsou jenom a jenom tady a nikde jinde. Myslím si, že se to poměrně povedlo, že tady opravdu nemáme takřka nic, co byste viděli někde jinde.
1: To je pravda.
0: Jenom jsme na začátku zmínili ten vysavač obří, který má design takového toho starého eťáckého vysavače, který si myslím, že ještě jako si my dříve narození dobře pamatujeme. A jak tady říkala paní ředitelka, tak někteří to mají ještě určitě doma. Tak ne jako muzeální kousek, ale stále funkční. Tak co v tom vysavači člověk zažije?
3: My jsme ho měli mimochodem v hnědé barvě, tenhle vysavač. Co tam zažije? No, zažije tam vlastně to, jak vzniká... jak vznikají vzdušné proudy. Pochopí, nebo snad pochopí, doufejme, já předpokládám, že ano, pochopí, jak to je vlastně s teplým a studeným vzdušným proudem na planetě Zemi. Pochopí, že to není úplně jednoduchá věc, ale snažili jsme se to nějakým způsobem zjednodušit a úplně na závěr ho to přenese do vysavače, aby zjistil, jak funguje podtlak, uvidí tam naše lítající kravičky a úplně na závěr, když by sem šel třeba někdo s mokrými vlasy po dešti, tak má možnost si tam ty vlasy vysušit, protože ten vysavač opravdu začne foukat, ten speaker, který tam je, začne křičet, protože jinak by to nebylo slyšet a zažijete zkrátka vysavač.
1: Taky tam máte mixer.
3: Ano, taky tam máme obrovský mixer.
0: Vlastně, no,
3: přesně
0: no,
3: tak,
0: ano.
3: Je tam velký mixer, je to velká zvětšení na mixeru, který pak je tam vzadu ve vitríně, takže ano. To lidé mohou porovnat. A mixer vlastně ukazuje, jak fungují vzdušné víry. Ukazuje to, jak musíte trošku tu energii do toho vložit, aby ten vír vznikl, takže máte možnost, a je to mixer takzvaně dvoumužný nebo dvouženský, jak se to vezme, ale je
0: tady
3: to třeba...
0: Tady bych klidně řekl normálně dvoumužný, protože to prostě fakt vyžaduje jako páru to rozpohybovat.
3: Přesně teda. Tak, vyžaduje
0: a to
3: páru.
0: A to nechci tady děvčata nějak jako podceňovat, ale...
3: Je to makačka, jo, to je pravda, nicméně, když se vám to podaří a chytnete tam ten správný švung těch větrů, tak opravdu všechny ty objekty, které jsou vevnitř, vnesete a vidíte, jak se točej, jak rotujou podle nějakých pravidel a jak vlastně vypadá vír.
0: Ano, když se doma děláte smutí, tak to tak nedoceníte, tady to poznáte líp.
1: Ono samozřejmě tady asi do tohle centra, budeme se o tom asi teďka bavit, chodí hlavně děti a já bych řekl, že tyhle exponáty jsou strašně důležitý, protože oni vybijou trošku tu dětskou energii, že? Jako, aby se trošku unavili a nedemolovali to tady systematicky.
2: Přesně tak, proto je venku ten cirkulon. Tak to je číslo jedna, kde jsme potřebovali ty děti vybít. Pak je tady těch 44 schodů a potom pár těch expozic, které jsou opravdu fyzikálně, opravdu
0: fyzicky náročné.
2: Přesně tak. Jinak my jsme vlastně to koncipovali tak, že tím, že to je vzdělávací centrum, tak sem chodí děti hlavně školního věku, je tady doporučený věk 6+, ale jsme rádi za každého menšího návštěvníka, budoucího badatele, fyzika, astronoma, astronauta, protože i ty malé děti, když neumí číst, tak si tady určitě najdou to, co chtějí, co potřebují k tomu, aby měli hezký den a aby si našli něco, co je zajímá, třeba právě ty kuličkové dráhy. Jinak těch 6+ je doporučené proto, protože i ty expozice velikostně bezpečné, jako by jsou pro ty děti větší, ale hlavně tady spousta textu. Takže nejenom ty expozice, ale spousta různých panelů, desek kolem, které obsahují ještě další nadstavbu, spousta informací k tomu.
1: Jak máte vlastně otevřeno?
2: Mám otevřeno 362 dní v roce.
1: Takže které tři dny zavíráte?
2: Štědrý den, Nový rok a Velikonoční pondělí.
1: Ty brďo.
0: Takže vy jste fakt normálně od pondělí do neděle každý den? Jo?
2: Ano, včetně pondělka.
0: Teda, pěkně, to je super. Kolik sem tak přijde lidí?
2: Tak v průměru máme návštěvnost kolem 20 000 návštěvníků za rok. Hezky. Co teďka počítáme od začátku.
0: To je hodně dobré.
1: To je... Asi je potřeba taky říct, že to tady ale vedete v malém počtu. Jakože to je jako těk...
2: Počet zaměstnanců planety Hlinsko jsou 3,5 zaměstnance, když to vezmeme opravdu přepočítáno na recepci a na veškerou tu údržbu, co tady je. Plus samozřejmě máme lektory, kteří vedou vlastně ty odborné přednášky anebo ty školní skupiny. A potom máme spoustu brigádníků, kteří nám pomáhají třeba právě o těch víkendech, aby my jsme mohli být aspoň chvilku doma.
0: Dobrá, tak jo. Máme 21 hodin 35 minut. V kolik že letí ta mezinárodní vesmírná stanice?
1: Chvilku po tři čtvrtě na 10.
0: Tak máme ještě čas, dobře. Tak,
1: v dalším vstupu si řekneme,
0: co můžete přípravu vidět na obloze. A ne všichni můžete vidět, protože nám třeba píše Monika Krauzová, naše pravidelná posluchačka ze západu Čech, ze Sokolovska, kde píše, že od východu se zatahuje a je ještě celkem světlo, ale připomíná taky přelet Mezinárodní vesmírné stanice. Tak než se vám zatáhne, tak vám ještě řekneme, co teď na obloze můžete vidět, nebo během dnešních nocí a těchto dnů taky můžete vidět. Tak poslouchejte dál Sedmi krásky na nebi.
4: Sedmi krásky na nebi.

0: Tady jsou regionální stanice Českého rozhlasu, pořad Sedmi krásky na nebi. Dnes vysíláme z nádherného science centra planeta Hlinsko. Teď se dostáváme vlastně poprvé, bych řekl, v naší vysílací historii do toho, jak, nebo respektive do pocitu našich posluchačů, kteří žijí třeba v nějakém bytovém domě, protože my jsme vždycky měli možnost výjít ven a pozorovat noční oblohu, nebo vždycky jsme byli v nějaké prostě vězdárně, to šlo, ale tady jsme prostě v bývalé administrativní budově ve třetím patře, tady nemáme moc kam jako chodit ven.
1: No ale zeptám se vlastně, je tady něco vidět z oken? Máme tady výhled na něco zajímavého?
2: Myslíte objekty nebo oblohu?
1: Dobře, tak jaká je tady obloha? Je tady něco vidět, aspoň něco?
2: Je tady vidět pár souhvězdí a jako nejsem na to úplně specialista, to možná vy budete lepší, ale není tady nic extra výjimečného, ale budou to klasická souhvězdí. Pravda je, že obecně jsme v oblasti, kde ten světelný smog je menší. Jasně, teď jsme ve městě, takže tady logicky svítí lampy, ale pokud bychom vyšli za město, tak jsme na rozhraní Železných hor a Žďárských vrchů a tady přece jenom například Seč nedaleka tak je vyhlášena krásnými záběry fotografickými, které, pokud se nemýlím, i NASA.
1: Ano, on tam totiž je Petr Horálek, náš významný český astrofotograf, teďka dokonce dostal nějakou cenu od vlastně Pardubického kraje, takže ho taky tímto zdravíme. Nicméně, my se asi budeme podat hlavně o obloze teďka aktuální.
0: Ano, k tomu ne? Jsem se chtěl dostat, o aktuální obloze, tak teď budeš muset zapojit svoji fantazii a tak nějak posluchačům popsat, co vlastně můžu na té obloze vidět. A
1: pokud mají pěkné počasí.
0: Pokud mají pěkné počasí a dneska musíš myslet na to, že ty tu oblohu nevidíš a oni se na ní dívat můžou, takže tě můžou kontrolovat.
1: To je jednoduché, že my se vlastně zaměříme na to, co je vidět na obloze bez dalekohledu a co je hodně nápadné, tak je potřeba říci, že vlastně teď nad západním obzorem krásně, a to nemyslím jako jenom v tomto okamžiku, ale vlastně o těchto večerech září planeta Venuše, je to naprosto nepřehnutelná, taková velmi jasná v úzovkách hvězda, není to hvězda, je to planeta, a protože je vidět večer, tak se jí také říká večernice. Ta Venuše tak za půl hodiny, 6 hodiny zapadne, ale pořád nad západním obzorem o něco výš a o něco slabší, ale velmi nápadný i tak, bude Jupiter, další planeta sluneční soustavy. A jak už bylo lehce avizováno, dneska už za pár minut ve 21.49 se vpravo od Jupiteru objeví takový zářící bod, který bude putovat oblohou. Zhruba o 3 minuty později proletí kolem Polárky a kolem 21.56 zmizí nad východním obzorem. Tak to bude Mezinárodní kosmická stanice. Jasností bude srovnatelná právě s tou Venuší, takže to bude skutečně velký, nápadný, zářivý objekt, který, když má člověk pěkné počasí, nebo když bude mít pěkné, teďka má pěkné počasí, tak ho za pár minut uvidí. Pokud to nestihnete, tak za 90 minut poletí ještě jednou. A potom vždycky večer se dá chytit až do 25. května. Bude také přilétat na Českou republiku. Ale teď už za pár okamžiků.
0: Jakub Albert, náš taky pravidelný posluchač, nás zdraví z Prahy do východních Čech. Měsíc květen bude měsícem dvou úplňků. Ten první už nastal 1. května a druhý nás čeká
1: v neděli 31. května.
0: Máš to správně, Jakub, to píše taky tak.
1: A protože je to druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci, tak se někdy označuje jako takzvaný modrý úplněk. Aha. Byť teda on modrý nebude, bude to normální úplněk. Je to spíš takové ústní a neoficiální označení jakoby druhého úplňku, který nastane v jednom kalendářním měsíci. Tady to označení se prosazuje hlavně mezi novináři anebo v lidových kalendářích, ale astronomové tak jako blahoskloně to jen tak jako sledují. A
0: pro astronomy přecházejí to laický výraz.
1: Ano, přecházejí to laický výraz, anebo to používají v rozhlasovém vysílání.
0: Jo, aby to všichni pochopili, co jde.
1: Takže 31. května nastane druhý úplněk, je to jen taková jakoby kalendářní kuriozita, bude to určitě hezká podívaná a i když se mu říká modrý, tak nebude modrý, bude to normální klasický úplněk.
0: Fajn, dobře, tak máme všechno teď z té hvězdné oblohy.
1: Určitě ano.
0: Dobře, tak jo. Tak, jak jsem říkal, my vysíláme dnes z nádherného městečka Hlinska. Jsme zhruba nějakých 25-30 kiláků od Pardubic, říkám to správně.
2: Nějakých zhruba 40.
0: 40,
2: trošku dál.
0: Tak jsem se trochu seknul, nevadí. No každopádně je to místo, které má i velmi zajímavé okolí. Už jsme koneckonců teda slyšeli, že tady je tady i solidní obloha, nebo jsou tady místa, kousíček za Hlinskem, kde se dá koukat na krásnou oblohu. Ale těch, řekněme, pozemských

0: Slovenska, protože je tady spousta zajímavých věcí a říkám nejen astronomických. Tak poslouchejte dál Sedmi krásky na nebi.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je pořad Sedmikrásky na nebi, pořad věnovaný astronomii, kosmonautice, ale dneska vlastně té astronomii, která je spojená tady s námi, s planetou Zemí, protože té je věnovaná značná část expozice ve Science Centru Planeta Hlinsko. Jasně, Hlinsko, nádherné město, ale my se teď vydáme s naším hostem Janem Douckem i do okolí, protože těch, řekněme, astronomicko a teď řeknu ještě další slovo geologicko, zajímavých věcí je tady hodně. Tak je to na vás, kam nás vezmete?
1: Vezmu vás naprosto logicky do Národního geoparku Železné hory, protože to je území, které vlastně tady na planetě je nějakým způsobem stvárněno, je provázáno s planetou a do jisté míry planeta je takovým, řekněme, vstupním bodem do tohoto území. Je to území, které má nějakým způsobem definované hranice, ty nejsou úplně vidět, ale je to geologicky cenná oblast s více než 102 hornin, kde my, zaměstnanci geoparku, se snažíme ve formě příběhů, zábavných příběhů, vlastně interpretovat, ukázat tu geologii, tu pro lidi často nudnou geologii, taky ukázat v té zábavné formě, v příběhové formě, v různým způsobem. Naučné stezky, expozice, bodová zastavení a tak podobně.
0: No to by mě zajímalo, jak na to jdete, protože teda musím říct, že takzvaná šutrologie, to bylo strašný ve škole teda. Nevím, jak na to vzpomínají naši posluchači, ale já teda vždycky, já jsem akorát poznal ten bulížník.
1: Ano, jsme to
0: byl
1: dobrý.
0: Ten bulížník, ale to proto, on byl takový...
1: Měl specifický tvar,
2: ono nepoznal.

0: No ale je to proto, že jsme vysílali z Hvězdárny v Ďáblicích, která je na Buližníkovém vrchu. Do té doby nevěděl, že existuje Buližník.
1: Pak byl ten Magnetit, že
2: ano,
1: jo?
2: Tam byl magnet na tom.
1: Tam byl na tom magnet, ano, tak ten jsem poznal taky a tím jsem tak asi...
0: Tak Žulu ne, asi poznáš. Ne? Vápenec, Žul... asi Pískovec. Ne?
1: No, tak asi jo, no.
2: No tak to je dobrý základ, že samozřejmě, ale nicméně je to tak, jak říkáte, no, ta výuka geologie na školách není úplně jako v, na topu, bych řekl.
1: A, to švanda to není, no.
2: No, není to jako šlágr, ale my se snažíme zkrátka tu geologii ukazovat jiným způsobem, tak, aby to ty lidi bavilo a netlačit to do nich horem dolem, ale tak jako na dotykově třeba, nebo formou různých maket, odlitků a tak dále. Ono to je vidět vlastně i tady na planetě, jak s tou geologií tady pracujeme. Mm-hmm. Mimochodem, ta geologie tady je navázána na rámcový vzdělávací programy, takže to je i smysl ukázat žákům, ale i pedagogům, že se s tím dá nějakým způsobem pracovat.
1: Hmm. No a teda v tom parku, nebo respektive v tom geoparku, vlastně geoparku, tak jak to tam funguje?
2: Geopark je obrovské území, má 777 kilometrů čtverečních, takže je to opravdu jako, je to na víkend, my říkáme, je to na víkend a říkáme, že za 2 až 3 dny tady poznáte geologii celých Čech. Aha. Při najíždění tady 150 kilometrů za 2 až 3 dny, po celých Čechách by to bylo s 1 nulou navíc za 2 až 3 týdny. Takže tady v malém jste schopni poznat tu geologii. Máme tady malé pískovcové skalní městečko, malý vodopád, máme tady malé sopky. Je tady zkrátka relativně všechno, ale v nějakém jako menším měřítku.
0: Ono to je vlastně taková kombinace nějakých naučných stezek, potom nějaké cyklostezky jsou to, jak jsem pochopil, takže člověk si tady vybere, co mu vyhovuje.
2: Pokud to vememe z toho turistického hlediska, tak je to přesně, jak říkáte, jsou to jednak bodová místa provázaná třeba cyklostezkami, jsou to naučné stezky, různé kilometráže, jsou to různá návštěvnická centra vedle planety Hlinsko, třeba brána do pravěku v Pasíčkách u Proseče, případně Berlova vápenka v Závraci u Třemošnice s muzeem vápenictví. No ale pak je to i řada dalších věcí, které Geopark dělá, jako je věda, výzkum, vzdělávání, výchova žáků nebo obecně všech různých skupin a regionální rozvoj. Geopark není pouze o tom cestovním ruchu, ale zaplňuje nebo zahrnuje všechny ty aktivity, které jsem zmínil a snaží se vlastně celostně rozvíjet to území ve spolupráci s dalšími partnery a to je vlastně to nejdůležitější. To není projekt jedné firmy, jednoho subjektu, ale je to projekt desítek partnerů, kteří vlastně jsou do toho nějakým způsobem zakomponováni.
1: Bezva. Pojďme ještě vybrat jeden typ, který tady je, má takový docela zajímavý, bych řekl, nadpis v našem scénáři Falešná hvězdárna v Chrudimi.
0: Tak to mám tak, říct já?
2: Já, nevím, já jsem s Chrudimi, ale jestli to chcete říct, tak můžu. Falešná hvězdárna v Chrudimi je nádherný objekt v Břetislavově ulici, což je historické centrum města a je to, není to hvězdárna, ale je to dům, který si nechal postavit pan Midlář a dneska v tom domě je Muzeum loutkářských kultur. A opravdu je tam něco, co vypadá jako hvězdárna nebo minaret, chcete-li, a nejzajímavější na tom je na něj vystoupat, vyjít na takovou terásku a ten pohled, který tam uvidíte na centrální město a na Železné hory je nezapomenutelný.
1: No ale tam taky pobýval Tychon de Brahe, takže...
0: Nepobýval, to je právě pověst.
1: Jo, to je pověst. Aha,
2: takových tak... pověstí bohužel máme v Chrudimi hromadu.
1: Nevadí, dobře. Tak děkujeme moc krát za to, že jsme dneska tady s váma mohli být na planetě Hlinsko. Bylo to bezvadné. Planetě přejeme, ať se jí daří. A přátelé, přijďte kdykoliv, prostě 362, 2 dní v roce.
0: Webovská stránka, ještě řekněte rychle.
1: Webovou stránku, ano.
3: Tak je to jednoduché www.planetahlinsko.cz.
1: Výborně. Tak řekla Petra Plisková a Jan Douce, kteří byli našimi dnešními hosty.
0: A my se ozveme 7. června z Hvězdárny ve Slaném.
1: Je to tak. Od mikrofonu se loučí a hezký večer přejí
0: Jiří Dušek
1: a Jiří Kokmotos. Sledujte Hvězdy.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Předseda ústavního soudu Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle dominikánů z Jablonného je to zázrak. Fotbalistky z KLDR přicestovali do znepřátelené Jižní Koreje. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno. Teploty 16 až 21 stupňů. U mikrofonu je Václav Miller. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
2: Baxa varuje taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonné v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizel. Řád dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
4: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to bylo úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Stislavu, to je přímo vás nebe přímo.
2: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonné v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Do Jižní Koreje poprvé po 8 letech přicestovali severokorejští sportovci, konkrétně tým fotbalistek z města Nekujang, který si proti jihokorejskému Suwonu zahraje semifinále asijské ligy mistryň. Stupenky na zápas se podle agentury Yonhap vyprodali během jednoho dne. Sportovci z KLDR v Jižní Koreji naposledy závodili na zimních olympijských hrách v roce 2018. Země jsou od roku 1950 oficiálně ve válce a mají mezi sebou uzavřené pouze příměří. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nastavbové části šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slavie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. příčce. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno hlavně v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Noční a ranní teploty 5 až 0 a místy přízemní mrazíky, na východě kolem 6, v tisíci metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech asi 3 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty pak 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14, v 1000 metrech na horách okolo 10 a v Beskydech kolem 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Stavební práce zdržují provoz Praze 6 v ulici U Brusnice mezi křižovatkami ulic Patočkova a Jelení. Rekonstruuje se tam tramvajová trať. Komunikace je proto částečně uzavřena. V Dobřichovicích, okres Praha Západ, na silnici 2. třídy číslo 115 opravují povrch vozovky. Doprava je kyvadlová, provoz jedním jízdním pruhem. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už jsou tady hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
6: Já vidím, že toto opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
5: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
7: Dovolí, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
5: Ale já teď nebudu, díky.
7: Dobrý, tu máš.
5: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
6: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
5: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
6: Ale naposled.
5: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
6: Už to mám.
5: Tak výborně.
6: Ale tohle není všechno.
5: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
6: Víš, co tě čeká?
5: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
6: Za to nedostanu ani 500 rublů.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a kolegů.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru. Z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát, aby hned i celý svět tu píseň zpíval rád. Krejčík se jenom usmál, to kdybych paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil jednu pro mě a tu mám nejradši.

0: Co kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan, přesto hlavně v závěru aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na mou duši oni mají whisky na dnešek. Ale víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako je jako pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, spánka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát. Bylo, teď tady prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste, to si prosím zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane,
4: takové věci.
5: Nejsme tady všichni, voráček a pata z nových si chybějí.
4: Počkejte prosím vás, voráčky, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to zeberte a neobtěžujte s tím.
4: Ale voráček... No?
3: A co voráček, to pomůžete mi do voráčka.
4: Co to říkáte prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí, přece si je prosím nevezmu domů, já. Ale... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, no, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No co?
4: Zodpovědný, vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati, my tady žádný byrokraty nevedem, pane, to snad u vás, my se tady musíme umět točit, pane,
4: no,
3: rozumíte?
4: No to byste tedy musel dokázat, víte, to byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Ne. Cirkus bude. Ta. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko. Víte? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já. Že já jsem to si... No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu. To je pravda. Ježišmarja Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
4: ukažte,
6: dělá.
4: Že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sežeňte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte, nezapomeňte telefonovat. Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? kdybych ty prachy nepotřeboval hned. Já bych si s těma peršenama věděl rady.
0: Tati, kolik máš v kase?
1: Ha? Co prodává ten pán Magdi?
0: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
1: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
0: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
7: bon,
0: tak bych vám večer dala zbytek.
7: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
0: Je? No, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
7: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
0: Vím. Tak já tam přijdu.
7: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
0: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No pojďte dál.
6: Až potom.
7: Tak večer v 6. Bye bye, paní Magdo.
2: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
8: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu lepře nechal?
0: Proč?
8: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatný, co?
0: Ale já je mám doma.
8: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
0: Jenomže já teď domů nejdu.
8: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
0: No prosím.
8: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdyby s tím celokem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
0: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
8: Oh, pardon, pardon.
0: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
8: Ne.
0: Dobrou noc.
8: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte.
2: Do starožitnického krámu se Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalik.
9: Dobré jítro, madam.
10: Děkuju.
9: Ano.
10: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
9: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního perořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
10: Tak viděl jste ho nebo ne?
9: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
10: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
9: Ne, madam, nic.
10: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
9: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
10: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
2: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
11: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří proplula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, madam.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. V úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Odpuste, prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Všem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné.
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl revanšovat a... To je snad omyl.
8: Pak tedy odpust, neznalá jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděl.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit. Stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila Jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny.

0: Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrille v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Werecha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jeho života byla fuč. Cyrille pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Werichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
1: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
2: Mám tě ráda jako zlato.
1: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
0: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
3: Co si přejete?
4: Je tady můj muž?
3: Jaký muž? Jaký muž?
4: Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
3: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
4: Tak vy říkáte, že tady není.
3: Já nevím, na koho se ptáte.
4: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na spronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
3: Co s tím?
4: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy. Vy nestounice. Vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte vy, děvko? Jsem slabá. Vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí. Ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
3: Já, paní, o ničem nevím.
4: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
3: Ale co na tom? Co na tom je? Mívám mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
4: A já vám zase říkám. Přišli mu na spronevěru, slyšíte? Spronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy. Kvůli vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby... Abyste byla takhle necitelná. Aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. Když ho pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem. Pochopte to.
0: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
5: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžko nepostačí, tak se má milá zhubní. Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky a dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán. No plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách? Ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
2: Co? Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takový ti vynálezci těch slepičích fóru, jo, jak jsou to... Že o tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Proboha, co?
0: Moudrá žena.
1: Je, já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
1: Se ptá proč.
0: No se ptám proč. No.
1: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, ostatní no, všechno tak, ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co pořád?
1: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější? Ne. Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý no, dokonce, máte, no. Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: No jste přece muž, ne?
0: No, no to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby, já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list, já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho, já prosím. Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, pardon.
1: Ne, ne, je to váš, je to tak, nedá se s tím nic dělat. Ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše. Sama si pro
0: si
1: sebe.
0: Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat.
0: Budu poslouchat.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže. Byla jednou jedna a byly dvě a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, ne, ne, už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu, kam naměla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi. Popelka zase ráda holuby. nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Je jich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, ne, detektivky nečetli. Studovali. Dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku. Extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách. Ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
0: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak no. Já vám za toho chlapa děkuju, že jste za přišla sebe. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
3: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou Marií Drahokoupilovou a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
4: Co je to šáší?
5: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
6: To je asi to první, že? Zkusíme to.
7: My jsme vzácně zajedno ano, úplně chybně. Ano. Že to je to první.
5: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
6: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu...
7: On mluví jako soudu. Stejně nakloněni. Na trojku Sambucus nigra.
6: Ano, má to něco společného si s mým jménem, nebo co?
5: Sambucus nigra.
7: Určitě.
5: Tak co to je Sambucus nigra? Může to být původní označení brazilské samby. Nebo botanický název pro černý bez. A nebo bambusový prut rybářů na Nigeru.
4: Dvojka.
5: Dvojka říkáte. Opět hádáme správně. Ano, je to

0: ových koláčů.
1: Nebo
2: bagáč.
1: Rozcíhaný provázek.
3: Špagát.
1: A nebo nejnižší taroková karta. Koláče, provázek, karta.
3: Ne, Karel, ale já si myslím, že to bude asi...
2: To jsem teď ztracena.
3: To je ta věnička.
2: To je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
3: No, pagáč.
2: Jsou pagáče.
4: To je lidový vypraveč.
2: Ale narožní nás umyslně máte, všimněte si toho.
4: To se smí přilevřet.
3: Pardon, já ještě udělám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
1: Ano, koláče, provázek, karta.
3: Koláče, provázek, karta.
4: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
2: Jak nás máte?
3: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
2: Trojka.
1: Ke kartě. Máte pravdu.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta. Stačil jídech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebude tě tam nikdo schánět? Třeba tvoje žena? No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No, tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč jí nezavolala?

0: taky zavolala.
1: Jo, jenom že ty máš.
0: Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
1: Ale prosím tě, ona nesmysl.
0: Proč ne?
1: Moje žena ne.
0: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesla bys mi sklenku sodovky? Udlouhuji. Sodovku,
1: víš? Ano.
0: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
2: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšema je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama, podát. Moment.
3: Hello, Kim Besleng. Jdu kvůli vám, paní Ajšemová. Jistě, že je tady, ale právě se na něj dívám, tady v okne mám legraci z ní. Tam stojí kolem autáku a šťoura, nikdo tomu totiž nerozumí. Okam, již, malý okamžik, halo, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí. Teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
0: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
1: Ano.
0: Jo, děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
1: Schizofrenii?
0: Uh-huh.
1: Já nevím, jak to myslí.
0: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
1: To ti řekl ten tvůj předseda?
0: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
1: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že?
0: No, to já ti to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
1: To by asi za to šlo.
0: Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
1: No,

0: V roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vercha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
1: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, rozumíte, ty
2: budějte
1: zvíčat. Tak v té době se opravdu ještě dělala...
2: Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
1: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce, jo?
3: A co jste dělala do 50.
4: Děkuji,
1: děkuji. Díval jsem se na vás, pane Verich.
3: Já vás neznám z té doby.
1: No jak abych to dopověděl.
5: Vy jste byla za svou na McDonald's, víte?
1: Bože, nechte mě žít. No, no. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám...
5: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
6: Jo.
5: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupily. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
1: Že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
7: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařížští krejči jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své inspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
1: A opravdu, hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
7: Nevím, jak máte se té, si úplně. Se vám šedé, nespoň?
1: Ano, opravdu.
7: Co ty detaily? Já ztrácím čas, takový mi
1: užijte čnůstkami.
7: Nikom sa neužičkami. A já vám, madame, zapomínám říci, jak by se mi líbit. Och, enormemo. A že vás, madame, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, neboť to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
1: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
7: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
1: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
7: No, je ještě třetí možnost. Ne. A když přejete, já vám povím o ženichu.
1: A kdo to je?
7: Leblou, váš odanistitel. Dám vám a trhá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monkel.
1: Dejte mi nějaký čas na rozmýšlení.
7: Och, jenom mě nenechte do té doby umlčet.
1: Já buďte přece trochu skromnější.
7: Mě nedopřejte se mi snoubencem.
1: Už jste příliš na mě.
7: Já pánu po vás nemohu
1: vytvářit. Třeba se buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
7: Prosím, promiňte, promiňte.
1: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
7: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodatele mi ručku.
1: Pojďte, pomohu vám.
7: Merci.
1: Vy jste příliš vychytralý.
7: A vy příliš svůdná. Ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. taky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, dobrý večer, krásnou noc. Vítám vás u dnešní noční linky ze zlínského studia Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáme na cesty. Budeme si povídat o poznávacích zájezdech, o místech, která nám vzala dech, o setkáních, na které se nezapomíná, o suvenýrech, které máte doma, které vám stále připomínají ty krásné chvíle. A kdo ví, možná nám nasdílíte i nějaké pikantnosti o tom, jak jste se třeba na dovolené zamilovali. Možná jste procestovali kus světa, možná jste objevili jen jedno jediné místo, které vám přirostlo k srdci. A právě vaše vzpomínky a příběhy nás dnes budou provázet nočním vysíláním. Kam byste se rádi vrátili? Co vás na cestách nejvíce překvapilo nebo potěšilo? A kam byste se chtěli podívat třeba letos? Zavolejte nám, napište nám a pojďme si společně zpříjemnit dnešní večer. Budeme si povídat o cestování, o zážitcích a o snech. Moc mě zajímají zájezdy, na které se kdysi tak často jezdívalo. Pojďte mi zavolat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je s vámi Jarka Barbuříková.

0: Dnes budeme vnoční lince Českého rozhlasu cestovat po světě i po vzpomínkách. Kam vás zavedl váš nejkrásnější poznávací zájezd? Pan Hynek z Vysočiny nám otevře dnešní noční vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům. To je to krásné relace. No, kam mě zavedl, tam jsem byl rád, protože my jsme s mojí ženou procestovali, prvně jsme jezdili po vlastech českých a to jsme procestovali od Šumavy k Tatrám a potom následovalo i zahraničí. A nedovedu posoudit momentálně, co bylo hezčí, co nás víc bavilo, protože bohužel dneska už mě baví jenom vzpomínky, protože žena mě bohužel opustila a teď už mě nezbývá, než vzpomínat nad knihama a nad fotkama, protože my jsme plně dělali fotky, potom jsme měli nějaký albumy a potom jsme začali dělat fotoknihy. A to bylo to nejlepší. Že tam se dá otevřít tu fotoknihu a zavzpomínat na celou sérii, ať už to bylo tady nebo potom někde v zahraničí a potom následovala i kamera a prostě všechno. Ale co musím říct, kde se mě líbilo opravdu nejvíc, tak to bylo u moře a bylo to v Marsa Alamu, kde jsem zažil opravdu tehdy to, po čem jsem vždycky toužil, že jsem si připadal, jako bych plaval v akváriu.
0: Aha,
1: tam bylo,
0: to zní dobře.
1: Tam byl nádherný podvodní svět, a takže stačil šnorchl a když jsme tam přijeli, tak jsem prozíravě vzal ty šnorchly dva i dvoje brýle. A moje Jana říká, kde pak já tam v životě nevlezu, to jako já si nebudu potápět. Až jsem tam u té vody byl, tak potom zkusila jenom ty brýle si přitisknout k očím, no a za půl hodinky už plavala se šnorchlem a bavili jsme se celých 14 dní úplně fantasticky.
0: Hynku, to máte poklad, že máte tolik vytisknutých fotografií, že máte fotoalba, že máte fotoknihy, protože dnes už si spousta lidí nechává snímky jenom v mobilu a často si je nevytisknou, takže ty vzpomínky zůstávají jenom schované v tom telefonu, který se pak mnohdy třeba i ztratí, takže to se máte, že je máte. No a cestovali jste po vlastní ose, anebo jste vyráželi někdy z cestovní kanceláří? Co vám vyhovovalo víc? Svoboda vlastního plánování, anebo pohodlí organizovaného zájezdu?
1: Tak tady u nás po českých zemích a i na Slovensko, tak jsme jezdili většinou autem, nebo jenom autem. Protože jsme dojížděli. Prostě nevadilo mě řízení kamkoliv, takže to bylo autem. No a potom, až už to bylo do zahraničí, takže tam jsem potom, prvně jsme volili autobus, no a potom následně letadlo a bylo to vyřešený. Takže všechny...
0: Ale jezdili jste sami, nejezdili jste přes nějakou cestovní kancelář?
1: Kanceláří.
0: Aha, jo, takže byly to klasické zájezdy.
1: Ano, ano, ano.
0: Ano.
1: No prostě nebudu je jmenovat, použili jsme několik těch cestovních kanceláří, jsme použili, takže to bylo no krásný. No, říkám, zůstají jenom vzpomínky a ty mě nikdo nevezme, ale říkám, je smůla, že už na to vzpomínání jsem já a když si sednu před skříň, před sekretář tady v obyváku a teď vidím ty spousty věcí, kterými jsme si vozili, i kdyby to byl třeba například kamínek z Kartága, jo, ale to prostě vím, že když ho vezmu, tak vidím jak jsme v tom Karthágu byli a tam se nesmělo tehdy fotit. A přesto ty fotky jsem tam odsud měl.
0: Takže jak jste se dostali až tam teda? To jste byli velcí cestovatelé.
1: No tak to bylo z cestovní kanceláři, že?
0: Ano, no, ano, ale to byl který rok zhruba?
1: Ježdamane, to už je hodně dlouho. Mm-hmm. Nedovedu si spomenout momentálně,
0: takže
1: který to
0: byl. Říkáte, že odsud jste si dovezli třeba talismany jako nějaké kamínky. A já se zeptám, zažili jste někdy na těch cestách nějaké jazykové nedorozumění?
1: No, to byla dobrá otázka, protože já jsem nebyl jazykově vybavený natolik, abych plynně se domlouval, ale zatím, kde jsme byli, tak vždycky jsme se domluvili, i když to bylo z části rukama, nohama, ale krása byla třeba, když jsme byli v Itálii a tam jsme narazili na jednoho prodavače. My jsme šli prostě po ulici a najednou si slyším, ahoj, jak se máš? Tak jsem se díval, kdo na mě mluví česky. No a tam se takový čmout na mě zubil a já povídám, tak jsem k němu zamířil a on měl normálně sešit a tam měl foneticky napsané věty v různých jazycích.
0: A zkoušel to?
1: Tak jsem mu řekl, že to má špatně napsaný.
0: Tak jste mu to opravil a naučil jste
1: ho to. Je, tak jsem mu to opravil, povídám, jak se máš, ty vole. A v zápětí druhý den už jsem slyšel, jak tam přicházela skupina českých turistů a už to trénoval, ahoj, jak se máš, ty vole.
0: Vy jste šprýmař, to je krásný aprílek takový, no.
1: A tam to bylo krásný, protože já jsem tam sedával, tam byla nádherná fontánka a u toho jsme sedávali s potěšením, se pozorovali prostě ten cvrkot, ale on vždycky přiběhl a snažil se mě nalákat, abych mu šel překládat, když tam přišli Češi. Ale nezapomněl nikdy něco, třeba my jsme tam byli s dcerama a kdyby to byly nějaké perličky navlečené na gumičce, ale vždycky něco přinesl. A když jsme odjížděli, tak manželce donesl krásnou plachetnici z mušlí. Jako odměnu za to, že jsem tam překládal.
0: A máte ji schovanou?
1: Mám, samozřejmě. Mám, to je... Ona byla trošičku prostě to, co asi mu neleželo na srdci, ale byl to dárek od něho a do dneška stojí na skříni.
0: Hinku, moc děkujeme, že jste nám právě otevřel dnešní noční linku vaším vyprávěním. Vy jste to říkal tak poutavě, že jste nás skutečně přenesl na vaše cesty a bylo to krásné, barevné. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Já vám děkuji, že jste mě zvedla telefon a hezkou noc vám přeji i budu poslouchat až do té jedné hodiny.
0: To budeme
1: rádi. Budu se těšit na příště.
0: Poznávací zájezdy nejsou jen o památkách, ale hlavně o lidech a příbězích. Budeme rádi, když ten svůj přidáte do noční linky i vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 16 minut po 23. hodině. Vezměte nás dnes s sebou na vaše cesty. Stačí jeden zážitek, nějaká vůně, jedno místo, na které se nezapomíná. Pan Michal je s námi. Vítejte,
1: krásnou noc
0: i vám.
1: Dobrý večer, Michal Sedlák z Myšlína. Posluchači mě znají z mých příspěvků psaných. A dneska máme téma poznávací zájezdy. Uh-huh. Objevujeme společně svět. A já teda se musím přiznat, že já jsem nikdy v Čechách na žádným poznávacím zájezdu nebyl. Žádnýho jsem se nezúčastnil, ale zúčastnil jsem se jednoho. A to bylo přímo až ve Vietnamu. To bylo v roce 2012, no, což je už 14 let tomu nazad. A to jsme s tátou, já jsem vlastně byl ve Vietnamu poprvé, tenkrát to bylo poprvé, s tátou, protože mě tam nechtěl pustit samotného, takže jsme tam poprvé jeli společně, pak jsem byl ve Vietnamu ještě dvakrát a to už sám. A navštívili jsme tenkrát skrze teda nějakou cestovní kancelář tamnější zátoku Ha Long. Toho možná posluchači, kteří ve Vietnamu byli, tak vědí, že se jedná vlastně o tu jednu z největších přírodních pamětihodností v regionu. Ta zátoka Ha Long, ta se nalézá v Tonkinském zálivu, který je součástí Jihočínského moře. A je asi 150 kilometrů na východ od Hanoje. Jeli jsme tam autobusem a mě se tam tak strašně nechtělo. A víte proč? Protože já nemám rád zájezdy, organizovaný zájezdy. Já mám svobodnou mysl, já nějak potřebuji být závislý jenom sám na sobě a přizpůsobovat se nějakému programu, to prostě jsem zjistil, že to není pro mě. Nicméně teda táta na tom trval, tak já jsem teda svolil, tak jsme tam ještě jeli s jednou kamarádkou, kterou jsem tam měl navštívit, s kterou to pak stejně nevyšlo, ale to už je zase jiná kapitola. A měl tam s náma ještě jet její táta, ale on nakonec nejel, protože oni byli tak chuděloučká rodina, že on se prý styděl, že on ani neměla to oblečení, aby tam s náma jel, takže to nás to trošku jako mrzelo, no, protože to je jedno, no, že ano. No. Tak jsme tam jeli. Cesta, já nevím, no, tak nespomínám na ní jako úplně s nějakou radostí. Ty výhledy byly uchvatný, půvabný, jistě v té zátoce, samozřejmě ono je to tam taky přizpůsobený pro turisty, že ano. My jsme tam asi v půli cesty zastavili na nějakém stanovišti. Prodávali tam takový nevkusný sochy Buddhy, velký, obrovský skulptury. Já nevím, že oni se s tím dělají, jako kdyby si řečíko hodili kopita hore, jsem si říkal, tyjo, taková krásná, třeba dřevěný, úplně precizní řezbářská práce. Já jsem si říkal, no stálo to samozřejmě klidně i několik tisíc dolarů. Tam je to tak přizpůsobený pro ty Američany, bohatý Amíky nebo západňáky, kteří prostě, já nevím, kdo si to kupuje, že je to nevkusný. No, to je jiná kapitola. No nicméně, na té zátoce nemůžu říct, že by se mi tam nelíbilo. Zátocha teda mimochodem smrděla, jo. Pákulo to tam strašně. Ale to je asi k tomu, jo, to k tomu patří, dobrý. Pluli jsme tam na takový lodi, dobrý, trošku jsem se bál, aby se nepotopila, ale pak jsme se teda vraceli, já jsem byl z toho dost unavený. Ta cesta je docela, ač to bylo jenom nějakých 150 kilometrů, tak ta cesta byla docela únavná, no. A já jsem se na zpáteční cestě, já už jsem se cítil tak svázený tím programem, tím takovou tu nesvobodu, já jsem potřeboval tu svobodu jsem potřeboval, jo. Takže já jsem se tam tak trošku ztratil, jsem si říkal, udělám si tady procházku. Na zpáteční cestě jsme totiž zastavili na jednom asi jiném ještě stanovišti. Potkal jsem tam teda nějaký Čechy, mladý, rozjívený, jo. Já jsem je poznal podle toho, že mluvili strašně vulgárně, až jsem na ně promluvil, tak se docela podivovali, no. Ale to je jiná kapitola. A já jsem se tam ztratil a oni tam na mě na tom autobuse, v tom autobuse čekali, jo, asi 5-10 minut, tak to ode mě na jednu stranu bylo docela neohleduplný. Ale já jsem to prostě potřeboval, tu volnost. No a říkal jsem si, už nikdy víc, prostě já se nenechám takhle organizovat. A já teď, když jsem potom cestoval do toho Vietnamu ještě, tak to už jsem cestoval na vlastní pěst sám a na vlastní pěst samozřejmě. Takže já nějaký bohatý zkušenosti s poznávacími zájezdy bohužel nemám. No. Pro mě to nějak není. Tak to je asi ode mě všechno, co bych k tomu řekl. Máte nějaké doplňující otázky?
0: No, mě by možná zajímalo, jestli jste ochutnal někdy v zahraničí něco, na co nikdy nezapomenete, něco hodně nezvyklého.
1: V zahraničí, no tak v tom Vietnamu samozřejmě jsem ochutnal místní speciality, to pochopitelně není asi člověk, kterýmu by vietnamská kuchyně nechutnala, ale mě už se tak nějak zprotivila, zešedněla už prostě nějak. No, jestli jsem ochutnal, no já nejradši mám polskou kuchyni, ruskou kuchyni a italskou kuchyni, to jsou taková trojice těch mých úplně nejoblíbenějších kuchyní. To prostě to jsou zážitky nevšední, ale ono opravdu, v Polsku vám ty brambory pečení, které jsem ochutnal třeba v Gdaňsku, úplně chutnají, jinak to z Praze nějak nenapodobíte, já nevím proč, co oni tam do toho dávají, nějaký speciální tajemný ingredience, jo, nebo možná. Jsem v Rusku, tenkrát se ještě smělo cestovat přes Moskvu, takže my jsme vlastně do toho Vietnamu. No, třikrát do Vietnamu, třikrát jsem vlastně jel přes Šeremetěvo, přes to letiště Šeremetěvo, tak jsem si tam vždycky zastavil a dal jsem si tam borš, je jich výborný. Tam i na obyčejném bistru na letišti mají výborný borš, který tady v Čechách, a levnej samozřejmě, takže to je taky zrobí. No a italská kuchyně, to je samozřejmě bez diskuze. To má výborný
0: pistř. Překvapily vás tamní místní zvyky nějaké, když se vrátíme do toho Vietnamu?
1: No, tak to by bylo hodně dlouhý povídání, protože já jsem do té kultury docela proniknul. Ze začátku mi docela lichotilo to, jak se snažili si získat mou přízeň různými úsměvy a tak podobně, ale pak jsem jako trošičku ochladl a zjistil jsem, že to je z jejich strany hodně vypočítavý. No, tak není se čemu divit, že ano. No a co se teda nějakých zvyků týče, my jsme navštívili tenkrát s tou kamarádkou tehdejší vlastně vesničku. To vlastně jen tak nikdo asi nezažije. To bylo kousek za Hanoví, asi 30 kilometrů. Ta vesnička se jmenovala Chile. A ta se specializovala zvláštní tím, že tam téměř všichni občané vlastně vyráběli takový ty tradiční klobouky, vietnamský klobouky, kónický klobouky ze slámy. Kónický klobouky ze slámy, jestli si vybavujete. No, jmenují se Nona ve vietnamštině.
0: Jak jste
1: no,
0: a to říkal?
1: Tam to
0: Nona?
1: Měli fortunát, jo. Uh-huh. Prosím, Nona. Uh-huh. No jo, vietnamština, tak to je taky jedna velká kapitola. No. Tak já už bych se asi měl rozloučit a aby to bylo trošku stylový, tak já bych se rozloučil teda asi vietnamsky. Popřál bych posluchačům noční linky příjemný poslech. Tak chúc ban nhe, chúng chinh nai tai bui ve. Tak doufám, že jsem to řekl dobře.
0: No, já, Michale, doufám, že jste nám nenadával.
1: Šťastnou cestu se řekne chúc chuen dian tuan. Tak to si ještě pamatuju, no.
0: Bohužel vám to nemůžu nijak oplatit, Michale, aby vás zaujala.
1: Řeknu vám teda, než já jsem tu vietnamštinu ovládnul, třeba na takový fakultě, tam se dva celý semestry, jeden celý rok učí jenom výslovnost vietnamštiny. Uh-huh. Tak já už nebudu zdržovat. Tak
0: krásnou noc přejeme, děkujeme. Tak. Ať už jste procestovali svět nebo jenom pár oblíbených míst, vaše příběhy nás dnes zajímají. Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

za scény spadly dolů a já s malým všechno znám. Farmu nám v dražbě prodali,

noc jako každá jiná, to jenom muž vlází k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu,

0: Dálniční hlídka Pavel Vobek v noční lince Českého rozhlasu. Cestování nás obohacuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíce v srdci? Právě na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Vítám další návštěvu a to je...
1: Jestli...
0: Jste to vy.
1: Halo, halo, slyšíte mě?
0: Zdravíme vás, ano, paní Nora.
1: Ano, ano.
0: Vítejte, už jsme ve vysílání. Než zaspívá kapela Elán, tak se moc rádi vyslechneme právě váš příspěvek k tématu.
1: No, tak to bylo začátkem roku 1994 na přelomu února a března. Mladší dcera tehdy už delší dobu mě přemlouvala: mamčo, prosím tě, tak se někam vypravme, ať do té ciziny všichni jako tam jezdí, tak ať se někam podíváme. A tak já přemýšlela, jsem si říkala, no dobře, uvidíme, pořád jsem byla v práci. A potom ona říká, tak jedeme. A já říkám, a kam? No do Paříže. A představte si, to byl taky můj taková nějaká představa nebo takový sen, že bych se ráda podívala někdy, ne do Francie, ale přímo do Paříže. Byly jarní prázdniny, tak jsme si na to ten týden vzali to volno. Ve Frenštátě byla tehdy paní Busková, měla založenou cestovní kancelář, tak jsem šla za ní. Ona velice rychle mě všechno vyřídila, řekla, poslala tam okamžitě fax do toho místa, kde budeme ubytováni, poskytla mi veškeré informace, jak se dostaneme z Prahy, z nádraží Florence, autobusem do Paříže, jak se tam platí taxiky, jaké jsou asi ceny, kolik si mám vyměnit peněz a na to ubytování, kterým vlakem, které číslo, a to ostatní, že zjistíme už na nádraží. Takže jsme skutečně měli spoustu informací, takže jsme tam dojeli a hnedka na nádraží, když jsme taxíkem dojeli na nádraží v Paříži a chtěla jsem jít koupit jízdenku do toho vlaku, kde jsme měli jet do okolí Paříže, kde bylo to ubytování. Měla jsem sebou přibalenou příručku konverzace, protože jsem sice oprášila nějaké znalosti francouzštiny ze školy, ale přitom je nedopatření, protože jsem tehdy nosila brýle do dálky, ale na čtení mě to vadilo, tak jsem si asi sundala a kabelku a ještě něco v ruce a podobně, no brýle skončily na zemi, hrub, obroučka se nalomila, Ježíš Maria, přijedem do Paříže a mě tady spadnou brýle, a dcera prohlásila, no nic, seženem někde provázek, já si tě uvažu na provázek, budeš chodit za mnou, já vždycky zvednu ruku. Já jsem viděla celkem dobře, ale ne tak ty obrysy, takže ne, že bych byla přislepá. No a teď jsem si říkala, kde honem někoho sehnat, kdo mi ty brýle opraví. A teďka tam vidím paní v uniformě nádražní, tak za ní a nějak se mi to vysvětlila a ona mě ukazovala tam do podchodu a to. A já si říkám, Ježíš Maria, kde já tu budu teďka bloudit? A ještě s těmi zavazadly, co jsme měli, já jí drapla pod paží a česko-francouzsky se mi to nějak řekla. Ona nás dovedla přímo do té optiky, která tam byla v suterénu. No, tam jsem se taky nějak rychle domluvila. Hold brýle mě opravili, pán mi potom napsal cenu a mě to napadlo, že to je zřejmě za ten materiál, co tam museli udělat nebo co to. A já ještě napsala, a kolik jako práce, tak mi napsal celkovou cenu. Dcera akorát česky kolem prohlásila, to je nejlepší, přijedeme do Paříže. Matka řekla, že musíme šetřit, že tolik peněz na rozhazování nemáme a ona si tu nejdřív nechá spravit brýle. No ale do místa určení jsme dojeli, tam jsem byla překvapená, tím fakt jsem bylo všecko vyřízeno, v recepci nás uvítají, a paní ta serou, ano, na ten týden, pan hotelier potom říkal, tak jestli tady budete ten týden bydlet a jestli chcete snídaně a večeře, tak mi řekl, jakou mi dá na to cenu, cena byla přijatelná, tak jsem souhlasila, měli jsme vždycky jídlo perfektně nachystané, bylo tam velmi příjemné, ubytování příjemné. Já už si nepamatuju podrobnosti, jak jsme se vždycky ráno do Paříže nějakým způsobem dostali i tím příměstským vlakem. No, někdy nás ten pan hotelier i svezl. Brousili jsme celý den po Paříži, uchozené jsme pili, já chtěla poznat ten běžný život, jak to tam vypadá. Náhodou jsme dostali tam koupit plán metra, dcera ho měla na krku pověšený v igelitové složce, takže vždycky dělala vůdce smečky v tom metru, ona je taková vysoká, dlouhé nohy, tak už kráčela kus přede mnou, zvedla jenom ruku a tak já hub, hub, hub za ní. A když jsme potom dojeli na místo určení, tak po schodech, když jsme vyšli na úroveň chodníku, tak já vždycky říkám, moment, počkej, já musím tady nasát ten pařížský vzduch a hudbu. Tam z trampačů byla taková ta typická hudba ve smyslu takových těch francouzských šanzónů. To mě úplně okouzlovalo. No a já tam hlavně, no pochopitelně po památkách jsme chodili, ale já tam chtěla poznat běžný život. A tak jsem si všímala obchody, celé prosklené, bylo pěkně, tam bylo už tehdy jaro, začátek března, tam už kvetly kytky v parcích. Ty obchody byly otevřené do kořán, tam byly třeba z obchod z oděvy, ty věšáky, ty stojany a ženy tam chodily a běžence si brali z těch věšáků 2, 3, 4, 5 kusů, hodili si přes ruku, šli do kabinky, vzadu tam u takového stolku seděla prodavačka, měla tam zapnuté rádio, u nohou seděl pejsek, ona poslouchala rádio, ale měla si všechno pod kontrolou, nikdo tam neříkal, nesmíte si brát víc než jeden kus do té kabinky, nevláčejte to po zemi, nikdo tam nikoho nepeskoval, no já byla unešena. Když jsme šli kolem kadeřnictví, tak to víte taky, to jsem všechno tam prohlížela a to jsem viděla, jenom se tam tak běžně stříhalo a potom takové volné účesy vyfoukáváním. Od té doby jsem si taky už nedala nikdy trvalo a nechávala vždycky jenom vyfoukat. Nebo když jsme šli, tak vidím, že tam dělníci něco opravovali, ten chodník, dali tam zábranu a když jsme se večer vraceli, bylo to všecko opravené, perfektně uklizené, zábranu odstranili a bylo všecko v pořádku. Taky jsme tam zažili jednu demonstraci.
0: Aha, já bych vás jenom moc poprosila, kdybychom se dostali k nějaké pointě, protože už jsme přetáhli.
1: No vidíte, a já jsem říkala, že to dneska budu kontrolovat, že budu hledět na hodiny a zase jsem zapomněla. No tak pointa je ta, že jsme tam spoustu věcí odkoukali. Já do dneška si to pamatuju, i ten pohled z hora, když jsme tam z Eiffelovky nebo odkud ještě se dívali na ty mansardní byty. Takže mám ty obrázky z Paříže ve svých očích zapsané hluboko a doufám, že na dosmrti. Byl to krásný, krásný výlet. Ve zdraví jsme ho ten týden absolvovali a v pořádku jsme se vrátili a nejhorší byla potom cesta akorát z Prahy vlakem do Frenštátu. Ta byla z té cesty nejhorší. Ty ostatní byly dobré. Tak to je všechno.
0: Paní Noro, vy jste skvělá vypravěčka. Já to říkám vždycky a i dnes to mám na jazyku. Děkuji, že jste nám vyprávěla. Myslím,
1: ráda,
0: že byste vyprávěla ještě dál, ale už si to musíme nechat na příště.
1: Já vím. Ozvěte, ale to jsou jenom moje vzpomínky. Já to jenom takhle vytahuju z mozku. Já to před sebou pořád vidím, ty obchody a čeho jsem si tam chtěla všimnout.
0: My jsme to pochopili, říkáte to barvitě. Jako by jsme tam byli tehdy s vámi. Tak přejeme krásnou noc a pojďme poslouchat příběhy ostatních. Naslyšenou, paní Noro.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes v Noční lince společně listujeme pomyslným cestovatelským albem. Přidáte do něj i svou vzpomínku? Volejte Noční linku, zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Poznávací zájezdy nám často přinesou víc než jenom fotografie. Jakou vzpomínku jste si z cest přivezli vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi povídat, stejně jako paní Marie. Ta volá z Dobříše. Je to tak?
1: Ano, ano, ano. Tak já bych chtěla říct, že jsem měla to štěstí, že jsem byla jako členkou odborového hnutí, což dneska není moderní, ale byl to už Českomoravský odborový svaz školství. A každé prázdniny se dělaly zájezdy. Takže my jsme byli, já nevím, v Turnově jsme bydleli, v Rovnožnově pod Radhoštěm a viděli jsme toho spoustu hradů, spoustu zámků. Ale vy jste se také zmínila na začátku, že se má hovořit o těch vztazích. Nás jezdil autobus a všichni téměř jsme se tam znali. Takže to bylo jako večer posezení a vždycky tam byl takový závěrečný večer, že se tam prostě udělala skoro taková estráda, na které byl v táboře přítomen Jan Žižka. A prostě bylo to strašně pěkné. Takže když teď vidím nějaké ty soutěže, kde domov můj s panem Hámou, tak téměř všechny ty otázky bych uměla odpovědět, protože jsme toho spoustu zažili. Ale nejdůležitější pro nás opravdu byly ty vztahy. Dneska už teda bych se nikam neodvážila, ale stále si s těmi účastníky telefonujeme a vzpomínáme, jak to bylo pěkné. Ale jestli bych mohla, tak nejkrásnější a nejzajímavější zájezd byl na Normandské ostrovy. To jsou ostrovy, které patří k Anglii, ale jsou tedy mezi v Lamanšském průplavu, prostě u Anglie. A tam teda to bylo něco úžasného. Autobus tam nesměl, ten musel zůstat ve Francii, tam jsme dojeli lodí, týden jsme tam bydleli, byl tam největší příliv a odliv, ale co tam bylo nejkrásnější, tam vám byly úzké cesty, proto tam nemohly ty autobusy a kolem těch cest byly prostě samní kytky. Jako jsou u nás keře, tak tam byly kytky. A teď já si nespomenu, jak se jmenovaly, ale jsou to ty veliký koule. Růžový, bledě modrý, bílý. No, tak teď ukažte, co znáte. No,
0: velké koule, nevím.
1: Ale opravdu teda to bylo něco úžasného. I jsme tam byli jak autobusové nádraží, to jste byla normálně vále. Žádný autobusy, rozevřela se opona a tam stál váš autobus a někam jsme jeli. No teda jako ten ostrovní autobus. No to bylo úžasný tedy. Opravdu to stále, pak už ty zájezdy nebyly, protože se to

0: Zkuste to rozvést.
1: Jako jak rozvést? No tak to můžu, no tak tady to bylo pro celý okres Příbram. No a jelo se třeba, já nevím, Rožnov pod Radhoštěm.
0: A znali jste se vždycky, nebo ne?
1: Prosím?
0: Znali jste se s těmi...
1: S některými ano, uh-huh. A když už potom se jezdilo, tak už jsme se znali všichni. To byl autobus 40 lidí a znali jsme se téměř všichni. Maximálně tam byli 2-3 noví. Pan řidič nám jezdil stále stejný, no. No prostě bylo to úžasné, opravdu. Ale to, ona totiž to byla zásluha naší paní vedoucí, Zdeňky Sedloňové, která vždycky něco vymyslela. Když jsme třeba šli na říp, tak říkala holky, a na tom řípu nás bude vítat praotec Čech. A já jsem jí říkala, a toho, kde ho seženeš, toho, máš někoho? Ona povídá, mám. Já povídám, kdo to bude dělat. No to budeš dělat ty, jo. Takže, a ta byla taková, že by jí nikdo, že by jí neřekne. Takže to opravdu nemělo chybu. Pak se dělala třeba přehlídka oteplování, že je, tak tam byla přehlídka kalhotek, že když byly nejdřív zimy, tak bombardáky, pak těžeš dělčí kalhotky, až to došlo na tanga, až bude veliký vedro, no. Prostě úžasný vždycky společenský večery tam byly.
0: Tak výborně, to jsem chtěla takže říct. Zábava, hudba, a dobrá to... společnost.
1: A mám na to opravdu spoustu vzpomínek krásných a bohužel ta vedoucí naše velitelka už nežije a i to rozloučení měla strašně krásný. To ona to všechno naplánovala, tam mi řekla, a ty budeš mluvit na tom pohřbu, ale pak to bylo úplně jinak, že se udělalo sezení a docela tam přijel i pan Dobšík, jestli víte, kdo to je obršev odboru školství, tak přijel i na to posezení, že jsme tam na ní vzpomínali. To bylo opravdu úžasný. A ta parta právě ty nejskalnější tam byly na tom posezení, asi 30 lidí a tak jsme na ní zavzpomínali. To jsem chtěla říct, že opravdu jsme si to užili. Tak to jsem, a byli jsme i v cizině, teda ve Švédsku, ve Finsku. A do Chorvatska se jezdilo, takže... A nebylo to za nějaký drahý peníze, protože jsme byli ubytovaní na internátech. Že nám to zařídila, že internát o prázdninách volný, takže jsme byli na intru. Tak to jsem takhle chtěla říct a vzpomínáme na to s láskou všechny a všichni, kteří jsme tam byli. Tak to jsem vám chtěla říct.
0: A já jsem ráda, že jste vzpomínala i tady s námi, s posluchači Českého rozhlasu. Opatrujte se, pojďme si poslechnout kapelu Šalom a příběh dalšího posluchače, dalšího
1: volícího. Dobře, tak se mějte a ať se vám podaří usnout.
0: Děkuju. Která země vás překvapila nejvíc? Kam byste se rádi ještě podívali? Noční linka dnes patří cestování a vašim zážitkům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Svět je plný krásných míst a zajímavých lidí. Kam vás zavedla vaše nejhezčí cesta? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a zapojuje se paní Eva, která volá do Zlína ze Sokolovska. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Zdravím vás všechny a chtěla bych se s vámi podělit, ale nebyl to příjemný poznávací zájezd. Můj manžel odcházel v 90. letech, odcházel do důchodu, do předčasného důchodu a od ROH dostal jako dárek dva poukazy na zájezd do Sovětského svazu, do Moskvy a po těch městech velkých. No, tak jsme se těšili a prostě, když jsme přiletěli letadlem do té Moskvy, tak jsme měli v autobuse takovou tu organizátorku, která nás měla na starosti, tak nás zavedla nás do hotelu. Ubytování jsme měli perfektní v hotelech, stravování dobré, všecko. No a začalo to. Takový závod jsem v životě nezažila. Tenkrát mi bylo 54 let, byli tam daleko starší účastníci, byli jsme z celé republiky a prostě program, bylo to jak na vojně. Dopoledne ani nám neřekli, kam půjdeme a už se jelo autobusem a prohlíželi se, prostě řeknu vám, že nevím, jestli to bylo 10 dní nebo 14 dní, to už mě prostě uteklo. Prostě takový blázinec jsem ještě nezažila. Je fakt, že jsme byli v Moskvě, v Oděse, v Kišiněvě a už ani nevím kde, ale dopoledne, odpoledne, mezi tím nás odvedla zase na ten oběd. Všude jsme měli hotely, po stránce ubytování to bylo perfektní, ale ten blázinec, mě všechno splynulo, prostě všechny ty návštěvy muzeí a já nevím, co všecko jsme viděli. Já už jsem byla tak unavená a když na to dneska vzpomenu, tak si říkám, proč já, když jsem byla tak hrozně utahaná, že jsem třeba jednou nevynechala, ale ona, ta organizátorka, to bylo jak na vojně. I v tom autobuse se chovala tak protivně, jo. No a my jsme všecko jsme na rozkaz zvládali. No, potom jsem nakonec dostala veliký průjem, protože v těch byl krásný hotelech, přece jenom asi to vaření nebylo takové nic moc, no. A ještě průjem jsem měla a všechno mě splynulo do sebe. Nějaké organizování a nějaké vztahy, tak jde pak. To jenom, jak jsme pochytili, jak se kdo jmenoval.
0: Náročný zájezd, vojenský režim, když je program tak přísný a pořád se někam spěchá na rozkaz, člověk musí něco stihnout, tak z toho člověk pak nemá nic, žádnou radost a pohodu si neodnese, jak jste říkala, zážitky z muzeí splynuly. No. Teď zpětně si říkáte, že jste měla říct ne a nepůjdu, ale jak asi člověk je v tom kolotoči, tak se neodvažuje vystoupit a jít proti teda té vaší delegátce.
1: No,
0: přemýšlím si, jak se to tak stane, že tam takový člověk pracuje, že na ní někdy nepřišly nějaké recenze, aby teda vyměnili, protože to si taky neumím představit.
1: No, přijela jsem tak utahaná, jako nikdy, a to jsem ještě byla, nebyla nejstarší, tam byly i manželské páry daleko starší, mě tenkrát bylo, jak říkám, asi 54 let. Já jsem byla úplně vyřízená. Když jsme přišli někde do těch obchodů trošičku, když jsme měli náhodou nějaké volno, tak jsem byla překvapená. Ty obchody nebyly prázdné, ale třeba prodávali tam 4 věci a ty 4 věci v těch pultech, ty tam byly snad ve sto exemplářích, jo? 100 kousků stejných. No a můj muž si koupil něco na rybaření. No, když jsme potom vešli do takových... No, v potravinách to bylo hrozné, ale jak říkám, nebyly ty regály prázdné, protože oni to tam vystavili všechno tisíckrát. No, ještě dneska se divím tomu, že jsem se nespříčila a že jsem aspoň nějakou tu akci nevynechala, když mě to tak ničilo. Krásná města, všecko, ale už si dneska pamatuju jenom tu most.
0: A řekněte, dokázala jste si z té cesty odnést přece jenom i něco hezkého? Co to bylo?
1: Ne, neodnesla, já jsem byla úplně utáhaná. Já jsem byla ráda, když jsme přijeli domů a řekla jsem si, v životě už na poznávací zájezd nejedu.
0: No tak dá se říct, že to byla dovolená, na kterou nikdy nezapomenete, i když trošku jiném slova smyslu. Evi, děkuji, že jste se k nám dnes přidala, chvíli s náma vysílala noční linku, bylo to milé.
1: Ano, všechny vás pozdravuji, ať se vám daří. Naschledanou.
0: Originální příběh z dovolené z poznávacího zájezdu přinesla do vysílání Českého rozhlasu paní Eva ze Sokolovska. Uvidíme, kdo se dovolá jako další. Už to bude po půlnoci. Teď kapela Queen.

0: Vás u druhé hodiny noční linky. Máme 7 minut po půlnoci, je to nový den s datem 18. května. Vítejte v novém pracovním týdnu. Dnes v noci společně cestujeme v noční lince. Vracíme se na poznávací zájezdy do měst, k mořím i do hor, ale hlavně do vašich vzpomínek, které jsou často tím nejcennějším suvenýrem. Pokud vám v hlavě právě teď vyskočí nějaká příhoda z cest, klidně nám zavolejte nebo napište. Ať už to byl zájezd plný smíchu, nebo spíš dobrodružství, které už byste nikdy nechtěli zopakovat, i to sem patří. Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900 nebo napište na náš web rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a posílám kapelu Olympic.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po půlnoci. Dnes v noci společně objevujeme ve vysílání Českého rozhlasu Svět z pohodlí domova. Zavolejte a vezměte nás na místo, které vás učarovalo, stejně jako to právě teď udělal pan Pepa ze Šlapanic. Zdravíme vás.
1: No tak já zdravím všechny posluchače i vás. A měl bych takový zážitek, já to mám procestovaný poměrně dost. Sice pokud jsem sloužil na vojně, tak jsem mohl se tak cestovat akorát po vlastech českých a slovenských, ale od 70. roku pak mám procestovanýho to do... A nejkrásnější, bych řekl, byl v 85. roce zájezd do Paříže, lépe řečeno na Skubidánu, to byl výměný rekreační pobyt z Air France jako
0: Pane Pepo, teď jste nám vypadl, ale zkuste pokračovat dál, třeba si to domyslíme. Rozuměli jsme to, že to byl výměný pobyt?
1: Výměný pobyt. Jako, já když jsem nastoupil, tak dva roky pod nástupu jsem se stal předsedou závodního výboru v Brně a tak každý měsíc jsem jezdil do Prahy a vždycky jsem dovezl nějakou tu rekreaci zahraniční a tak pokud jako měli zájem a dovezl, dostal jsem také Francii do Skubidánu na 14 dní, i to bylo výměny Aeroat a Air France jako jejich odbory a nikdo nechtěl, až jedna prodejkyně letenek jako tak, že by jela, tak jsme odletěli do Prahy a společně výprava na ten Skubidán. No a její hobby byla franština, čili tam se seznámila s Claudem, jako, ale to nebyl Debussy, ale prostě místní. A s ním dala slovo a seznámili se, tak ten nás po Francii povozil jako mimo jiné, co ti odboráři jejich s autobusem tam nám nabídli to. A takže na Mont-Saint-Michel přes celou Francii uprostřed někde jsme se nakrmili a je prostě, no tak byl to výborný zájezd, jako jeden z nejlepších, protože potom jsem měl ještě s druhou manželkou, to jsem byl, pardon, vdovec první.
0: No tak Paříž a její atmosféra si člověka často opravdu získá a ve vás nechala tak silné vzpomínky, že přetrvávají poměrně živě až dodnes. Tak co dál, to byla Paříž, Francie?
1: To byla Francie, no a pak jsem teda první manželku v 80. roce na Kubě, po 8 letech jsem se znovu oženil a tak na svatební cestě zase na Kubě. Nejlepší bylo v Montrealu, tam se měnili nebo plnili jako aeroplán, no tak tady tam můžete zůstat, kdo chce tady za, jako no jeden, když si tam zůstal z zájezdu, ale ten byl ze Zlína. A to jsem chtěl říct.
0: Tam se, jakože se nevrátil no, tak, zpátky, jakoby, že emigroval, nebo jak to myslíte?
1: No emigroval tam jeden
0: zůstal. A ze Zlína zrovna, vidíte to.
1: Prosím?
0: No my dnes vysíláme ze Zlína, tak mě to zaujalo.
1: No tam byl jako staniční mechanik, tak ten, no tak taky byl odborář, byli, takže tam zůstal to, no tam říkal zrovna ten vedoucí zájezdu, říkal, kdo chcete, tak tam jsou dveře, a tak říkal, no já ne, ale co bych řekl, já bych potom první zkušenost, že bych tam neemigroval, protože bych se nenajdl. Ta strava, co nám dali jako na palubu v tom Montrealu, tak to mě vůbec nechutnalo. No tak to jako...
0: To je krásný důvod, že byste se nenajedl. Dobře.
1: No, tak no. Bych se nenajedl. Takže to bylo, ale potom ještě jeden první zájezd, ještě s první ženou, tak jsem dostal Leningrad tenkrát, tak to byl taky pěkný zájezd.
0: No, Pepa, vy vždycky nová žena, nový zájezd. To už je
1: no,
0: třetí.
1: Jako to byla skupina, to byly vždycky výměny s odborama, jo.
0: Dobře.
1: Letecký a tam jsme byli 10 dní a na 30 kilometrů od toho Leningradu, no teď si nespomenu, jak se to jmenovalo, říkám, byl to okopírovaný Louvre, co se z Francii, tak tam jsme byli potom v Paříži, tak no tak na Eiffelovku, takže to byl jeden, ta Francie jako nejkrásnější, no Kuba, no a poslední se jsme byli, to jsme si zaplatili Egypt, 12 dní. No.
0: Pepo, užíval jste se, znělo to nádherně. Teď jsme ale překročili čas, který máme určený vždycky na jedno vyprávění, takže se budeme muset rozloučit. Ale já věřím, že jste nás vzal přesně tam, kam jste potřeboval. Ani si to snad nepamatuju. Kuba, Francie, Egypt,
1: ještě,
0: nádhera.
1: Ještě jednu připomínku, prosím vás, za toho špatného socialismu. Měli lidé, bych řekl, trošku blíž sobě. Já jsem dělal předsedy v Čelaru ve Šlapanicích a vždycky, jak bylo výročí, tak jsme udělali výstavu. Teda rok předtím se uvařila medovina, pak jsme napekli ze 100 kilo.
0: Já jako jsem ráda, pevníky, že máte tolik energie na povídání v takové noční hodině, ale to už by nebylo k tématu a opravdu bychom si už měli dát písničku. Takže se s dovolením rozloučím, poděkuju a schovejte se to na příště. Budu ráda, když zavoláte.
1: Ano.
0: Ozvěte se.
1: Podle tématu.
0: Přesně a... tak. Ze Zlína zdraví do celého Česka Jarka Barboříková, posílám Věru Špinarovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každá cesta má svůj příběh, někdy je veselý, někdy je dojemný, někdy dobrodružný. O ty vaše se dnes můžete podělit v noční lince Českého rozhlasu. Volejte 731 800 900 anebo pište rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: Někdo cestuje za mořem, jiný za atmosférou starých měst. Jaké bylo vaše nejkrásnější dobrodružství? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď se nám bude vysílat pan Václav. Odkud voláte?
1: Já vám ze středních Čech.
0: Tak pojďte nám povídat, nevím, z jaké strany to vezmete. Bude to zájezd po vlastní ose, nebo...
1: Začal od prvního po poslední cestování, jestli dovolíte.
0: Dobře.
1: Byl jsem do roce 91 den v Lipsku, pak jsme s manželkou po 90. roce se věnovali cestování, navštívili jsme celkem 21 zemí světa.
0: 21, Václave.
1: Ano. A pokud bych měl hovořit o nejkrásnějších místech, tak by to zaprvé byla Dominikánská republika, kde vlastně vzniknul takový ten systém toho velkého krásného obsrstování, ale tam nádherná tráva, nádherný moře. Když se dostanete mimo ty velký pláže, jeden můj kolega tam lítal a říkal, ležel jsem vedle tamhle hruce. My jsme byli na severu, nádherný koupání, to je Dominikánská republika. Druhá nádhera Zanzibar. Tam se akorát musí cestovat a dát pozor, aby měl zájezd moře na Indický oceán, protože k Tanzánii jsou takový jenom mokrý kousky, kde jsou různý pro Indii nebo pro Japonce ty rostliny všelijaký, ale pokud by chtěl někdo v Evropě být někde blízko a zažít Karibik, tak bych včera doporučoval Sardinii. Sardinie je nádhera. Nádherný moře, krásný písek, čistá modrá voda, pěkný počasí a příjemný lidi a celkem bezvadný ubytování. Je to tak 2 hodiny, 2 hodiny, 20 minut letu, ale je to nádhera, je to kužící opravdu. To si člověk pochutná, taková ta krásná, čistá, bledě modrá vodička. Doporučuju Sardinii jako ze všeho nejlíp. Ale protože, jestli dovolíte, už je mi dneska 80 let a skoro nechodím, tak bych pro ty, kteří by chtěli se kapánek léčit, přitom poznat trochu světu, tak bych doporučil Španělsko, jmenuje se to Marmore. To je taková písečná kosa, na jedné straně je Středozemní moře, a na druhé straně je také Středozemní moře, ale jakoby jezero, to je plno léčivého bahna.
0: Tam jsou vodopády, je to tak?
1: No a to je, tam se jezdí především dámy léčit nebo udělat kůži novější, jako, ale mažou se všichni tím bahnem a působí to na bolesti.
0: A vy jste tam tedy, Václave, byl a vy jste na sobě viděl nějakou tam změnu?
1: Byl jsem tam dvakrát, tyto změna včera doporučuju. Jo, je to konec Španělska, jižní Španělsko, ale jmenuje se to Marmore, dělá tam hotely, třeba Delfín, cestovní kancelář. A pro zdraví, pro ty, kdo si chtějí užít trochu ciziny, trochu takového toho společenského života, toho honosního jídla, ale i ubytování a toho všeho. A přitom se trochu léčit, vřele doporučuju.
0: Děkujeme za tip. Václave, 21 zemí světa, to je neuvěřitelně velké číslo.
1: A ještě bych mohl mluvit o nejhorším pobytu.
0: Můžete.
1: Máme ještě minutu?
0: Ano.
1: Bohužel byla to Izrael.
0: Aha.
1: My jsme byli v Tabě, v Egyptě, na Sinajském poloostrově, to kvůli válce teďka zavřeli. 7 kilometrů od izraelských hranic, tak jsme jeli na výlet. 3x tam kontrolovali autobus, 3x tam kontrolovali doklady, nesměli jsme mít předtím v žádným jižním státě návštěvu. Když jsme přišli k koukání po první, kde nás kontroloval teda člověk nebo dáma, seděla ve skleníku kuchyni, dala jsem jí pas, vám řekla, máte zbraň, takovým způsobem, jako to, já říkám, vy mluvíte česky, na co se dívíte, kam jedete? Tak jsme říkali, jedeme turisticky. To bylo první uvítání. A druhý vám povím, nejsem věřící, nejsem křesťan, i když církve si vážím kvůli tomu, jak rozvíjela svět a tohle to všechno. Ale tak, jak se chovají v Jeruzalémě, v cestě Ježíše Krista, těch 10 zastavení, tragédie. Plno lidí, nevidíte nikam, ramenem strkáte do vysící kejty, tohle, tamhle, to je podle mě devastování kultury. To je konec. A pak přijdete k poslednímu bodu, kde je teda kostel, kde je pochován Ježíš Kristus, tam se střídají po hodinách církve, kapánek to člověka, tak to všechno mezi, jak se lidi k sobě chovají. Byli jsme tam, čekali jsme 2 hodiny, pak se střídali, odpustili to křesťaní a nastupovali pravověrní. Ne, že by pustili lidi do hrobu, ale museli běhat to všechno vyfoukat těm jejich kouřem, takovým tím to obejít, až teprve zjistili vlastně od myšlenky křesťanský, tak teprve pustili lidi dolů ke hrobu, aby se šli podívat, jestli je to teda skutečně Kristův hrob. Lidi by se měli uvědomit na celém světě, jak jsme to poznali, je spousta výborných a dobrých lidí. Ale jako... Já vám ještě povím jednu věc, čeho si ve vztahu nejvíc ceníme s manželkou. Byli jsme v Zanzibáru a bydeli jsme v super hotelu a tohle to všechno člověku, to bylo občas líto. Jezdili jsme na zájezdy přes ty pralesy a přes to. Děti chodili v modrobílých uniformách, krásně bílí nažehrený, přitom chodili pro vodu, jezdili na kole 20 kilometry, bydlili v kýši, jak to ty matky dokázali, to byla nádhera.
0: Václave, no, pokud bychom s vámi měli procestovat 21 zemí světa, tak to bychom tady vysílali až do rána, takže bohužel teď už se budeme muset rozloučit, ale věřím, že to nejdůležitější jste řekl, co jste chtěl sdílet a my jsme za to moc rádi. Hezky se to poslouchalo. Teď vám přejeme krásnou noc a posíláme Tomáše Kluse. Noc je ideální čas na vzpomínání. Dnes vzpomínáme na krásné cesty, krásná setkání. Tak se přidejte k našemu povídání o poznávacích zájezdech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes večer cestujeme ve vysílání Českého rozhlasu bez kufrů a letenek jenom pomocí vašich vzpomínek a příběhů. Paní Alena je s námi z Poruby. Vítejte, krásnou noc i vám.
1: Taky vám krásnou noc, dobrý večer, dobrý večer. Chtěla bych se taky podělit o cestování, tak vlastně už nějak zamladá se hlavně cestovalo přes to CKM, cestovní kancelář mládeže, tak to byly takové ty zájezdy Bulharsko nebo NDR a tak dále. Potom autem třeba Maďarsko nebo Rakousko jsme si projeli. Teď jsme byli na zájezdě, to bylo v roce 77, to bylo vlakem družby. A teď si vzpomínám na tu paní, co přede mnou, ne přede mnou, ale tam hovořila. Byla to návštěva vlakem družby teda do Sovětského svazu, kde jsme většinou spali v lůžkovém voze v tom vlaku. Akorát jsme spali 2 dny v Leningradu, 3 dny v Leningradu, 2 dny v Moskvě. Tak to si na to vzpomínám, že to byl taky honem, rychle na hotel, rychle vybalit kufry, rychle k autobusu, honička to byla. No a tam můžu říct třeba jako to tehdejší Leningrad, to jsme tam spali v takovém krásném hotelu, který stavili Švédi, krásný hotel, bylo to u Finského zálivu, tak Leningrad teda teď Petrohrad je jako nádherné, krásné město, opravdu na to mám zapomenutelné vzpomínky, no a i Kyjev je teda prostě krásná, nádherná, no ale říkám, teď to bylo takový rychle, honem, spěch a Leningrad byl 33 roku, takže jsem byla ještě mladá, jako ano. Pak si taky vzpomínám, jako potom jsme jako letecky, tak to jsme byli na Malorce a na to si vzpomínám a o tom si stručně mluvit. To byl letecký zájezd jako dovolená na 8 dní na Krétě. A tam jsme byli někde ubytováni, to bylo někde úplně nějaké takové, to nebo někde na pláži hotely nebo něco, to bylo takový nějaký přízemní menší hotel, kde spali akorát, jsme tam byli ubytováni Češi a Němci, jo, to bylo, takže tam nebyly nějaké pláže, hotely, krásná, nádherná příroda, to tam je. A my jsme se tam domluvili, jsme se tam seznámili s jednými manželi a tak dále, tak s nimi jsme se domluvili, jsme se tam dozvěděli, že tam je taková takzvaný oslí ostrov, jako takový ostrovek, tak jsme tam jeli teda taxíkem, tam taxíky levné, jsme jeli do určitého přístavu, to bylo asi nějakých 15-20 kilometrů. Tam byla jako loď velká, která snad jezdila jenom jedenkrát týdně nebo dvakrát týdně, asi hodinu, na takzvaný oslí ostrov. To byla taková, tam nás vysadili a říkali, za 2 hodiny nebo za 3 hodiny musíte být zase zpátky, protože kdyby jsme zpátky na tu loď nebyli, tak bychom tam 3-4 dny museli někde, a to tam byla samota, tam nebylo nic, jako jo. A tam jsme šli přes takové ty pěší, ty duny, jako, že to jsme víc padali do toho písku. Asi tak 3/4 hodiny jsme šli tam dál. A tam to byla taková moře, nedotknutelná příroda, krásné. To byla úplně nádherná, bledě modrá voda, kde jsme viděli až na dno takové bílé, takové no něco nádherného, krásné čisté modře, které mám nezapomenutelné, krásné teda vzpomínky. No, tak tam jsme se jako koupali, no tak tam jsme byli asi, myslím, 2 hodiny a zase jsme potom přes ty pěší duny šlapali zase k té lodi a jeli zpátky. Jinak bychom se nedostali, že tam bylo putovat taková rezervace, taková nějaká, kde jednou nebo dvakrát za týden přijela loď, tam měla lidi, nevím kolik, 50 nebo kolik, prohlídli 2 hodiny jsme tam mohli ležet na tom a zase zpátky. Tak to bylo něco takového nádherného, na co nikdy nezapomenu. A tak, jak jsme tam byli ubytováni, tak před námi v tom moři, v tom zálivu, kotvil zrovna princ Charles s těmi dvěma syny. Asi tam 5 dní kotvil a neviděli jsme, no nám říkali, to je tady loď od Charlieho a tak dále. Tak na to si jako ještě na to vzpomínám. Takže mám hodně jako takových těch vzpomínek z těch různých zájezdů takových a těch jako, no, teď jsem sice 12. tu jsem asi jako projela v některých, třeba jsem byla 2x nebo 3x, tak mám vzpomínky, plno alp, plno těch vzpomínek a tak jako, no, bylo to krásné a už je to pryč. Dneska už mám určitý věk, takže už jsem dojezdila, dochodila všechno. No.
0: A v jakých momentech nejčastěji vzpomínáte? Když někdo vypráví, nebo když vidíte nějak nějaký dokument v televizi. Otevíráte často alba, listujete jimi?
1: No, já tady alba? Těch alb mám strašně hodně. Velké alba, takové ty malé alba, že to jsme ještě pod tím klasickým fotoaparátem, ano. Takže hodně mám alb, takže vždycky v tom si jako listuju. A nejkrásnější vzpomínky vlastně na tu Krétu, říkám, ačkoliv ubytování, stravení tam nestalo za nic, ale o to tam zase byla ta nádherná, krásná příroda. Potom i na tu Malorku, no a tam potom ta Leningrad, teda tedyž Petrohrad, tak to je taky krásné město teda, no a tak jako Rakousko samozřejmě a takové ty jako no. V Jugoslávii, to jsme zase tenkrát v Jugoslávii, jsme byli přes CKM a to jsme si taky udělali s mužem takový výlet, že jsme jeli stopem, ano, jsme tam jeli na syn a jeli jsme až tam na Plitvická jezera. To je tam, kde byl točený Vinnetou, no. Tak u toho jezera jsme taky byli, tak na to taky velice vzpomínám, tam jako v tyhle taky, no, tak to jsou takové moje vzpomínky, no.
0: Děkujeme za ně, jsme rádi, no, že jste s náma listovala vaším pomyslným cestovatelským albem.
1: Ano, dobře, tak děkuju jako moc krát, zdravím všechny zase a zase se budu těšit, až se zase dovolám a tak. No.
0: Budeme se těšit,
1: děkuji,
0: paní Alenko.
1: Děkuji vám moc taky.
0: Loučíme se.
1: Krásně, ano, taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Cestování nás obohucuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíc v srdci?
3: Se snáší déšť, s tmou se

0: Je přesně 3:15. Dnes jsme spolu v noční lince Českého rozhlasu sbírali cestovatelské příběhy. Noční linka bude pomalu končit, ale ještě stihneme nějaké příspěvky. Třeba ten od paní Jany z Jižních Čech. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji a všechny vás zdravím a moc děkuji, že jste zvedla můj telefon. Já bych jenom v krátkosti řekla, že mám tento životní zájezd na paměti, nikdy nezapomenu, protože to byl můj první a poslední zájezd v životě. A byl to zájezd s Čedokem za účelem emigrace. Já jsem byla v té době posluchačkou 5. ročníku na medicíně.
0: Aha.
1: Rok dopředu jsme museli si zařizovat všechny doklady. Už jenom si zařídit ten zájezd bylo vysilující. A když se to uskutečnilo, tak já byla po promoci už 14 dní. Takže úřady nevěděly, že už jsem hotová lékařka. Takže jsem pořád cestovala vlastně jako studentka 5. ročníku. Na hranicích byl to kombinovaný zájezd vlakem a na hranicích všechny mladé lidi z vlaku vysadili a byli jsme důkladně prohledaný, mě se dívali i do dolu, jestli tam něco nemám schovaného. A už jsem byla tak z toho zdeprimovaná, že už se mi opravdu nechtělo nikam jet. A nakonec zahoukal vlak, že

0: řekli, no to ještě zastavíme, tak jsme všichni naskákali zpátky do vlaku a okamžitě se mě začali, předtím jsme s ním jeden s druhým nemluvili a začali ptát, a kde jste to měla schovaný? A třeba jsem říkala, já nemám nic, já jedu jenom na zájec, opravdu jsem neměla nic, jenom, myslím, 7 liber se měla dostat z Anglii, protože jsme museli dopředu zájezd zaplatit v českých korunách a potom v každé zemi nám uvolňovali ty peníze naši vedoucí. A když jsme přijeli do Anglie, tak jsem kontaktovala svého vedoucího, že si prodlužuju zájezd v Anglii. On mě řekl, s emigrantama se nebavím. Já jsem si došla i na československý vyslanectví, jestli bych mohla pokračovat ve studiu. A oni řekli, to jste si měla vyřídit už v Praze. A já jsem řekla, to by mě vůbec nepustili na zájezd. Takhle jsem byla ještě naivní. Vrátila jsem se do hotelu, tak jsem se s nima rozloučila. Naštěstí jsem měla už spolužačku z medicíny v Anglii, která mě jako přišla naproti a už jsem s nima nepokračovala dál. Ovšem, čeho jsem se všimla, že v každé zemi nás ubývalo. Maminka mě přišla potom naproti za týden na nádraží a zjistila, že jenom 4 se vrátili ze 40 cestujících. A to byly ty tajní, co nás hlídali. Se mnou i na pokoji tam v Anglii byla jedna asi 40-letá paní a mě, když jsme měli půl dne volno v Anglii, v Londýně, tak se mě ptala, kam půjdu, já jsem říkala, že jdu do lékařské knihovny. A ona řekla, já taky. A já jsem říkala, jo, vy taky studujete medicínu? A ona řekla, ne, ale moje dcera chce jít na medicínu. Takže jsem si byla absolutně jistá, že je to jedna z vedoucích, že mě hlídá. Ovšem, tím, že moje známá v Anglii si pro mě přišla, říkala si na anglickým, dala jsem to písemně napsané pro vedoucího zájezdu, že ze studijních důvodů nepokračuju v cestě. Tak to skončilo.
1: Jak vás přijala nová země?
0: Úžasně. Úžasně. Na to nikdy nezapomenu. Tím, že jsem byla po promoci, tak jsem měla na mikrofilmu ofotografovaný celý svůj diplom. Došla jsem si okamžitě na lékařskou komoru. Tam si ověřili s Karlovou univerzitou moji totožnost. Okamžitě do 14 dnů jsem byla poslaná na Clinical Attachment Assessment v Surrey, malej cottage hospital to byl. A tam jsem měsíc pracovala jako lékařka, jako sekundářka, byla jsem přidělená k jiný Angličance také po promoci, abych sledovala všechny ty postupy. Zjistili, že moje lékařské znalosti jsou dobrý a ten jazyk ještě byli tak slušný. Říkali, ale domluvíte se pacienty, jen si vzpomeňte na zvěrolékaře, ten taky nemluví jazyky zvířat a taky je umí vyléčit. Takhle slušní byli, úžasní. A nebo kolikrát, když potom pak už jsem byla hned zařazená mezi ostatní Angličany jako sekundářka, tam se tomu říká house officer, senior house officer, potom je registra a pak je consultant. To je trošičku jiná stupnice, než jsme zvykli tady. Ale na to nikdy nezapomenu. I konzultanti, to znamená šéfové, primáři, oddělení, byli tak slušní. Vždycky říkali, já jsem vždycky, I don't speak English. Já jsem znala pouze tu školní angličtinu. A oni říkali, oh, you speak better English than we speak Czech. Takhle byli úžasní. Teda poté to bylo po sametové revoluci, po ruské invazi, po roce 68. A tohle to byla jediná možnost, jak legálně opustit Českou republiku, Československo, s legálními zájezdem pro nelegální imigraci s Čedokem.
1: A podařilo se vám udržet kontakt s domovem?

0: Áno. Byla jsem stále maminka, dokonce dostala i lepší místo, protože tím, že mě musela zaplatit ten drahý zájezd, si musela vypůjčit. Já jsem tady totiž přišla o tatínka. Tatínek byl profesorem matematiky, fyziky, odmítl v 50. letech vstoupit do komunistické strany a oni ho vyhodili, stál se z něho pomocný dělník, kopal kanalizaci pro vodohospodářskou službu v Českých Budějovicích, kde jsem se taky narodila. Já jsem 100% Jihočeška, 300 let starého rodu po mamince a 300 let starého rodu Čechů po tatínkovi. Takže já se tady cítím moc dobře. Takže tohle to je vlastně už mimo váš.
1: Ale byl to krásný příběh. Já jsem moc ráda, že jste se nám ozvala.
0: A mám mnoho nádherných vzpomínek. No,
1: tak doufám, že se vám podaří někde to napasovat k nějakému dalšímu tématu a že znovu zavoláte do nočního vysílání Českého rozhlasu.
0: Je moc líto, že lidi nejsou na sebe hodní tady. Nepomáhají si. Já bych jim tak přála, zvlášť těm mladým lidem, aby jsme si pomáhali tak jako normální šťastní lidi.
1: Jani, děkujeme za vaše poselství a přání. Loučíme se.
0: Děkuju moc. Děkuju, že jste vyslechla můj příběh.
1: Milí posluchači, noční linka se chýlí ke konci. Děkujeme, že jste byli s námi, že jste sdíleli svoje příběhy, vzpomínky i chvíle, které vás na cestách potkali. Přeji klidnou noc a i při vysílání dalších pořadů Českého rozhlasu se těší Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí, tak zase v takový krásný společnosti. No, snad to platí o našem divadle pokaždé, ale dnes, jak by ne, když je naším hostem básník a dramatik, herec a kabaretier, ale především pan Jiří Suchý.

mne zachmuří. Přestože kolem padnul květ,

To máte s Jiřím Suchým. Nedávno mi jeden kamarád po návštěvě v semaforu povídá: člověče, tak bych ti chtěl být zase někdy tak mladej, jako bude Jiří Suchý za 15 let. No a je v tom všechno. Jiří Suchý je neskutečný až přírodní úkaz ve své neutuchající energii. Ostatně tu měl ale odjakživa. Třeba když se v 60. letech upsal rozhlasu s tím, že si bude den co den večer povídat s posluchači v takzvaném gramotingltanglu. A jak už sám název napovídá, nechyběla u toho ani LPčka z domácí i světové diskotéky.

0: ledu.
1: Má poklona, hlásí se vám Jonáš. Jonáš se vám hlásí, otevírám jako obvykle svůj gramotingletangl, abych vás potěšil několika písničkama z různých dob a z různých dílů světa. Dneska to bude nejspíš strašný program. Jednak nevím, o čem povídat, no ale to bývá častějc, ale jednak nemám ani moc sdílnou náladu. Unavený jsem taky, to já porád. A navíc mám kvalt, ale úvazek je úvazek. Musím zde hovořit. Kdybych měl celou půl hodinu dělat třeba jenom blém, blém, blém, blém. Musím prostě, to je tak, když se podepíše smlouva. A nikoho z posluchačů ovšem nejspíš nezajímá mé momentální rozpoložení. Ani mě nezajímá zpravidla rozpoložení pánů, kteří mluví do rádia. Vy chcete, a to plným právem, hodnotný pořad, a já tady zatím uměle získávám čas jalovým povídáním. Teď by byla na místě sebekritika. Každá minuta je dobrá, sebekritika přijde vhod. Čím delší, tím lepší. Nejdřív ale trochu hudby a potom se pustíme do sebekritiky. Poslechněte si Patty Page, která zaspívá skladbu The Whole World is singing my song.

Musím tedy sebekriticky doznat, že jsem ve své povýšenosti, jak o mě jednou správně řekl jeden český básník, provedl zase jednu nepředloženost. Říká se jí gramotingle-tangle a je to částečně nepředloženost, částečně hudební pořad. Ve své píše jsem se rozhodl vysílat dnes a denně a je třeba sebekriticky doznat, že jsem to realizoval mnohdy za cenu toho, že svým programem nic neřeknu. Ano, skutečně nic neřeknu. Nejednou jsem zvolil i únikový způsob zábavy. Zábavu, která nás, řekl bych, odvrací od našich denních problémů. A nechal jsem se ovlivnit nezodpovědnými provokatory a pokračoval jsem v těchhle plitkostech. Ano, já pokračoval. A tak jste mohli vyslechnout, dejme tomu, smyšlenou a nic neříkající scénku ze Saharské pouště. Nebo nesmyslné povídání o ničem taky. Nebo dokonce návod na výrobu pouzdra, kde pod rouškou praktické pomoci posluchačům jsem je vlastně mystifikoval. Ti bystřejší brzy prohlédli, že jako nemám potřebnou kvalifikaci k tomu, abych radil, jak si vyrobit pouzdro, ale co ti ostatní, hloupější posluchači, kteří v dobré vůli se pokusili o výrobu pouzdra, podle mýho návodu. Jak se asi ti dívají na to, že jsem je připravil o čas, o dřevo a o další chuť k ruční práci, když místo slibovaného pouzdra vyrobili nepotřebnej paskvil. Považte, kdyby takhle mystifikovali veřejnost třeba i ostatní hlasatele a komentátoři. Kdyby vám v meteorologickém hlášení řekli zítra zaručeně prší a vy jste zrušili výlet a pak byste pozorovali z okna činžovního domu nejkrásnější den roku. Nebo kdyby si hlasatele vymýšleli zprávy třeba, oznámili, dejme tomu, že královna Alžběta se stala kandidátkou komunistické strany Velké Británie a že Chodsko se prohlásilo samostatným státem. A hned na to by třeba začal kurz angličtiny pro začátečníky a ten pan lektor by učil vlastně rumunsky a po absolvování by udělal s účastníky kurzu zájezd do Londýna a tam by je nechal a zmizel. Takhle nezodpovědně jsem si tedy počínal i já, tehdy, když jsem realizoval některé mystifikace a to jenom proto, že bych jinak neměl o čem povídat a to by ohrozilo mý postavení. Kaju se a přehrávám další desku, jmenuje se Singing in the Rain.

0: Tak tedy už to víte, mystifikoval jsem vás, a teď se podržte, 200krát k dnešnímu dni. Ano, dneska už po 200 vám tady nezodpovědně říkám různý polopravdy. Nedávno jsem například uváděl desku Sunny Boy, jakože je z filmu Sunny Boy, a ona je zatím z filmu Zpívající blout, jo, a podobně.
1: Myslíte si, že moje sebekritika je upřímná?
0: Ne.
1: Kdepak? Zase mi jde jenom o to, abych se mohl vytahovat, že mluvím do rádia, takhle před známejma. Kdybych se teď nekritizoval, tak řeč by stála a o takovýho komentátora nemá zájem ani Československý rozhlas. A tak se veřejně hanobím a schazuju a přitom to nemyslím upřímně. Ta kritika je z vypočítavosti, ta moje sebekritika. Já se přiznám, to je sebekritika z vypočítavosti. Konečně to není taková vzácnost, sebekritika z vypočítavosti. To je běžný jev v naší společnosti, ale do rádia to dělám jenom já. A to je právě to ošklivý. Do rádia. A tak teď upřímně, teď ale upřímně, jo, teď lituju svý neupřímný sebekritiky a kritizuju se znova a důraznějíc. Dokonce bych vás rád seznámil se svým lidským profilem, abyste konečně pochopili, že od člověka s takovou minulostí nemůžete nic lepšího čekat. Jenomže se nepamatuju, co jsem psal v posledních dotaznících a byl bych nerad, kdyby se to nějak rozcházelo. To chápete, že jo, to chápete. Tedy tím nechci říct, že bych do kádrových dotazníků nepsal o sobě pravdu, ale znáte to, někdy má člověk o sobě přece jenom lepší mínění, jo, a tak se popíše jako schovývavějíc a jindy zase propadnu depresi a píšu druhý dotazník a tam se setřu, mám zlost na sebe třeba, vylíčím se tam velmi negativně, to prostě přijde na náladu.
0: Zkrátka docházím sebekriticky k názoru, že jako člověk jsem napováženou a mrazí mě při pomyšlení, že to celá řada posluchačů neví. Dokonce tady pan Josef s Evou z Jaroměře mě vám poslal řád gramofonu, takový krásný metál v etui a s dekretem. A ten hodnej pán s Evou si dokonce zapamatovali, že nesnesu samet a připojujou upozornění, že etuje je vyložena sametem, tak abych se ho jaksi náhodou nedotk. Já se ho skutečně nedotk, děkuju za řád, přijímám ho, ačkoliv vím, že kdybych měl trochu cti v těle, že bych toto nezasloužený vyznamenání vrátil. A když on je vám to takový hezký, takový maličký gramofonek, jo, s destičkou, jen tak si prostě visí na takovým podvazečku a na sponce s třemi brilianty. Ještě 17krát se opovážím a pak jako když utne. U příležitosti 200. gramotingletanglu bych vám rád vysvětlil taky, proč se nedostavil před mikrofon Jiří Šlitr. Věděl jsem předem, že by určitě přišel v naději, že bude třeba nějaká malá oslava. A tak jsem podnikl vše, abych jako odpoutal jeho pozornost od téhle události. No, nedalo mi to celkem velkou práci. Poslal jsem mu knihu Trampoty Brouka Pytlíka, takže touto dobou je zabořený v četbě a čte a čte. A my si můžeme v klidu pustit poslední desku, Pol Anka, a tak schutí do toho.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když už tu byl zmíněn právník doktor Jiří Šlitr, tedy čtoucí Brouka Pytlíka, oba pánové, Suchý a Šlitr, byli protagonisty rozhlasového pořadu Předpůlnoční párty. Vysílala se v roce 1968 jako převážně hudební program a stejně jako Gramotingle Tangle i tady byla spoluautorem jedna rozhlasová legenda jménem Jiří Bauer.
2: Dobrý večer, Jiří.
3: Těpic.
2: Všimli jste si všichni, že jsem dneska zdravil první pana doktora Šlitra. Dobrý večer, Jiří.
4: Dobrý večer. Já jsem si to všiml zvlášť dobře.
2: Protože ono mu to bylo minule líto. Já vás velice vítám jménem nás všech na vaší druhé předpůlnoční party. Paž já jsem, jak jsem se dověděl, hostitel váš. My jsme si dneska rozhodli a dohodli, že vás překvapíme hned na začátek a že si můžete zeptat kohokoliv na cokoliv. A on vám, kohokoliv na cokoliv, a on vám odpoví, a to nejen odpoví, on vám odpoví názvem některé z vašich skladeb, kterou když uhodnete, tak zpíváme my všichni, když neuhodnete, tak zpíváte vy sami. Ptejte se, pane doktore, na cokoliv, kohokoliv.
4: No já to, my můžeme klást takovou otázku, na kterou třeba nejde odpovědět některou z našich skladeb. Já vím, třeba když se zeptám, lze tu krásu popsat slovy, jo? Tak chápu, že se může najít, někdo řekne tu krásu, nelze popsat slovy. Ale když se zeptám třeba, kolik může stát takovýhle citron?
2: Tak já odpovím Tereza, klidně.
4: A jo, no tak to samozřejmě. Ano, tak to jaksi, to je dadaistická
2: to
4: hra.
2: To je to hra, jako
4: tak,
2: bez
4: já jsem myslel, že to je jaksi, nicméně, realismus, jo?
2: Zkus hrát jakoukoliv
4: dobře.
2: Otázku.
4: Tak ten citron pomineme. Tak třeba co říkáte tomuhle saku? Třeba výleskavě?
5: No vypadá jako kdyby pán byl malíř podle toho vkusu.
2: To je
4: krásný. Aha. Na můžu.
2: A teď hádejte, pane Rostov, teď hádejte.
4: On si bude říkat, pán byl...
2: O žluvě tam nic nebylo. To jsme ještě napsali.

0: proč Litr se může ptát?
1: Já mám strašný strach teď, že třeba padne název písničky, kterou už jsme dávno zapomněli. No. Co se stane potom? Prostě tahle hra má za úkol nás zkompromitovat před rozhlasovou veřejností, že jo?
0: Naopak, dokázat, jakou máte geniální paměť.
1: Tak s chutí do toho.
2: Čím jste si tak krásně odbarvila vlasy?
3: Barvy laky.
0: Tohle to bude velice těžký. To bude velice těžký.

0: Tak hra byla pěkná a abychom jaksi podali doklad, že i my jsme se připravili na dnešní večer, my jsme si totiž přemýšleli, co bychom vám tady měli zaspívat a došli jsme k názoru, že bychom dneska mohli obrátit svou pozornost k jiným autorům, než jsme my, k neméně dobrým tedy. Já bych hlavně dneska bazíroval na textařích. Hudebníky si třeba vezmeme zase příště, hudební skladatele, ale dneska bych se zaměřil na několik textařů, který byli nějak mými vzory a který jsem měl rád a jejich písničky jsem rád zpívával a zpívávám dodnes, jenže dneska už jaksi nemám k tomu tu příležitost a tak využívám tyhletý možnosti, že tady člověk si přece jenom může dopřát pomyšlení a rád bych si zavzpomínal na některé písničky, například na tuhletu. Víš, co to je Hamlet?
1: Hamlet, že?
0: Musím tedy říct, že melodie byla nakonec tak dokonalá, že jsem kapituloval a že jsem jaksi řekl, že skutečně ten mladík má budoucnost, jestli si ho vezmu samozřejmě pod protektorát. A tak jsem si řekl, z toho něco udělám a skutečně začal jsem ho cepovat.
2: Tohle z něj vyrostl.
0: Koupil jsem si cep tedy, že? Cepoval jsem ho a dneska, prosím, dneska už mě tady docela třeba může doprovázet do rádia a tak. No. Vylíčil jsem to správně, že jo?
1: Jo,
0: odpovídá to skutečnosti.
1: Nepokroutil ani jedno slovíčko.
0: No. Tak zkusíme.
1: Ten na něm právě tak hezký, že on je tak pravdomluvnej takovej.
0: Nechval mě, prosím tě. Nechval mě před večerem. Já si musím vzpomenout, jak to začíná. Aha, už vím, ano. Nevím, proč mě napadlo. Jo, je to ono.
1: Ano.
0: Tak jedem. Nějakou předehru, musíš to rozjet. Já se nemůžu...

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V roce 1977 se pánové Jiří Suchý a Jan Werich potkali hned dvakrát v pražské Lucerně, totiž na oslavě narozenin Westpoketky, jakožto chvíle zrodu osvobozeného divadla. A o rok později bylo oběma dokonce povoleno, aby natočili společný silvestrovský dialog. Co na tom, že se nakonec ten rozhovor nemohl odvysílat? V rozhlasovém archivu naštěstí zvuková stopa vzácné spolupráce Jana Wericha a Jiřího Suchého zůstala. A tak si teď můžeme aspoň kousek připomenout.
2: Pardon, takovej malej dotaz. Nejsem vám náhodou povědomý, že se tak na mě koukáte?
3: A víte, že nevím? To je zajímavé. Já na vás koukám z tohohle profilu. Vy nejste vůbec povědomý. A z druhého profilu jste hodně. Tak teď nevím, na čem jsem. A já jsem vám povědomý.
2: No, vy, jak bych to řekl, z tohohle profilu mě nejste povědomý. Z toho druhého taky ne. Ale z anfasu strašně.
3: To je zajímavé. To hodně lidí říká, že z anfasu jsem to celý já. Jestli my jsme se třeba neviděli někdy.
2: To je možný, to je možný.
3: Byl jste někdy v Černošicích, v Dolních, ne v Horních.
2: V Dolních Černošicích? Ne.
3: Tak tam, a co? Hory Matky Boží.
2: Hory Matky, ne, tam taky ne, tam jsem nebyl.
3: Taky ne.
2: Víte, nejlepší by bylo, kdyby jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsem nebyl, potom by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jste nebyl vy, a posléze by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsme nebyli oba, a zbydou nám ty místa, kde jsme oba byli, a v tom budeme pátrat, tím si to strašně zjednodušíme.
3: Tedy eliminační metodou.
2: Eliminační metodou se doeliminujeme z dárného výsledku, ano, abych tak řekl.
3: Ano.
2: Čili kde jsme nebyli?
3: Tak třeba v úterý. Byl jste někdy v úterý?
2: V úterý? Jo, tam jsem každý týden, samozřejmě.
3: No to je úterý s malým U, já myslím úterý s velkým U.
2: No to se musí napsat na začátek věty a máte to s velkým U.
3: Ale ne, tohle je velký U všude. To malým U, když jedno úterý nejste, tak pak už nejste nikdy. Ale to v tom s velkým U, tam jste třeba i ve středu.
2: No počkat, tomu nerozumím.
3: To je obec, nebo...
2: Obec úterý?
3: Obec úterý.
2: To je zvláštní. To
3: nebo městečko, je to nedaleko Konstantinových lázní.
2: Konstantních?
3: Ne, Konstantinových, jako je Mariánské lázně, Františkovy lázně, tak tady je Konstantin... Má taky lázně, Konstantin.
2: Taky má lázně, aha. Tak tam jsem taky nebyl.
3: Tak tam jste taky nebyl.
2: No podívejte se, já myslím tohle, my se asi nedobabráme k tomu místu, kde jsme se viděli. Ono je to nějaký moc složitý. Co kdyby jsme začali uvažovat, kdy jsme se viděli? Víte, v čase, kdyby jsme se začali...
3: V časovém prostoru,
2: kdyby jsme se...
3: Já mám takový dojem. 5 let, že to je, co jsem vás viděl.
2: No já jsem vás taky viděl tak před 5 lety.
3: No to máte vy 5 let?
2: No, vy 5 let. To máme 10 let, jsme
3: deset
2: se neviděli.
3: 10 let jsme se neviděli. Pane, a takhle se potkáme.
2: A najednou se potkáme a oba zrovna.
3: A oba.
2: No, to je zvláštní. Tak co pořád děláte takhle? Bydlíte pořád tam, co bydlíte?
3: Tam, co bydlím.
2: Jo.
3: Ovšem já to změnil, já jsem, jak byla ta alej, od vchodu přes předsíň, ta dubová, to jsem dal vykácet.
2: Tu dubovou alej jste
3: jsem dal
2: vykácet, to je hřích.
3: No, tak duby mají žaludy, jak znám.
2: To mají, ale kvůli tomu jste je nemusel kácet.
3: A ty žaludy padají.
2: No jo.
3: A rádi je kdo? Prasata, černá zvěř. Mi tam chodila, celý růdle. V noci a ryli, chrochtali přitom, rozumíte, žvandali všelijak.
2: Žvandali
3: dokonce. Se nedá spát.
2: No jo, to se nedá, no. A co takhle třeba pytláci se vám
3: taky,
2: tam...
3: Taky.
2: No jo, tak to.
3: Číhali venku obyčejně a když ten růdl opouštěl dům kránu, tak po nich stříleli, pak se hádali, kdo trefil co a jak a to se nedalo
2: spát. Jste se nevyspal, to věřím.
3: A dal jsem tam... Trávník. Anglický.
2: Jo, vy máte anglický, v té předsíni máte anglický trávník.
3: Jo.
2: No jo, ale ten chce péči, že jo? Ten chce péči.
3: No, já mám strojek.
2: Sekat na trávu?
3: Na holení, na holení.
2: Jo, na holení.
3: A tím to dělám, a to byste nevěřil, to je vám, to je no jak samet.
2: Elektrický samozřejmě,
3: elektrický.
2: Že jo? No, poněvadž břitvou to by se to asi holilo špatně dost,
3: toho
2: že jo?
3: Mýdla na to mydlení, no, to kde bych se bral, a ta štětka, to by musela být velká, pěkná štětka. No, já nemám dost mýdla.
2: V té předsíni, my jsme mývali, jestli si pamatujete, lipovou alej.
3: Ano, ano, bzučeli tam včeličky.
2: Bzučeli tam včeličky, už nebzučej. Já jsem to nechal vykácet taky.
3: A proč?
2: No, jak bych vám to řekl, já tam mám teďka chmelnici.
3: Nepovídej.
2: Chmel tam
3: a
2: pěstu.
3: Proč?
2: No, když tam byly ty lípy, tak mi tam chodili stařenky na lípovej květ, kdežto teďka mi tam chodějí študentky na brigádu.
3: Aha, no a to máte dost velký dům, ne? Pač, kam je dáte na noc, kam je uložíte?
2: No, tak to už si nedělejte s tím starost. Hejte, a co takhle třeba poustevníci se vám tam nedrželi?
3: No, teď ne, teď mám pokoj, ale měl jsem tam, jak je ta alkovna, jestli se pamatujete,
2: no, no.
3: Tak se mi tam vzdmuli parkety, podlaha. A vidím, že se to vzdouvá, já jsem si řekl houba, třeba, nebo laníž, nebo
2: laníže,
3: ne, ono to rostlo. Pak jsem si všiml, že to jde nahoru, dolů, jako když dejchá někde. Tak jsem vyrval ty parkety a tam byl stočený a spal poustevník.
2: A co jste s ním dělali?
3: Já na něj vzal DDT.
2: DDT na poustevníky? To není dobrý.
3: Proč?
2: To je slabý moc. DDT. Na poustevníky je nejlepší TBC.
3: No jo, dobře, kde seženu TBC?
2: No tak, to musíte mít známý a seženete i TBC, když jsou známí. S tím já mám zkušenosti s poustevníkama. My jsme měli, jak jsme měli takovou tu knihovnu velikánskou, jestli se na ní pamatujete.
3: V koupelně. Nádherný kus.
2: Krásná. Tak my takhle z jara koukáme, čekáme, kdy začne rašet, kdy se zazelená. A ono pořád nic. Naopak, najednou začaly žloutnout listy, začaly vypadávat z knih.
3: Nepovídejte. A čím to bylo?
2: No tak počkat, říkáte nepovídejte a potom se mě ptáte, čím to bylo.
3: A to není zákaz povídání, to je jako zvolání údiv.
2: Jako nepovídejte, jako údiv. Tak to je ale matoucí údiv. To jsou lepší používat takový ty údivy jednoznačný. Víte, když řeknete třeba kýho víra, tak vím, že...
3: To je dobrý, je to dobrý. Kýho víra, to je lepší.
2: Že to pěkný.
3: Tak já to opravuju. Kýho víra na toho poustevníka.
2: No tak s tím poustevníkem, ta knihovna prostě začala nám to žloutnout, tak jsme ji museli porazit. A co byste řekl v kořenech poustevník?
3: Kýho víra, znovu říkám.

0: byl slepo rafán.
1: Jednou mu pán pro radost dával kost a byl slepo rafán.
0: Jak to, že ten

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ačkoliv Jiří Suchý stále a neúnavně píše své další hry nebo upravuje ty starší do programu Davidského semaforu, naštěstí, i když tedy nevím, kde ten čas bere, naštěstí má čas i na další umělecké aktivity. Patří mezi ně i dvě knížky. Klaun si povídá s Bohem a ta druhá, která je té první literární sestřičkou, Klaun to zkouší znovu. Obě jsou takovou zajímavou esencí plnou úvah a otázek kolem Bible, náboženství. Tak, jak to někdy možná prožíváme všichni, ale bojíme se zeptat nahlas. A tak to za nás udělal básník. Díky, pane Jiří. A zdaleka nejen za to. A tomu je závěrečné, zůstávejte ve zdraví a opatrujte se, patří samozřejmě jako vždycky všem, ale Jiřímu Suchému přece jen dneska trochu víc. Protože básníků je nám potřeba jako soli.
2: Takže tady jsme hned u první kapitoly. Čtu. Kdo vlastně jsem a odkud se bere nápad? To je název. Když jsem byl mlád, nedokázal jsem si představit, jak budu vypadat, až zestárnu. Teďka už to vím. Stojím před zrcadlem, hledím si do očí. Zrcadlo nelže. Fotografie lže. Na některý fotce vypadám velmi obstojně, na jiné zas jak idiot, a to přesto, že byly třeba pořízeny během jednoho dne. Nevím, která z nich je pravdivější a radši se na to nikoho neptám. Jako malý chlapeček jsem vypadal úplně jinak a taky jsem jinak myslel. Když jsem měl při nástupu do první třídy oznámit, na jaké náboženství budu chodit, nevěděl jsem. Do kostela mě sice maminka vodila každou neděli, ale zapomněla mi říct, zda je to kostel katolický nebo českobratrská modlitebna, nebo zda je to pravoslavná církev či židovská synagoga, nebo že by mešita. To jsem nevěděl. A tak na dotaz paní učitelky, co jsem zač, vsadil jsem na církev římskokatolickou a představte si, že jsem se strefil. Dětství jsem prožil v prostředí, řekl bych, velmi římskokatolickém. Když jsem se stal dospělým Suchým, ocitl jsem se uprostřed jiného světa. Tomu, čím jsem byl tehdy tak náhle obklopen, se říká sekularizace. Já jsem poznal oba světy, které stojí příkře proti sobě a shledal jsem, že si navzájem nerozumějí. Nic novýho, ale v obou těchto světech jsem našel výborné přátelé a tak se mi přihodilo, že jsem začal mít porozumění pro ty i pro ony. Pouze k bigotním křesťanům a militantním ateistům jsem přilnout nedokázal. Nemám rád krajnosti, jsou poznamenány zaslepeným a urputným předsevzetím za žádnou cenu nepochopit toho druhýho. Naučil jsem se tedy mít pochopení pro ty i pro ony a začal jsem poznávat i příčiny jejich vzájemného neporozumění. Tuhle výhodu může mít nejspíš jenom ten, kdo uprostřed obou těchto světů žil a zná tudíž důvěrně nejen myšlení, ale i jazyk těch i o něch. A někdy si myslím, že řada nedorozumění je způsobená právě odlišností jazyka. Vyloučit ze svého slovníku slova, která tu druhou stranu dráždí, to byl můj první krok při hledání vzájemného porozumění se stranou opačnou. Stojím teď tedy mezi oběma těmito světy a zdá se mi, že mám k těm i o něm stejně daleko či stejně blízko. Čtu názory těch i o něch, což by v mé jednoduché mysli mělo způsobit řádný zmatek. A víte, že ne? Naopak, mám z toho pocit, že můj přístup k tomuto velkému tématu není povrchní. No a když už se tady tak chválím, zmíním se ještě o jedné dobré stránce toho svého přemýšlení. Nemyslím si, že jsem majitelem pravdy. Velmi rád uvítám hlasy těch, kteří se rozhodnou mé uvažování pomocí argumentů rozvrátit. Čeká je však těžká práce. Obávám se totiž, že ne každému jejich argumentu porozumím. Jsem člověk exaktním myšlením jaksi nevybavený, tedy nejsem blb, jo? Ale jenom, přece jenom vidím věci svým způsobem. Mnohokrát jsem totiž o sobě četl, že jsem básník. A přiznám se, že je mi to tak trochu žinantní. Básník, jo. Ale teď se mi to hodí a tak to připouštím. Jsem tedy básník a jako takový mám něco, čemu se říká imaginace. Česky bych to nazval zduřelou představivostí. Tato imaginace má jednoho záhadného konkurenta. Dokážu si díky úpornému přemýšlení představit i mnohé nepředstavitelno. Ale setkávám se občas i s tím, že si náhle něco představím, aniž bych si to představoval. Dostaví se to bez onoho procesu představování prostě. Naskočí to samo od sebe. Dejme tomu,

0: co se dá s tímto nečekaným, kde se vzalo, tu se vzalo, všechno udělat. Takové blesky z čistého nebe se mi občas, čas od času prostě přihodějí. V mém mozku existoval pojem hudební nástroj. Jo? A v tom též mozku se vyskytoval kdesi i pojem zbraň. I třetí pojem, proměna, se mi tam někde vyskytoval a budete se třeba divit, ale mám tam uleženo ještě mnoho dalších pojmů, možná že milion, co já vím. Ale zmíněné tři pojmy, zbraň, hudební nástroj a proměna, se zčista jasna srazí v jedinej nápad. Ani zatřepat hlavou jsem nemusel a srazili se. Stalo se to bez mé vůle, jak si samo od sebe. Jak bych taky mohl usilovat o něco, o čem jsem ještě před chvílí neměl ani tušení. Dostaví se to samo a posléze se ukáže, že je to velmi cenný nápad. Když občas vezmu do ruky nějakou tu svou knihu a zabloudím do lyriky, které jsem se v minulosti dopustil, tak žasnu, jak mě tohleto nebo tohleto vůbec mohlo napadnout, kde se to v mé hlavě vzalo. Zdá se mi dokonce, že je to mému myšlení cizí. Nikdo mi dosud uspokojivě nevysvětlil genesi nápadu. Buď jsem zatím nenašel toho správného člověka, anebo to nejde. Ale pokud se najde někdo, kdo by mi to vysvětlil, budu ještě hledat někoho, kdo by mi vysvětlil, proč by to nemohlo být třeba jinak. Jak vlastně na nápad se dívají materialisté, když nápad není hmota? Mozek je hmota a myšlenky jsou jeho plody, ale nápad není v tomto případě plod mého myšlení, nápad se dostaví. Odkaď? A proč? Pravověrný křesťan by mi možná řekl, že mě osvítil Duch Svatý. S tímto vysvětlením se však může spokojit člověk obdařený smyslem pro mystiku, abstrakci, spiritualitu. Co si mají ale počít ti, jimž je takové myšlení odepřeno? Existují lidé s praktickým myšlením, kteří dokážou nepraktickému intelektuálovi vyměnit prasklou pneumatiku a ještě mu k tomu vysvětlit i princip Heveru. Ale s pojmem osvícení Duchem Svatým si poradit neumějí, tedy aniž by jim to v životě scházelo. Co na to Bůh? Nemůže přece dirigent symfonického orchestru se zlobit na toho, kdo nemá hudební sluch, a tak si nekupuje lístky na jeho koncerty.
1: Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi. Tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Já nemám zdání, kdo ty ruce probodl.

do bot. Že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Možná, že ty ruce se mi jenom zdají a andělský kůry vůbec nespívají. Nevím, kde je pravda, vím však, že když zvednu svoje oči vzhůru,

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.